0: Tam jsem ještě neslavila.
1: Je, děkujeme za pozvání, pak nám jenom řekneš, kdy a kde to přesně bude. Naděňka, vidíte, srší energii, takhle dneska vypadají 75. Já se nedivím, že posunuli ten odchod do důchodu. Naďo, ty ještě musíš dělat, holky v tvým věku ještě musí prostě vytvářet hodnoty.
0: No já asi, kdybych zůstala doma, já bych to asi nepřežila. Protože já to zažila v tom covidu, to bylo z postele k ledničce, od ledničky k posteli. Jediný, s kým jsem si povídala, byly moje orchideje, ale ty mi taky krásně kvetou, oni jsou vděční. Já jim říkám, jaký jsou princezny, jaký jsou krásní a oni opravdu se snaží. No takže to bylo jediný a to bych prostě umřela za prvé nudou, za druhý lenorou. Tak já potom už jsem si říkala, to už nejde, teď už se sotva uneseš. Tak jsem začala, protože plavání nešlo, to byly zavřený bazény, tak jsem začala chodit. Jezdila jsem někam za Žitku do lesa s kamarádama, pak zakázali z vesnice do vesnice, takže jsem říkala, co teď, tak na Petřín, takže nahoru na Petřín. Jenže tím, abych zaparkovala u nás doma prostě v centru Prahy, tak prostě jsem musela chodit na 6. hodinu. V 7:30 už jsem teda měla šanci zaparkovat, takže takhle to já mám, no.
1: Jiřík Dobrák samozřejmě v zákulisí, když jsme říkali, už je tady Naďa, jsme říkali, už jde, a on říkal, a má berle, co tomu říkáš, že máš takhle starou kamarádku?
2: Já vám musím říct, Naďu snad znám ještě předtím, než jsem se narodil, to není možné tohle. Ne, Naďa totiž spolužačka jen o rok níž si byla na Damu než já.
0: Ano, ano.
2: Takže vlastně já to měl loni, tyto narozeniny nádherný jsem já měl loni a už jako na škole jsme se samozřejmě kamarádili hodně, že jo, a viděl jsem i tvoje absolventské představení v Disku, no a už tehdy byla velmi výrazná a já jsem říkal, to je hereč, která, a to není moc hereček, mladých zvlášť, která má komediální talent. A to si dokázala uplatnit na svém herecký kariéře už hodněkrát, protože tvůj smysl pro humor je ozbrojující, teda opravdu, přátelé, že jo? A je to tak?
0: Jo, a někdy i nechtěně.
2: No, většinou, ale to je to krásný. Já jsem šťastný, že Naďu znám takových let. No a samozřejmě potom, když jsme poznal vlastně Oldu Kajzera, tak jsme vlastně se poznali navzájem všichni tři.
0: Všichni
2: že jo?
0: Tři. No, já jsem právě netušila, že když si beru Kajzera, že si beru i Lábuse. No a Lábus mi zůstal, že jo?
2: No, vidíš, no, takže.
1: Počkej, Jirko, to znamená, že ty jsi dřív zaznamenal Naďu Konvalinkovou než Oldu Kajzera.
2: No, ano.
1: Čili, počkej, musíme si říct, v jaké se pohybujeme době, alespoň přibližně letopočet.
0: 69 jako... až 73 jsem byla já na Damu.
2: A já 68 až 72,
0: no,
2: takhle.
0: No.
1: Výborně,
0: no, no,
1: takže jsme na přelomu,
2: ano,
1: ne tedy století, ale ano, na přelomu
2: ano, tak skoro.
1: 60. 70. léta, ano. A vzpomeneš si tu první chvíli, kdy jsi uviděl Naďu?
2: Naďu jsem uviděl určitě ve studovně, někde tam na divadelní fakultě. Já říkal, co to je za krasavici, vokatou. Byl jsem oslněný úplně z ní. A ty mi říkali, no to je herečka, která je o ročník níž, jmenuje se Naďa Konvalinková. Říkám, no to jméno k ní patří, to je krásný, kytička taková krásná. No a zase říkal, já jsem Jiří Lábus, ona mě... se mám posrat, nebo co? Nebo...
0: Keca!
2: Ne, to se vymýšlí. To se vymýšlí.
0: A já si pamatuju, když jsem poprvé viděla tebe. Seděli jsme ve studovně a tebe přivazovali k židli.
2: No jo.
0: Havránek ještě s nějakým spolužákem.
2: No.
0: Tě přivazovali, ty si plakal, skučel a pak mi řekli, že je to recese.
2: No, právě.
0: My jsme tě chtěli hájit, chránit. Ne. Ale on byl takový letintítko, to si nedovete představit.
2: Já byl strašně hubenej.
0: Hubenej
2: jsem v českém filmu, který jsem natočil, když mi bylo 22, to se mnoho Zatýkaš na královnu.
1: Ano.
2: A já tam hrál s Reginou Rázlovou a tam taková scéna, jsem jenom jak do půl těla nějak a sprchuji. A to já jsem opravdu, to byl jak rentgen chodící jsem byl. No a dneska jsem jak balón. Proměnilo se to malinko, jo.
1: Ne, ta historka o tom seznámení je nádherná. Jediný, co mi na to bylo divný, jako co ty si dělal ve studovně, ale ty si šel asi zrovna...
2: No, studovna se říkalo takovým prostoru, kam se chodilo mezi předmětama.
1: Jo, takhle, já myslel, že právě si
2: ne,
1: tam studoval.
2: Ne, já jsem nestudoval moc.
0: Tam jsme si nosili z potravin vždycky vlašský salát, sekanou a takovýhle. A někdo si to schovával ve skřínce, někdo to dal do placu a takhle.
2: No, já jsem to schovával ve skřínce.
1: Je krásný, že ty místnosti se říkalo studovna, protože jak říkal, prvně jsem Naďu viděl ve studovně, tak už jsem viděl jako takový, jako potemnělý místo, víš, jak tam všichni čtete ty knihy a ono Vlašák.
2: No.
1: Jiříku, teď se obrátím na tebe, protože my vlastně navazujeme na ty slavné večery,
2: ano,
1: které byly tady v Ypsilonce na Přidanou a tak dál. Zaspomínej prosím tebe pro ty, kteří by třeba nevěděli, že tyhle ty večery vlastně mají tady na tom místě svoji tradici.
2: Tak, a dlouho. Měli vlastně ještě místo v Liberci. Já jsem nastoupil do Ypsilonky v roce 72, tak jsem ještě 7 let vlastně byl s divadlem Ypsilon Liberci. A to už začínalo tam a tam si pamatuju, že to byly takzvané večery buď na Předenou nebo pod lampou. Na Předenou to bylo takové, že se zpívaly písničky, které už se jako samozřejmě připravili Mirkem Kořínkem a podobně. No a pod lampou to byly večery s hosty. A za ty léta jsem tam potkal, to jsme pak přenesli do Prahy, že jo, tady ty představení, celou řadu takových zajímavých lidí, za to děkuju Honzovi Šmídovi. A byl jsem tam účasten, já jsem tam vystupoval vždycky, protože mě bavilo s těma lidma komunikovat a vlastně improvizovat, improvizaci já miluju, že jo, takže, no a třeba vzpomínám na krásnou historku, když tam přišla bývalá žena Hugo Haase, paní Bibi Haasová, která žila ve Vídni a vzpomínala na pana Hugo Haase a ona ho poznala, když jí bylo 18 let, jo. A vyprávěla, jak ho poznal, jak se známil a hlavně říkala, ona měla úžasný způsob pro humor i v tomhle věku teda, jo. A říkala, no ne, to já musím říct, co já, ale moje maminka, to byla krasavice. A já jsem říkal, no moje maminka byla taky krasavice. A ona řekla, no vás asi dělali v noci, co? Tak na tohle si opravdu, na tohle si asi pamatuju. A na celou řadu, to byla opravdu tolik slavných osobností, si tady sešlo, že herci, no prostě ohromný lidi jsem poznal a bylo to krásný. Tohle, na to do smrti já nezapomenu, na to setkání s těma lidma.
1: A to je nám velkou ctí, že máme šanci na tohle navázat. Uvidíme, koho pozveme a já jsem šťastný, že historicky už navždycky bude, že vy dva jste byli prvními hosty, až budem vzpomínat, víš, jako na tebe.
2: No, Jirka Lábus.
1: Já řeknu, já ho ještě pamatuju, dej mu pánbu, ježiš, byl tam no, tenkrát. Jak na něj vzpomínáš, Naděnko, to byl 620, ježiš, pamatuješ na Lábuse.
2: To byl báječný partie, když se na to vzpomenu, jak se počúral jednou tam. Ale to je jedno. To jsou historky.
1: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, Naďa Konvalinková je tady, Jiří Lábus je tady, no a budou přicházet další hosté. Vy vidíte, že těch židlí je tady opravdu hodně. To se vám tak procházel zákulisím a najednou, co koukám, byla tam Jarka Krečmerová. Jaruško. No a u chlebíčku Mirek Kořínek. Mirku. Líbám, no jistě. Jaruško, budeš si sedat, nebo to vemeš ve stoje, budeš rovnou recitovat. Tady je mikrofon, možná, když to... Ano, sedni si rovnou vedle pana Lábuse. Nyní je Jiří obklopen.
3: Jako král mezi dvěma princeznami.
1: Král mezi dvěma princeznami. Jaruško, co by si řekla k těmto dvěma prvním hostům? Ano, oslavenkyně Naďa Konvalinková, Jiří Lábus. My jsme teď nově zpravodajský pořad, víte, protože zpravodajství je na prvním místě, pryč se zábavou, to bychom tu nebyli. Co bys nám zpravodajsky na ně práskla?
3: No, já myslím, že laťka je tak vysoká, že těžko tyhle ty dva miláčky přeskočit. No, to už prostě nejde, víš, Jirko?
2: No, to dá.
3: Jirka vlastně může hrát, nebo je ve svém oboru je tak úžasný, že může hrát i ženy, děti, dveře, zvířata, všechno. Takže my s Naděnkou jsme jenom, tam my to tak zdobíme, ale ten Jirka, kdyby teď se zhaslo, tak Jirka to zahraje celý dokonce, viď? I zatančí, svlékne se.
2: Ano, já no zaspomínám. Víte, jaká byla mi první role, úplně první, já mám paměť na to, ale mám. Ve druhé třídě obecné jsme měli takové představení, takovou besídku, a já jsem už tehdy hrál charakterní roli. Byla to pohádka Míček Flíček. A já hrál strašáka, ale na poli. A měl jsem tam, to už byla první záporná postava moje, jo? A měl jsem tam krásnou scénu, kdy jsem takhle stál. A říkal jsem větu, kterou do dneška si pamatuju. Jsem strašák Habakuk. Já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím. Moje první role.
3: Tak teď chápu, že když Karel Weinlich točil pohádky v nedělní odpoledne, tak vždycky Jirka v tom byl.
1: Ne, to je... A já už jsem tam malinko cítil.
3: Jednou jsme hráli Edu Danta a Francimora.
1: Víš, jako už ten Rumburak se tam rodil.
3: Už se tam a Edu Danta a Francimor, oni byli s Oldou, no, úžasný. To bylo nádherné. A Mireček Kořínek chce něco říct, přiběhl od piana, mladík, úžasný.
4: Ale já jsem chtěl jenom říct, když se baví to o těch prvních rolích. No. Moje první role byla dokonce titulní role. Představ si, že já jsem hrál, poprvé jsem hrál divadlo ve svých 4 letech. To nevíš, viď? Já to říkám prvně veřejně, protože jsem si na to vzpomněl. Když se Jirka tady vychloubal, doby, kdy to neto. Tak jsem si vzpomněl, že 7 let, to je prd, že jo. Ale podívejte se, já jsem hrál tenkrát, ten tam byl v Podještědí, v takovém městečku Osečná to bylo, tak tam byl nějaký takový nedivadelní spolek. Aha. A rozhodli se, že budou hrát Mauglího.
3: Škoda, že neznal už. Jirku tehdy.
4: No, Jirka, no, ten by se tam nevešel. Jo, to.
1: Tenkrát, co byl rentgenový snímek.
4: V těch 4 letech si mě vybrali v té školce. Abych se tam jen tak jako různě tak jako motal. Vůbec jsem nic neříkal, ale hrál jsem titulní roli Maugliho v tom období časovým, než vyrost, jo. Tak jenom, aby se věděli, že taky nejsi žádný kandrdat.
2: No to je hezký, ale to je přetrumf teda.
1: No. To byla 13. komnata Miroslava Kožíka. Mirku, ne, muselo to z tebe ven, protože jako... Že, ale jako jak jsi tam kvasil, že musíš trumfnout Lábuse, který zahraje dveře, ale... Jak jsi řekl, hrál jsem Mauglího než vyrost. To je, ale vidíte, to je téma, které je hned výživné. Nadinko, ty si vzpomeneš na první roli, nebo na nejhovadnější roli, kterou jsi kdy hrála?
0: Já vím, že na Bílý hoře u Strejdy, že se tam hrála pohádka Sůl nad zlato a že mě nějaký páže tam dali. Ale byla jsem chlapeček, no, takže mě dali pod čepec vlásky, měla jsem krásný dlouhý a udělali ze mě chlapečka, tak to si pamatuju.
1: Tak to byla první transrole, ale tak dneska je to moderní a ty už si byla taková průkopnice toho.
2: Ale já jsem s Naďou hrál dokonce Partnery, to bylo ve famáckém filmu jednou s panem Kemrem. Pan Kemr tam hrál s náma, pamatuji si na to ještě?
0: Teď si nespomínám.
2: Jo, opravdu, no. A hráli jsme spolu, byla to něco ze svadební noci, nebo ze dne, to ne, ještě noc to nebyla teda. Já mám dokonce fotku z toho doma, člověče. No to je prostě, ale to jsme byli hodně mladí teda. A pan Kemr tam s náma hrál, já už nevím vůbec, o čem to bylo a bylo to krásný. Na
0: jo,
2: teda. To by to, nám to tak slušelo na té fotce.
1: To snad někde najdeme, já mám známé v Národním filmovém archívu, to bude někde uloženo. Januško, co ty si hrála jako svoji první roli, vzpomeneš si?
3: Já teda myslím, že taky určitě něco ve školce, nějakou mochomůrku nebo něco. Ale vím, že moje taková ta velká první filmová role byla role Květušky v Kalamitě v Jary Chytilové. A tam vlastně hrála celá Ypsilonka, já byla ještě na škole v druháku, paní Řezeka nevím, kde mě objevila, a také já jsem se tam poprvé potkala ve vesnice Kořenov, myslím, se to točilo v Kořenově, Mirek Kořínek. A tam ještě hrála opravdu ta stará Ypsilonka Zuzana Šmidová. Honce, a já tam měla velkou roť. Ona milovala toho Bolečka. Že možná, že to taky byla Bolková první role. A bylo to krásný. A byl to pro mě nádherný zážitek, že jsem tam vlastně poznala celou Ypsilonku, kterou jsem ještě neznala. A 2 roky do toho ještě nepoznala, než jsem pak do tohoto souboru přišla. Si říkám, to tak na chvilku, co ta Ypsilonka. No a jsem tady asi 45 let. No. Jiří, možná máš píseň. Pojď na měsíčník.
1: Já jsem překvapen stejně jako Jiří Lábus, ale já už jsem dávno pochopil, že nejsem ten, kdo by to tu řídil.
2: Já to neřídím, já to jenom vedu, ale...
4: Jirko, jak dlouho zpíváme už tuhle tu písničku?
2: Já vám něco řeknu, to je písnička strašně stará, my zpíváme s velkýma teda pauzama. Je to písnička starší než já dokonce. Jmenuje se to Náměsíčník a tu písničku zpívával před mnoha lety Oldřich Nový. A je to písnička, kterou... Já jsem vlastně hrál roli Oldřicha Nového daleko později v Ypsilonce, ještě v Liberci. My jsme s Mirkem hráli Mamzel Nituš. Já hrál Celesténa a ty Floridora.
4: Ano, to bylo krásné.
2: A dneska si to pamatuju, to bylo krásné.
4: To bylo úžasné.
2: To dělal pan Kačer, to režíroval.
4: Jirko, pojď.
2: Co? Tohle?
5: Divadlo pan Floridor.

0: Floridor.
1: Je Floridor, či Celesten?
0: Vždyť Floridor je Celesten, nebo obráceně?
1: A Celesten je Floridor.
0: Je to obráceně.
1: Minka, to je opravdu.
0: A to je opravdu po strašných letech.
1: To teda byl rok 77, tak když jsme to dělali. Jsme přesně to pamatuju v Liberci. Jitka Nováková byla mamzelný tuž, byla to krásná inscenace, pan Kačer to režíroval, si pamatuju. A bylo to krásný teda.
0: Ale teďko bude zpěvat náměstíčka.
1: Ty jsi zpěvala písničku náměstíčka.
2: Já jsem pochopil, to není ta píseň, co jste chtěli zpět. Ne, to byla ještě tohle předpíseň.
1: Ale to je improvizovaný večer, na večer, no,
2: to je nádhera.
1: Ale takhle to vypadá, že se přelévají písně na písně, lidi na lidi, řeky na řeky a moře na mě.
2: A když něco vyhřezne v hlavě, jde to ven, to je nádhera. To je
1: nejen v hlavě. Nejen v hlavě. Nejlepší život má přeci jen fantasta, to, co nemá, to si vymyslí. Však plánů všelijakých má nasta, většinou však nesmysly. Největší z nich ale vyniká mozkovou činností horečnou. Mžikem tak sametru staví zámky z větru, když jde večer se slečnou. Kdybych já byl náměsíčník a ty na měsíčnice, po střechách bychom šli spolu v tmách, jak stíny dva ve svitu měsíce. Bez obav, že v mléčné dráze s velkým vozem srazím se, blíž a blíž k nebi jak hvězdám, víš, bych s tebou stoupal, pořím se. A kdyby snad chtěla jsi mi dát polibek z lásky bezedný, nemohl bych víc, než tobě říct, pojď se mnou na hromosvod rozhledný. Po střechách

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači Českého rozhlasu, Jiří Lábus, Mirek Kořínek a ten smích v závěru, to byl vítr do vlasů, který obstarala Jaroslava Krečmerová. To byla nádherná role a společně s ní Petr Vršek. Petře, pojď sem za námi.
1: Ano, já Petr Vršek, ano,
0: se tak dívám do zákulisí. Ano, je tam ještě Lenka Loubalová, pojď sem za námi, Lenko. Dan Šváb je tam, Krištof Mende a tím je parta dnešního toboganu z Ypsilonky kompletní. Krištof je tam taky, ano, jsme kompletní, zbyl tam někdo.
2: Ani uklízečka, ale ona se stydí.
0: Ale vemte jí uklízečku, mise, to je ona? Ne, já možná začnu asi u Petra, protože já vím, když jsme tady teď viděli kreaci Jiřího Lábuse, ty jsi psal svou diplomovou práci na téma Jiří Lábus. Prosím tě, odhalil jsi, jestli je to vůbec člověk, nebo ne? Jestli je to vůbec jako možný, že něco takového vzniklo za tmy, jak jsme zjistili? Na co jsi přišel ve své práci?
2: No, kdybych to prodával jako knihu, tak řeknu, přečtěte si to, kupte si to. Ale bohužel, ne, nepřišel jsem na to. Je to záhada, ten Jirka, no. Je to vlastně o necelém životě, necelém díle Jiřího Lábuse tenkrát. To bylo v nějakém roce 2002, tuším. No, tak jsem vlastně, jsem ho zkoumal. No. Když jsem přišel ze školy, nebo na škole jsem ještě vlastně byl, tak jsem Jirku pozoroval vždycky ze šály, co dělá, jak dělá, proč to dělá.
3: Šmíroval.
2: No, šmíroval jsem ho, no.
4: Na kolik to bylo stránek?
2: Já nevím. Asi 80.
0: No a na co jsi přišel? Jako existuje nějaký fígl, jak, protože to je opravdu přírodní úkaz, to si budeme povídat. Jako, jo,
2: to. Jirka je hrozně hodnej egoista. Asi ho život naučil.
0: No a kouzlo jeho talentu a šíře jeho talentu, když to vebeš jako no, někdo, tak je to, kdo zvládne od Ameriky přes zapomenutý světlo až po Rumburaka, to není
2: normální.
0: Já myslím,
2: že to je samostatná jako vědní obor, disciplína, Jiří Lábus. Prostě to je, proto jsem ten lábusolog, protože to není jednoduchý úplně, jo. Mm-hmm. Tak psycholog taky, to má tolik jako různých věcí, které se spojují a variant odstínů, že to nejde jako jen tak jednoduše říct.
0: No, ano.
1: Jestli můžu něco malého dodat. Mně se opravdu dějou teda velice zvláštní věci, vám musím říct, jo. Ale teď si fakt nevymýšlím, jako každý ví, že si mám fantazii rozbujelou, ale teď budu mluvit úplně pravdu, co se mi třeba stalo v létě. Já byl na Korfu, a opaloval jsem se na pláži, na lehátku jsem byl, jo.
2: To se mi taky stalo, ale nic divného to není.
1: No tak tohle ještě nic není, ale teď to přijde. A představte si, že tam byla Jana a teď tam leží vedle mě a najednou říká, Jirko, tobě pod lehátko vlezla mořská želva. A já říkám, cože? Mořský želvy málo kdy vylejzají na břeh, že jo? To mám známou, která tam žije v Řecku dlouho a říká, že neviděla v životě mořskou želvu na břehu. A opravdu ta mořská želva a byla na nějakém kameni. A Jana vzala tu želvu, ten kámen, hodila do moře tu želvičku zase a na tom kameni bylo vyryto Jirka, ale skutečně.

0: Já vám řeknu, jak jsem viděl jakýkoliv kámen, tam bylo napsáno Jirka.
1: Je to tak? Já začínám chápat a začínám nacházet oblibu ve večerech ypsilonských, protože tady už jsou skleničky, tady už je vínko, sem budeme jezdit pravidelně jednou měsíčně, to je nádherný. Ano, a Jaruška Tvůrkyně, zvuková mistryně.
2: Vzpomínám na Artura Švihu.
3: No, ten byl zvukový mistr vynikající. Mm-hmm.
2: A vždycky před tou pohádkou, jednou, když bylo poledne, tak bylo z časové znamení.
3: A jako kluk jsem poslouchal rádio strašně hodně. A já jsem právě poslouchal všechny ty mistry pana Hegera, Filipovského, když četli ty Četby nepokračování a ty rozhlasové hry pana Horčičky. No a představte si, že počkej. No a teď si představte.
2: A jo, promiň, to vypadá, že to jsou narozeniny Lábusa.
3: Ne. Ne, já to musím říct, já jsem toho plnej, ještě chvíli, než se vyprázdním, ale to vám chci říct, že, ne, to vám chci říct, že opravdu, já byl tím rozhlasem odkojený, jo. A taky díky těmto mistrům, kterých jsem se já učil, tak pak jsem hrál řadě rozhlasových her, na to, že jsem moře audiokníh, to byla všecko ta škola, kterými tyto lidé tohle umožnili, ty velcí čeští herci. A vzpomínám si, že tam byl hlasatel a ten se jmenoval Jiří Valenta. A on byl pořadový hlasatel. A on měl krásný hlas. A já jsem se ho trošku naučil trošku jako imitovat. Já to můžu teďka předvíc, protože on vždycky třeba uváděl jenom pořád, on nečetl, myslím, zprávac moc nebyl, to byl zase jiná sorta hlasatelů. A on, vždycky propojoval pořady, že jo, a teď třeba si pamatuju, jak někdy improvizoval trošku, jo, a teď se rozvalo najednou, byla neděle, skončil koncert s dělanou Wolfgang Gamma Adama Mozarta, Ludvíka van Beethovena a Chopina. Asi za necelé 2 minuty zvon z chrámu svatého Víta oznámí pravé poledne. Potom si poslechneme verše národně umělce ruské, sovětské, federativní Sergeje Maratrova, Mrsevského, Stranu má stranu, já tě miluji, přednesu národně umělce Vladimíra Šmerala. Již za necelé 2 minuty začne se ozvou polední zvony a potom to budou verše národního umělce ruské svole, přednesu národního umělce Vladimíra Šmerala. Hodiny v mé hlasatelně ukazují, že asi na necelou minutu zazní verše národního umělce, přednesu národního umělce Vladimíra Šmerala. Jistě chystáte něco k obědu, někdo bude mít vepřo, knedlo, zelo, někdo bude mít řízek. Já mám službu do 14 hodin, pak mi manželka udělá čevapčiči. Již za necelých pár vteřin zazní verše sovětského přednesu národního umělce Vladimíra Šmerala. A bylo to.
1: Rozhlasová legenda Jiří Lábus, ale Naděnko, napadá mě v téhleté souvislosti, tady je mikrofon, my příště musíme obstarat víc těch mikrofonů, abychom vás obsáhli všechny.
2: Ano.
1: Naděnko, my si tu povídáme, večery v Ypsilonce vzpomínáme, jaký to bývalo, sešli jsme se tu v Ypsilonce, ale jaký je vlastně tvoje propojení s Ypsilonkou? Hrála ty jsi tady někdy, hostovala jsi tady někdy, to propojení asi přes Jirku a přes kamarády je jasný, ale co ty tady na jevišti?
4: Ne, nikdy jsem tady nehrála, akorát občas jsem tady byla jako host v těch večerech, takže jsem si tady s nima povídala, no a samozřejmě jako divák jsem tady byla xkrát, nejčastěji jsem chodila na ty vánoční večery, vždycky jsem dostala kousek toho kapra a byl to nejlepší kapr, jakýho jsem jedla, protože ho bylo málo, čili prostě člověk byl tak nažavený a zpívala jsem s nima koledy a vlastně tenkrát jsem zažila, kdy poprvé Honza Šmíd přivedl paní Martu Kubišovou sem.
3: Ano.
4: A to byl památ nejvečer, že poprvé vlastně vystoupila.
3: To byl před pár...
4: No. A to mám ještě teď husí kůži, protože všichni jsme plakali, byli dojatí a byli šťastní, že ji vidíme.
3: No. A paní Marta Kubišová pak řekla nahoře Honzovi Šmídovi, říkala, pane řediteli, s tím budete mít určitě problém, že jste mě pozval takhle, že jo. To bylo první její veřejné vystoupení po té pauze obrovský, jo. A on řekl, no pak byl problém. Tak velký problém potom byl, ano.
1: A na tom místě jsme teď my. Já doufám, že tahle ta úžasná atmosféra se přenáší i tím éterem k našim rozhlasovým posluchačům. A já myslím, že se schyluje k další písni. Krištof Mende, který tady zatím donese skleničky, nalil čistého vína všem, kteří to chtěli, se teď chopí mikrofonu. Krištofe, co to bude a koho si vezmeš? Mirek Kořínek u piano.
5: Já bych si rád vzal Mirka Kořínka, ale
1: výborně,
5: už je na to pozdě, už jsme oba mimo ten věk.
0: Moje první role byla
1: Tebe si pamatuju, ty jsi hrál Mauglího, ale než vyrost.
0: Ve mně to je jako v koze.
5: My to máme dokonce na tři mikrofony, aby jsme vám to stížili. Mirku, řekni, ale co budeme hrát.
0: Tuhle tu písničku, kterou budeme hrát, jsem kdysi dávno zpíval s Honzou Šmídem.
5: Toho budu
0: čili,
5: této...
0: A já jsem zpíval tomu Honzovi druhý hlas. Pokusím se ten hlas exhumovat.
5: No tak, ale Honza nebyl jediný, kdo to zpíval ještě.
0: A zpívalo to Jana Sinková, zpívala potom refrén.
5: Ano, tak místo tak Honzy a místo Jany Sinkové to bude zpívat Mende, ano. A solo houslové obstará Miroslav Kořínek.
0: Mengele.
5: No tak to jsi to napravil opravdu.
0: Mně to dneska nejde.
5: Houslové solo Miroslav Kořínek.
0: Ano,
5: dámy a pánové, píseň Jaroslava Ježka Voskovce a Vericha Zakázané ovoce.
0: Dva, tři, čtyři.
5: Další můj.

0: No, solo kozírek.
1: Kubička je v háji.
2: Co druhou frázi dáš?
1: Až dám druhou půlku.
2: Chcem hrát já, víte, ale...
1: To stojí za to, tohle vydrží.
2: Já bych to klidně
1: zahrál.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, další kousek z dílny Ypsilonky.
1: Já bych jenom dodal, jestli můžu, že to zpívala v Ozovzrem, tě písnička Jaroslava Ježka, Voskovce Evlíka, a zpívala to Ljuba Hrebenová mladinka tehdy ještě v Ozovzrem divadle, ano.
0: To je krásný. Teď si vybral, že i zvedneš tu nohu, jako to dělávala, ale to... ano, to by bylo...
1: Já už nezvednu nic.
0: Ano, milí posluchači, dozvídáte se z Ypsilonky mnohé a dozvídat se budeme každý měsíc, protože já myslím, že to rozhodnutí vysílat každou první sobotu v měsíci z tohoto místa je skvostné. Připomínáme si 75. narozeniny Nadi Konvalinkové, 76. narozeniny Jiřího Lábuse a tady koukám, ta 50. nám tady krouží, Daniel Schwab, 50. měl v dubnu. 50. tam byla, ano.
2: Já jsem se, když jsem na to koukal, jsem se narodil o týden dřív než Naďa Konvalinková. Ale teda v jiném roce trošku, ale já jsem 12. Naděje 18. ano. A musím říct ještě zdravím Steindlera Milana, který má 12. dubna taktéž narozeniny.
0: Ano.
2: Ale nevím, kolikátý, to bude nějaký 60.
0: Ne, to je,
2: že?
0: Ano, to je pořád blahopřejme písničkou tak, z Ypsilonky. Ano, ano. A... 50. nám krouží Petr Vršek, toho to čeká příští rok. Kdy to tak nastane, Petře?
3: V lednu.
0: Kolikátýho?
3: 20. ledna.
0: Já se na to ptám, pač já taky do toho příští rok spadnu. Připravuješ se na to nějak speciálně?
3: No můžeme to slavit spolu někde, třeba tady v Ypsilonce.
0: Hromadné padesátiny? No. Ty já už mám v pácu, a už mám domluvený a, kluci něco většího, ale to se máte můžu, na co těšit.
3: Já už mám taky něco za sebou, protože jak tady kluci říkali, že jeden hrál Floridora, druhý Celesténa, tak já hrál oba dva.
1: Ano. Tady vznikla inscenace Mám zelený tuš po letech, že jo? A ty si vlastně...
3: Mám takovou písničku? Ne, no. Dobře.
0: A hrál si taky Mauglího?
3: Ne, to mě čeká, až budu starší.
0: Já myslel, že jsi hrál ještě toho menšího, než ho přebral Kořínek, že jsi byl ten úplně první, ano. Krištof Mende, tomu se blíží 50. kdy?
4: No tak já to mám zrovna za 10 let. To je, já vypadávám tady...
5: Vypadáš, ale že to máš pozejtří, čeče.
4: Děkuju ti, Daníko, moc ti děkuju.
0: Tobě ještě nebylo, ne, vraťte mu ten mikrofon, to tyhle ty cucáky já mám nejradši. Tobě ještě nebylo 40?
4: No tak mě bylo 40, právě proto říkám 10 let, jestli teda to odpovídá, že 50 je o 10 let od 40. Já, no, jsem, dlouho, já jsem z toho vypadl.
5: Říkáš to správně, děkuju, matematicky děkuju. No to je plus.
4: Já jsem teď dělal daně výš a byl jsem si stejně nejistý. Jo,
1: já můžu krátce k tomu věku, já si můžu malinko vstupovat.
0: No samozřejmě.
1: Protože já už teda mě 76, že, ale to chci říct, že jsem, je to asi tak půl roku, jedu tramvaj, revize, přišel revizor a revize jízdenek a teďka lidi, revize jízdenek. A teďka kvůli říkám, prosím vás, já už jezdím dlouho, jako zadarmo, myslím, ve věku. Ježišmarja, ale kolik vám je? Říkám, no, jsem řekl, no, to vypadá to docela dobře, jako, že takhle. No nic, za dva dny jedu znovu tramvají, nastoupím většiny ulice 22, plná tramvaj lidí a jsem stál, že jo, nikdo mě nepustil vůbec sednout, že jo. No, říkám, tak jsou tak dobře. A najednou nějaký chlap, nějaký dědek, že se nestydíte, starého paralábu se nikdo nepustí sednout. A to řval na celou tramvaj třikrát za sebou. Až teď nějaký kluk hnedka vyskočil, přehněte si. A on to řval ještě, když už jsem vystoupil, jo. Že se nestydí, to bylo ponižující.
0: Ne. Já vždycky, když přistoupí Lábus, okamžitě vystřelím, ale... Ale... To bylo nějaký dítě, který nevyrostlo na jeuhelácích. A tím to připomínám z důležitého důvodu, protože, milí diváci, milí posluchači, tady nám nastává zajímavá chvíle, protože tady máme oba dva juheláky. Vy si řeknete možná, že ne, že by tady měl být Otík Jirák, ale Ota Jirák po velmi, velmi dlouhých letech a po desítkách, stovkách natočených studiích Kamarád my na vás vyrostli. Předal žezlo mladšímu, to jsem netušil, že je tak mladý, a Krištof Mende navzdory svému věku se z tebe stal juhelák.
4: No je to tak. Ano, ano, ano.
1: Helák. No, já jsem juhelák. No, já dělám 45 let juhu, si představte, je to neuvěřitelný. No ale no. To je no. Ale počkejte. Ale...
4: Já to budu dělat 45
1: ano,
4: let.
1: No, no, no, no.
0: Udělejte ano, nám je.
1: Je, milé Hel, jak se máte?
6: Já vás zdravím stejně jako všechny děti.
1: Já taky všechny zdravím.
0: To je málo, prosím.
1: Vy jste takové medové, krásně barevné a já jsem takové zelené, co?
6: Vy zase máte srdce na správné straně plíše.
1: To máte velikou pravdu, milé Hele. Já jsem dobrák, ne od kosti, od trosek.
0: Panové, potles pro vás, protože to je něco... To je fascinující.
7: A nejvíc tomhle, Jirku, obdivuju, že někdy, když se vracíme ze zájezdu, jdeme autobusem třeba z Ostravska nebo od někde 200 km od Prahy, tak všichni si říkáme, tak teď se půjdeme najíst ještě a ráno nemusíme vstávat, máme třeba zkoušku až vodou. A Jirka říká, já už 8 ráno točím Ju a Hele. Tak v 8 ráno oni tenhle ten hlasový fond mají takhle v pořádku. No.
2: Ale když jsme byli jenom taková vsuvka u toho věku, u těch jubilejí, tak Jirka má takové přání, až to jubileum vyvrcholí smrtí.
1: Jubileum, ano.
2: Že chce být pohřben v kostýmu Ju.
1: Ano, budu pochován v kostýmu Ju, už to mám vymyšlený krásně, to bude nádherný. Ten frňák na stýrak bude koukat takhle.
2: A nejhorší na tom je, že Jirka to myslí vážně.
1: No, to jo, ano. Já všechny zvu, prosím vás. Jo. Pak bude raut. To si pošmáknete. Ratvičky a věneček se bude podávat.
4: No, já jsem jenom ještě chtěl říct, že je krásný, že teda s Jirkou se můžu hlasově projevovat, protože já jsem to nečekal. Naposledy, co se mi stalo, tak jsem na Letný takhle si šel do trafiky něco koupit, povídám, dejte mi tabák, papírky. A prodavačka povídá, já vím, že jste herec, ale dabujete taky. Já říkám, no, nějak zvlášť. Ona, to je škoda, vy byste byl skvělý sériový vrah. Říkám, tak vám pěkně děkuju, vzal jsem ten tabák, odcházím a ona za mnou, ne, já jsem vás nechtěla urazit, já mám ráda sériový vrahy. Říkám, to jsem zmizel okamžitě. Takže já můžu, jo, kdyby mě někdo chtěl obsazovat, tak buď Ju, Hele, anebo Spartakiádní vrah.
1: No ale Hele, já mám roli, kterou nevím, kdo po mně převezme, já mluvím 35 let Marcím Snovou, že jo, takže taky teda, že vlastně, to je taky hrozně dávno, no.
0: Ne, to nepřevezme nikdo, protože ty jsi nesmrtelný, a to je jako, rozumíš, Rumburak je nesmrtelný, to mi nebudeš vysvětlovat, že ne, ale když...
1: To Rumburaka. Představte si, že nedávno jedu tramvaj a vedle mě stál takový pan, měl obličej trošku jako indián, ale mluvil perfektně česky. Řekl, pane nábož, můžu s vám chvilku mluvit, tak prosím. Víte, já mám maminku Peruánku a tatínka Čecha. Já do Peru jezdím často a víte, že i tam je velmi populární Arabela v Peru.
8: A představte si, že já jsem byla v Cirichu, jeli jsme z dovolený s mojí sestrou, která prostě se mnou vždycky o prázdninách někam letí, bydlí ve Švýcarsku, a prostě najednou telefon a volá mi Tomáš Tepfr. Říká, Naďo, prosím tě, máš telefon na Jiřího Lábuse? Já říkám, mám, no, co potřebuješ? Prosím tě, my jsme ve Florencii a tady vrátnej v našem hotelu, když zjistil, že jsem Čech, tak říká, jestli známe pana herce, co hraje toho Rumburaka. A pak mě teda volal, že je spojil a ten pán plakal. On ho, když už slyšel hlas Jiřího Lábuse, tak ten vrátný v tom hotelu ve Florencii plakal. Štěstím.
1: Ano, ne, já to... Tomáš Tepfr je můj spolužák totiž. My jsme spolu vyrůstali v jednom ročníku na Damu. A on právě se ubytoval právě ve Florencii v tom hotelu a byl tam takový recepční velmi milý pán a říkal, že se narodil v Rumunsku, ale že emigroval s rodičem, když mu bylo asi 10 nebo 12 do Itálie. No a že tam miloval seriály český, hlavně Arabelu, hlavně postavu Rumburaka. A Tomáš říkal, no tak já ho znám, měl od tebe telefon, ty volal, že no a tak mu něco řekni. A on se jmenuje Antonio, říkal, hello. A jsem Antonio. A já jsem říkal, hello, a jsem Rumburek. Teď si představte, teď bylo ticho a za chvilku vzal Tomáš ten telefon a říkal, ale on se rozplakal. Představte si.
7: A pak se diví, že v Řecku máš na každém kameni napsáno Jirka.
0: No jistě. To je osobnost vedle osobnosti. Eviku Miluna, zaspívej. Eviku Miluna.
7: Tak teď něco pro Naděnku.

0: Díky Mirkovi Kořínkovi, Jarušce Krečmerové. Milí posluchači, stále posloucháte Tobogan poprvé z Ypsilonky. Je tady skvostná sestava a já vám musím říct, ten dnešní den je výjimečný, protože je 6. červen, že? A dneska, pokud ještě jste nebyli informováni, je Mezinárodní den...
1: Jirko?
0: Jirko? Koblich.
2: No, počkej, jako koňskej?
0: No, ne. Ne, koblihy, to je opravdu historická věc, slaví se od roku 38 na počest, že v Chicagu dávali za první světové války koblihy vojákům. Ale víte, co mě napadlo? A tím oslým můstkem se dostávám dál. Koblihy, to je samozřejmě Saturnin a většina z nás smrtelníků si říká, že kdybychom měli tu odvahu, tak ty koblihy začneme házet po tom imperiálu, nebo kde to původně bylo. Víte, co by mě zajímalo? A po vás všech. Jakou největší takovouhle šílenost jste udělali? Něco, že vám to nedalo. A vzali jste, já nevím, dlažební kostku a vrhli jste ji do výlohy, aby se rozbila. Nebo jste, já nevím, někomu ukradli peněženku, nebo něco takového.
3: Takže víš, Jirko, povídej.
2: My jsme těch lotrovin udělali opravdu hodně, Naďaví, taky, že?
1: Já jsem svědek, ano.
2: Ano. A jednou jsme šli ještě já kolem půlnoci s Oldou a ještě s dvouma kamarádkama. Oni přijeli nějak ze Slovenska, že jsme pro ně na nádraží, o půlnoci na hlavní nádraží. No a teďka jsme tam procházíme tou halou ještě a najednou tam bylo okénko informace, byla půlnoc a já jsem viděl, že tam ta babka už spala. Já jsem říkal, taky probudíme. Dali jsme instrukce, jedna dívka zaťukala. Prosím. Prosím vás, kdy letí letadlo na Frankfurt? Cože? Letadlo? Letadlo? Ale paní, to je nádraží tohleto. Kdo vás sem poslal? Taxík, to je blázen teda. Já tady pracuji 20 let, tam žádné letadlo v životě nestartovalo teda, to bych věděla. Ježišmarja, to teda máte, tak se nezlepte. No ne, já jenom jsem říkal, to je zvláštní, tak dobrou noc, naschledanou. Za dvě minuty. Prosím vás, na Franku už to letělo, druhá dívka. Teď to říkám, prosím vás. Já vím, že to vypadá jako hangar, to je hala tohle, paní. Třetí jsem šel, já prosím vás, na Frankfurt. Ježišmarja. Teď vzala telefon a volala. Halo, tady nádraží, to je letiště, prosím vás, kdy letí letadlo na Frankfurt. 8:20 až ráno vám to letí. A poslední, že Olda, prosím vás, na Frankfurt. Teď vyběhla z ty boudy a říkala, no vás je tady celá grupa, to se stali oběti šprýmu a spokojně odešla.
0: Podívejte, takový nenápadný Mezinárodní den koblihy a co se člověk všechno dozví. Naděnko, co ty, prosím tě?
4: Tak já se musím přiznat, že v začátku manželství u nás občas lítali létající talíře. Až do chvíle, než jsme si koupili cibulák, to mě pak bylo líto. Pak jsem taky často chtěla škrtit Jiřího Lábuse. To, když se 3 dny nevraceli domů, volala i paní Jiráskova, jestli s náma není náhodou pan Poskalský. Tak to prostě opravdu. A já s paní Lábusou ve 3 hodiny ráno jsme konzultovali, kde jsou asi a nebyli nikde. Tak takhle. Ale ještě se musím vrátit na divadelní fakultu, protože my jsme jednou dostali za úkol etídu na 10 stupňů smíchu. Jako byli jsme rozdělený na půl ten ročník a naše půlka se rozhodla, že nakoupíme každý 5 dortů. To bylo takový malinkatý jevišťátka a tam jsme měli teda prostě pro každého židličku. Nastoupili jsme v řadě, sedli na židličku a začali jsme rozbalovat ty balíčky těch dortů. A bylo to všecko jako domluvený na povel. Hanuš Bor vždycky udělal a něco se stalo. Takže písknul, my rozbalili ty balíčky, jo. Písknul po druhý, my jsme začali jíst jeden dort, pískl po třetí a jeden kolega to omáznul o tvář druhýmu, pak po třetí a teďko pomalinku se rozjížděla dortová bitva. Lidi, a vždycky jsme se jako zasmáli, pak víc jsme se zasmáli, jenomže jak už začala ta šlehačka lítat, jak už jsme byli všichni od těch dortů, od toho másla a všecko, tak už prostě jsme se ani vůbec nesmáli. Byla to vášeň, bylo to nádherný, prostě se patla těma dortama, ale závěr byl ten, že když 3x zapíská Hanuš Bor, že popadneme zbytek těch dortů a půjdeme jako na ty profesory, jako na kraj toho jeviště, jo. A takže on zapískal, my jsme vzali ten zbytek dortů a šli jsme na ty profesory. profesory a pan profesor Salc říkal, Hanuši, ne, já mám brýle. Takže to skončilo jako jenom v tom štronzu. No nicméně pokuta šílená, protože z těch závěsů, to máslo, ta šlohačka, to si, to samety, to si nedovedete přesně. Z vlasu, z ničeho, no prostě hrozný, hrozný.
5: No.
4: Ve filmu to vypadá hezky, ale takhle...
2: Naděnka vzpomíná na damu. A já tady ještě musím na jednu historku z damu, taky jsem se vybavil, taky takovou trošku zvláštní hororovou, no malinko. Jenom, my jsme zkoušeli asi ve druhém ročníku na učebně v Karlově ulici, že jo, tam na Vyjevišťátku, takovou aktovku pro dva herce. Já hrál oběť a kolega hrál vraha. No byl krásný den, tady říkám, my to zkoušíme a tady končila tím, že on ke mně přibíhá, já zvu vražda! Vražda, takhle zvu hrozně, že jo. A zkoušel jsem asi třikrát tuhle scénu a najednou bylo otevřený okno a já jsem najednou takhle se podíval a tam daví lidi, jo, pod tím oknem, jo. Jo, na Karlova ulice, turisti, že jo, turisti tam, že jo, to. No, tak jsme radši to nechali, ovšem já jsem netušil, že od vypatraníž ve zborovně probíhaly obhajoby diplomových prací. No, teď tam byl nějaký posluchač, jo, tak jako říkal, tak podle metody Stanislavského, vražda! Proděkan Ota Sklenčka říkal, prosím vás, pokračujte. Podle metody, vražda! Tak to Ota Sklenčka nevydržel, otevřel okno a říkal, prosím vás, na té ulici klid. A ty lidi, to je u vás nahoře. Tak on se pochopitelně vyděsil a vzal paní profesorku Havelkovou Libuši, která mě učila techniku jevištní řeči. A chodili po všech učebnách, odkud ten kravál vychází, až oni došli do třetího patra, už tam byli převlečený, zkouška skončila. A proděkan říká, to jste takhle řvali vy tady. Já říkal, no, co jsme byli, no a nevíte, že dole jsou obhajoby? Já říkal, to jsem netušil. A paní profesorka Havelková se nesměle vyklonila za jeho zády a říkala, a kdo to křičel, to vražda? Já jsem říkal, no já, ale Jiří, to bylo netechnicky, můžete hezky klopit, vražda, vražda. A já klopil ještě 3 roky, jsem klopil, no.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, je čas na ruskou lidovou. Já myslím, že to je ta správná chvíle. Mauglí se chopil již harmoniky. Jaruška Krečmerová, ano, přichází s Jiřím Lábusem k mikrofonu.
2: To je hra z jedné nádherné inscenace divadla Ypsilon ještě v Liberci. Byl rok asi 74. A byla to adaptace, vynikající adaptace, kterou udělal Honza Šmíd, slavného ruského humoristického románu 12 křesel Ilfa Petrova. Režíroval to pan Eval Čorm, vynikající režisér, že jo? A představte si, že na tu premiéru tehdy přijeli Václav Havel, Marta Kubišová a Pavel Landovský. To je vždycky, ježiš, najednou se tam obdobě, v roce 74, že jo? A ředitel Augusta se tak strašně bál, celou tu premiéru strávil v kotelině, aby se s něma nemusel sejít. Tak, jdem.

0: Jakej kolio tvoje líza, ta má smysl pro krásu. Sotva napočítáš 10, vodí tě na provázku. La la la la la. Alexandrovci.
1: Jaroslava Krečmerová, Jiří Lábus, Mirek Kozínek. Je to nádhera. Já jsem se dlouho tak nenasmál, děti. My sem budeme jezdit každý měsíc, protože tohle si nenecháme ujít. Milí posluchači, milí diváci, dnes se s vámi loučí tahle ta úžasná parta. Petr Vršek, Dan Šváb, Lenka Loubalová, Dominik Renč, Krištof Mende, Mirek Kořínek, Jaroslava Krečmerová, Naďa Konvalinková, Jiří Lábus. Od mikrofonu se loučí a příště v Ypsilonce se opět naslyšenou těší Aleš Cibulka. Mějte se krásně a potlesk pro vás úžasné publikum. Historicky první. No a na závěr Lenka Loubalová, ano.
2: Vyznání Ypsilonce.

tam, jak hvězdy zvoní. Penízky dojdou a člověk zůstane sám. A pro ten případ já na světě tebe mám. Jo, heč! Dominik Renč, pozadí Mauglík.

0: tohle zpívala.
1: Když v kapse stovku mám, hned nevím o ní. A potom jenom naslouchám, jak hvězdy zvoní.

0: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Naďo.
1: Hodně štěstí, zdraví.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka u

Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutálená, jak drobná mince,

0: Trojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 13. června ve městě, kterého se budeme moci doslova dotknout.
3: Akce, která se tam koná, se totiž nazývá Dotkni se písku.
0: Setkáme se v Palackého sadech u divadla. Budeme rádi.
2: A taky se můžeme slyšet ve vysílání od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
0: Regina,
3: Jakub.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
4: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Dnes to bude záznam gala večera, při kterém posluchačskou cenu za rok 2011 v 16. ročníku ankety převzala zpěvačka Iveta Simonová.
6: Dámy a pánové, dobrý večer. Vítáme vás v sále Filharmonie. Dobrý Hradec večer. Králové. Máme to tady trochu jako na moři. Konečně vás zdravíme při vyhlášení výsledků ankety Šarmantní osobnost roku 2011.
7: Ještě jednou dobrý večer. Je to neuvěřitelné, ale už po 16. se scházíme, abychom vám dnes tady ve Filharmonii Hradec Králové představili vítěze 16. ročníku Šarmantní osobnost roku.
6: Samozřejmě celorepublikové rozhlasové ankety. A pokud tady nejste poprvé, tak víte, že my se vždycky snažíme vás vzít do nějakého prostředí. Takže už jsme byli v divadle, byli jsme na zahradní párty a letos jsme si s Ladou řekli, že vás vezmeme do prostředí, které nám dvěma je opravdu nejbližší, tedy do baru.
7: V baru se rodí lásky.
6: Nebo se tam také rozcházejí lidé, že jo?
7: V baru se navazují přátelství.
6: Nebo se tam taky člověk dokáže pěkně pohádat.
7: Urovnávají se tam vztahy.
6: Ale bar má jednoho velkého psychologa a to je vždycky barman a ten tu náladu umí ovlivnit.
7: No a my jsme si dnes pozvali toho nejlepšího z České republiky. Je to mistr barman Karel Zapalač. Pojďte mezi nás, pane Karle.
6: Tohle je největší, nejslavnější a nejlepší barman z celého světa.
7: No, na kolika místech jste míchal a kde jste tady vítězil, pane Zapalači? Připomeňte velmi stručně.
8: První jsem byl v Singapuru, tam se mi teda podařil ten největší úspěch být mistr světa v technické práci. Potom jsem absolvoval další mistrovství světa v Rio de Janeiro.
6: O vás je známo, že vy dokážete namíchat koktejl na tělo.
8: No tak, abych se na toho zákazníka podíval a odhadnul, co bude pít, jako, to je složitý samozřejmě, to se může povíst, ale nejlepší je s ním navázat kontakt, když přijde na bar, komunikace samozřejmě, ale se vždycky se ptám, co rád pije, jestli rád pije becherovku, tak mu udělám koktejl z becherovky, jestli rád pije gin.
6: Jasně. A tak dále. To je strašně jednoduchý. Dneska to budete mít těžší, my vás poprosím, zatleskáme, Karel Zapalač, abyste se vrátil za svůj bar. Karel, to bude mít dneska složitější, protože jsme mu nedali šanci, aby si s tím člověkem, který pokaždé přijde, promluvil, ten ho bude muset odhadnout a bude mu muset umíchat koktejl na tělo.
7: Tak a tím prvním hostem, kterému bude Karel Zapalač míchat koktejl na tělo, není nikdo jiný než úřadující šarmantní osobnost roku 2010. My jsme velmi rádi, že přijela Eliška Balcerová.
6: Dámy a pánové, Eliška Balcerová, nejšarmantnější osobnost roku za 2010.
9: Dobrý večer.
7: Šarmantní osobnost roku 2010, Eliška Balcerová. Paní Eliško, toto uteklo, rok se s rokem sešel.
9: Toto uteklo.
7: Vy jste nám před rokem říkala, pokud to půjde, přijedu. A podařilo se, my jsme za to velmi rádi. A samozřejmě nás bude zajímat, jaký byl ten rok, co jste úřadovala jako šarmantní osobnost roku 2010.
9: Já myslím, že byl docela slunečný. protože ta cena je Zlaté slunce, takže bych řekla, že od toho Zlatého slunce k tomu dnešnímu Zlatému slunci byl docela takový rozzářený a pro mě přinesl moc hezkých zážitků a důležitých takových životních změn. Dcera čeká miminko a to je pro mě strašně důležitá zpráva. Krásná.
10: Tak zatleskáme. Ano. Takže my jsme velmi rádi, že jste přijala pozvání. Poprosíme vás, abyste tady přijala místo. Ještě, paní Eliško, řekněte mi, co ráda pijete?
9: No tak já ráda piju víno podle roční doby. Teď mi začalo chutnat, jak přišlo to léto, tak náhle bílé, protože je chladné a chladí se. V zimě mě chutná červené. Ale já jsem slyšela, že vy tady máte člověka, který umí míchat nápoje. No. A to mě nesmírně zajímá. Budu ho sledovat při práci, anebo bych si třeba i něco u něj objednal.
10: Dobře, a na konci nám řeknete, jestli to umíchal podle vašich představ a jestli je to skutečně Karel Zapalač, ten dobrý psycholog.
9: Já si neumím představit, co namíchá, tak nevím podle jakých představ. Ale já bych chtěla, aby namíchal ten vítězný nápoj z té olympiády nebo z mistrovství světa. Protože on je prý tak dobrý, já bych chtěla ten vítězný nápoj pít.
10: Budou to prý všechno vítězné nápoje z těch mistrovství, kterých se Karel Zapalač zúčastnil, tak jeden bude váš.
9: Tak to už se těším.
6: Já se ještě zeptám Karla, slyšel jste vůbec, co říkala Eliška? Ona má ráda víno teda, no ale...
8: Má rád. A já jsem mi připravil koktejl Neskrotná vášeň, s kterým jsem soutěžil v Rio de Janeiro, takže ještě se dodělává, ale za chvilku bude hotový, takže doufám, že se trefím, mám do chutě, protože jste opravdu šarmantní dáma, takže to bude, si myslím, jak to má být.
9: Neskrotná vášeň, už se na ní těším.
10: Já si myslím, že pana Zapaleče inspirovali ty ženy v pokušení. My jsme si řekli, že letos uděláme jednu novinku, ke které bychom se chtěli v příštích letech vracet, a to, že budeme udělovat mimořádnou cenu šarmu. Letos tu mimořádnou cenu šarmu, a je nám to ctí, udělíme paní Soně Červené, pěvkyni.
6: Dámy a pánové, pěvkyně Soňa Červená!
10: Paní Soňa Červená! Dobrý večer.
11: Dobrý večer. Přišla jsem s kloboukem, protože jsem z generace, kdy dáma ještě nemohla být bez klobouku.
6: Aha. A chlapi?
11: To nevím.
6: Nevíte.
10: Trochu vám ho závidím. Filharmonie Hradec Králové, to je místo, kde vystupujete, kde jste měla nádherný recitál, je to zcela nedávno. A kde jsme se také dozvěděli, že jste tváří nadačního fondu pro obnovu Varhan právě tady ve Filharmonii.
11: No podívejte se na tu na ten krásný sál. Kdyby ho ještě zdobili varhany a kdyby tady zněli z Filharmonii varhany, nebylo by to nádherné. Já myslím, že by si to Hradec zasloužil.
6: To rozhodně ano, ale vy si teď zasloužíte ocenění, zvláštní ocenění šarmu. Proto poprosím Jiřího Kánského, ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové. Je to historický okamžik v naší anketě. Jiří Kánský je tady a Soňa Červená dostává mimořádnou cenu šarmu už i proto, že se stala tento rok čestnou občankou města Hradce Králové.
12: Paní Soňo, je mi velkou ctí, že právě já vám mohu předat tuto nádhernou kytici jako projev díku a projev obdivu. Jste první, která získává tuhle mimořádnou cenu Šarmantní osobnost roku, ale jak už tady zaznělo, vlastně to prvenství vám je souzeno, vy jste byla jako první v historii, jste dostala čestné občanství města a byla jste vždycky první.
11: Děkuji mnohokrát, je mi velkou ctí.
6: Děkujeme Jiřímu Kánskému, řediteli Českého rozhlasu Hradec Králové.
10: Ale to ještě není všechno, paní Soňo, protože my jsme vám připravili ještě jedno překvapení, a to, že s gratulací teď přichází také váš přítel Vlastimil Harapes.
6: Dámy a pánové, Vlastimil Harapes, přítel a v podstatě kolega Soni Červené.
13: Dobrý večer.
6: Jak se potká operní pěvkyně, jak se potká herec, ale hlavně tanečník, Soně Červené?
11: Dvě verze, ano.
13: Ano, moje
11: My
13: verze.
11: Jsme se potkali v Národním divadle při jednom představení, kde jsme byli jako diváci, a já jsem si odvážila tuto hvězdu oslovit, jestli by mě nenaučil tango. A on mě na to řekl, že tango tančit neumí, ale že se ho rád bude učit se mnou.
6: Tak to je pěkná verze.
13: Tak já bych ji trošku poopravil. Soňa správně řekla, v tom Národním divadle při premiérách jsme se potkávali, zdravili a příjemně se bavili a právě, že Soňa řekla, že se učí tango. A já jsem říkal, ale to je vážně, abych taky se rád učil. A ona říká, no to je skvělý, protože ten můj partner vůbec nechodí. A když tam partner nepřijde, tak musela tančit s tou lektorkou, že? No tak já jsem nahradil tu lektorku a tak to bylo. Takže vám dneska tady kus zatančíme, velký kus.
10: No, já si myslím, že nám nejen zatančíte, ale i zaspíváte tango.
13: Tango, ano, tango.
10: A měla by to být rozhlasová premiéra, takže přátelé, Vlastimil Harapes, Soňa Červená a jejich společné tango.
11: Má co si pro co není slov, miluje ho, i když mě bije. Bez něho svět se změní, věř mi to.
14: To dělá vaše fantazie.
11: Můj miláček je krotitel a vnucuje mi svoji vůli. Já zemru pro něj, kdybych chtěl.

miláček mě líbá tak, že ztrácím pod nohama půdu. Má duše krouží jako pták bez křídel, bez bázně, studu.

0: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2011, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Vlastimil Harapes je jedním z nominovaných v letošním ročníku Šarmantní osobnost roku. A je to už po několikáté, ale nejen to. My pro vás máme také malé překvapení, protože letos poprvé chceme udělit cenu čtenářů deníku, kteří vás zvolili za Šarmantní osobnost roku 2011. Takže já poprosím v tuto chvíli šéfredaktora deníku Jaromíra Fridricha, aby přišel mezi nás a předal vám také jejich hlavní cenu. Aha.
2: Tak to je krásný, to já si toho vážím, protože ty to čtou, tak jsou chytřejší.
3: Bych vám chtěl pogratulovat k tomu, že čtenáři 9 východočeských deníků ve vás objevili nejvíc šarmu. Gratuluju.
2: Děkuji moc. Díky, díky, to je krásný.
4: Děkujeme panu šéfredaktorovi. Děkujeme.
5: Naše generace musela uznat, že vy jste v podstatě spopularizoval balet u nás a myslím si, že jste proto i udělal velikou práci. Pomohl vám v tom šarm?
2: No, tak já si myslím, že především šarm. Mně se líbí víc slovo sex appeal. Tak jako muži mají šarm a ženy mají sex appeal.
5: Já bych se po to podepsal.
2: Já bych to tak, jo? Tak bych to viděl já teda.
5: Už to vidím, jak máme za rok 17. ročník ankety Šarmantní osobnost roku a první ročník ankety Sex appeal roku.
2: Ano, ano, sex appealka.
1: No,
2: sex
1: appealka. Já si myslím, že bych to nerozebírala. Já si myslím, že to spolu souvisí, že ten šarm v sobě odnáší úplně všechno. Mm-hmm. A letos jste dostal cenu Thálie.
2: Ano, ano.
1: Takže si myslím, že blahopřejeme k téhleté ceně.
2: Díky.
1: Blahopřejeme k tomu šarmu, který máte a doufáme, že s námi vydržíte také až do konce dnešní nahrávky, abychom potom mohli ocenit právě buď váš šarm, nebo šarm dalších hostů, které jsou
2: přesně. Jo, při té skleničce,
5: jdeme
2: tady.
5: No, pojďte, jdeme k baru. Jdeme k baru. Vlastně místo. Já se zatím zeptám, už jste měla ten drink?
6: Ano, měla.
5: A pořád jako v pohodě, chutnal vám?
6: No chutnal, byla to vášeň sama.
5: No a splnilo to tu vášeň?
6: Určitě. Jo. Já jsem říkala, že kdyby byla ještě jedna vášeň.
5: Ano. Karle, ještě jednu vášeň pro Elišku. A co ta becherovka?
7: Je tam málo té becherovky.
5: Karla. Jak se jmenuje tato vášeň?
8: Tohle to není vášeň, to se jmenuje Čarodějné srdce. Je tam orange bitter a suchý martini.
5: Dobrý, takže... tak prosím vás, Karle, ještě jednu tu malou becherovku, kdybyste tam trošku zakvedlal. Zatím moc děkujeme. Mimochodem, Vlastimil Harapes si také dá určitě nějaký koktejl. A k tomu koktejlu my pro vás máme dárek a myslím si, že pro tanečníka by to měl být dárek hudební. Takže dámy a pánové, teď hlavně pro Vlastimila Harapese přichází zaspívat Miro Žbírka.

0: Meky Žbirka.
1: Meky Žbirka.
0: Pojďte mezi nás.
1: Československý John Lennon. Nenaštvu vás teď, když to takhle řeknu.
2: To by nikoho nemalo urazit. Tak.
1: Napadlo vás někdy, když jste nosil džísku a hrál toho Johna Lennona, že budete jednou šarmantní?
2: Bol jsem tam?
1: Jo, ano, určitě.
2: Prosím vás, potom mi zjistíte, kdo to poslal.
1: Já všech 10 mám schovaných, takže vám je
2: pak dám. A všetci mají okuliare.
1: Ne, ne, ne. Ale teď vážně. Teď mě řekněte, mají podle vás i Angličani šarm?
2: Tak samozřejmě, niektorí si myslím, že majú šarm. Isté, boli takí aj sú, ktorí majú šarm, čiže asi to nebude len výsadou niektorých národov. Takže v každom národe, napríklad medzi Slovákmi by som vedel.
1: Ja som taky u Čechů pár ich napočítal,
2: no,
1: takže vlastne je to pravda v každém národe. Ale asi tým Francouzům to prvenství necháme, že?
2: To určite, pretože oni to majú v sebe. Napadlo ma hneď Jean-Claude Brialy. Pamätám si aj jeden taký text Milana Lasicu. Keby som bol Jean-Claude Brialy, do zväzu žien by ma prijali.
1: Jali, ano.
2: Ale no, to pánové, sem asi nepatrí, pánové. Že?
1: Ne, to ne, to.
0: Vy si tady tak hezky notujete, tady zase zaznívají samí muži. Já si myslím, že by se také slušelo alespoň nějakou šarmantní rámu.
2: Napadla Bridget Bardot. Ale k tej sa asi hodí niečo iné. Ono tu pán Harapes už hovoril, že toto je zrádna vec. Že nám naskočí. Ale ja to opravím. Marilyn Monroe. A to som moc nevylepšil, čo?
1: Pořád sme u toho sexu.
2: No, áno, to som sa dosť odkopal teraz. Nie, keď mám vážne hovoriť, tak naozaj si myslím, že to je tak rozdelené úplne 50-50. Tam by som nevie, sú šarmantní muži, sú šarmantné ženy. To.
1: Dobře.
2: Ale nechcíte odo mňa prípady, lebo zas vám poviem
0: niečo. Stačí.
2: Ja som sa minule pozeral, bolo to dávnejšie, na finálový zápas hokejovej ligy Slavia Praha, Karlovy Vary. A tam sa zranil súper. A oni ho odnášali na nosítkach a viete, čo mu zahrali? Co bolí, to prebolí. Ja som sedel doma, som bol úplne šokovaný, lebo my sme tú pesničku samozrejme takto nemysleli. Takže ja som strašne rád, že tu dnes zaznie tak, ako to pôvodne textár Kamil Peter aj zamýšľal.
3: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2011, ktorý je ohlédnutím za 30-letou historií této posluchačské ankety.

0: Dámy a pánové, Marta a Miroš Birka. Teď přijde člověk, který k šarmu patří úplně prostě maximálně a šarm i vyučuje. Dámy a pánové, pan Ladislav Špaček. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: My máme vždycky velkou trému, protože nikdy nevíme, jestli všechno, co děláme, je podle etikety a jestli jsme se nedopustili třeba už 10-20 chyb.
1: Já to hlídám, to abych okamžitě zasáhl.
2: Zasáhl byste.
1: No, jistě, kvůli tomu jsem tady.
2: Pane Špačku, a jsou pravidla, která se tedy v poslední době změnila, když si myslíme, že to děláme dobře a my to dobře neděláme?
3: Tak ta pravidla jsou, řekněme, pěstovaná po staletí, takže neočekáváme zase žádný rychlý průběh v posledních 2-3 letech. Ale něco přece ano. Můžeme si všimnout, že třeba daleko méně se nosí kravata. Už třeba kravata není povinná, dejme tomu, večer do restaurace. Není povinná do malého divadla nebo na večírky. Takže všimněte si, že prezident Obama taky polovinu svého volebního období tráví bez kravaty. Myslím, že za loňský rok poklesla historicky výroba kravat na nejnižší možnou úroveň. Za to může bez pochyby prezident Obama.
0: Ale to by náš současný prezident teda nerad slyšel, že jo? Jako český teď myslím.
3: Jistě, to je velký štramák a ten je vždycky oblečen naprosto perfektně, ano. Ano, ano. Navíc v těch kravatách se vyzná, co sbírá kravaty, ne pera.
2: Jo. Já se zastavím ještě u jedné věci, která minulý rok určitě nás všichni potěšila, to je vaše kniha, kterou jste napsal o Václavu Havlovi. To je asi vaše jedna z těch velkých radostí minulého roku, nebo vlastně i letošního. A mě by zajímalo ta úvodní fotografie, na které jste s Václavem Havlem. Řeknete nám, čemu jste se tam tak potutelně smáli?
0: Nejdřív je popište, vy tam něco šeptáte, nebo on vám něco šeptá, jak to tam je?
3: Ano, my si zájemně něco šeptáme, aby nikdo nemohl odezírat, protože dneska už pracují i odezírači z rtu. Tak jsme si zakrývali takhle rty a takhle jsme si tam něco šeptali, oba dva. No, to byla taková situace na tiskové konferenci, kdy Václav Havel dostal otázku, na kterou jsem opravdu nepřipravoval. Jinak jsem ho připravoval na všechny otázky, situace v Perském zálivu a na Středním východě. To jsme všechno uměli, ale najednou se zvedl zpravodaj jedné televize a ptá se pana prezidenta. Pane prezidente, když jste si bral Dášu, tak jste slibovali, že byste ještě chtěli děťátko. Tak se chci zeptat, kdy to bude a co pro to děláte.
0: Co jste mu radil?
3: No, aby rozhodně nepopisoval, co pro to dělají.
0: Jo.
3: A to je ten okamžik, kdy jsem mu říkal, pro boha, to ne. No tak Václav Havel pochopitelně, jakožto filozof, tak našel lepší řešení a řekl, až budete starší, mladý muži, pochopíte, že početí jest boží úradek.
0: Dámy a pánové, Ladislav Špaček, zůstaňte s námi. Nás čeká za chvilku společná beseda.
2: A ta společná beseda nás čeká i s další dámou, kterou v tuto chvíli pozveme sem mezi nás. Poprvé v anketě nominovaná herečka, krásná a šarmantní žena, Tereza Kostková.
0: Tereza Kostková, dámy a pánové, nejmladší nominovaná šarmantní osobnost Českého rozhlasu. Mě říkali, ta je kontaktní, ta si veme mikrofon, začne a pojede, tak jeďte.
4: No to by vám to prošlo hodně hravě, takhle kdybych já moderovala, to by mě hnedka poslali domů. Tak hezký dobrý večer a otázku.
0: Bouráte teďka seriály, bouráte sály, Stardance, já nevím co, tancujete, zpíváte, hrajete, kojíte u toho a všechno. Čekala jste, že u toho budete nejšarmantnější?
4: Ne, nečekala. Tak bylo to příjemné, protože šarm je hezká kategorie, to děkuju za tuto kategorii.
0: Tady.
4: Jako žena si ji cením a cením si ji i na mužích a nečekala tolik odpověď na vaši otázku.
0: Tak my máme rozhlasovou soutěž, ta se jmenuje Start.
2: Rozhlas.cz.
0: Tak.
2: Tam hledáme mladé pěvecké talenty, no a řekli jsme si, protože vám to moderování jde úžasně, cena ty Stardance a podobně, takže by bylo fajn, kdybyste dnes, tady a teď uvedla vítězku celostátní rozhlasové pěvecké soutěže Start Rozhlas.cz, která se tady také představí v premiéře.
4: Dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že mohu dnes na krásném večeru šarmantní osobnost roku uvítat někoho, kdo je zatím v té kategorii krásy a půvabu, kterou má prostě přirozeně danou zadarmo a k šarmu se prostě postupem věku dostane, protože to je podle mě rozdíl mezi šarmem a krásou, že ten šarm prostě postupem času a života získáváme v té lepší příležitosti a ponecháváme si ho třeba až do konce života, kdy už ta krása není až tak důležitá. Takže dámy a pánové, dovolte mi, abych dívku, která je na startu v šarmu,

Dámy a pánové, Eva Matějovská, vítězka rozhlasové pěvecké soutěže Start rozhlas.cz. Zhasni.

0: další nominovaná za rok 2011, tedy další šarmantní osobnost České republiky podle rozhlasových posluchačů, paní Iveta Simonová.
1: Tady bychom mohli 2, 3, 4, 5, 7 hodin vyprávět.
2: Tak myslím, že by to tak nějak bylo, protože já zpívám takových 50 let.
1: To není možný.
2: Je to opravdu dlouhá cesta, ale
1: doufám... A to jste musela počítat hnedka od miminka.
2: No, tak byla to dlouhá cesta a byla velice krásná. Taky někdy byly nějaký ty kamínky trnitá, to bych neřekla, ale bylo to velice krásný a člověk, když to miluje, tak myslím, že to pro mě byla pouhá chvilička. Jsem šťastná, že jsem tady.
1: Tak, ale víte, byla to image, anebo ten šarm šel z ty hudby, z ty vaší podstaty?
2: My jsme milovali tu práci, tu muziku, Milan a Karel Vlach, prostě, ale nemůžu jim zapomenout, že mě tady nechali.
1: A já vím, ale zase tak doma, jaký to bylo doma? Byli jste taky s šarmem tam? Byly tam ty tepláky, nebo to tam taky neexistovalo?
2: Taky,
1: tam ten šarm,
2: tak,
1: jakože...
2: ani moc, no tak myslím, jo. Že jo, že to byl šarm. Vždycky to byla ta košilka, no. Když tak ty džíny a Milan vždycky byl takovej, ten měl opravdu ale šarm. Milan, jo, teď si na to vzpomínám. Ten mezi polívkou a hlavním jídlem přiběh k nám nahoru. My jsme bydleli v jednom domě a s tím jeho šarmem říkal, Ježíš, tady je suchá fara. Vlach říkal, lidi to vypil včera. No ale opravdu to byl velice hezký život a Milan ten šarm měl.
1: A měli to s šarmem, že jo?
2: Ano, ano.
3: Já si myslím, že obrovský šarm měl právě Karel Vlach, na kterého také velmi rádi vzpomínáme a se kterým jste projezdila si celou republiku a i svět.
2: Byla to osobnost a všichni jsme si ho vážili. K němu byste si nedovolil takový nějaký, jako třeba vtípky a poznámky, to ani ten Milan s tím
1: on...
2: svým šarmem.
1: Že on onikal lidem, je to pravda?
2: Onikal, ano, já
1: a
2: jsem...
1: tak vám dostala, teda asi ne, že jo?
2: Mně onikal ale... právě, když jsem dostala tu nádhernou nabídku, bylo to tenkrát v pátek, od té doby je pátek můj šťastný den, když se ozval v telefonu takový suchý, strohý hlas Karla Vlacha a pravil, dívko, podívala se, chtěla si s námi udělat jeden malý obchod na živé rozhlasové nahrávce ve studiu A. Ve 14 hodin, v 16.30 to jde přímo ven. No, tu nabídku prostě jsem nemohla... nepřijmout, bylo to strašný, já jsem nevěděla, co udělat, ale tu hozenou rukavici jsem zvedla, šílenou trému a tam byl už tenkrát Vladimír Dvořák. A to byly ty živý nahrávky toho Karla Vlacha. V roce 58 byla ta první moje nahrávka a byl to ten pátek, od té doby je pátek můj šťastný den.
4: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2011, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: Metky Šbírka!
1: Jsme tu všichni.
0: A základní otázka historky z baru.
2: No vy jste si vybral, teda vy jste přišel ke Skřivanovi. Já už, když padá opona, tak to už padají i moje víčka. Odcházím domů a vstávám v 5-6 ráno.
0: Prosím vás, dejte ten mikrofon,
2: takže
0: nebo dejte
2: já to s dovolením podám panu Harapesovi.
0: Vlastně měl Harapes. Je pravda, že tanečníci v Národním chodili do baru?
3: V životě ne, vůbec nevědí, co je bar.
0: Soňo, zachraňte nás.
4: Já nechodím do baru k představení, já potřebuju být sama se sebou.
0: Víte, ani v tom zahraničí jste nechodila pít?
4: Ne.
0: Eliško, řekněte nám na fidlovačce, že se chodí do baru po představení.
5: Tak já musím žalovat na Terezu.
0: Jdem do toho.
5: Protože já jsem jí 4 roky učila a my jsme se něco v těch barech naseděli.
0: No! To je Skřivan. To je Skřivan.
2: Eliška je moje paní pedagožka herectví, takže jenom to jenom pro toho, kdo to z toho nepochopil, tak to je pravda, že my jsme se hodně učili herectví na baru.
6: Ano, tak já samozřejmě musím také přiznat, chodili jsme do baru, protože jsme přijížděli v noci ze zájezdu, když jsme byli třeba v Ostravě, nebo já nevím. Takže to bylo velice příjemný, takový 2 deci vína, samozřejmě to nebylo víc, to je maličkost. A byli tam ti muzikanti a výborná společnost, takže jako já myslím, ten bar proč ne?
7: Já miluju bary a navštěvuju je neustále. Chci tím říct, že ty bary, to je osvěžení tak života, koření.
0: Jak se to šarmantně nebo s etiketou řeší, když přijdete v 6:30 ráno doma?
7: Především pravidlo číslo 1. Nekomunikovat. Nic neříkat. Cokoliv řeknete, je okamžitě použito proti vám. Cokoliv řeknete, je špatně. Musíte přijít samozřejmě důstojně a odebrat se na lože. Neříct vůbec nic, anebo se osprchovat a jít do práce podle toho.
0: Miroslave, neříkejte, že ani jedna krásná písnička, kterou známe, nevznikla v baru.
8: Keď sa povie bar, už nerozmýšľam o nejakom skladaní pesničiek, ale skôr o takom, že nájsť sa chvíľu tam posedieť a hneď o 4:00 zase rýchle do postele. Ale to bolo dávno.
1: My sme tady, pane Špačku, říkali, že tady v baru se mohou také narovnávat vztahy a tak dále. Doporučil byste nám, když se stane nějaký ten prohřešek, vzít třeba svou drahou polovičku do baru a vyřešit to tam?
9: Je, s drahou polovičkou do baru, to není dobrý nápad. Proto se spíše pro řešení takových, řekněme, nějakých manželských konfliktů hodí spíše noblesní tichá restaurace než ten hlučný bar. Tam potom si jdeme odpočinout od toho náročného dialogu. Takže pak manželku vyprovodím domů a vyrážím tam do baru.
1: Když jsme tady mluvili o těch sportovcích, Miro, sportovci se také scházejí, oslavuje se třeba v baru, když se vyhraje utkání, nebo jak to u těch chlapů chodí?
8: Som rád, že v souvislosti so športom so mnou hovoríte.
1: Už jste pro mě odborník.
8: Nejsem na to zvyknutý, tak to bylo. Takže
5: když už jsme u toho sportu, tak přece si říkalo, ten pije první ligu, ten pije druhou ligu, že jo? To jsme už tak měli pomenovaný. Nebo to byly doby, kdy jsme pili první ligu. Takže bary k divadlu a k umění patří, protože my dohrajeme představení, které je plný emocí a vášní a nemůžeme to střihnout a jít domů a lehnout si a v klid usnout. To musíme ještě nějak, jako v nás to musí doznít, nebo musí se to dořešit. Když někdo něco spletl, tak se mu musí vynadat.
8: Ďakujem za tieto slova, použijem ich doma.
0: Moc děkujeme. My jsme rádi, že jsme se všichni shodli, že bar k tomu kumštu opravdu patří. Troufneme si říct, že dnes je to bar trošku výjimečný, protože právě teď v tomto baru se dozvíme, která z vás všech osobnost je opravdu nejšarmantnější podle posluchačů celého Českého rozhlasu. Kdo je tedy vítězem ankety Šarmantní osobnost roku za rok 2011. A my rádi dodržujeme tradice.
1: Ano, každý rok jsou těmi, kdo vyhlašují Šarmantní osobnost roku, hradečtí gentlemani, tedy gentleman singers, a tak jsme to i letos nechali na ně.
0: Ježiš, to dneska nejde, to zase bude koncert, bože.
10: Dobrá, tak Já tu mám obálku se jménem Vítěze nebo Vítězky, ankety Šarmantní osobnost roku 2011 a pokusím se vám ho přečíst, nebo ne, my ho radši zaspíváme.

0: Dámy a pánové, šarmantní osobnost roku, tedy nejšarmantnější osobností za rok 2011 podle posluchačů Českého rozhlasu je paní Iveta Simonová. My poprosíme Oldřicha Šestáka, Jiřího Kánského, tedy náměstka generálního ředitele Českého rozhlasu a ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové, aby přišli na pódium, ale hlavně Elišku Balcerovou, aby předala žezlo úřadující šarmantní osobnosti své nástupkyni.
1: Paní Iveto, já vám moc k této ceně blahopřeji. Mám ji taky doma, je krásná, bude vám svítit do dalších dnů. Ale já, když jsme sem jeli, tak jsme si povídali v autě a já jsem paní Simonové řekla, že ona provázela celé mé dospívání svým zpěvem a že všechny její písničky umím ještě dodnes z paměti. Ona říká, to snad není možné. Já jsem řekla, ano. A jednu jsme si zkusili zaspívat a my vám ji teď tady kousek premiérově zaspíváme.
0: Tak to teda, to je překvapení dnešního večera.
1: Ona totiž, paní Simonová řekla, já jsem tak šťastná, že nemusím dneska zpívat, že tam jenom jedu. A já jsem řekla, pojďte, zaspíváme si. Tak jenom malinký kousíček, jestli to chytnem.

0: nejlepší dámy podle posluchačů Českého rozhlasu.
1: Já vám dám to slunce. Děkuji, blahopřeji.
2: Zlaté slunce pro paní Ivetu Simonovou předává Eliška Balcerová. S kyticí květin přichází ředitel Českého rozhlasu Jiří Kánský.
3: Já myslím, že ten potlesk teď i potlesk, když jste přicházela na scénu a především teď mluví za všechno.
1: Děkuji mnohokrát. Děkuji. Já si toho nesmírně vážím a vážím si toho svého publika, nebo každého publika.
3: Dobrý večer.
0: Oldřich Šesták, náměstek generálního ředitele.
4: Já bych také strašně rád poblahopřál a dovolte mi takovou reminiscenci do minulosti, protože vaše vystoupení televizní s Milanem Chladilem a Karlem Vlachem, to pro nás byla taková rodinná záležitost. A kdyby naši, kteří už jsou nahoře, viděli, že vám dneska předávám tuhle cenu, měli by strašnou radost. Já vám přeju, abyste dělala radost těm, kterým jste dělala v minulosti, v současnosti i do budoucnosti. Moc blahopřeju.
1: Děkuji, děkuji mnohokrát, opravdu. Nesmírně si toho vážím, děkuji.
2: Děkuji. A to není všechno, ještě ano, přichází pardon. Pavel Klicpera, zástupce Czech Turismu, s paní Jaroslavou Panírkovou, která přichází také poblahopřát Ivetě Simonové.
5: Milá Ivetko, ty jsi zpěvačka mé generace a vždycky jsi byla nepřekonatelná, úžasná, elegantní, vždycky absolutně profesionální. Naprosto tedy, jak se říká, na plný plyn. A já jsem moc šťastná, že jsme spolu prožili moc krásný chvíl na jevišti a že právě já ti můžu dát tuhle tu úžasnou cenu,
1: děkuji,
5: protože je opravdu od srdce.
1: Děkuji, Jarušku, děkuji. A děkuji publiku, děkuji mnohokrát. Opravdu mám pocit, že si to vůbec nezasloužím. Nevím, jak se k tomu mám vlastně postavit, protože celý život, jak jsem říkala, jsem vlastně prospívala, takže k té šaramantosti jsem měla opravdu daleko.
6: Chtěl bych říci, že i pro nás budete vzorem té šarmantní dámy, šarmantní osobnosti a byl bych rád, aby to zůstalo u všech Čechů. Takže gratuluji vám z celého srdce a jsem moc rád, že můžu být tady. Gratuluji.
1: Já děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát.
0: Tolik tedy Pavel Klicpera. Já žádám Ivetu Simonovou, aby vyhlásila další ročník ankety Šarmantní osobnost roku.
1: Vyhlašuji 17. ročník ankety Českého rozhlasu. Šarmantní osobnost roku.
0: Děkujeme.
2: Jo.
0: Dámy a pánové, děkujeme Tereze Kockové, Ivetě Simonové, Elišce Balcerové,
2: Soně Červené, Vlastimilu Harapesovi, panu Ladislavu Špačkovi, Miroš Birkovi. Ještě jednou děkujeme, hezký zbytek večera a za rok zase tady, nashledanou.

To byl záznam vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2011, kterou se stala zpěvačka Iveta Simonová. Za týden v tomto čase vám v reportáži ze zákulisí přiblížíme, jak vypadaly přípravy tohoto gala večera.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Hobby magazín. Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobby redaktorka Slávka Mrádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Conteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
2: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozírné škody. Myslím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, pizza pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubna, taková smrková, a pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství. Pokud bychom stříkali jedním přípravkem, máme velikou naději nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik. Proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky. Ten základní klasický je Pyrimor. Na něj je možné kombinovat například Calypso a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
3: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
2: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, vyslunéčko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovém tom normálu, tak to slunéčko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se trošku pletou, že mravenci pojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
3: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
2: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
1: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstově zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je toho ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, anebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. No a budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
2: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
3: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou.
2: Ano.
3: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
2: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje i lidi ze Středočeského kraje.
3: Vy jste takový hodně aktivní.
2: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
3: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
2: Já jsem začínal v roce 1983.
3: Jak to bylo?
2: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka. Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Lična pro lahev, no a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
3: Aha, přežili to karkulka s vlkem.
2: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bejvala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
3: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek.
4: Většinou.
3: Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
4: Většinou to tak je, abych spíš řekl, co potřebuju. Jo? Hlavně potřebuju o tom něco vědět. Jo? Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně, a tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozumějí, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
2: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat,
3: ověřovat.
2: Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
3: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, snad v Evropě?
2: Není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
1: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západu českých firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství, pamatuje izolaci v pytlích. Tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamená nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace. Skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky.
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína? Tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat s rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu, a musí se zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořskly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí, a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, je 5 hodin a my vám pro brzké sobotní ráno nabízíme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, máme za sebou horké, už vlastně skoro letní dny. Na terase musíme kytičky zalívat 2x denně a stejně některé z nich smutně klopí své hlavičky. Tráva roste jako zběsilá. Syn musel 3x sekat celou zahradu. V sumě teplo. Většinu dne leží v nejhlubším stínu s vyplazenými jazyky. Koupila jsem v rodných Kunraticích mé maminky košík jahod. Byl neskutečně drahý, ale jahody stojí za to. Jsou sladké, veliké, pevné. Upekla jsem koláč a udělala jsem tvarohové knedlíky. Jednu jahodu jsem zabalila dovnitř, ale nahoru na knedlíky jsem ještě k tvarohu a máslu a cukru přidala plátky čerstvých jahůdek. Bylo to moc dobré. Taky jsem vystupovala ve dvoře Králové. Ke dvoru mám speciálně vřelý vztah. Nedaleko v Hajnici jsme měli naši první chalupu, kterou jsme pak vyměnili za chalupu v Petce, která je od dvora vzdálená kolem 25 kilometrů. Znala jsem se s panem inženýrem Wagnerem, který tu založil safari, a za jeho synem Zdeňkem jsem byla 2x v Africe. O potomcích si dnes budeme povídat v Omeletkách. Právě začínají a vy jistě víte, že jde o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Winston Churchill řekl, jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždycky pravdu. Milí posluchači Dvojky, tématem dnešních omeletek jsou potomci. Děti lžou, kradou, fetují, myslí si, že jste seniláci, jsou pořád doma nebo naopak tam nikdy nejsou, nemíjí se a přitom pořád okupují koupelnu, mají strašné kamarády, nejedí nic anebo žerou všechno, vyhrožují sebevraždou, vzkaz by vám nevyřídili ani za zlaté tele a rozzáří se jen, když mají telefon. Teď je doba vysvědčení a zhroucená kamarádka mi řekla, že synovi vychází 4 pětky a že se má zlepšit, aby měl jenom 2 pětky, protože propadnout mohou jen ti nejlepší z pětkařů, protože všichni by se do třídy nevešli. Takže tam teď probíhá výběrové řízení na propadlíky. Jedna moje kamarádka využila školního plesu a ptala se tam na prospěch syna, ale začala nešikovně, že byli v poradně a tam synovi změřili velmi vysokou inteligenci. A profesor se neovládl a zareagoval, fakt? No to mi připomíná, že já jsem se kdysi účastnila maturitního plesu Gimplu, kam chodil syn i dcera a dokonce jsem byla součástí programu. A pak jsem dostala od pana ředitele dopis a pyšně jsem ho četla manželovi. Že mi děkuje za účast a za profesionální vystoupení a těší se. A manžel dodal, na vaše další blbé děti. Tuhle jsem si taky vzpomněla na rozhovor s dcerou, kdy jsem jí poměrně pyšně říkala, jestli si na mě může stěžovat, že jsem jí nikdy nic nezakazovala. A ona tak neochotně pokývla a řekla, no jo, no ale taky by ti to bylo houby platný. Já osobně mám velice špatnou zkušenost se zákazy a myslím, že v tom nejsem sama. Má kamarádka své dcerce, která měří 1,82 m a nohu má 2,40 m, zakázala, aby přespala u kamarádů a dcera tam stejně přespala. A má přítelkyně si dokrvava okousala nehty, pátrala celou noc po městě, kde její drahoušek je. No a když dcera přišla, tak se rozhodla potrestat ji tak, že na ní nebude mluvit. A nemluvila na ní týden. A pak zaslechla, jak dcera někomu do telefonu tvrdí, že v Plzni viděla sochu svobody. No a kamarádka dostala hysterický záchvat a porušila svůj vlastní trest mlčení, protože když jí dcerka na psychiatrii přinesla chlebíčky, tak jí vděčně řekla děkuju ti.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Oscar Wilde pravil: zpočátku děti své rodiče milují, s přibývajícím věkem je soudí, no a někdy jim odpustí. O potomcích jsou dnešní omeletky na dvojce. Vzpomněla jsem si, jak se jednou jedna Péťova spolužačka, které jsem pořád říkala, že je dívenka, otočila k Petrovi a řekla: chtěla bych být mužem, a co ty? Má kamarádka se tuhle naivně zeptala své vnučky, kdy skončila druhá světová válka, a vnučka ji odpověděla, že někdy v roce 1966. A můj kamarád se zeptal svého syna, proč si tvář propíchl sicherhajskou, a syn mu odpověděl, že proto, že nechce vypadat tak hnusně jako on. A když jsem se já zeptala své holčičky v pubertě, kde chce bydlet, až nebude mít na nájem, tak mi řekla, že v kanále a že je přesvědčená, že se jí tam bude líbit, protože si to tam hezky zařídí. Tuhle jsem četla o jednom osmiletém chlapci, který doplatil na to, že jeho učitel neustále opakoval, že jde žákům všechno jedním uchem tam a druhým ven. Když si jeho mladší bratr nacpal do ucha cvrnkací kuličku, snažil se ji vylovit tak, že ji tuškou tlačil skrz. Prostě jedním tam, druhým ven. Můj syn se na základní škole rozhodl do přírodovědných praktik vypracovat úlohu o škodlivých účincích alkoholu. Babička, která alkoholu rozhodně neholdovala a měla k němu spíš negativní vztah, šla celá nervózní do obchodu koupit lahev. Dejte mi tu nejlevnější a nejsilnější vodku, co máte, řekla prodavači. A to je pro vás, madam? Zeptal se prodavač. Protože jestliže ano, tak mohu doporučit něco, co je jenom o málo dražší, ale mnohem jemnější. Ne, to je v pořádku, vyhrkla bezmyšlenkovitě moje matka. To je pro mého 9letého vnuka.

0: Friedrich Nietzsche řekl: v každém pravém muži je skryto dítě. To si chce hrát. A pravý muž chce dvojí. Nebezpečí a hru. Proto touží po ženě, protože ona je tou nejnebezpečnější hračkou. Nedávno jsem objevila knížku, která se jmenuje Děti píší Bohu. A v té knížce jsem si přečetla, že jeden chlapeček Bohu napsal: já jsem Čech, a co ty? Moje maminka byla Češka, která se narodila se zvučným německým jménem Herová, a můj tatínek byl hrdý Ukrajinec. Ale Zvasila se pod tlakem života stal zvučným českým Ladislavem. A i když o tom nikde v rodinné historii není ani zmínka, dodnes mě zaráží, že na fotce z dětství, kde jsem já a 9 mých ukrajinských strýců, je tolik orlých nosů, kolik nemá dohromady ani představenstvo židovské obce. Zřejmě bych měla problém, kdybych chtěla přesně vysledovat své kořeny. No a velmi pravděpodobně byste ten problém měli i vy.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

O potomcích si dnes povídáme v omeletkách na dvojce. A teď si stylově řekneme recept, který se v naší rodině dědí. Připravíme si haši, kterou většina z nás po zkušenostech ze školních jídelen zatracuje. Ale přitom jde o pokrm mimořádně lahodný. Tak dávám recept. Na malou porci haše potřebujeme asi půl kila vepřového masa, 3 rohlíky, 2,5 deci vývaru, majeránku, česnek a pepř. Vezmeme půl kila pečeného masa. Ideální je bůček, nebo bůček a kýta dohromady. Lze ale použít jakékoliv pečené maso. Ale když je pouze libové, musíme přidat asi 5 deka slaniny. Pečené maso rozmělníme, rozkutrujeme na drť. A přidáme 3 rohlíky, které jsme namočili ve vývaru. Lze použít masox nebo lžíci sypkého vývaru bio. A až se vývar do rohlíku vsákne, přimícháme do masa 1 lžičku majoránky, podle chuti 3 až 5 stroužků lisovaného česneku, potom pepř, no a dáme zapéct do zapékací mísy asi na 30 minut. Prostě až hmota zezlátne. Je to nesmírně jednoduché a přitom vynikající. A k haši jsou výborné vařené brambory s petrželkou a kyselá okurka, a nebo lze jíst haši taky studenou, pouze s chlebem. A ideální přílohou je křen, nakládané houpičky, čínský salát, anebo nakládaná červená řepa. Mňam.

Klas ho do trouby? To teda musíš být vážně děsně zamilovaná. Bylo to poprvé a bylo to naposled, odtušila dcera. Proč? Protože mi to zas neudělalo takovou radost. Nějak jsem své holčičce nerozuměla. Byla jsem na to sice zvyklá, ale u tak jednoduchého problému, jako je maso v troubě, jsem nechtěla setrvat příliš dlouho. Nechtěla jsem plýtvat svou omezenou mozkovou kapacitou. Nerozumím, nevadí. Jaký máš problém? Problém mám, že nevím, co s tím bůčkem a co s tím hovězím. Vyhodit se mi to nechce a psům to taky nedám, protože jsem už jim ho vlastně spoustu dala a oba psi jsou tlustý a mají dietu. Co mám s tím masem dělat? A já jsem přesně věděla. Udělej haši. Fuj, tu jsem naposled jedla ve školní jídelně a bylo to hnusný. Do školní jídelny si chodila přesně měsíc. Uvedla jsem na správnou míru dceřinu minulost. Připouštím, že si na haši narazila. Já osobně jsem jí sice ve školní jídelně měla skoro nejradši ze všech jídel, ale uznávám, že na rozbředlé, lojovatě páchnoucí břečce někdo nemusel skledat nic úchvatného. No tak proč mám teda dělat haši? Protože jsem haši jedla v Paříži, když jsem tam měla schůzku s jedním macatým labužnickým vydavatelem a ta haše byla naprosto božská mana. Dcera chvilku skepticky přemýšlela a pak řekla, no tak jo, tak udělám haši. Jak? A já, než jsem dcerce prozradila recept, který jsem dostala od vydavatele a pak ho převedla do českých poměrů, zavzpomínala, jaké to vlastně bylo, když jsem chodila do základky. Chodila jsem nejdřív jako většina normálních dětí do normální školy Věčné ulici. Tehdy na tom bylo pikantní jen to, že jsme bydleli blízko Národního divadla, ale moje maminka se rozhodla ignorovat školu ve Vojtěšské ulici, která byla blíž, a dala přednost škole, kde učila. Sice na druhém stupni, ale přece. Měla pocit, že nade mnou bude mít jakous takous kontrolu. A už v době, kdyby bylo 6, do mě zasela semínko nedůvěry v sebe samu. To proto, že se tvářila, že je lepší, když bude poblíž, kdyby něco. A že když bude třeba, aby nade mnou někdo zamhouřil oči, tak kvůli ní to jistě udělá. Tehdy jsem si asi poprvé začala myslet, že jsem kripl, protože většina dětí matku v budově školy nepotřebovala. Naše první paní učitelka se jmenovala Hadníková a byla moc přísná. Když zvyšovala hlas, svíral se mi žaludek. Týden po zahájení první třídy jsem začala každé ráno zvracet. Byla to taková rutina. Maminka mi dala čaj a rohlík s máslem. Já ho do sebe nasoukala, protože bylo ráno a chuť k jídlu jsem vůbec neměla. A pak jsem šla uličkou k naší škole a tam jsem se musela zastavit, abych ten rohlík vyblinkala. Máma tvrdila, že všechny děti ráno před školou zvrací. A říkala taky, že děti musí sníst všechno, co dostanou ve školní jídelně na talíř. Že kdyby něco nedojedli, tak by se mohlo stát, že by je školní orgány deportovaly do Afriky, kdyby děti v praxi konečně pochopily, co je to opravdový hlad. Nechtěla jsem skončit v Africe. A tak jsem do sebe cpala tlusté vepřové maso, dušené v hnědé lepkavé omáčce s hnusnou lepkavou rýží. I v jídelně jsem blinkala. Aby mě nedeportovali, tak jsem způsobně polikala a zároveň šla ta sousta země ven. Odporné. Matikář Niedrle se na to nemohl koukat a přesně jak moje máma vědoucně předpokládala, jí zavolal, aby si šla po mně do jídelny uklidit. A zamhouřil oči a řekl kuchařkám, aby mě nenutili do ničeho, na co nebudu mít chuť. Když jsem byla na konci druhé třídy, tak máma zjistila, že v Praze založili speciální školu pro chytré děti, kde se mají už od třetí třídy vyučovat cizí jazyky. Cizím jazykem byla myšlena ruština. V páté třídě se mělo přistoupit k výuce němčiny a francouzštiny. Máma sice nebyla přesvědčena, že jsem zrovna já chytré dítě, ale věřila sama sobě. Rozhodla se, že mě do té školy dostane na základě učitelské.

0: kolegiality. Pamatuju si, jak mě odvedla za ředitelem jazykové školy. Ukázala na mě ukazováčkem. Používala ho se stejnou energií jako ukazovátko a řekla: o ní teď nejde. Teď jde o to, že ty jsi, úplně se mi dere na jazyk, oslovení soudruhu, ale jsem přesvědčena, že ho máma nikdy nepoužila. Že ty jsi učitel jako já a my učitelé si přece musíme vzájemně pomáhat. Ředitel vzdychl, zaměřil zrak na mě a řekl daleko méně budovatelsky: hezká tvářička. Tehdy jsme se stěhovali od kostela svatého Vojtěcha ke svatému Štěpánovi. V praxi to znamenalo, že jsem každé ráno ze Štěpánské ulice pospíchala do Vojtěžské, kde jsem se stala novou žákyní speciální jazykovky. No jak u blbejch. Školní jídelna ve Vojtěžské se od jídelny ve Štěpánské moc nelišila, jen v ní bylo méně světla. Jídelna byla v suterénu. Jednou mě na schodišti chytli dva kluci ze 6. třídy. Měli pingpongové pálky a těmi mě začali mlátit do hlavy a nutili mě, abych jim slíbila, že jim dennodenně budu v jídelně odnášet použité nádobí. Historická hrdost mých karpatských předků mi nedovolila na ponižující podmínku přistoupit. Stála jsem na schodech jako beran a nechala do sebe mlátit, až mi tekla krev z nosu. Ne, opakovala jsem za tětě, ne, až mě vysvobodil školník. Haši jsme v jídelně měli každý pátek. Dávali nám k ní bramborovou kaši a kyselou okurku. A já si to všechno spatlala dohromady. O to větší šok jsem pak prožila, když mi na bulváru Saint-Germain předložili nádherně opečený řez zlaté barvy, který voněl tak omamně, že se před restaurací zastavovali nejen všichni pařížští psi, ale i umělci a japonské puberťačky. V Paříži jsem k ní dostala zelený salát s křenem, tak štiplavým, že jsem se nad talířem rozbrečela. K haši jsme pili červené víno a vzpomínám si moc dobře, že jako moučník jsem poprvé ochutnala francouzskou šlehačku. Jo, jo, klidně udělám haši, zní to složitě, ale jak tě poslouchám, asi to bude jednoduchý. No jak se to veme, odpověděla jsem a vzpomněla jsem si na začátek našeho rozhovoru. Ale prozraď mi, z čeho jsi měla menší radost, než si čekala. Pořád mi není jasné, proč si pekla bůček. Nepekla jsem jenom bůček, řekla dcera, pekla jsem králíka. Cože? Zděšeně jsem pohledla na klec s Tomášovým černým angorským králíčkem. Ne našeho králíka, usmála se dcera. Koupila jsem dva králičí hřbety a byla jsem zvědavá, když řeknu Tomášovi, že je to bažant, jestli to pozná. Natelčin Tomáš totiž tvrdí, že nejenom, že nejí králíky, ale taky, že nejí ryby a vejce a chleba. A já si myslím, že ani neví, co jí, natož aby pak dokázal zdůvodnit, proč se některým potravinám vyhýbá. No a? Nepoznal nic. Králík mu chutnal. Přidal si ho dvakrát. Vytřel sos. No a já, místo abych se radovala, jak jsem ho doběhla, tak mi ho bylo líto. No, snad bude ta haše Tomášovi chutnat, zapochybovala jsem. Určitě, řekla moje milá holčinka. Vepřový on totiž taky nejí.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, doufám, že jste nezapomněli, kam mi máte posílat své příspěvky, abyste posílili mou teorii, že co Čech, to Němcová. Že prostě my Češi jsme tak nějak geneticky předurčeni ke spisovatelství. Své texty posílejte na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Popište mi svá dobrodružství, svěřte se se svými vzpomínkami, zkušenostmi, vyprávějte své trapasy. Moc se na vaše texty těším a přečtu je ostatním posluchačům Dvojky. Jako právě teď, kdy vám odvyprávím zážitek posluchačky paní Zavřelové. A její text má název Masáž. Z bezpečí domova jsem odcházela natěšena na dnešní masáž. Zvolila jsem po letech váhání a chození kolem podnik poblíž, jak jsem později pochopila velmi prozíravě, svého bydliště. Při telefonním objednání jsem zabukovala hned otevírací hodinu, tedy 10, aby byla paní masérka odpočinutá a plná sil. Tady bych to už prozíravostí nenazvala. Byla jsem odvedena paní z recepce do podzemí k lůžku pravdy. Bylo tam přítmí, mě trochu zima, na posledních pár okamžiků. Na dotaz, jakou masáž bych si přála, jsem řekla, že mám vybráno a zaplaceno. Tajská, kokosovým olejem, zvůní čokolády. Ale jakou sílu zvolit, soft, medium nebo hard? Zvolila jsem tedy medium. Prý paní masérka rozumí a kdykoliv mohu komunikovat. A pak přišlo stvoření, něco mezi mužem a ženou. Veliké, pevné a plné sil. Zaházela mě všemi možnými houněmi a začala velmi systematicky pracovat od krku směrem dolů. Slyšela jsem o tajských masážích, že po některých se člověk pozvrací, pomočí i po... No ale několikrát jsem tomu byla já v těch nekonečných 90 minutách velice blízko. Bylo to děsivé. A pak začala masérka houně odhazovat a půjčovat si jednotlivé části mého těla. A přišel na řadu i olej. Jestli byl zvoní čokolády, opravdu nevím. Bylo mi to totiž jedno. Snažila jsem se uvolnit, užít si to, no ale snažila jsem se hlavně to přežít. Pokaždé, když mě zase přikryla, jsem si gratulovala, že na promasírovaném kusu těla všechno drží pohromadě, že nic není zlomené, vykloubené nebo zpřetrhané. Na mých pár nesmělých prozeb soft please nebyl brán zřetel. No jak asi vypadá verze hard? Ztratila jsem se v prostoru i čase, myšlenky se mi honily jak zběsilé. Snad mě nebude do hlavy bušit pěstmi, jako do mých plosek. Bušila! Snad se nevrátí k mým ramenům. Vrátila! Vzývala jsem snad i svatého Jeremiáše, ať je konec. No a potom zavolala pane na zada. A konečně jsem jí pohledla do tváře. Odpovídala typologicky jejím nohám, které jsem chvílemi zahledla otvorem v lehátku. Mám za sebou polovinu, tak snad... Zasedla na mě. Její ruce byly všude. Co jde hlavou jí? Musí nás všechny požitkáře nenávidět. Jak rychle všechno začalo, tak to skončilo. Něco zamumlala a byla pryč. Tak, teď ještě vstát a jít. Jo, a taky se obléknout. A nemám nechat zpropit, ne? No ale za co? Ošidila mě o 15 minut. Nic nemám na svém místě, ani myšlenky. Neošidila. Ve chvíli, kdy si zapínám kalhoty, se vrací a její no finish mě málem rozpláče. Ale ona propuká v ohlušující smích. Položila mě oblečenou zpět do houní a dokonala vše, co uznala za vhodné. Ležela na mě a já doufala, že je s tokem mé lymfy spokojená. Srovnala každou kůstku v mém těle, dala vše na místa, kde už dávno nebyly. Mé prsty na rukou i nohou, lokty i kolena. No o páteři ani nemluvím. No a pak se opravdu rozloučila mohutným obětím. Dusila jsem se, no ale její smích, štěstí v obličeji, upřímná omluva za bolest a pevný stisk mě celé vlil také štěstí dožil. A já pochopila, že jsem přežila. Nevím, jak jsem došla domů. Pár minut a byla jsem v bezpečí bytu. A pak jsem spala nepřetržitě 3 hodiny. Píšu svůj nejsilnější zážitek za poslední roky po thajské masáži. Ale je mi krásně, nic nebolí a je mi lehko. A snad tomu tak bude i zítra. Co víc? Život je plný překvapení a nevíte, co vás čeká za druhým rohem. V mém případě doslova.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Masáž se jmenoval příspěvek posluchačky paní Zavřelové, který jsem vám přečetla před písničkou. No a teď je na čase vrátit se k dnešnímu omeletkovému tématu. A tím tématem jsou potomci. Tuhle jsme se snažili přijít na to, co kdo po kom zdědil. A dcera to zhodnotila a řekla, já si myslím, že jsem na jazyk blbá po tátovi. Na technické věci idiot po mámě. A syn, typicky pichlavě jako tchán, řekl, no ale já myslel, že jsi ze všech nejchytřejší. A dcera na to přezíravě, no jo, ale to jsem celá babička. Uzbecké přísloví říká, kdo chce zhovat vychovati stádo slušný hovádek, musí bičem dosáhnout na šíji i na zadek. No a já jsem si vzpomněla, jak jedna paní ukazuje sousedce své fotografie z dětství. Je tam i fotografie, na které jako děvčátko sedí na klíně starší paní. A takhle jsem vypadala před 30 lety. No, vypadáte opravdu dobře. A to dítě je kdo? Bez ohledu na potomky, poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Toulky první republikou.
1: Světla a stíny doby.
0: Jak se rodily československé státní symboly?
2: Návrhů, s nimiž přicházely významné osobnosti, se sešlo přes 30.
1: A mezi nimi se objevil i zcela neznámý učitel.
3: Všechny ty nákresy vzešlé z per slovutných výtvarníků mi prošly rukama a ne, že by nebyly dobré, to bych si říci netroufl, ale něco mi na nich pořád nesedí.
1: Toulky první republikou.
0: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Propracovaný systém korupce v českých nemocnicích.
6: A je to dlouhodobá záležitost, která se táhne celá desetiletí.
5: Proč stát rezignoval na kontrolu a audity?
7: Kdyby přišli do jakékoliv nemocnice, tak tam nějakou korupci najdou.
5: Publicistický pořad Rozpleteno. Premiéra v úterý večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový systém chce zavést v tomto volebním období. Elon Musk je po vstupu společnosti SpaceX prvním dolarovým miliardářem světa. A dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přeháňky a teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vycházejí hlavně z délky praxe a více zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho připravuje a ještě v tomto volebním období chce zavést. Podle ministra Roberta Plagy za ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V té souvislosti mluví o stupních v systému a taky o rolích, tedy o tom, jaké pozice učitelé ve škole zastávají.
9: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
8: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu rekordní vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Krátce po něm cena za akcii firmy stoupla o třetinu. Hodnota SpaceX tak přesáhla 2 biliony dolarů. Firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností.
10: Tímto zvonem zahájil Musk obchodování akcií své společnosti SpaceX. O akcie byl rekordní zájem a už samotné obchodování zahájili na burze Nasdaq s téměř třetinovým skokem. Cena se vyšplhala až na 3700 korun za akcii a hodnota celé firmy tak přesáhla 2 biliony dolarů, tedy přes 40 bilionů korun. To je více než celý hrubý domácí produkt Německa. Jde o největší burzovní debit v historii a zároveň jeden z nejmasivnějších přesunů bohatství, jaký kdy světové trhy viděly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
8: Řidiči budou moct od pondělí bez omezení projíždět novou okružní křižovatkou v Náchodské Bělovci u hranic s Polskem. Stavba na silnici 1/33 je hotová a skončí tak dopravní omezení, která v místě platila od poloviny března. Křižovatka vznikla v blízkosti hraničního přechodu do polské Kudovy Zdruje a je součástí budování přeložky silnice mezi Bělovcí a Velkým Poříčím. Její výstavba stála 11 milionů korun. Obyvatelé a návštěvníci Olomouce si můžou dnes a v neděli prohlédnout parkánové zahrady Univerzity Palackého. Otevřené budou od 7 ráno. Vysoká škola se tak připojuje k celorepublikové akci Víkend otevřených zahrad.
11: Akce Víkend otevřených zahrad vznikla v roce 1998 ve Velké Británii. Cílem je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. V Česku se první zahrady otevřely pod záštitou Národního památkového ústavu v roce 2010. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
8: Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přeháňky, na severu a severovýchodě četnější, teploty mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravě až 25, na horách kolem 14 stupňů.
0: Doprava.
8: Dálnice D2 je obousměrně uzavřená u Židlochovic. Na 10,5 kilometru hasiči likvidují požár kamionu. Policie dopravu odklání směrem do Brna na 11. kilometru a ucpává se průjezd Blučinou. Směrem do Bratislavy pak na 3. a před sjezdem z dálnice je silný provoz. A na Pražském okruhu z letiště na D1 je omezení za sjezdem na Strakonice. V Cholupickém tunelu na 9. kilometru hasiči odstraňují vyteklé kapaliny po nehodě. To byly zprávy. U mikrofonu je Tereza Stýblová.
12: Přeji vám krásné sobotní ráno, je 6 hodin 4,5 minuty, vy vstáváte s dvojkou, tak doufám, že to bude pro vás příjemné probuzení do nového dne, a to tedy do soboty 13. června. Za chvilku vám prozradím, co vás čeká v té úvodní naší společné hodince. Ať se vám s námi dobře vstává.
0: Český rozhlas dvojka.
13: Rádio, které vás baví.

Posloucháte Dvojku, je sobota 13. června a v 6 hodin a téměř 9 minut. Zdravím zejména všechny Antoníny, protože mají dneska svátek. Krásně si tu sobotu užijte. No a vás všechny zvu samozřejmě k našemu poslechu, protože se v této půlhodince vydáme na Vsetínsko. Možná tam budete mířit v dalších dnech třeba na dovolenou, tak vězte, že tam je otevřená z Brusu nová cyklostezka a naše reportérka ji zatím projela, aby vám prozradila za chvilku, jaká je. Tak si to určitě nenechte ujít. No a ještě předtím vám prozradíme společně s meteorology samozřejmě, jaké vás nejenom na tento cyklový let čeká počasí. Hezké ráno.

0: počasí.
1: Na dvojce v 6 hodin a 14 minut vítám z Českého hydrometeorologického ústavu Pavla Borovičku. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Tak z mé aktuální zkušenosti poměrně deštivé, alespoň v Praze, jak je to na jiných místech republiky?
2: Déšť se vyskytuje i jinde, především na jihu a východě našeho území. Postupuje dále k jihovýchodu a převažuje stále ještě zatažená obloha. Oblačnost se ale začíná postupně od severozápadu místy protrhávat. A teploty ty jsou docela nízké, nejčastěji mezi 14 a 10 stupni Celsia. Nejtepleji je v Praze Klementýnu, kde teplota dosahuje 15,9 stupňů Celsia. Nejchladněji je samozřejmě na horách. Sněžka Poštovna má 3,9 stupňů Celsia. No a z velkých měst je nejchladnější Liberec, tady je 9,7 stupňů Celsia.
1: Tak pokud asi vyrážíme na víkend na hory, tak se určitě přiobléct. Jaké budou teploty a nejenom ty samozřejmě o víkendu?
2: Dnešní maxima budou mezi 19 a 23 stupni Celsia. Na jihu Moravy se ještě dotknul letních 25 stupňů, ale počasí nebude příliš vlídné, bude foukat západní vítr s nárazy v Čechách kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu. A na obloze čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky. Na severu a severovýchodě budou ty přehánky četnější, takže při nich může napršet ojedině, ale i kolem 15 mm. No a v neděli očekávejte také většinou proměnlivou, ale převážně už velkou oblačnost. Přehánky se tentokrát vyskytnou už na většině území Česka, výjimečně není vyloučená ani bouřka a pouze na jihu a jihozápadě se srážky budou vyskytovat o něco méně často. Nejnižší teploty budou mezi 12 a 8 stupni Celsia, zítřejší ráno tedy bude ještě chladnější než to dnešní a nejvyšší denní teploty budou mezi 16 a 20 stupni Celsia, na jihu Moravy vystoupí teplota až ke 22 stupňům. Vítr bude foukat ještě silnější než dnes, čerstvý západní, místo s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Čili chladnější a deštivější bude neděle, asi z těchto dvou víkendových dnů, takže nejlépe strávit je možná někde doma při poslechu rozhlasu například, tak to bude asi ta ideální varianta občas vyběhnout ven, ale deštník určitě nezapomenout. Pavle, jaký bude ten následující pracovní týden výhledově?
2: Postupně se bude počasí vylepšovat. Očekáváme, že v pondělí bude ještě polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě místy přehánky, jinde jenom ojediněle. Teploty ještě docela nízké, 17 až 21, na jihu Moravy až 23 stupňů Celsia, ale postupně bude oblačnosti ubývat. Bude většinou skoro jasno až polojasno, přechodně až oblačno a nejvyšší teploty už v úterý 20 až 25, ke konci týdne potom 30 až 35 stupňů Celsia, takže před námi jsou první velká horka.
1: Čili za týden bude dvakrát tak teplo, když to takhle hodně rychle a samozřejmě ledabyle spočítám, takže se máme připravit na tropické teploty, které přijdou. Pavel Borovička a předpověď počasí, moc vám za ně děkuji, mějte se krásně a těším se někdy příště zase na shledanou na dvojce.
2: Krásný den, naslyšenou.
0: Tereza Stýblová a sobotní dobré ráno na dvojce.

0: Život je krásný. A kapela Kryštof 6.21. Takový je aktuální čas. Posloucháte ranní vysílání dvojky. Pokud chcete vyrazit na kolo, tak si myslím, že dneska prší. Dneska na to zapomeňte raději a za týden zas už budou příliš vysoké teploty. Takže někdy uprostřed týdne se určitě vyplatí vyzkoušet třeba novou cyklostezku v prostřední Bečvě na Vsetínsku, která prý chystá hned několik překvapení. Vede ze středu obce do Kněhyň a slouží nejenom cyklistům, ale i pěším. Obec si slavnostně otevřela včera a ještě předtím se po ní projela i naše reportérka.
1: Já vidím, že máte kolo.
2: Jo, a přijde mi to velice dobré tady.
1: Co se ti nejvíce na tom líbí?
2: Je to bezpečnější, no.
1: Ty máš s sebou bratra, tak co tě na tom zaujalo?
3: Tak je to velká, široká. Že jsem to čekal daleko uší.
4: Bratři Roman a Patrik z prostřední Bečvy patří mezi první cyklisty, kteří se vydali po nové cyklotrase do Kněhyň. Já teď stojím na jejím začátku s nezávislou místostarostkou Alenou Srovnalovou. Nasedáme na kolo a vyrážíme trasu, vyzkoušete také.
5: Právě se nacházíme na zastávce Na Fojictví a je to vlastně začátek další cyklostezky, která vede do Kněhyň.
1: Bude mít také ale jednu zvláštnost. Je to houpačka?
5: Ano, přesně tak. Je to houpačka, která se teda nehoupe moc a je to vlastně jako na odreagování pro děti, ale i dospělé, kteří tady budou čekat na autobus.
1: Na autobus na Pustevny. Pro koho je ta cyklostezka určena?
5: Místní budou využívat, protože spojuje vlastně střed obce s důležitou částí Kněhyně. Proto je cyklostezka vlastně integrovaná s chodníkem, takže slouží jak pro cyklisty, tak pro pěší.
1: Asi po 5 minutách jízdy jsme dojeli k takové budce na 4 nohách. Je to zastávka, zároveň je to ale také útulná pro cyklisty. My jsme teď vyšplhali úplně nahoru, je to taková šindelová budka.
5: Ano, místní už to překřtili na posed a můžu teda posluchačům prozradit, že se jedná vlastně o takové nouzové ubytování. Má sloužit právě pro projíždějící cyklisty, kteří pojedou okolo, pojedou po Valašsko-Kysuckém okruhu, který tady chceme vyznačit a můžou využít zdarma tady přenocování. Jsou tady vlastně dvě dřevěné palandy, kde si, když si tady dají kalimatku, tak se tady určitě pohodlně vyspí dvě osoby, ale myslím si, že klidně v nouzi, klidně 4 osoby se tady vyspí.
1: Znovu nasedáme na kolo a stoupáme do kopce. Odhaduju, že už jsme ujeli nejméně 2 kilometry.
5: Ujeli jsme 2,5 kilometru, respektive přesně 2,4 kilometru a dostali jsme se na konec cyklostezky a tady budeme navazovat s naučným chodníkem, který nás dovede až přímo na Pustevny do brány Pusteven.
1: Co ta naučná stezka přibližuje?
5: Přibližuje tady život na horách, který byl podobný jak tady na té české, respektive valašské straně, tak na kysucké slovenské straně. Takže se věnuje tady tradičnímu životu vlastně v Beskydech.
1: Tohle je jen část cyklotrasy. Co bude dál?
5: Cyklostezka je vlastně součástí velkého projektu, který máme se Žilinským krajem a bude součástí 120-kilometrového okruhu, který máme nazvaný Valašsko-Kysucko-Povážský okruh a vlastně bude navazovat na tu slovenskou trasu.
4: Celý okruh se otevře slavnostně na Kohoutce v Javorníkách na konci října. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Tak až budete chtít o dovolené šlápnout do pedálu, tak víte, kam zajet do prostřední Bečvy na novou cyklostezku, která má i nouzové nocoviště. Tak vám přeji hezké zážitky. Za chvilku je tady 6:30. Mária Kunová chystá další zprávy a já se na vás těším hned po nich krátce po 6:30. Hezké ráno vám přeji.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Neznám nic živějšího, s životem víc hlícujícího než divadlo, říká naše jubilující rozhlasová kolegyně Tereza Kostková. Co ji odnaučilo se snažit? A k čemu ji tohle nesnažení přivedlo? Proč už nechce a nehodlá životu dokazovat, že byla obdarována vysokou mírou odolnosti? Na čem jí záleží jako mamince a co dobrého nabízí jako partnerka?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: Už jste slyšeli Český rozhlas Pohoda?
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
3: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Najdete nás v síti DAB na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
3: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Nucené náhradní mateřství nebo nedobrovolné sňatky by v Česku mohly být nově trestné. Počítá s tím návrh novely trestního zákoníku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO tím rezort reaguje na požadavky Evropské unie, a to kvůli novele unijní směrnice o prevenci obchodování s lidmi. Spojené státy a Írán jsou možná blízko podpisu mírové dohody. Podle Washingtonu by memorandum mohly obě země podepsat už tento víkend ve švýcarské Ženevě. Hlavním bodem dohody je znovu otevření Hormuzského průlivu výměnou za zrušení amerických sankcí na vývoz ropy a uvolnění zmrazených íránských aktiv. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi řekl, že jednání o jaderném programu začnou až po uvedení mírové dohody do praxe. Lidé dnes uctí památku 340 zavražděných obyvatel vyhlazené obce Lidice. Nacisté je vypálili před 84 lety, tedy 10. června 1942, jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tradiční pieta začne v 9 hodin bohoslužbou v místě původního lidického kostela svatého Martina. Policisté na koních dnes soutěží v mezinárodním policejním mistrovství v jezdectví na Panské Líše v Brně. Na 27. ročník se chystali soutěžící z 8 evropských zemí. Jezdci soutěží ve skokovém derby nebo v duatlonu, tedy jízdě na koni a běhu. Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk připravili na víkend Dny šumavského Trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba na Velharticích je k tématu porovnávací fotografická výstava.
0: Počasí.
4: Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, na severu a severovýchodě četnější, teploty mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 v Brně směrem z Vyškova do Prahy je omezení, na kilometru 196 je uzavřený sjezd na Bratislavu. Dálnice D2 zůstává zavřená mezi exity 3 Modřice a 11 Židlochovice v obou směrech. Na 10,5 kilometru hasiči stále likvidují požár nákladního auta v omezení. Směrem na Brno je doprava odkloněná na 11. kilometru, ucpaný je průjezd Blučinou, směrem na Bratislavu je odklon na 3. kilometru a kolona je ve sjezdu. Přejeme vám šťastný cestu do vašeho cíle. Tolik zprávy a Mária Kunová. Teď pokračuje Tereza Stýblová.
5: V 6:30 a 4 nebo 3 minutky k tomu časem předbíhám, ale samozřejmě ten čas také bude tady za minutku. Přeji vám krásnou sobotu. Nabídnu vám v této půlhodince ochutnávku našich dalších pořadů, tedy četby na pokračování a také hry na neděli. No a připomeneme si slavného Indiana Jonese, kterému je právě v těchto dnech 45 let. Tak hezké ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: 6.40, vstáváte s námi, tedy s dvojkou. Přeji vám příjemné sobotní ráno a už teď vás zvu na hru na neděli. Je to syn od Floriana Zellera. Příběh otce, který se snaží pomoci dospívajícímu synovi z těžkých depresí a zároveň sám musí čelit výčitkám svědomí, protože opustil svou ženu a založil novou rodinu. Klademe si otázky, jestli se podaří najít východisko aktérům, kteří mají tu nejlepší vůli najít řešení vzájemného soužití. Hra pojednává o těžkostech dospívání, o jedinečném vztahu mezi otcem a synem, o hledání životní jistoty po rozpadu manželství rodičů. Tady je krátká ukázka.
1: Slyším. Už jdu.
2: Ano? Co tady děláš?
3: Ahoj, promiň, já...
2: Stalo se něco? Zvoníš jak blázen.
3: Je tady.
2: Nikolas?
3: Ona je tady.
2: Kde by byla? Zrovna uspává malýho a ty zvoníš jako...
3: Já jsem vás nechtěla rušit, jenže mi nebereš telefon.
2: O co jde?
3: O Nikolase.
2: Stalo se něco?
3: Jo, není na tom dobře a já už to nezvládám.
2: Ano, prosím tě, sejdeme se zítra.
3: Dneska ráno si mě zavolali na gympl a ředitel mi řekl, obtěžuje tě to.
2: Ale ne.
3: Mluvím o tvým synovi. No. Tváříš se, jako bych tě přišla otravovat s nějakýma mýma záležitostma.
2: Promiň, já jsem jenom trochu unavený. Malej ještě pořádně nespí a...
3: Nechal si mě zavolat ředitel gymnázia. A já se dozvěděla, že už 3 měsíce nechodí do školy.
2: Cože?
3: Už 3 měsíce jenom předstírá.
2: Moment. On 3 měsíce nechodí do školy a ty jsi za celou tu dobu ničeho nevšimla.
3: Ne. Pustíš mě dál?
0: Příběh, který zítra uslyšíte, vychází ze situace, kterou v mnoha variacích známe ze svého okolí nebo možná i vlastního soukromí. Jeden z manželů opouští původní rodinu a buduje nový vztah s novým dítětem. Zítra Florian Zeller a hra na neděli s názvem Syn. Už dneska se můžete těšit na další četbu na pokračování. Po 22. hodině uslyšíte Žluté oči vedou domů od Markéty Pilátové. Je to příběh 4 žen různého věku i původu, který se odehrává mezi Prahou a Brazílií. Jaké jsou pocity emigrantů, kteří se vracejí na místa, odkud odešli a co prožívají jejich děti? Mozaikovitý příběh o životě ve velkoměstě i v divočině, o síle přátelství, vztahu k rodné zemi i hledání pravého domova a smyslu života.
4: Matka byla blondýnka s malým zadkem a svářečskou kuklou. Tu si nasazovala, aby předváděla dělníkům v brazilských továrnách tvrdost ocele, kterou prodával můj otec. Byl to reklamní trik a zaručeně fungoval, protože když jsem v 48. přijeli, bylo São Paulo díra, co neměla ani 1 000 000 obyvatel. A z toho 1 000 000 jich bylo víc jak 3/4 velkých chlapů s ohromnou schopností považovat blondýnu za panu Marii nebo Máří Magdalénu. Tak moje matka svařovala, otec prodával, ale protože to byl víc účetní než podnikatel, začal své paní Marii počítat i gramy masa na žrádlo pro psa. To by nebyla máma, aby se z takových počtů nevyvlíkla. Dovezl ji sem, zachránil před komunisty a myslel si, že mu bude vděčná tak, jak to viděl u brazilských ženských. Jenže se přepočítal. Máma místo vděku zahodila svářeckou kuklu a červené boty na podpatku, v nichž celou tu svářeckou parádu v přímém přenosu předváděla a udělala se pro sebe. Nejdřív se rozvedla, pak si navlékla montérky a začala v jedné garáži prodávat nářadí. Ještě než dala svému účetnímu kopačky, prohlásila, že od něj už nic nechce.
0: Četba na pokračování od Markéty Pilátové, Žluté oči vedou domů, účinkují Lucie Pernetová a Apolena Veldová. Dneska vám nabídneme 5. pokračování, ale samozřejmě všechny díly si můžete poslechnout na našich webových stránkách dvojka.rozhlas.cz. Pokud máte rádi Indiana Jonese, tak zbystřete, protože za chvilku oslavíme jeho 45. Hezké ráno, 6 hodin 44 minut.

0: Marcias a s Luisem 6 hodin a téměř 49 minut. Vy vstáváte s námi, tedy s dvojkou, a tak můžete pomyslně samozřejmě na dálku oslavit 45 slavné postavy. Právě před tímto časem vstoupili do amerických kin Dobyvatelé ztracené archy. Režisér Steven Spielberg v nich představil archeologa Indiana Jonese. Dobrodruh s bičem a kloboukem se v prvním filmu vydal po stopách bájné archy úmluvy a soupeřil o ně s nacisty.
1: Když se řekne archeolog, většina lidí si pravděpodobně nepředstaví vědce v laboratoři ani člověka s lopatkou na vykopávkách. Vybaví si klobouk, bič a Harrisona Forda.
2: Rozbité desky pozbírali a vložili je do archy. Když došli do Kanán, uložili archu na místo zvané Šalomounův chrám.
3: V Jeruzalémě.
2: Tam zůstala velmi dlouho, dokud náhle nezmizela.
1: Právě před 45 lety měl premiéru film Dobyvatelé ztracené archy, první dobrodružství Indiana Jonese, archeologa, který místo klidného života na univerzitě bojuje s nacisty, hledá ztracené artefakty a pravidelně uniká smrti jen o vlásek.
4: Celý svůj život jste se honil po stopách našich předků. Archa je pokladem, o kterém se vám nezdálo ani v těch nejdivočejších snech.
1: Postava vznikla na přelomu 70. a 80. let, kdy si George Lucas a Steven Spielberg povídali o tom, že Hollywoodu chybí velký dobrodružný hrdina. Inspirovali se seriály, které sledovali jako děti. A Harrison Ford kvůli roli obětoval víc než jen pohodlí. V jednom z archivních záběrů z natáčení si dokonce sešívačkou připevňuje slavný klobouk k hlavě, aby mu během akčních scén nespadl. V pozdějších rozhovorech pak s úsměvem ukazuje do kamery drobné jizvy, které mu po tomhle netradičním řešení zůstaly.
5: You do what you need to do. My questions about it were many. Why am I wearing a leather jacket in the jungle?
6: Když mi poprvé ukázali Indiana Jonese, měl jsem spoustu otázek. Proč mám v džungli koženou bundu? Není tam náhodou horko? K čemu mi bude bič? A proč ten klobouk? Vysvětlili mi, že je to odkaz na dobrodružné filmy minulosti. Tak jsem řekl, dobře. A udělal jsem si tu postavu po své.
1: Indiana Jones ale mohlo vypadat úplně jinak. Lucas zpočátku nechtěl do hlavní role obsadit Forda, protože už hrál Hana Sola ve Hvězdných válkách. Favoritem byl herec Tom Selleck, jenže kvůli natáčení seriálu Magnum nemohl roli vzít.
7: Neotvírej oči!
1: Dobyvatelé ztracené archy měli tedy premiéru v červnu roku 1981 a okamžitě se stali hitem. Diváky uchvátila kombinace humoru, napětí, exotických lokací i filmových triků. Třeba úvodní honička s obří kamennou koulí, ta byla vyrobená z laminátu, dřeva a omítky a Ford před ní skutečně utíkal. Spielbergovi se rekvizita tak zalíbila, že scénu ještě prodloužil. A slavný souboj se šermířem neměl být původně dlouhá akční sekvence. Ford ale během natáčení v Tunisku trpěl úplavicí a navrhl, proč ho prostě nezastřelím. Vznikla tak jedna z nejznámějších scén filmové historie.
8: And the winner is
9: Michael Caine
8: for Raiders of the Lost Ark.
1: Film získal 4 Oscary a odstartoval sérii, která pokračovala dalšími 4 celovečerními snímky. Mnoho dnešních archeologů přiznává, že se o svůj obor začali zajímat právě díky tomuto filmu. Na velkém plátně můžete Indiana Jonese vidět 11. července, a to v pražském kinu Kavalírka. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Takže 11. červenec, to je datum, které si určitě zapište. Za chvilku 7. ranní, budou tu zprávy s Márií Kunovou a pak se znovu potkáme ve vysílání dvojky. Hezké ráno.

0: Meteor na dvojce.
1: Vydrží čmeláci týden pod vodou? Jak se v mozku projevuje láska? A lze komárům zabránit v šíření chorob?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
0: Každý den po 17. hodině
2: na dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Zneužití náhradního mateřství se pravděpodobně stane trestným činem. Policisté loni v Česku zaznamenali o třetinu víc nehod elektrokol než předloni. A bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Mária Kunová. Nové trestné činy by měla do českého právního řádu přinést evropská směrnice zaměřená na boj s obchodováním s lidmi. Vymezit má například zneužívání náhradního mateřství nebo nucené sňatky.
5: Evropská unie tak chce lépe bojovat proti obchodování s lidmi. Co bude považováno za zneužití náhradního mateřství, přibližuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
6: Trestným bude případ, kdy někdo, kdo není biologickým rodičem, se rozhodne koupit dítě. A nově nebude trestný jen prodej dítěte, ale také nákup toho dítěte.
5: Podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka je problém, že není v českých zákonech zakotveno náhradní mateřství vůbec.
7: Tím, že nám právě ta pozitivní úprava chybí, tak může docházet k mnoha nejasným situacím a obával bych se toho, kdyby se kriminalizovalo i to, co dneska policie neřeší.
5: Kromě zneužití náhradního mateřství má novela zavést i trestný čin nuceného sňatku nebo nezákonné osvojení. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Cyklisté loni na elektrokolech havarovali o třetinu víc než předloni. Podle policejních statistik se loni stalo téměř 870 takových nehod. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Hlavními příčinami kolizí jezdců bylo nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení. Často také nenosili přilbu, říká Jana Pelešková ze ředitelství dopravní policie.
8: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
4: 3 ze 4 zemřelých cyklistů bez helmy podle ní byli senioři. Americká armáda tvrdí, že sestřelila několik íránských dronů v Hormuzském průlivu. Informovala o tom na síti X. Přesný počet sestřelených letounů ani žádné další podrobnosti nezveřejnila. Informace přichází v době, kdy Washington a Teherán mluví o pokroku v mírových jednáních. Podle pátečních slov íránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho podpis memoranda se Spojenými státy nikdy nebyl blíž. V hlavním městě se dnes koná festival Pražská muzejní noc. Letos poprvé se připojí Národní galerie a Galerie digitálního umění Signal Space. Lidé budou moci navštívit bezplatně nebo za zlevněné vstupné zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Pokračuje mluvčí muzea Prahy Ester Fleischerová.
9: Národní galerie zdarma zpřístupní Schwarzenberský, Štembrský a Salmovský palác, ale také klášter svaté Anežky České. Ve Schwarzenberském a Štemberském paláci návštěvníci uvidí expozice věnované nejvýznamnějším dílům umělců převážně z období 15. až 18. století.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
4: Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky. Na severu a severovýchodě četnější, teploty mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až 25 a na horách kolem 14 stupňů.
2: Doprava.
4: Dálnice D2 zůstává zavřená u Židlochovic. Na 10,5 kilometru se v omezení srazily dva kamiony. Teď tam uklízejí, dopravu odklánějí směrem na Brno na exitu 11 a na Bratislavu na exitu 3. Na silnici 34 mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem je nehoda. Za odbočkou na Květinov auto vyjelo mimo vozovku, na místě jsou hasiči, jede se kyvadlově. To byly zprávy, s vámi je dál Tereza Stýblová.
10: Buďte opatrní, ať už míříte na víkend kamkoliv a šťastně dojeďte. 7 hodin a 4 minuty vstáváte s námi, tedy s dvojkou. Za chvilku ochutnávka víkendových omeletek. Budeme s Halenou Pavlovskou i chalupařit. No a také se zaměříme na jednu narozeninovou zoologickou zahradu. Nebudu prozrazovat kde, ale telefonát s tiskovým mluvčím této zoo vás čeká také v této půlhodince. Tak hezké ráno.
2: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Dobré ráno, všechny vás zdravím, kdo posloucháte z dvojky. A je tu ochutnávka víkendových omeletek, které budou opravdu stát za to, protože budou plné dobrého jídla a různých delikates. Ale kromě toho se také budou zabývat českým fenoménem, což není jenom dobré jídlo, ale jsou to chalupy a chaty. Jak to měla v dětství s chalupařením sama autorka pořadu Halina Pavlovská, tak o tom víc následující ukázka.
1: Když nebyl v naší rodině organizován otcem výlet na kole, jezdilo se na vypůjčenou chatu. A komplikovaně. Tatínek vyrazil už v pátek ráno autem a vzal si volno. A zbytek rodiny jsme mohli přijet až po škole nebo po práci později. A naše chata byla pouhých 25 kilometrů za Prahou, ale otec pro nás nikdy nepřijel, aby nás odpoledne odvezl. Maximálně pro nás přijel na stanici tramvaje Spořilov, a to v sobotu, nejpozději v 7 hodin ráno. Spořilov bylo naše pevné stanoviště. Tam jsme ověšeni batohy a taškami čekali, až si pro nás tatíček přijede. Donutil nás k tomu dokonce i v krutých mrazech. Čekali jsme dlouho, zasněžení a naštvaní. No ale otec jednou v sobotu nepřijel. Mobilní telefony ještě nebyly. Vrátili jsme se domů a doufali, že se tatínkovi nic nestalo. Přijel v neděli. Když jsme chtěli vysvětlení, řekl nám. To jste přece mohli vědět, že v takovém hnusném počasí nepojedu.
0: Halina Pavlovská a její omeletky jako vždy v sobotu i v neděli krátce popoledně, tak si je určitě nenechte ujít a hezky si je vychutnejte. Za chvilku narozeninová oslava v zoo v Táboře, bude nás zvát Filip Sušanka, tiskový mluvčí, a uvidíme, co pro nás chystají. Tak hezké ráno.

0: Dospívala Katarína Knechtová a já už jsem moc ráda, že mám na telefonu Filipa Sušanku, tiskového mluvčí Zoo Tábor. Filipe, hezké ráno vám přeji.
1: Také hezké ráno přeji.
0: Vy jste prý ve vlaku. Kam míříte, Filipe?
1: Já mířím tady v severní Čechách, bohužel mám takový výlet v Krušných horách.
0: No tak to ať vám tedy přeje počasí, protože má o víkendu pršet, tak doufám, že jste na to vybavený a že si i tak hory hezky užijete. Ale zpátky na jih do Tábora, protože Zoo Tábor slaví 11. narozeniny. A vy budete určitě zvát naše posluchače, aby přišli do zoo a oslavili tohle výročí s vámi. Je to tak, co chystáte?
1: Přesně tak. Než bych teda tu řekl, že mám aktuální informace od kolegů, že nás neprší a prše by nemělo.
0: Tak takže to je zpráva.
1: Takže ten den by se měl vydařit. U nás v Táborské zoo slavíme 11. narozeniny a máme připravený opravdu bohatý program. Najdou si v něm své, ať už děti, tak i dospělí. Taková hlavní věc, kterou by se vypíchl, tak je velká zahradní hra o zajímavé ceny. Samozřejmě na děti čeká skákací hra, zmalování na obličej, výtvarná zvířecí dílna. Budou si moct poměřit své schopnosti a dovednosti s našimi zvířaty. Jsou plně tak připravené nějaké různé soutěže, sportovní hříčky a podobně.
0: Když si představuji, že si poměřuji síly s nějakým zvířetem ze zoo, co to konkrétně znamená? Nebude to žádné utkání tváří v tvář, ale...
1: Ne, je to spíš takové pomyslné, bo vlastně budeme měřit, jak rychle běží, jak daleko skáčí a porovnávat to s naším klokanem, s našimi klišti a podobně. Není to, že by mohli postavit na startovní
0: čáru. Ano, že byste je pustili do výběhu děti a tam závodili přímo tedy se zvířaty, tak to samozřejmě ne. Bude tam i něco pro dospělé, nebo můžu se i dospělí zúčastnit takových soutěží?
1: Samozřejmě, pokud budou chtít, tak samozřejmě se můžou zúčastnit. To není omezené, že by to mohli dělat jenom děti. Dospělí tam můžeme namalovat tygra na obličej, můžou se zúčastnit našich zábavných kvízů a hlavně, co tam je hlavní, tak my jsme se bavili o zvířatech a samozřejmě ta celý den bude právě o zvířatech. Máme spoustu komentovaných krmení, představíme naše nejzajímavější zvířata osobně, takže to je nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Dozví se spoustu zajímavostí o těch zvířatech. Mm-hmm. A podobně.
0: Já tady čtu, že budete oslavovat i spoustu nových přírůstků, tak na jaké jste pyšní za tu uplynulou sezónu?
1: Tak naše zoologická zahrada je zaměřená na chov a ochranu ohrožených druhů. Více než polovina těch druhů jsou více či méně ohrožení a z těch bych vypíchl, a je to vlastně takový nový přírůstek, tak je to papoušek Nestorkea, který je typický pro Nový Zéland, žije na Novém Zélandu a u něho jsou zajímavé dvě věci. Jednak je to jeden z nejinteligentnějších ptáků na světě. Mm-hmm. A pak také jako papoušek si každý představí, že žije někde v tropech, v horku, tak tohle je naopak papoušek, který žije v horských oblastech na sněhu, na ledu.
0: Jak se mu daří v Táborské zoo, když rád žije na sněhu a na ledu? Tak.
1: My se tam pro ně postavili nový ptačí dům, který je takový jako velice moderní a teď my jsme měli už další dobu samce a před pár týdny jsme mu sehnali i samice, že vlastně vytvoří pár a doufám, že se nám podaří odchovat i mladatel.
0: Tak to držíme palce. 11. narozeniny, moje poslední otázka, Filipe, za tuhletu víc než dekádu. Jaká zvířata opravdu tam chováte jako oko v hlavě a na která jste opravdu pyšní, že třeba v jiných zoologických zahradách je, jen tak běžně nepotkáme?
1: Tak takovým hlavním takovým tahákem, magnetem je náš maskotce, naší zoo tygr usurijský roky. To je velice ohrožené zvíře, kterých ve volné přírodě zůstává pouhých několik stovek. Potom je takový zajímavý a to možná znají hlavně mladí návštěvníci, kteří viděli film Madagaskar, tak je to fosa madagaskarská, to je taková ta šelmička zajímavá, která žije pouze na Madagaskaru a i tam jich zbývá posledních pár tisíc, to je taky velice vzácná a ohrožená a u nás je pouze v České republice asi ve třech zoologických zahradách. Mm-hmm. A potom samozřejmě třeba kakadu moludský papoušek, který je také na pokraji vyhnutí ve volné přírodě.
0: Tak všechna tahle zvířata, ale nejenom ta, samozřejmě můžete obdivovat i dnes, pokud se vydáte do Zoo Tábor na 11. narozeniny od 10 do 15 hodin. Filip Sušanka, tiskový mluvčí zoo, který je na cestě ale na sever do hor, tak si to hezky užijte, ať se vydaří samozřejmě i v zoo oslava. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Taky na shledanou a těším se na viděnou zoo někdy.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód 2.15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Přinést by je měl takzvaný kariérní řád. Ten má nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má víc zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Rezort plánuje změny ještě v tomto volebním období. Višňová na Frýdlansku dnes v nezávazné anketě zjišťuje názor obyvatel na výstavbu 8. větrné elektrárny v části Andělka. Postavit je tam chce společnost Větrný park Andělka. Hlasovat můžou pouze lidé z částí Andělka, Sáni Loučná a Filipovka. Výsledek zastupitelé projednají na konci června. Celostátní sjezd maďarského Fideszu dnes rozhodne, jestli ve vedení strany zůstane ex-premiér Viktor Orbán. Ten nabídl rezignaci na post předsedy strany koncem dubna po prohraných volbách. Orbán stojí v čele Fideszu s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve volbě předsedy zatím nemá žádného veřejně známého protikandidáta. Hlavní vodácké řeky na jihu Čech jsou v tuto chvíli na většině toku sjízdné. Větší pozor si musí dát vodáci na dolním toku Lužnice. Méně vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. V olomoucké městské části Svatý Kopeček je dnes tradiční romská pouť. Zahájí ji v 10 hodin dopoledne v tamní bazilice slavnostní bohoslužba. A program akce bude odpoledne pokračovat divadelními, hudebními nebo tanečními vystoupeními.
3: Počasí.
4: Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, na severu a severovýchodě četnější, teploty mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy naměří až 25, na horách kolem 14 stupňů.
3: Doprava.
4: Dálnice D2 je už několik hodin uzavřená u Židlochovic v obou směrech. Na 10,5 kilometru v omezení se srazily dva kamiony s následným požárem, ten je uhašený. Začínají odklízecí práce, doprava je odkláněná na Brno na 11. kilometru a na Bratislavu na 3. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpomalte. Na 85. kilometru stojí kamion v odstavném pruhu. Řidič mění pneumatiku směrem do vozovky, tak dejte velký pozor. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Tolik zprávy a Mária Kunová a slovo má opět Tereza Stýblová.
5: 7 hodin 33 minuty. Přeji vám krásnou sobotu s datem 13. června. Dnešní den je další zastávkou pro ranní dvojku, která vyráží ze studia na své turné přímo za vámi. No a tou zastávkou sobotní je Písek, tak se za nimi vypravíme, respektive se spojíme s Daliborem Gondíkem, který vás určitě pozve na ten dnešní písecký den a prozradí, co všechno vás tam čeká. No a ještě předtím probereme s fyzioterapeutkou Ivou Bílkovou správný plavecký styl, který nás protáhne, díky kterému si můžeme i zacvičit a který nám nezpůsobí žádné zdravotní problémy, například krční páteří. Hezké ráno.
3: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Marta Kubišová u ranního sobotního vysílání dvojky 7.38 a já už zdravím Ivu Bílkovou, fyzioterapeutku. Hezké ráno, Ivo.
1: Dobré ráno všem.
0: Tak co, jste na té Šumavě? Míříte na hory?
1: Ne, zůstala jste v Praze? Zůstala jsem v Praze, protože v úterý mám ještě jednu zkoušku z interny, takže musím se trošičku učit.
0: Budete se učit a navíc to počasí opravdu má být jako takové trošku nahnuté, takže ten déšť se na Šumavě asi objeví. Nicméně, my se teď budeme povídat o plavání, protože to je častá kratochvíle, o dovolených samozřejmě, a nevíme možná někdy, jaký styl se vybrat, abychom se skutečně protáhli, abychom dali tělu to, co potřebuje. Tak je nějaký nejzdravější plavecký styl, Ivo, z pohledu fyzioterapie?
1: Myslím si, že nejzdravější bude asi znak, protože jsme krásně na zádech, jsme narovnaní, naprosto kompenzujeme to naše předklánění a hrbení, se které děláme celý den, a krásně posilujeme mezilopatkové svaly. Měli by se správně dívat do nebe, nezaklánět tu hlavu, vlastně rozrážíte tu hlavu tím temenem a kopete nohama, nevyklubujete si tam nic. Ale jenom bych chtěla ještě upozornit, jak si všichni myslí, že bolí mě záda, nejlepší na to plavání, tak ono to je trošku takový přežitek. Ona, ta voda je většinou studená a ty záda potřebují teplo. Takže pokud chcete si nějak rozhýbat ty záda, tak spíš volím nějakou chůzi, protažení nebo zacvičení si, prohrátí se, ale ta voda vám vlastně odebírá to vaše tělesné teplo, takže ty svaly můžou ještě víc stuhnout, než jsou. Mm-hmm.
0: To je tedy důležité, co jste řekla, protože to často slýcháme, bolí nás záda, potřebujeme se protáhnout, tak choďte plavat, to vám udělá dobře, ale tu teplotu vody nikdo nezmiňuje, takže skočíme do bazénu, plaveme.
1: A ode má 29 stupňů. A tak. Vaše tělo má o 10 víc, nebo téměř o 10 víc.
0: Čili měli bychom tedy plavat, pokud rehabilitujeme, v teplé vodě?
1: No, se v tom teplá voda má 35 stupňů. A no, přesně tak. A to je výřivka, tam si moc nezaplavete. A ve výřivce naopak zase sedíte v tom schouleném postoji nebo sedu, takže to taky není úplně ideální se do toho namočit. Ale dobré by bylo třeba, když už si do té výřivky nebo do té sauny, tak je dobré si lehnout na břicho v té výřivce, protože vás to trošičku zakloní. Ta výřivka má přece jenom takový tvar jako sedáku nebo sedačky. A vy, když se lehnete na břicho do té sedačky, tak vás to vlastně zaklání a to je vlastně jako prospěšný cvik, dělat si tenhle zákon v teplé vodě, je to super ideální varianta.
0: Takže ne se tam posadit, což asi udělá většina z nás, do toho sedátka natáhneme si nohy možná a...
1: Protože vám se ty svaly povolí, ta destička nebo záda ještě víc se posunou tam, kam nemají, jo, do toho většího ohnutí, a pak vlastně z toho nikdy ani nemůžete vylézt. Co se mi stalo, to je taková dobrá jako taky rada, lidi si řeknou, vlezu si do teplé vany, jo, rozležím se, dám si k tomu červené víno, které působí jako mi relaxant, jako ta látka, která mi uvolňuje svalové napětí. Jenomže oni jsou v té teplé vodě, vezmou si ten relaxant a nevylezou z té vany, protože ten sval tak povolí, že ty záda se je zablokují ještě víc. Aha. Úplně stejně by zafungovala ta výřivka, kdybyste si nalezli na to břicho.
0: Takže pozor na to. Dobře, Ivo, teď nejčastěji plaveme asi my prsa. Ženy prsa na paní starostovou, hlavu pěkně nad vodou, abychom si nenamočili vlasy. Tak ano, můžeme si naopak, krásné. Když to vezmu z té druhé stránky, jsme zdraví tím plaveckým stylem přivodit třeba bolest krční páteře?
1: Zase vezmu úplně druhý extrém. Ano, můžem. Odpovím vám takhle krásně. Ano, můžem, kdyby jsme ztráceli čas, tak klidně mě zastavte. Vy, když máte pořád ten záklon hlavy, máte tam předsunutou bradu, můžete si opravdu zase způsobit tu blokádu krku, nehledě na to, že tam je ta voda zase studená, takže mi ty svaly mají tendenci tuhnout. A vy jste útočila na to, že my jsme zdraví, ale...
0: Nebo myslíme se to.
1: Ano, to je jedno, prostě jsme zdraví, nebolí nás aktuálně krk a vlezu do vody a pak mě třeba druhý den bude krk bolet. Měla jsem v ordinaci holčinu 15 let, předpokládejme, že 15-letý dítě je zdravé, ale byla to závodní plavkyně. A ona tím stylem toho těch prsů, jak oni se tam vlastně jako nadechují nad vodou a jsou bez hrbení, tak ona už v těch 15 letech udělala výhřez plotínky. Takže i ta plavání v vlastně jako v nesprávném koordinovaném stylu může způsobit nějakou tělesnou vadu. Mm-hmm. Takže ano, můžeme si ublížit.
0: Takže to shrnu, ve výřivce na břichu a pokud pláveme, tak nejlépe znak. Tak, vlasy nám uschnou.
1: Tak, vlasy uschnou, make-up si znovu namalujeme a hlavu mějte ponořenou do vody, dýchejte do vody, mějte tu páteř jako tyčku a mějte tenhle tu tyčku, i když plavete kraula, když se podíváte na kluky, taky mají hlavu nad vodou a plácají těma rukama v tom krouživém pohybu ten kraul, úplně stejně jako my plaveme ten ty prsa.
0: Iva Bílková, fyzioterapeutka, moc vám děkuji za příjemné povídání, ať vám to v úterý dobře dopadne. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou a všem přeju krásné prázdniny.
2: Tereza Stýblová a sobotní dobré ráno na dvojce.

0: 7.47, skoro na vteřinu přesně, a já už z raní sobotní dvojky zdravím ranní tým dvojky, všednodenní řekněme, ale samozřejmě ten hlavní a zásadní v čele s Daliborem Gondíkem. Dalibore, ahoj.
1: Dobré ráno, přeju v Písku.
0: Jste v Písku. Tady svítí sluníčko, Dalibore, vám tam prvý prší teď nějak zásadně?
1: No, slovo prší nevystihuje to, co se tady děje. To ale jsem dlouho nezažil.
0: Aha, takže tam lije jako z konve. Má se to zlepšovat, říkal pan meteorolog, že se to má protrhávat, takže
1: to nám říkali včera úplně celý den a já teda se přiznám, byť se snažím být takovým optimistickým pesimistou, ale teda
0: já když jsem šla ráno do vysílání, tak taky lilo jako z konve i v Praze teď svítí, takže to určitě dobře dopadne všechno.
1: No já jsem se schoval do knihobudky, protože já jsem si zaběhl, že jsem zkontrolovat naše místo, které se teda změnilo v rybník, tak to bude zábava. A cestou mě zase tak strašný liák, že si říkám, mě to nevadí, jo, ale člověk jako běží, no a jsem našel knihobudku.
0: No a vidíš, bez toho deště by si určitě neobjevil, takže to
1: neobjevil,
0: je pozitivní zpráva.
1: Vysílací studio, možná bude dnes odpoledne o dvou vysílat tady odteď, ale ty se ptala, co nás tady vlastně všechno čeká. Kromě toho, že ta akce se jmenuje Dotkni se Písku, což jsme momentálně přejmenovali na Skoč do rybníka, ale je to teda
0: Skoč do písáku.
1: Skoč do písáku, je to mimořádná akce, které musím potvrdit organizátorům. Je to vlastně celý Písek, je plný lidí, stánků, laviček, kavárniček, radosti, hudby, nejrůznějších dalších vyžití. Doslova plný Písek. To město je velmi členité, malebné. My jsme tady u divadla Frání Šrámka v Palackého Sarech na překrásném místě. Za normální okolností samozřejmě. No a jinak je tady ten náš klasický program. Vystupují tady poměrně jako velké hvězdy. Včera tady hrála Aneta Langerová, Pokáč. Dneska tady bude Ema Smetana, tak ještě Naturál, myslím. No prostě strašně moc kapel, moc hezkých, ale nejrůznější kulturní vystoupení. Protože my jsme včera si ten Písek, který prošli a připravovali jsme materiál pro dnešní vysílání. A já nevím, jestli Terezo, ty víš a naši posluchači znají v Písku například Sladovnu. Říká ti to něco?
0: Ne, já znám ty sochy. to asi znají všichni, samozřejmě.
1: A Kamenný most.
0: Jasný. Ano, a Kamenný most je pak jednu skvělou hospodu hned poblíž tam, ale jako jo. Hradby. Je to tam moc krásné, ale Sladovnu neznám.
1: Sladovna je obrovská bývalá sladovna měšťanského pivovaru, což je sedmipatrová, myslím, že to má 3 nahoru a 4 dolů, nebo 4 nahoru a 3 dolů. Představte si, milí posluchači, něco úplně největší budovu, který jste kdy byli, a ještě si zdvojnásobce. A ta sladovna měla takový samozřejmě využití potom postupně od 70. 80. let nulový. No oni z toho udělali takový kulturně komunitní vzdělávací centrum plné radosti. Mm-hmm. Je tam třeba, představ si, mraveniště, ale je udělané v měřítku, aby ty si byla velká jako mravene. Takže ty můžeš zažít to, co zažívají mravenci každý den. Mm-hmm. Jsou tam obrovský klády a to je to malý jehličíčko.
0: Jasně, a ty přenášíte potom, aby si to vyzkoušeli.
1: Všechno. Uh-huh. Ty ujdeš tu obrovskou porci těch stovek metrů, kterou ty mravenci prostě. Pro nás je to tady 10 cm, že jo, ale v tom měřítku to je úplně jiné. No ale to je jenom zrnko z těch všech dalších aktivit, které tam můžeš prožít a je to jak pro. V podstatě novorozence, tak potom děti, adolescenty, puberťáky, předdospělé, dospělé a podospělé. Je to úplně fakt kompletní vyžití. Tak to jsme tam, myslím, včera byli asi hodinu a půl a budeme si povídat s Klárou Matěje dnes ve vysílání. Po 14. hodině bude to stát za to a potom taky tady Prachenské muzeum získalo největší zlatý nuget. Prosím, není to valoun, ani balón, jak jsem se dozvěděl, je to nuget, který se tady podařilo vyrežovat. A to je teda paráda. To je taky zážitek. A přijde pan Cícha, ředitel Prachenského muzea.
0: A přinese nuget na okouknutí? Ne, budu o něm jenom mluvit, raději, je to vzácnost.
1: Terezo, neznáš můj knihu Zbytečné otázky, její si neplno. Ne, to fakt ne. Ale natočili jsme tam kratičký video a už je na Instagramu dvojky.
0: No tak to je skvělé, takže nuget je k vidění na Instagramu dvojky. Tak to omrkněte, abyste viděli, do čeho jdete a o čem bude Dalibor. Mimo jiné teda samozřejmě dneska odpoledne se svým celým týmem hovořit. V Písku, kde jste říkali konkrétně, ještě to prosím tě zdůrazni, budete, až přestane pršet a bude krásně svítit sluníčko.
1: Ano, ale stavíme to už asi za 10 minut, celý ten náš cirkus, jsou to Palacké osady, je to u divadla Frání Šrámka kdybyste to nemohli najít, tak je to vedle hospody u Rainerů a to myslím, že znám úplně každý, takže to je pohoda. A mimochodem od 3 hodiny ještě tady hraju s Big Bandem Českobudějovického rozhlasu.
0: Teda, máš napilno, tak ať se to všechno podaří, ať neprší, ať je krásně a ať přijde hodně posluchačů se na vás podívat. Tak Dalibor Gondík, ranní tým dvojky, dneska v Písku. Měj se pěkně.
1: Aha, díky.
0: A zase brzy, naschledanou.
1: Běžím dál.
0: Tereza Stýblová se loučí tady pěkně ze suchého studia Českého rozhlasu Dvojka. Přeji vám krásný víkend a těším se na vás v pondělí.

0: Vlka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 13. června ve městě, kterého se budeme moci doslova dotknout.
3: Akce, která se tam koná, se totiž nazývá Dotkni se písku.
4: Setkáme se v Palackého sadech u divadla. Budeme rádi.
2: A taky se můžeme slyšet ve vysílání od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Česká menšina v chorvatském Daruvaru láká na novou naučnou stezku přibližující její dějiny. A bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová, pěkné ráno. Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ministerstvo školství chce, aby nahradil platové tabulky, které dnes vycházejí hlavně z délky praxe.
6: Nový kariérní řád má zohlednit práci a zkušenosti učitelů i jejich přínos pro školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO mluví v této souvislosti o stupních a taky o rolích, tedy o pozicích, které pedagogové ve škole zastávají.
7: Ta logika je jasná. Posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
6: Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel na živo, nový systém pomůže učitele udržet v profesi i přiláká nové.
8: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet.
6: Ministerstvo školství, které kariérní řád chystá, chce, aby se promítl do odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
5: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMS zpráv v poslední době výrazně přibylo. Resort doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy. Zároveň upozorňuje, že informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. Nová naučná stezka po stopách Čechů se otevírá ve východochorvatském Daruvaru. Právě tam žije početná česká menšina. Návštěvníkům i domácím chce umožnit, aby se seznámili s historií komunity a jejím vlivem na rozvoj města, a to prostřednictvím mobilní aplikace.
9: Může se činit banálna stvar.
10: Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme.
5: Říká daruvarský farář Ivan Popič. Součástí naučné stezky po stopách Čechů je totiž i kostel Nejsvětější Trojice, ve kterém kázal česky už v první polovině 20. století zdejší duchovní Josef Salač. Stezka cílí na návštěvníky lázeňského městečka, ale i na mladší generace krajanů, pro které je získávání informací prostřednictvím mobilních přístrojů běžné. Z chorvatského Daruvaru Tea Veseláková, Český rozhlas.
11: Olomoučtí zahrádkáři se zapojili do pilotního projektu Olomouckého výzkumného centra Katrin. Jako hnojivo otestují na svých zahrádkách formou zálivky okrasných rostlin upravený odpad z univerzitní pěstírny konopí Setého. Jde o pilotní projekt olomouckých vědců.
12: Předseda Olomouckého zahrádkářského svazu Rudolf Dvořák použije zálivku na svůj květinový záhon.
13: Žena pěstuje kali, takže půlka bude normál a půlka půjde do pokusu. Loni kvetly krásně, uvidíme, co udělají letos.
12: Petr Tarkovský z centra Katrin minerální hnojivo použil na konopí seté, i tak má v sobě ještě tolik síly, že by ho byla škoda zničit.
14: Nemůžeme ho vypustit do odpadu, abychom neznečišťovali životní prostředí, takže hledáme způsob, jak znovu použít ještě pořád poměrně potentní hnojivo.
12: Výsledky experimentu vědci vyhodnotí na podzim. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, na severu a severovýchodě četnější, teploty mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14 stupňů.
1: Doprava.
11: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Lány opatrně mezi 25. až 16. kilometrem je vozovka zavřená kvůli jejímu havarijnímu stavu. Objížďka je vyznačená. Dálnice D2 je u Židlochovic dál zavřená v obou směrech po nehodě dvou kamionů na 10.5. kilometru. Odklízejí tam následky kolize, potrvá to několik hodin. Na Brno je doprava odkláněná na exitu 11, na Bratislavu na exitu 3. To byly zprávy, na řadě je Meteor.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
15: Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Naše znělka právě svolává všechny posluchače,
16: aby nastražili uši a připravili se přijmout porci vědy, kterou předkládá Meteor.
15: Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
16: a Kateřina Březinová.
15: Vydrží čmeláci týden pod vodou?
16: Kdo s námi manipuluje?
15: Objev země Františka Josefa.
16: Zakřivuje hmota čas?
15: Jak se v mozku projevuje láska?
16: Lze komárům zabránit v šíření chorob?

0: O vědě se často říká, že se bez systematické práce neobejde.
1: V podstatě se s tím dá souhlasit, jenže existují výjimky.
0: Mnoho objevů způsobila nebo v nich hrála alespoň nějakou roli náhoda.
1: My si teď představíme objev, při němž zaúřadovala dokonce nehoda.
0: Snad ne vážná.
1: Žádnému člověku se nic nestalo, ale předmět zájmu ten měl na mále. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
2: Louis Pasteur říkal, že náhoda přeje připraveným. A těch náhodných objevů byla ve vědě celá řada. Vzpomeňme si na toho Fleminga. Kolika vědcům před ním splesnivěla kultura bakterií. A jenom Fleming, protože byl ten připravený, objevil penicilín a dostal za to Nobelovu cenu. Takže tady máme dneska taky příběh vědců, kteří byli připraveni a zjistili zajímavou věc. Oni studovali čmeláčí samičky, které přezimují a na jaře se probudí a vyletí ven a zakládají novou kolonii. To znamená, pro tu samičku je to obrovský úkol, ona sama musí založit novou kolonii, musí si vybudovat základ toho hnízda, musí tam naklást vajíčka, musí odchovat ty první dělnice, ty pak se ujmou těch ostatních úloh, ale do té doby všechno to visí na ní. A teď se ukazuje, že to nejhorší může mít ta samička, když vyleze z toho podzemního ukrytu, tak to nejhorší už může mít za sebou. Protože představme si, že napadl sníh a teď přišlo jarní tání a přišlo sprutka, sníh rychle roztál, všude plno vody a ta voda natekla do toho úkrytu té samičky. Takže bychom možná očekávali, že ta samička se utopí, ale ukázalo se, že se neutopí a právě se to zjistilo náhodou.
0: Jsem moc zvědavá, o jakou náhodu šlo.
2: Vědci studovali přežívání zimy u těch čmeláčích samiček, takže měli ty samičky v ledničce. Jenomže ty laboratorní lednice někdy nejsou úplně dobře udržované, takže oni měli zamrzlou tu lednici, měli tam ten led. Pak už ta lednice ani tolik nechladila, takže ten led začal tát a začal odkapávat. A co náhoda nechtěla, tak odkapával na ty skumavky, kde byly ty samičky. A do těch skumovek natekla voda. Takže když ti vědci do té lednice vlezli, tak zjistili, že ty samičky mají pod vodou. Takže byli přesvědčení, že samičky se utopily. A když je vyndali z těch skumovek, tak v šoku zjistili, že ti čmeláci jsou pořád živí.
0: To přeci není možné. Hmyz dýchá, potřebuje kyslík a nevydrží pod hladinou.
1: Každý živočich je vybavený jinak.
0: Jasně. Člověk například vydrží bez nádechu na nejvýš pár minut.
1: A tak vědci provedli test, jak totéž zvládají čmeláci.
2: A zjistili, že vydrží týden. Přitom kyslík, který má v těle, tak mu vydrží na několik hodin. Takže jak tam může vydržet týden, když by se měl po pár hodinách začít dusit, že jo? Takže tohle byla ta první studie, kdy se ukázalo, že ti čmeláci jsou schopni vydržet pod vodou týden. A teď teda je druhá studie, která ukazuje, jak to mají zařízené. Ty samičky, protože musí přežít z těch živin, které mají v těle celou zimu, tak mají utlumenou látkovou výměnu. Ony jsou v něčem, co bychom mohli připodobnit třeba k hibernaci těch zimních spáčů, jako jsou syslové, mají prostě utlumený metabolismus. Ale když jsou pod vodou, tak ten metabolismus uškrtí ještě na polovičku. Takže skutečně sníží potřebu živin a potřebu energie. Ale přitom se ukázalo, že produkce oxidu uhličitého, což je vlastně zplodina metabolismu, stoupá 15krát. Takže poloviční metabolismus, ale 15krát vyšší produkce oxidu uhličitého, jak je tohle možné?
0: Nemá to logiku. Přeci když utlumí všechny pochody v těle, nemohou vydechovat mnohonásobně víc CO2.
1: Přesně.
2: Ukázalo se, že ti čmeláci přejdou na metabolismus, který zná každý, kdo si dává na zimu do soudku kysat zelí. Tam ty bakterie mléčného kvašení, laktobacily, tak vy to zelí pěkně udušete, aby tam nebyl žádný vzduch. A tyhle ty bakterie vzduch nepotřebují a ten cukr rozkládají, vytváří tam kyselinu mléčnou, okyselí to všechno krásně, takže máte kyselé zelí a zároveň tam vytvoří tak kyselé prostředí, že už se tam nemohou množit další mikroorganismy a to zelí se vám do jara neskazí. Tak přesně tenhle ten metabolismus, kdy nepotřebujete kyslík, nepotřebujete vzduch a živiny rozkládáte na kyselinu mléčnou, tak na to přejdou tyhle ty samičky.
0: Šikovné řešení.
1: Ostatně čmeláci nemají plíce. I za normálních okolností dýchají jinak než my. Kyslík vstupuje přímo do buněk trubičkami.
0: A jak probíhá probouzení z tohoto záložního systému dýchání?
2: Když potom je vědci vyndali z té vody, tak ta samička 3 dny má enormně zvýšený metabolismus, protože se potřebuje toho laktátu zbavit. My máme ten laktát ve svale, když pracujeme, když třeba sprinter běží, že jo, když běžíme velmi rychle a nestačíme zásobovat ty svaly dostatečně kyslíkem, tak se nám taky ve svalech hromadí kyselina mléčná. Všichni to známe, to je takové to, že už pak nemůžeme s tou nohou ani hnout a všechno nás bolí a pálí. Tak to je výsledek té kyseliny mléčné, tak přesně v tomhletom stavu je ta samička a tedy musí se té kyseliny mléčné zbavit, ale přežije to.
0: Takže týden úplně bez kyslíku?
1: No, možná, že ne úplně bez.
2: Je tam ještě jedna možnost, že si ty samičky možná trochu přidýchávají. A když si představíme čmeláka, tak všichni víme, že je chlupatý, že má na povrchu těla ty chloupky. A když ty huňaté hmyzy, když je ponoříte pod vodu, tak se jim často vytvoří na povrchu těla takový stříbřitý povlak, což jsou vzduchové bublinky nebo taková souvislá vrstva vzduchu, která pokryje to jejich tělo. A mezi touhletou bublinou, která pokrývá tělo, a vodou může docházet k výměně plynů. To znamená, pokud ten hmyz dýchá, ten čmelák, a vylučuje do té bubliny oxid uhličitý, tak v té bublině ten oxid uhličitý se hromadí a přechází potom do vody. A když ten vzduch, který tam je, ten čmelák nebo ten hmyz, vydýchá, tak tam klesne koncentrace kyslíku. A v té chvíli je víc kyslíku v té vodě a ten kyslík přechází z vody do té bubliny. Takže tam dochází k výměně plynů. Jestli to funguje u těch čmeláků, nevíme. Ti vědci se na to právě teďka soustředí a dělají experimenty, jestli to takhle je. Ale že to tak funguje, víme od vodoucha stříbřitého. To je ten pavouk, který si staví pod vodou z pavučiny takové ty zvony. A tam si nanosí bubliny vzduchu. A zase, kdyby ten pavouk jenom byl v té bublině a jenom dýchal a nefungovala ta výměna plynů, tak má za chvilku vydýcháno a musí pořád obnovovat tu zásobu vzduchu. Ale protože tam dochází k výměně mezi vodou a tou bublinou, tak mu to vydrží mnohem, mnohem díl. Takže já můžu jenom slíbit, že jestli ti vědci odhalí tohleto tajemství, jestli čmeláci používají tyhle ty vlastně umělé žábry vzduchové, tak si o tom v Meteoru zase někdy popovídáme.
0: Čmeláčí samičky, mistryně v potápění.
1: Jedna rozbitá, nebo spíš špatně udržovaná lednička a takový zajímavý objev.
0: Přeji vědcům více nehod, teda samozřejmě jen, když povedou k objevům.

0: Přemýšlím, jestli by to, co si teď povíme, zajímalo obor Guta Jarkovského nebo o 100 let později Ladislava Špačka.
1: Mistři etikety a společenského chování, že by nejvíce prahli poznat nemoc, o které si teď budeme povídat?
0: S jejich oborem má mnoho společného.
1: Sama jsem zvědavá, kdo dnes v rámci cyklu Tajemný host Meteoru přijde.
0: Dnešní host je velmi nenápadný. Většina lidí vůbec netuší, že se s ním někdy setkala. A přes toho podle odhadů nosí v těle asi třetina lidstva.
1: Vítejte.
2: Děkuji za pozvání. A ano, většina lidí o mé přítomnosti vůbec neví. Víte, jakou z toho mám radost?
0: No, nepochybně velkou. Tak kde vlastně žijete?
2: Můj život je trochu komplikovaný. Během něj vystřídám několik hostitelů. Někteří z nich jsou velmi malí, jiní poměrně velcí.
1: Takže jste parazit.
2: Ano, bez hostitele bych nepřežil. Ale zároveň potřebuji různé hostitele, abych mohl dokončit svůj životní cyklus.
0: Jak se dostanete do člověka?
2: Cest je několik. Někdy přes nedostatečně tepelně upravené maso, jindy přes drobné částice z prostředí, například z půdy nebo z potravy.
1: Takže vás člověk může spolknout.
2: Ano. A když se to stane, vydám se na cestu jeho tělem.
0: Jakým směrem?
2: Nejdříve proniknu přes stěnu střeva do krve. Odtud se mohu dostat do různých orgánů.
1: Co pak je vám jedno, kde se usídlíte?
2: Je mi to fuk. Chci se hlavně rychle šířit po těle a dlouhodobě v něm přežít. Dostanu se do svalů, do očí a někdy i do mozku.
0: Do mozku?
2: Tam se mohu usadit na velmi dlouhou dobu. Klidně na celý život hostitele.
1: Jak to?
2: Mozek je částečně chráněn před imunitním systémem. Má takzvané imunologické privilegium. Imunitní systém tam nezasahuje tak agresivně, jako třeba ve střevech nebo v krvi. Důvod je jednoduchý. Silný zánět by mohl poškodit neurony, které se téměř neobnovují. Proto jsou imunitní reakce v mozku tlumenější a opatrnější.
0: To zní trochu znepokojivě. Tedy z našeho pohledu, tolik let škodit.
2: Škodit? Většinou není důvod k panice. U zdravého člověka mě imunitní systém v těle drží pod kontrolou. Často se projevím jen mírnými příznaky podobnými chřipce, nebo vůbec žádnými.
1: Takže mnoho lidí ani netuší, že vás v těle mají.
2: Přesně tak.
0: Říkal jste ale, že potřebujete více hostitelů. Který je pro vás ten hlavní?
2: Dobrá otázka. Protože ten hlavní je zvíře, které lidé dobře znají.
1: Takže žádný komár ani klíště?
2: Ne, ne, ne. Můj definitivní hostitel má 4 nohy, srst a rád loví myši.
1: Že by kočka?
2: Přesně tak.
1: A v ní začíná váš životní cyklus?
2: Právě v jejich střevě probíhá moje pohlavní rozmnožování. Odtud se pak dostávám do prostředí ve formě mikroskopických vajíček.
0: Takže s kočičími výkaly se můžete dostat kamkoliv.
2: Ano. V tu chvíli ve velice odolném stádiu a vydržím v něm měsíce, někdy i přes rok. Snáším sucho i chlad, běžná dezinfekce mi moc neuškodí a pak čekám na šanci. Nemytá zelenina, dětské pískoviště.
1: Říkal jste, že se dostáváte i do mozku. Je pravda, že dokážete ovlivňovat chování hostitele?
2: To je velmi zajímavá kapitola. U některých zvířat, například u myší, se ukázalo, že nakažení jedinci ztrácejí přirozený strach z koček.
0: No a to se vám hodí.
2: Velmi. Myš, která se přestane bát kočky, má větší šanci stát se její kořistí. A já se tak dostanu do svého hlavního hostitele.
1: To zní skoro jako manipulace.
2: Ošklivé slovíčko. Já bych řekl, skvělá evoluční strategie.
0: Kolik lidí se s vámi setkalo?
2: Odhady říkají, že asi 30 až 40% světové populace.
1: Pánečku, to je opravdu hodně.
2: Ano, patříme mezi nejrozšířenější parazity na světě.
0: V jakých situacích můžete být opravdu nebezpečný?
2: Největší riziko představuje infekce během těhotenství nebo u lidí s oslabenou imunitou.
1: Co vás zastaví nejspolehlivěji?
2: Dobře tepelně upravené maso, důkladné mytí rukou a opatrnost při práci s půdou.
0: Takže docela obyčejná hygienická opatření.
2: Ano. Bohužel, někdy stačí opravdu málo.
1: Jak jste jistě poznali, dnešním hostem byl původce toxoplasmózy.
0: Mikroskopický parazit Toxoplasmóza gondii, který, když vám leze do mozku, může ovládat i vaše chování.
1: A právě hovořil hlasem Jana Batika.

0: Je 2. září 1841 a právě jste se narodil.
1: Nepovídejte. A kde?
0: V Šanově. Ten je dnes součástí Teplic.
1: Jsem tedy Čech. I když, počkejte, polovina 19. století.
0: Váháte správně. Vaši rodiče byli německy hovořící a vždy o vás budou mluvit jako o rakouském polárníkovi.
1: Polárníkovi z Teplic? Velká přeměna.
0: Dal jste se v otcových šlépějích k armádě, ale propadl jste horám. Alpy pro vás byly hračka. I proto si vás vybrali.
1: K čemu?
0: Jako důležitého člena slavné výpravy.
2: Stalo se tento den, 13. června. Arktida nejvíc lákala hlavně severské země. Rakouské mocnářství se o ni nezajímalo, dokud pro ni nevzplanul bohatý šlechtic Johann Nepomuk Vilček, původně Vlček. Mocný pán lesů, polností a kamenouhelných dolů v rakouském Slezsku. Ten zorganizoval veřejnou sbírku pro výpravu na sever. Sám do ní investoval 150 tisíc zlatých, zhruba 3/4 veškerých nákladů. Do jejího čela získal 2 důstojníky s polární zkušeností, německého námořního poručíka Karla Weinprechta a nadporučíka Julia von Peyera, rodáka z Teplic, zkušeného kartografa. Ti spolu s 22 členou posádkou na parníku viceadmirál Tegedhoff vyrazili dne 13. června 1872 z norského Trumze. V říjnu loď natrvalo zamrzla a stala se hříčkou ledového driftu. Při saňových výpravách z ní dosáhl Peyer nejvyšší zeměpisné šířky něco nad 82. rovnoběžku. Ze 4 Čechů a Moravanů v posádce se do historie nejhloub zapsal strojník Ota Kříž. Ten si vedl soukromý deník, kde mimo jiné zachytil i největší úspěch výpravy. 30. srpna 1873 ve 2,5 hodiny odpoledne náhle objevujeme v severovýchodním směru ve vzdálenosti asi 30 mil novou zemi, které ihned dáváme jméno Země Františka Josefa, a přidáváme trojité nadšené hurá s číší v ruce. Protože ji můžeme sledovat daleko na sever i na západ, zaměřujeme i hned nejvyšší vrchy a nejvyčnělejší mysy. Ach, není-li to blažený a povznášející pocit, že po 11 měsících, v nich se skrývaly tak strašné události a zážitky, konečně opět jednou můžeme vidět a pozdravit zemi, i když neobydlenou. Protože tato dosud neznámá země je a bude veledůležitým úspěchem naší výpravy, je naše radost a blažené vzrušení v této chvíli všeobecné, stěží popsatelné. Zápisky končí v lednu 1874. Kříž totiž jako jediný účastník cestu nepřežil. V březnu téhož roku podlehl tuberkulóze. Bylo mu pouhých 29 let. Dodnes mu patří pravděpodobně nejsevernější český hrob. Po Křížově smrti posádka opustila loď a vydala se k jihu. V srpnu 1874 ji zachránili ruští lovci. Výprava sice nedosáhla zamýšleného cíle, jímž bylo proplout severní mořskou cestou a případně dobít severní pól, objevila však nejsevernější souostroví východní polokoule, zemi Františka Josefa. Žel, co by soukromý podnik, neměla právo zabrat ji pro Rakousko. První rakousko-uherská polární výprava začala na den přesně před 154 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Julius von Payer dnes má v Teplicích pamětní desku. Je líto, že výsledky této slavné expedice byly po návratu zpochybňovány.
0: Vážně? Někdo větřil podvod?
1: Ten snad přímo ne, ale šlo o kombinaci. Začnu zemí Františka Josefa. Nikdo jiný ji tehdy neviděl ani neověřil, oblast byla trvale sevřená ledem a Payer přinesl jenom mapy a kresby, ne fotografie.
0: Přijde mi logické, že zemi viděl jen objevitel.
1: Dále posádka uváděla, že při průzkumech na saních urazila obrovské vzdálenosti v extrémních podmínkách. Skeptici namítali, že je to fyzicky téměř nemožné, že mohlo dojít k nadhodnocení vzdáleností. Navíc loď byla uvězněna v ledu a nekontrolovatelně driftovala. Část objevů vznikala během nouzového přežití neplánovaného průzkumu. To zpochybňovalo systematičnost výsledků.
0: Kdo chce psa být? Nehrála roli i rivalita?
1: Tak nějak. Každopádně to Payera pěkně dopalovalo. Vzdal se vojenské služby a zřekl se všech hodností. Až na bohatou přednáškovou činnost se stáhl do ústraní a začal pracovat na knize o polární expedici a malovat obrazy. A moc pěkné. Jeho velký obraz s názvem Záliv smrti jsem viděl v Geofyzikálním ústavu Akademie věd.
0: O Payerovi i celé expedici by šlo hovořit ještě dlouho, ale obávám se, že nemáme čas.
1: No, to jste trefila úplně přesně. Nemáme čas, protože se budeme věnovat času.
0: Jestli myslíte stylem, který nám před týdnem předvedl

0: Na levé straně nalevé zakřivení času a prostoru a na pravé straně rozložení hmoty. Takže když se do té pravé strany dosadí nula, že vesmír je teda prázdný, bez hmoty, bez ničeho, tak na té levé straně mohou být dvě řešení. Buď to konstantní řešení, anebo nulové řešení. A není jasné, kterému tomu řešení se přiklonit. Pakliže by bylo nulové, tak to znamená, že čas a prostor neexistují bez přítomnosti látky. Pakliže by bylo konstantní, tak to znamená, že se vracíme do speciální relativity.
1: Co znamená konstantní řešení? Že je na hodinách pořád třeba 16 hodin?
0: Ne. To konstantní řešení znamená, že čas plyne lineárně bez problémů, tak jako ve speciální relativitě. Ale když se zamyslíme nad tím problémem hlouběji, že v podstatě nemáme k dispozici žádnou hmotu, tak nemáme k dispozici ani hodiny, kterým bychom ten čas měřili. A v tu chvíli je to oblast, ve které ty rovnice selhávají, protože ty rovnice jsme vytvořili jako nějaký model skutečnosti, model, kde máme plno těles, najednou je aplikujeme do oblasti, kde není těleso žádné, a to už není fyzika. Jakmile nemáme hodiny, nemáme možnost měřit, nemáme možnost experimentovat, ověřovat, tak jsme na poli filozofie a můžeme si vybrat to řešení, jaké chceme. Takže tady vlastně končí naše fyzika. Fyzika ve smyslu, že je experimentálně verifikovatelná a ta otázka pozbývá smyslu.
2: Ostatně čas je posloupnost dějů, vyjádření toho, že se něco mění. A když tam není nic...
0: Tak se nic nemění, nic se neděje, že jo? Takže je to otázka opravdu za hranicemi současné fyziky a za hranicemi vůbec našeho popisu světa.
1: Nezbývá, než se smířit s tím, že odpověď, která by uspokojila lidskou mysl, neexistuje.
2: Jenomže ono to zkrátka člověka nutí přemýšlet. Z řečeného vyplynulo, že čas zakřivují tělesa a čím jsou hmotnější, tím víc ho zakřivují. Ale hmotu mají i částice, vlnění a pole. Nabízí se tedy otázka, pro tyto objekty zakřivování času neplatí?
0: To je nesmírně zajímavá otázka. Celé té otázce se říká takzvaný princip ekvivalence. A ono totiž, každé těleso má dvě hmotnosti. Jedna hmotnost je takzvaná gravitační, to je schopnost toho tělesa se přitahovat s ostatními tělesy. Například Země se přitahuje se Sluncem, mají nějakou gravitační hmotnost. Druhá ta hmotnost je setrvačná, že to těleso má nějakou schopnost setrvávat ve svém pohybu. Například vlak má tuto hmotnost velikou, setrvačnou hmotnost, míč malou, snadno ho chytíme, změníme jeho pohybový stav. A ten princip ekvivalence říká, že všechna tělesa mají obě dvě ty hmotnosti, jak setrvačnou, tak gravitační, že jsou si úměrné a když zvolíme jeden etalon, tak dokonce si budou rovny. Pro běžná tělesa je to ověřené s přesností asi 10 na minus 15, s takzvanou relativní přesností. Ale ten dotaz míří trošičku jinam, jak je to s polem třeba. Elektromagnetické pole. Přijdu, zapnu vypínač, rozsvítí se žárovka. Z té žárovky se line světlo a to světlo je elektromagnetické pole. A to elektromagnetické pole má energii. To, že má energii, si můžeme ověřit například tak, že sluneční záření je schopné odtlačit ohon komety, změnit jeho směr. Ta energie, podle toho známého Einsteinova vztahu E rovná se MC na druhou, tak té energie také odpovídá hmotnost. A teď je ta klíčová otázka, která z těch dvou hmotností to je? Zda ta setrvačná nebo ta gravitační? Samozřejmě je to určitě ta setrvačná hmotnost, protože světlo je schopné měnit třeba směr kometárního ohonu, je schopné, když se zrodí hvězda, odtlačit látku, vytvořit bublinu kolem té hvězdy, ale je to také gravitační hmotnost, je schopné světlo samo o sobě zakřivit čas a prostor, přitahovat ostatní tělesa gravitačně, tak jako to dělá třeba Slunce nebo Země. Tak tomu se říká silný princip ekvivalence, a zatím nevíme, zda to tak je nebo není, ale věříme, že tomu tak je, že i světlo má energii, ta energie odpovídá hmotnost a ta hmotnost má obojí povahu, jak setrvačnou, tak gravitační. Takže odpověď na váš dotaz je taková, že ano, i nejrůznější pole jsou schopná zakřivovat čas a prostor podle našich současných představ.
1: Polí a částic je sice vesmír plný, přesto zakřivování, které má teoreticky způsobovat, nikdo nezměřil.
2: Přeci jen se to u velmi hmotných těles měří snáz. Ostatně hvězdy nejsou nic jiného, než nahloučené atomy a molekuly u sebe v obrovském množství.
1: Napadá mě, jak můžeme měřit stáří vesmíru naším současným pozemským časem, když údajně od velkého třesku trvalo 400 milionů let, než vznikly první hvězdy, tedy první hmotná tělesa, schopná ovlivňovat tok času. Kdo ví, jakým tempem do té doby čas běžel?
0: To je vlastně dvojice otázek. První je, kdy je ta hranice, když vznikaly první hvězdy. A tam bylo řečeno 400 milionů roků v té otázce. Dneska víme, že ta veliká populace těch prvních hvězd byla někdy kolem 550 milionů roků. Víme to z polarizace reliktního záření, kdy tyto hvězdy byly schopné už ovlivňovat reliktní záření a udělat v něm veliký podpis v jeho rovině kmitu elektrického pole. Nicméně dnes také víme, že ty první hvězdy, ty opravdu první, vznikaly mnohem dříve v období nějakých 180 milionů let po začátku. A víme to z vodíkové čáry 21 cm, kde při vzniku udělají svůj podpis. Ale ani to není začátek velkých těles ve vesmíru. Ty hvězdy se nezrodily z ničeho, zrodily se z mlhovin. Ty mlhoviny v sobě měly různé zhluky, které se gravitačně kontrahovaly. A když půjdeme zpátky, tak vlastně na konci velkého třesku už tady byly makroskopické fluktuace, které zakřivovaly čas a prostor. A to už nejsme ve stovkách milionů let, ale ve stovkách tisíc roků. Ten velký třesk skončil v období 400 tisíc roků. Když půjdeme ještě zpátky, tak najednou zjistíme, že do nějakého období 10 na minus 10, 10 na minus 15 sekundy tady byly makroskopické fluktuace zakřivující čas a prostor a ten čas měl určitě smysl. To, kde váháme a kde nevíme, jestli čas měl smysl, je tam, kde přebírá roli kvantová teorie, kde přebírají roli kvantové procesy a ta gravitace už není dominantní. To je ten úplný počátek. Když se budeme bavit o čase 10 na minus 30, 35 sekundy, tak to vypadá velmi zajímavě, vypadá to jako velmi krátké časy, ale není vůbec jisté, jestli v těchto obdobích čas nějak plynul a měl nějaký hlubší smysl, protože tam tu hlavní roli měly kvantové procesy a tam je to s časem trošičku jinak.
1: Počkat, ale když není čas, nemůže se ve vesmíru nic dít? Nemůže se vyvíjet?
2: Přesto se vyvinul. Obávám se ale něčeho jiného, že teď už čas došel i nám ve studiu. Jestli vydržíte, dokončíme povídání za týden.
1: To už bude pozdě.
2: Mluvit o času?
1: Ne, hlasovat. Proto naposledy informujeme o anketě Podcast roku.
2: Pravda, tam soutěžíme v kategorii Veřejnoprávní podcast. Svůj hlas můžete zadat na www.podcastroku.cz.
1: Ale jen do 14. června. Děkujeme.

0: Teď nás čeká nejkrásnější a nejromantičtější téma.
1: Láska.
0: Co o ní říct nového? Každý ji zná a každý ví, že dokáže hřát i bolet.
1: Láska je i předmětem studia vědců.
0: Hlavně mi nejmenujte chemické látky, které v mozku vyvolávají zamilovanost. To mi vždycky spolehlivě zkazí náladu.
1: No, kdepak, nebudeme se na lásku dívat pohledem chemie, i když do mozku nahlédneme, a to díky doktoru Františku Koukolíkovi.
0: O lásce se říká, že je nejkrásnější a nejhlubší emocí. Co říkáte o lásce vy?
2: Že je to s láskou složitější. Začnu od lesa. Antika rozlišovala lásku vášnivou, říkala ji eros, něžnou. Ta se jmenovala storge, potom lásku hravou jménem ludus a lásku šílenou mania. Pozdější staletí přidala lásku soucitnou a pečující jménem agape, no a lásku věcnou počtářskou, kterou nazvala pragma.
0: Pragmatická láska. To zní hrozně chladně.
1: No, stojí na rozumu a zkušenosti. Řeší, co dlouhodobě funguje a neřídí se jenom emocemi.
0: Budiš. Ale tyhle kategorie lásky vznikly už dávno. Co přidala naše doba?
2: Manželé Sternbergovi a američtí psychologové nedávno vydali obsáhlou studii, ve které jsou pravděpodobně všechny možné podoby vztahu, kterému se říká láska. Je jich tak velký počet, že by se sem nevešli. Studii jsem poctivě přečetl a mám dojem, že budoucí scénáristi a dramatici buď zcela přišli o práci, no, nebo mají před očima zlatý důl tvořivosti.
1: Sadím se, že třídění lásky navrhli i jiní autoři.
2: Skupinu finských autorů vedených Hyninem Pertilim napadlo předvést lidem 27 slov vystihujících různé typy lásky. A požádali je, aby jim do obrysu těla postavičky, která měla hlavu, hrudník, břicho, podbříšek a končetiny, nakreslili, kde jednotlivé typy lásky cítí a v jaké intenzitě. Svou postavičku měl každý typ lásky a láska v ní někde zářila, a to od nejtlumenější tmavorudé barvy přes světlejší a světlejší žlutou až k téměř bílé, jako když se rozpaluje podkova v kovářské výhni. Čím světlejší barva, tím mohutnější pocit lásky. Z obrázku tedy plyne, ve kterých částech těla lidé lásku pociťovali a jak byl tento pocit mohutný.
0: To by mě zajímalo, jak to dopadlo. Co všechno lidé označovali?
2: Finové rozlišovali lásku vášnivou, opravdovou, lásku k životu, romantickou, sexuální, mateřskou lásku k dítěti, otcovskou lásku k dítěti, lásku k přírodě, nepodmíněnou lásku, přátelskou lásku, lásku univerzální, rodičovskou, lásku k bližním, k přátelům, ke zvířatům, sourozencům, lásku benevolentní, altruistickou, lásku k vlasti, k Bohu, k moudrosti, lásku morální a lásku k cizím lidem. Nejzářivější postavičky mají láska vášnivá, pravá, romantická, sexuální a mateřská. Každá z nich s maximy v odlišných místech. Láska k cizincům má postavu tmavou. Má svítící mozek a jen trochu červenou oblast v místě srdce. A je velmi podobná lásce morální. Tak mě napadá, je to vůbec láska, nebo je to spíš rozhodnutí doprovázené pocitem.
1: A nyní těch kategorií poněkud příliš.
0: Co praví tvrdá věda?
2: Vlivná výzkumná větev rozlišuje jen dva základní typy lásky. A to lásku vášnivou, které se říká akutní, případně romantická, a lásku mateřskou. Vášnivá láska aktivuje v mozku neuronové sítě odpovídající za emoce, za odměnu, za sociální poznávání a sebereprezentaci. Je vlivná i v pokusu. Stačí se dívat na obraz tváře milovaného jedince a míra, se kterou milující prožívají pokusnou termickou bolest, hned klesne. Při prožívání romantické a mateřské lásky se aktivita mozkových neuronových sítí v mnoha místech překrývá. Totožná však není. Výklad činnosti neuronových sítí při prožívání mateřské a romantické lásky říká, že při prožívání mateřské lásky je zřejmá vyšší aktivita poznávacích a citových regulací, zatímco při prožívání romantické lásky je zřejmá vyšší aktivita systému mám to rád, liking, toužím, wanting, nápadně podobná aktivitě mozku u drogově závislých lidí.
0: Láska jako droga, to se občas říká.
1: Romantická láska vypadá v mozku trochu jako závislost, zatímco mateřská láska je víc o péči a regulaci emocí.
0: Ale přesto je to pořád láska. Mají tyhle dva typy lásky v mozku i něco společného?
2: V hloubi přední části středního mozku je oblast známa pod akronymem VTA, ventrální tegmentální area. Je uzlem sítě blaha a je vysoce aktivní v průběhu prožívání jak mateřské, tak romantické lásky. Vědci to považují za jeden z dokladů společného vývojového původu obou těchto typů lidské lásky.
0: Jak se pozná zamilovanost?
2: To je snaha o druhém člověku něco vědět, být s ním ve vzájemné interakci, vyhnout se odloučení nebo ztrátě, ochraňovat a cítit potřeby. Málo co lidského je tak křehké a tak snadno a katastrofálně zneužitelné. Kdo četl Standalův román Červený a černý ví, co mám na mysli. Jestliže má svou zlou zkušenost, ví to taky.
0: Takže láska není jen věc dvou lidí. Do vztahu mluví rodina, společnost, doba i okolnosti. A někdy velmi silně.
1: Jojo, romantická láska nemusí být nic jednoduchého.
2: Nebyla, není a nebude. Romea a Julii určitě připomínat nemusíme. Místo toho připomenu model vývoje lidského jedince, který vytvořil Uri Bronfenbrenner, rusko-americký psycholog, který žil v rozmezí let 1917 až 2005. Jeho model říká, že se vyvíjíme v pěti vzájemně propojených systémech prostředí. Jimiž jsou chronosystém. To jsou všechny síly, které ovlivňují vztah v průběhu času. V průběhu historie nebo vlastního života je vztah podporován nebo naopak zamítán, případně je nemožný. Za druhé je to makrosystém. To jsou sociokulturní síly, ovlivňující vztah, přičemž legální a institucionální síly buď vztah dvojice podporují, nebo naopak. Třetím je exosystém. To jsou institucionální síly mimo osobní život, například vládní organizace, které zase vztah ovlivňují, podporují nebo nepodporují. Následují mikrosystémy. Mezi něž spadá rodina, škola, církve, pracoviště, přátelé se všemi svými vztahy. Jeden nebo víc mikrosystémů vztah zase podporuje nebo naopak. A poslední je mezosystém, to je propojení mezi mikrosystémy, které vztah ovlivňují. Rozličné mikrosystémy vztah podporují nebo naopak.
1: Takže i ta nejsilnější láska musí obstát nejen mezi dvěma lidmi, ale i před světem kolem nich.
0: Zkouším si to představit. Třeba konec 19. století, lásku mezi mladými lidmi v selském prostředí, Pantátum jde však hlavně o pole, nebo Vídeň, kde se příslušník císařovy rodiny zamiluje do měšťanské dívky.
1: Příkladů určitě vymyslíme mnoho. Třeba chlapec z ortodoxní křesťanské rodiny, který se zamiluje do židovky, nebo naopak.
0: Dívka z bohaté rodiny se zamiluje do mládence z rodiny, která bohatá není.
1: Někdy je to urputný boj. A teď pozor, stojí za to? Akutně zamilovaní lidé říkají, že jejich láska bude trvat věčně.
2: Mýlí se. Když budou mít štěstí, hodně štěstí, bude se jejich vztah vyvíjet způsobem, který naprosto přesně vystihla Nisa, Mladá žena z afrického etnika Kungu dřív Křovaku, to žije na Sahaře. Zda Nisa umí číst a psát, nevím. A Nisa řekla, jsou-li dva lidé spolu, jsou na počátku jejich srdce v ohni a jejich vášeň je velká. Počase oheň chladne, uvnitř však v jiné podobě zůstává. Je teplý a spolehlivý.
1: Takže láska není jedna emoce, ale celá škála prožitků. Od vášně až po klidné dlouhodobé soužití.
0: Ovlivňuje náš mozek, naše chování a zároveň ji formuje svět kolem nás. A přesto ji nejde úplně popsat ani změřit.
1: Možná právě proto, že se v čase proměňuje. Z prudkého ohně se může stát něco jiného.
0: Teplo, které vydrží.

0: Bylo větším objevem zjištění, že se kontinenty pohybují, nebo že měsíc vznikl srážkou Země s velkým kosmickým tělesem?
1: Bylo větším objevem nalezení prvních koster dinosaurů, nebo že dědičná informace se ukrývá v DNA?
0: Je významnější teorie relativity, nebo princip evoluce v přírodě?
1: Nechtěla bych být arbitrem. Vše má svůj význam pro něco jiného. Poměřování ve vědě je hrozně těžké.
0: Přesto se o to občas pokoušíme. Ukáže nám to sbírka citátů Jiřího Grigara. Konkrétně výrok dánského fyzika Nielse Bohra.
2: Pronikání do světa atomů je možno srovnat s velkými plavbami kolem světa, plnými objevů, či smělými výzkumy astronomů pronikajících do hlubin světového prostoru.
1: Srovnání je to hezké.
0: Bohr měl plné právo ho učinit, byl to on, kdo přišel s nápadem, jak je atom uspořádán.
1: Ostatně za výzkum struktury atomů a jejich záření mu byla roku 1922 udělena Nobelova cena za fyziku.
0: Právem vždyť dokázal vysvětlit, proč chemická tabulka prvku musí nutně vypadat tak, jak vypadá. A podílel se i na vysvětlení štěpení uranu s praktickým využitím.
1: Moc by mě zajímalo, jak by srovnával objevy dnes. Třeba to, co dokáže genetika, je neuvěřitelné.
0: Ano, třeba geneticky upravit živočicha tak, aby nepřenášel konkrétní nemoc.
1: To už se povedlo?
0: Píše o tom ve své geneticky modifikované zoo biolog profesor Jaroslav Petr. Čte Ivo Tajmer.
3: Komáři neschopní přenosu chorob. Malárie dostala své jméno v Itálii, neboť tam z jejího vzniku vinili špatný vzduch, čili malária, přicházející z bažin. Dnes víme, že nemoc vyvolávají cizopasní prvoci zimničky, roznášení komáry. Ročně na ní umírá 600 až 700 tisíc lidí, z toho drtivou většinu tvoří Afričané, především děti. Boj s malárií probíhá na široké frontě. Nemocné lze léčit léky, antimalariky. Ta ale nejsou vždy dostupná a navíc se objevují zimničky k lékům odolné. Jako prevence slouží moskytiéry napuštěné insekticidy. Ani ty se vždycky k potřebným lidem nedostanou. Masové hubení komárů postřiky insekticidů přispělo po druhé světové válce k dramatickému poklesu počtu nemocných. Svou roli přitom sehrálo i nechvalně proslulé přírodu ničící DDT. Po zákazu jeho výroby počty lidí s malárií opět výrazně narostly. Nově se jako zbraň proti malárii nabízí i genové inženýrství. Komár, který nasál krev člověka s malárií, je také nemocný. Jeho organismus se zimničkou bojuje, ale často se jí neubrání. Prvok se dostane do komárových slinných žláz a při dalším sání krve proniká do těla nové lidské oběti. Genetici usilovně zkoumají, jak obranu komárů proti zimničkám zdokonalit a zajistit, aby se prvok v těle svého hmyzího přenašeče neprosadil. Takoví komáři už by pak malárii nešířili. Hejno komárů odolných k malárii, poletujících uzavřeným prostorem laboratoře, nikoho neochrání. Je zapotřebí, aby tito komáři nahradili v přírodě své divoké protějšky. Jak toho dosáhnout? Pro tyto účely disponují genoví inženýři strategií, kterou označují jako mutagenní řetězovou reakci. Pokud bychom vypustili komára nesoucího gen, jenž ho ochrání před nákazou zimničkami, plodil by s vysokou pravděpodobností potomstvo s divokými komáry, kteří takový gen pochopitelně postrádají. Potomci by tak zdědili gen pouze od jednoho rodiče a byli by k nákaze při nejlepším jen zvýšeně odolní. Přenášet by ji ale mohli. Navíc by vlohu předali jen polovině svých potomků. Populaci komárů, neschopných přenášet malárii, bychom tímhle postupem v přírodě nikdy nevytvořili. Zabránili by nám v tom neúprosné zákonitosti dědičnosti odhalené Gregorem Johannem Mendelem. Genoví inženýři proto vymysleli důmyslný trik, kterým lze Mendelovy zákony obejít. Gen pro odolnost k malárii lze zkonstruovat tak, aby se přepisoval do dědičné informace, v níž chybí. Když nositel takového genu splodí potomka s divokým komárem, předá mu svou vlohu pro odolnost k malárii a ta pak zařídí svůj přepis do dědičné informace zděděné od divokého rodiče. V konečném důsledku je to stejné, jako kdyby potomek získal vlohu pro odolnost od obou rodičů. Předá ji všem svým potomkům. Pokud potomci obranou vlohu nezískají také od druhého rodiče, nic se neděje, protože vloha pro odolnost se do dědičné informace opět sama přepíše. Gen se šíří populací řetězovou reakcí. Jeho nositelů z generace na generaci neustále přibývá a nakonec zcela převládnou. V laboratorních experimentech vypustili vědci do hejna divokých komárů 1% nositelů umělé vlohy a po 10 generacích se už v hejnu divocí komáři vůbec nevyskytovali. Tvořili ji výhradně nositelé umělého genu. Přičemž desítka generací se za příhodných podmínek v komáří populaci vystřídá během jediného roku. Rozšíření komárů, kteří chorobu přenášet nedokážou, může vypadat jako snadná záležitost. Má to však svá úskalí. Komáři plní v přírodě celou řadu důležitých funkcí. Slouží například jako potrava pestré paletě jiných tvorů. Před jakýmkoliv masovým zásahem do jejich dědičné informace musí mít vědci jistotu, že tím nenaruší přírodní rovnováhu. Proto s vypuštěním komárů odolných k malárii nepospíchají. Jihoafričtí sanové říkají, že vystřelený šíp a vyřčené slovo už nikdo nevrátí. Totéž platí o vypuštění komárů, přepisujících dědičnou informaci divoké populace. Klíčový je i souhlas lidí, kterých se malárie bezprostředně týká. Také oni mají do rozhodování o vypuštění geneticky upravených komárů do přírody co mluvit.
1: Čistě technicky už tedy lecos umíme. Dokázali bychom zlikvidovat malárii.
0: Asi ano. Víme, jak změnit geny komára i jak zajistit rychlé rozšíření téhle úpravy.
1: Tak na co čekáme? Obavy z následků?
0: Komáři jsou protivní, ale jsou potravou ryb, ptáků či netopírů. Larvy ovlivňují vodní prostředí. Otázka není, je komár užitečný, ale co se stane, když změníme miliony komárů najednou?
1: A co špatného by se mohlo stát?
0: Evoluce se může bránit. Příroda není statická. Může vzniknout odolnost vůči úpravě a přestane to fungovat. Může se objevit nečekaná mutace.
1: Takže laboratorní pokus nerovná se skutečný svět.
0: Největším problémem už není genetika, ale obava, že by konkrétní zásah mohl být nevratný pro celou planetu.
1: Nelehké rozhodování.
0: Doporučím tedy jedno lehké. Poslouchat Meteor i za týden.
1: K tomu se ráda připojím. Naslyšenou.
0: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód 2.15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
3: Bylo 9 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Policie kvůli nehodě uzavřela část dálnice D2 u Brna. Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. A bude proměnlivá oblačnost místy přeháňky, teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Policie kvůli nehodě dvou kamionů uzavřela v obou směrech část dálnice D2 u Brna. Nehoda se stala v 4:30 ráno v zúžení. Jeden z kamionů narazil do svodidel a zůstal napříč. Druhý do něj narazil a obě auta začala hořet. Podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného ani jeden z řidičů nehodu nepřežil.
6: Jsme potom s průzkumem zjistili, že uvnitř těch dvou tahačů zůstaly vlastně těla dvou řidičů, kteří tam zahynuli.
5: Komusný odhaduje, že dopoledne bude ještě dálnice uzavřená. Podrobnosti uslyšíte v dopravě. Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhu na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím a podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
7: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji. Ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
5: Síly Spojených států podle prezidenta Donalda Trumpa zabili šéfa venezuelské zločinecké organizace. O smrti vůdce skupiny Trende Aragua informoval na sociální síti Truth Social. Americké jednotky podle něj na akci úzce spolupracovaly s venezuelskou vládou. Muže známého jako Niño Guerrero a jeho gang Spojené státy opakovaně obvinovali z toho, že stojí za násilím a obchodem s drogami, kterému čelí některá americká města. Za informace, které by vedli k jeho dopadení, dříve vypsali odměnu až 5 milionů dolarů. Botanická zahrada v Teplicích otevře mimořádně své zásobní skleníky. Návštěvníci se do nich dostanou dnes a zítra. Zahrada se tak podle zastupujícího ředitele Jana Ptáčka zapojuje do akce Víkend otevřených zahrad, kdy se otevírají i běžně nepřístupná místa. Komentované prohlídky jsou každou hodinu.
8: Prohlídka je výjimečná i proto, že zahrada bude zásobní skleníky bourat. Místo nich postaví nové stavby s moderní technologií. Bude tomu předcházet stěhování rostlin do náhradních míst. Botanická zahrada se domlouvá třeba s majiteli školních skleníků v okolí nebo Ústeckou zoo. S přesunem chce začít během letních prázdnin. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
9: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
5: Proměnlivá oblačnost, místy přeháňky, na severu a severovýchodě budou četnější, teploty 19 až 23 stupňů, na jihomoravě až 25, na horách kolem 14 stupňů.
4: Doprava.
5: Jak už jste slyšeli, ve zprávách dálnice D2 z Bratislavy do Brna zůstává zavřená v obou směrech za sjezdem na Židlochovice na 11. kilometru. Odklon dopravy směrem do Brna je na exitu 11, před ním je kolona asi na 20 minut, ucpané je i okolí silnice 416 od Měnína a z druhé strany pak od Vojkovic přes Blučinu a směrem od Brna na Bratislavu se sjíždí u Modřic na 3. kilometru, i tam se zdržíte asi čtvrt hodiny. A dálnice CD6 je zavřená směrem z Karlových Varů do Prahy mezi Lány a Kladnem. Je to kvůli opravám vozovky. Neprojedete mezi 25. a 16. kilometrem. Kolona se netvoří. To byly zprávy.
4: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.
10: Přeju příjemné sobotní ráno z Dvojky. Už za chvíli naším hostem bude možná tak trochu nečekaně naše kolegyně moderátorka Tereza Kostková. Znáte ji také samozřejmě jako herečku, no a pozvala si ji Jitka Novotná do pořadu Stříbrný vítr. Krátce po 10. Ondřej Soukup a jeho hudební pořad, po 11. Tobogán a po 12. hodině Halina Pavlovská a její sobotní omeletky. Doufám, že v téhle společnosti rádi zůstanete s námi i nadále.
4: Stříbrný vítr na Dvojce.
9: Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.

0: Můžete mít pocit, že ji znáte takřka důvěrně, protože se o ní hodně mluví, hodně píše a i ona je hovorná a netají se svými náhledy na život. Její mediální obraz se rovná symbolu krásy, radostnosti a úspěchu. Troufám si ale tvrdit, že když ji uvidíte v divadle, vyjeví se vám v řadě dalších odstínů a poloh. Skrze její herectví se dotknete hlubin duše a otázek v ní zasutých, anebo třeba i ticha, které může na lecos odpovědět. Já jsem ji takto nedávno viděla v představení Na útěku, kde účinkovala se svou maminkou a byl to pro mě nádherný a silný večer. Hostem Stříbrného větru je dnes herečka a moderátorka Tereza Kostková. Ráda tě tady vítám, ahoj.
1: Já moc děkuju za krásný úvod a mám velkou chuť odpovědět tichem.
0: To klidně můžeš, protože já se k tomu představení velmi ráda vrátím. Je to road movie o dvou zcela rozdílných ženách, které spojí důležitá cesta a vytvoří mezi nimi nádherný vztah. A vy ho hrajete šestým rokem. Jak moc se proměnilo?
1: Díky bohu hodně. Děkuju za tu otázku, protože spousta lidí si myslí, že činohra, činoherní divadlo je hodně fixovaná věc, protože spoustu věcí v textu, v režijním vidění, v nějaké domluvě, protože to je domluva na tom, jak to zpracujeme, se samozřejmě skutečně zafixovat musí. Ale neznamená to mrtvolnost a neživost, ba naopak, já neznám nic živějšího a s životem víc lícujícího a opravdu proměňujícího se než divadlo, protože za tu dobu, jak zrajete, stárnete, proměňujete se a objevujete stále hloubky textu, možností autora, jdete dál za tu strukturu té režie, tak vlastně každý ten večer je úplně jiný. Přestože jsme pro vás výsledek toho textu zafixovali.
0: Já jsem byla okouzlená i tím a říkala jsem to tobě i mamince v šatně, jak jste si vychutnávali situaci, nebo mně se to tak jevilo, kdy spoustu těch vtipných replik a point nese právě maminka jako představitelka té starší dámy a mně se zdálo, že jí to obrovsky přeješ a že jí tam velmi ráda vytváříš ten prostor pro to, aby ona sklidila ten smích z publika. Je to tak?
1: Říkáš to krásně, samozřejmě z pohledu diváka. Já nejdu na jeviště s myšlenkou, když se budou smát, nechám prostor, to mám radost, že se smáli. Já vlastně nehodnotím míru reakce, i když potom si třeba řekneme, jo, lidi byli skvělí, nebo to se dneska smáli, nebo to je hezký, že je to dojalo. Ale skutečně v tom průběhu mě baví být tou Margot. A tudíž já tu mámu, tu Claude, tu Carmen Claude, pozoruju ne s hodnocením, jaký vidí publikum, ale se svým. To znamená, vidím i její ostrost, jiný pohled na život. Proto ona je tak vtipná, protože ona i lidem nabízí trošku jiné věci, než je standardní úzus i někde v morálce a v takových věcech. Takže já vlastně si to takhle neříkám. Ale jsem vedena rozhodně i studií, školou, nebo tak, jak tu profesi vnímám. Divadlo opravdu není otázka ega, urvat si prostor, být ve předu, být víc slyšet, být vtipnější, mít víc replik, mít víc potlesku, to je hloupost a pevně věřím, že skutečný herec, který divadlo miluje, tak tohle fakt nedělá. Takže konec konců je to partnerství a bez náhozu by stejně nebyl úder. Takže já dokonce vím, že dobře a jak přesně musím nahodit a naopak, kde se stáhnout a nerušit. I v jiných hrách třeba kolegu, kde to je jeho místo, i kdyby to vaše bylo třeba vtipnější, tak tam nejít, to je sebestřednost, to na jeviště prostě nepatří.
0: Tahle hra není vaše první společná, vy jste spolu připravili jiná představení. V čem je ti maminka na jevišti učitelkou? Dá se něco takového najít?
1: Samozřejmě, protože nejdřív je opravdu úplně učitelkou, ten rodič. Potom, protože nezapomeň, že to je pořád paralela divadla a života. Je to pořád jeden svět.
0: Ano, já se na ten život chci ptát.
1: Ale že vlastně je to přesně, že to je jeden svět a že ty potom se samozřejmě dostáváš do fáze, kdy jsi sám matka, takže i jinak nahlížíš svou maminku. Tvoje maminka se stane babičkou, takže se stane učitelem třeba tvého dítěte. Nebo dokonce se mění doba a ty máš nějaký názor na divadlo za ty roky a samozřejmě přebíráš stejně jako v životě opakováním, učením od těch rodičů, no a pak se někde přirozeně vymkneš. A ty myslím v dobrém, nemyslím pubertu, ani hereckou pubertu, teď se jako vyvineš podle doby, podle situace, takže ty sám začneš ještě věci posouvat. Takže někdy ti je učitelem přesně v tradici, co by se ztratit nemělo, doba, nedoba, A to je třeba srozumitelnost, explicitnost mluvy, prostě kdy ten obsah je tak přesný, že tě je opravdu slyšet až dozadu. Že ti opravdu každý rozumí, že tam něco někde nešudláš, nedrmolíš, to znamená v té technice mluvy, ale i třeba začneš cítit potřebu projevu soudobého člověka, neb ty si tím soudobým moderním člověkem a to se ti přirozeně mění pod rukama. Takže i někdy tím, že vidíš, že jsi v něčem energeticky malinko jiný. A neruší se to, doplňuje se to, posouvá se to. Takže učíš se i souzněním, i opakem. Pořád tím, že ne všechno opakuješ, že někde si dovolíš být sám sebou. To je jako hrozně důležitý říct, protože často se myslí, že ten starší kolega, ať je to rodič nebo kolega moderátor, že ty si ten, kdo za ním jde a učí se. Ale chyba by byla to jako neodpicnout jako někam dál a neposunout, protože by si zůstal jenom jakýmsi jako plagiátem, nevytvořil bys nový formát. A to je důležitý umět.
2: Tak my si všichni jsme vědomi vzájemnosti, kdyby tady seděla maminka Carmen, tak se jí stejně tak zeptám, co se naučila ona od tebe a určitě by o tom dokázala. Také široce pohovořit.
1: To i někdy právě i říkáme, si to vlastně i vzájemně říkáme a vzájemně si říkáme připomínky a věci těch pohledů a je to vlastně skvělý v té symbioze, právě v tom partnerství.
2: V čem je maminka inspirativní jako žena?
1: V tom ženství. V tom slově to přesně máš. Ona si je vědoma své hodnoty jako ženy, své hodnoty jako člověka a umí to předat dále, to důležité si to uvědomovat, obzvlášť v kontextu této doby. Ona je někde sama sebou pevná. Nečeká, až si toho někdo všimne, jakým jakoby je. A já si zas uvědomuju, že někdy je dobrý si toho všimnout a říct jí to, že to, že na to nečeká, neznamená, že to nepotřebuje.
2: Maminka jako aristokratka, která se stoupila z obrazu někde na zámku, to jsme konstatovali s mnoha lidmi tam v sále, že na ní.
1: Pamatuješ možná, že ona hrála chvilinku, měla krásnou roli hraběnky v seriálu Jedna rodina, té první sérii. Nám pak bylo strašně líto, že teda hraběnku pohřbili. A pak diváci opravdu plakali. Na ulici mě zastavovali, jako ona chtěla skončit, říkám, nechtěla, prostě takhle uzavřeli linku postavy a nám to bylo líto, protože ona hrála právě hraběnku. A ona opravdu nemusí nic hrát, ona opravdu je hraběnka. A to skutečně pochází z nejchudšího bytu v Trutnově, plného plísně, chladu, zimy.
2: Tahle hraběnka s noblesou, hraběnka ducha a krásné vizáže umí svou laskavost a lásku projevovat i pracovitostí, třeba vařením. Na co tě maminka vždycky naláká, když ví, že tě má potěšit? Třeba máš nějakou slabou chvilku a řekne, Teresko, přijď.
1: Tam je jedna věc, že to je standardní tradiční rodina z dnešního pohledu, takže tam je vždycky v jednu hodinu už navařeno pro tatínka a to můj tatínek rozhodně není muž, který by to vyžadoval a naopak si klidně rád někam zajde a maminku brává do restaurace a choděj, ale maminka chce mít pro tatínka navařeno každý den, takže tam i když vyjdeš omylem, takový to dítě jak jde k plotně, nazvedne ty pokličky, tak tam přesně už voní takový to její, ona to kuřecí masíčko umí dělat, nebo panenku vepřovou, ale to všechno je od mámy, no to máme všechny to má. Každý od té své mámy, pokud je ráda kuchařka, ta máma, tak je to taková ta její chuť, ta její vůně. Tam je vždycky něco jako uvařeného. Samozřejmě její svíčková, její všechno. Ale pamatuju si, když jsem šla v těch 27 nebo kdy pojď do Santiago a vracela jsem se a byla to v té době, řekněme, moje nejdelší oddálení, jako opravdu, že jsem byla daleko, já byla daleko měsíc, já jsem cestovala celkově v tom období víc a vracela jsem se a jak mi říkala maminka, tatínek tady ležel na posteli a celý to šel v duchu s tebou, pojď už domů, hrozně se na tebe jako těšíme. Tak byť jsem už bydlela jinde, tak jsem šla samozřejmě za rodiči první a máma přesně, co ti mám uvařit. No a tam já jsem si řekla po té cestě španělském a portugalském, kde mě výsostně chutnalo, tak jsem si řekla o plněný ovocní knedlíky. Pozor, i když tvaroh miluju, tak strouhaný perníkem a politým máslem.
2: Tak měla si vydáno spoustu kalorií,
1: to
2: mohla
1: jsem měla. Ale já jsem chtěla jen ty máminy, takový ty veliký knedle.
2: Abychom neopomněli tatínka, to si nemůžeme dovolit. Co jsi milovala v dětství s ním? Čemu jste se spolu velmi rádi věnovali? Co byly vaše zamilované aktivity?
1: No, moje paměť je na to připravená, když jsem to dávala dohromady právě do knížky, tak mi vytanuli všechny ty silné momenty, to znamená ty, co se pravidelně opakovaly. Tak něco je v té knize a něco si vzpomenu teď dál, jo. Takže to byl takový pelmel. Určitě to byly naše pravidelné návštěvy plaveckého stadionu, kde mě učil táta plavat, splývat, šipku, skákat, prostě všechno. On mě učil i potápět v moři, takže mě opravdu hodil do vody. Takový ten příměr, jako člověk se učí hozením do vody, jo? Tak tatínek mě opravdu mrsknul v 6 letech do vody, v moři, ze šutrů do hloubky. samozřejmě byl připraven a já jsem se jako rozplavala takovým tím fakt, že jsem musela, takže toto znám i v realitě. Takže jako plavání s tátou, hráli jsme kostky, vrchcáby takzvaně, to jsem taky milovala. Tam mě učili hodně sčítat pod sebe, že fakt umím doteď hrozně rychle, byť jsem z matiky nebyla nijak silná, to už budoucí herečka, takže trojky, čtyřky.
2: No ale jako tajemnice ale... divadla jsi to mohla uplatnit.
1: No tak jsem nedělala účetnictví a herce u autobusu jsem spočítala. Ale pak to byla disciplína nejen mě, ale každou svou dceru vždycky a i do vrcholné dospělosti si udělal čas, že jel jenom on a ta dcera. Mamka to vítala, zase byla doma s někým jiným, nebo si udělala taky svůj čas zaslouženě.
2: A ty hovory a tak... na těch cestách uměly být hodně důvěrné.
1: Mm-hmm. A nejen na cestách. S tátou vždycky můžeme jít do hloubky. Kolikrát uměl být, řekněme, dramatický, když o nic nešlo, tak třeba šel do větší dramatičnosti a naopak, když o něco v životě šlo, šlo mu to říct. I věci jako s muži, pochybnosti, vztahové věci, vlastně všechno mu šlo říct. A jedna z posledních výprav, tomu bylo těsně před 80, to bylo ve Španělsku, kdy jsme jeli fotit fotky vlastně místa mojí babičky do knížky o babičce a jeli jsme zase my dva na tu naší výpravu. Taťka byl řidič a já jsem fotila. Tam jsme si hodně povídali právě i o divadle, o lidech, jací skutečně byli. Trochu jsme bořili i nějaký takový jako vžitý představy, který člověk měl z dětství. Byl to takový dospělý hovor k minulosti a ke světu, ve kterém vyrůstám. Takže to s tím tátou vždycky šlo, stále jde probrat.
2: Ono to zní krásně, idylicky. Člověk si nedokáže představit, že by tam byl prostor třeba pro nějakou vzpouru. Byla někdy?
1: Jo, byla vzpoura. Jo. To není, že všechno idylicky, ani to není, že by se naši někdy nepohádali, ani to není, že by se nevyvíjeli i střety. To je úplně normálně a zdravě bylo. To by bylo patologické, kdyby ne. A určitě mají spoustu věcí, které ani oni třeba nevypráví nám, to je jejich intimita a vývoj, protože má-li spolu někdo být přes 50 let, tak to opravdu něco stojí a jsou to kopce, to není jako lážo, plážo, rovinka. A to samé i na nás na dětech se vyvíjeli, jiní byli k mým sestrám, jiní ke mně, já jsem čtvrtá a do toho my jsme každý jiný, takže každý můžeme na tu výchovu reagovat jinak, takže i něco míněné dobře se může chvilku promítnout, ne úplně dobře a to všechno tam je a já o tom vím, ale není to věc, kterou bych kdykoliv zveřejňovala, protože to patří do rodiny a evidentně ten výsledek je zdravý, takže evidentně nedošlo k ničemu, co by bylo jako patologické, ale rozhodně to u nás byla někdy i divočina. Jo, i Španělsko, jako takhle.
2: Když se děvče narodí do rodiny, kde jsou tři starší sestry a to ve věku 12, 14 a 16 let, není takové děvče předem, nechci říct odsouzeno, ale předurčeno k tomu, aby bylo předčasně zmoudřelým stvořením?
1: To je dobrá otázka. Ale je pravda, že mě říkali, že jsem byla vždycky jako hodně přemýšlivá, že jsem odmala si hodně jako dumala, řekněme, to, čemu se dneska, nevím, jestli úplně přesně říká, jako filozofická, když myslím, že to je trochu zepřesněné to slovo, ale hloubavá jsem byla o životě, o věcech. Já si osobně myslím, že to má každá bytost někde v sobě. Ale samozřejmě, že takhle říkáš a možná k tomu nějaké psychologické studie jsou, ty starší sestry, to, že tam od něčeho jako učíš, odrážíš, nebo že i ti rodiče jsou trochu jinde přes ty tři děti, samozřejmě k tomu jako vést může. Ale myslím, že to je vždycky kombinace dispozice, genu, tvého natyrelu a nějakého prostředí. A ono prostředí divadla, když prostě jsi v šatně na Hamletovi, v 5 letech vidíš Lucernu, když nerozumíš, rodiče ti vysvětlí, tak ty to samozřejmě chápeš. To není věc, kterou chápeš až později. Chápeš ji, když ji potkáš a řeknou ti. Ta lidská duše je víc otevřená věcem, než vidíme ve vývojové psychologii, v té struktuře. Tak se ti může stát, že pak samozřejmě když vidíš v 10 letech Hamleta a vaši ti k tomu dobře řeknou, no tak si o něčem přemýšlíš, potom být či nebýt možná o čuc dřív.
2: Jak snadno se tahle otevřená, zvídavá, dechtivá, poučená duše zamilovávala?
1: Já od jeslí. Já od jesliček, já si pamatuju už v jeslích, jsem pamatuju to jméno, to jsem byla zamilovaná. Pak ve školce asi dva byly, v první třídě hned taky jeden takový hlavní a jeden jako záložně, kdyby to nevyšlo. Já mám obecně ráda lidi, obecně jsem jako vztahový člověk. Až si na to spíš musím dávat pozor. Jsem se životem naučila, že to jako nemusí být vždycky úplně dobrá dispozice, i vázat na sebe třeba lidi nebo působit tak. Ale zamilovávala jsem se vždycky hodně a myslím si, že i jako hluboce a poměrně stabilně. To zase jako jo.
2: Předpokládám, že některá z tvých lásek se zrodila i na jevišti, která z těch divadelních byla ta první. Je-li to publikostálné?
1: Jo, já přemýšlím, já jsem v tomhle byla docela, no jako tak teď to asi otevřu, ale já jsem v tomhle byla docela Možná by někdo řekl opožděná, někdo cudná, někdo nedovyvinutá ještě do té realizační formy. Zamilovaná jsem byla prostě pořád do profesora tajně několik let, psala povídky, jak si ho vemu po škole a tak. Takže opravdu asi až na té škole můj spolužák, protože tak to už byla prkna, když jsme spolu hráli a o tom píšu v knížce o Petrovi, tak asi až tam. A vlastně pak nebyl to prostě vždycky herec. Vlastně to vůbec nebyl často herec. Byl režisér, pak byl zase režisér.
2: Teď je to zase režisér.
1: Mně to nebylo úplně dáno, jako, že by to nutně muselo být na jevišti, taky to byli kamarádi, kolegové. Tam jsme si třeba velmi blízcí ve smyslu, jako, protože spolu prostě hodně hrajeme, ale to je až jako sourozenecký, to je až takový jako opravdu, že prožíváte život, dotýkáte se pravidelně, ale neznamená to, že to vždycky přeskočí do té esence, o které mluvíme, takže vlastně, protože na jevišti tam to vždycky takhle úplně nebylo.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Herečka, moderátorka, milovnice Francie a francouzštiny, která nemá ráda slovo snaha, je v hlavní roli této hodiny na Dvojce. Tereza Kostková, proč nemáš ráda slovo snaha?
3: Celý život je pro mě v tom slově obsažen nějaký dílek urputnosti, čímž nemyslím, že se člověk občas nesnaží nebo o něco snažit nemá. Neberme to tak zemitě, berme to jako poetičtěji, nadneseně, ale vždycky si říkám, nesnaž se, nech to jako vzniknout, udělat. Někde ty věci zvednout 2 metry od země, trošku jako vejš, protože v té snaze je pro mě něco takového jako zapuceného malinko a mám pocit, že to životu nesvědčí, že život to jako úplně nechce, že on taky má právo pár tóny nám zaznít do té naší cesty životem, tak nechávám život trochu, aby i on něco dělal.
2: Ale o to, aby ses dostala k divadlu, aby ses stala herečkou, o to ses, myslím, docela snažila. Kdy se v tobě ozvala herečka?
3: Já vlastně přemýšlím o tom, jestli jsem se snažila, protože tam, kde jsem se snažila, mi to nevyšlo, což je přesně ta energie, která to odtlačí. Já jsem se třeba strašně snažila. Bylo mi asi 6 let a hrozně jsem chtěla hrát dětskou roli v našich Furiantech. Protože, jak jsem byla ta malá filozofící holčička, já jsem cítila, že to je dobrá inscenace a že by to byla pěkná pro mě příležitost.
2: No tak si pak hrála na Filovačce.
3: Ano, ale to už jsem se právě nesnažila. Začal do toho mluvit život a trochu se to přání splnilo později a nadechla jsem se. Takže musím říct, že jsem se ani nesnažila dostat na školu, vlastně jsem to vždycky měla jako s lehkostí. Ani jsem netrvala na tom, že to jako musí vyjít, vlastně jsem to všechno tak brala jako náhodně. Konzervatoř jsem chtěla, naši řekli ne, říkám, tak právě nebudu se snažit, počkám 4 roky, ono to přijde. Většinou potom ta lehkost mi tu cestu usnadnila.
2: A to mě ohromně překvapilo, že jsi vystudovaná pedagoška, jo. Že máš mateřinku, tedy střední pedagogickou školu. Já jsem taky pedagog vystudovaný a vždycky se mi zdálo, že když ta výuka má mít dobrý dopad, efekt, že je v tom učitelském povolání kus herectví, protože člověk musí motivovat, burcovat, uvážlivě používat slova. Cítíš to taky,
3: no,
2: tak?
3: 100%. A ne, nadarmo se to stává, že mnoho herců, moderátorů nebo lidí z branže, kde je, řekněme, podstatou věci komunikace, dialog a vyprávění něčeho, protože my taky vyprávíme příběhy, ty taky teď vyprávíš příběh se mnou.
2: Já si ho z tebe načerpávám.
3: Jako různě, je to prostě pořád, je to ten princip a to samé je nebo by měla být pedagogika. Měl by vlastně ten pedagog někde někomu vyprávět příběh, třeba historický, třeba zeměpisný, třeba matematický, když to hodně zase povznesu. A ten princip jeviště a hlediště, pódia a nějakého publika. Že je to jedna strana, která si něco připravila, že jo, něco dělá pro stranu, která si nepřipravila nic, tak žák si nic nepřipravil a pedagog si připravil přednášku o Karlu IV. A jsme na divadle, jen to hvízdne. Ne nadarmo to všechno vzniklo, to divadlo v kostelích a tak dále, ne nadarmo je předlohou náboženství, to znamená i vztahování se k něčemu, vyprávění lidských věcí přes příběhy. Zase někdo něco vypráví někomu druhému. Ten princip je pořád stejný, proto nás to tam táhne.
2: Napadlo tě někdy, že by ses do té mateřské školy ráda vrátila?
3: Ne, to už potom určitě ne, ale ne, protože by mě to nebavilo, bavila mě praxe, bavilo mě to moc, to bylo jako fajn. Ale už pak vlastně nikdy jsem o tom neuvažovala. Bavily mě věci, které přicházely. A to i v té etapě, kdy jsem třeba dělala divadlo, ta potřeba tam byla naplněná, toho představulí a na jevišti, ten ekvivalent tam byl. Ale i když se mi nedařilo úplně pracovně, nebo vypadalo to, že se třeba neuživím touhle profesí, ale budu se třeba živit jinou a bude to koníček, tak tam už jsem taky takhle neuvažovala. Spíš jsem se otvírala těm novým věcem, co mi přicházely. Bavilo mě dělat produkční věci v divadle. Přemýšlela jsem o tom, že by mě třeba bavilo dělat produkci. Jako já jsem spíš šla dopředu, než že bych se vracela v těch věcech.
2: Ty jsi absolventkou vyšší odborné školy herecké ve třídě Elišky Balcerové a Ivana Jiříka. Mě by velmi zajímalo, v čem vnímáš herecké vzdělávání jako obecně lidsky užitečné? Protože šerm a gymnastiku a

0: skrze člověka, protože veškeré umění to dělá, ale tady je to ještě přes to tělo, přes ten organismus. Takže to osahávání a rozvíjení obojího těla i duše, když to takhle lapidárně shrneme do této duality, tak toho všeho se tam samozřejmě dotýkáš ze všech stran, že to není jenom explicitnost, jenom co si zjistím, jenom data, věci. I ty patří k životu, ale netvoří nás a neměly by nás tvořit. A myslím si, že pokud se jako příliš upneme jenom na to striktně akademické, někdy i trošku z pocitu bezpečí, že tam jako máme jistotu, je to měřitelné, tak nás to může uvést do bezpečí, ale tím potlačujeme sféru, která je ano méně jistá, méně bezpečná, méně prozkoumatelná, ale je naše. Takže to bych trošku zavedla vlastně všude jen tak. Nemusíš pak šetrovat.
1: Já nás teď snesu z těch výšin zase někam do reality, ať nejsme takové
0: neustále
1: vzletné.
0: Určitě.
1: Bude to otázka, která by při špatné interpretaci mohla vyznít trošku přidrzle nebo troufale, ale já věřím, že to tak nevezmeš. Pozoruješ na sobě i nějakou profesní deformaci?
0: Jo. Já to vnímám jako možná jistou profesní deformaci, že a zrovna divadlo, speciálně divadlo, a teď to bereme na kvalitním divadle, emoce, té myšlenky i toho, co chci sdělit, té energie, která z tebe jde, ona musí mít velmi silný, mnohem silnější kořen, proud ven. Protože by to prostě nevyznělo na to jeviště, nepřeneslo by se to přes tu rampu, je to opravdu jiné než v televizi. A myslím, že když to dlouhodobě děláš na jevišti, vypadá to tam velmi přirozeně, ty seš hodně moc a pro diváka je to normální. Dojde k němu to, co má, tak se ti to samozřejmě dostává do gest a výraznosti mluvy i pohybu v životě. Že někdy pak i v civilu jsme jako obecně herci jako výraznější, plastičtější. A jsem si vědoma toho, že může to na lidi spíš v médiích než v civilu. V civilu tak pochopíš jako kontext. Může to působit jako, že jsme moc. A myslím, že to dělám a že to může působit vlastně hodně.
1: Možná to rádio potom udělalo z tebe trošku míň, jak říkáš, aby mě nebylo moc.
0: Říkáš to velmi přesně, to dokonce byl můj úkol a já jsem si ho byla velmi vědoma. Já jsem třeba skvěle říkala, že já fakt mám ráda lidi, já se těším na svý hosty, mám je ráda. A hodně jsem pozorovala na těch prvních vysíláních, pevně věřím, že teď to nemám. Že to vypadalo, že těm lidem třeba podlejzám nebo pochlebuju, nebo že jim strašně dávám na jeho lásku. A to já jsem v tom civilu určitě nedělala, protože vím, že takovou esenci nemám, ale ten mikrofon jenom moji milost udělal pětkrát milejší. Můj obdiv, že se jim něco povedlo, vypadalo už jako, že jim fakt lezu do zadku. Já říkám, ježiš, takhle jsem s tím člověkem přece snad nemluvila. Ale bylo to jenom volumé mojí vnitřní obyčejní nálady, ráda vás vidím, vy jste fajn. Proto jsem se naučila opravdu ubrat a jenom říct, ráda vás vidím, vy jste fajn. A ten člověk to cítil stejně a nemusela jsem to udělat tak hodně. Dlouho jsem na to myslela a pořád se na to snažím myslet, že ten mikrofon, ten už to všechno udělá. Já vlastně můžu jenom vyslat myšlenku.
1: Hezké, vrátíme se na začátek té kariéry, kde bylo ve velkém divadlo. Ty jsi odešla do Chebu na oblast. Chápu, že je skvělé odejít tam, kde na člověka čeká spousta příležitostí, takových, kterých by se v metropoli opravdu ani z dálky nedotkl. Jak rodiče prožívali to, že se jim dcera vzdaluje?
0: Já myslím, že asi dobře, nebo by se musela zeptat jich, jestli tam je nějaké právě to něco, co mi nikdy nevyprávěli, protože maminka vždycky zastávala názor, že nemá svými pocity, strachy, těmi nejniternějšími obtěžovat to dítě nebo blokovat jeho svobodu. To bylo její velké kredo, který mi přijde správný a dobrý, že prostě nechoď, nám se bude stískat, to by mi nikdy neřekli. Aby mě neznejistili, aby mi nespůsobili třeba pochybnost v mém jako rozletu v přirozené cestě. Ale samozřejmě vím, že tatínek třeba prožíval velmi to, že mě odvezl do Chebu, protože ubytování takzvané herečáky, nevím, jak je to dneska, už jsme 30 let za, ale to byla taková divočinka. My tam neměli odpad v kuchyni, tak to do kýplu, což vůbec nevadí, jo, jenom jako já s tím nikdy neměla problém, ale bylo to třeba jako trošku plesnivý byt. Nebyl to žádný luxus, což ale pro nás herce kočovný, to je jako výborný, jo. Pořád to není stan, je to takový vyšší level. A ten dům byl taky takový už starší a první tě uvítali krysy a no tak to mého tatínka, který tam vezl svou právě vyrostlou dceru, on měl samozřejmě pocit, kam mě to jako veze, ale jinak to řekl mamince, ta mi to pak vyprávěla po čase jako humornou historku, taky mi to neřek. Takže asi normálně mě pustili do světa. Asi.
1: A v čem pro tebe bylo zajímavé pohybovat se v jiném městě než v tom hlavním? Teď se neptám na divadlo, ale na tu atmosféru toho menšího města.
0: Já jsem takový objevovač, vždycky jsem byla, já ráda obecně cestuju, obecně ráda někde jsem a umím pro tu chvíli zakořenit, pro tu chvíli tam být jako naplno. Víš co, první kuchyň, i když neměla odpad, takže mě bavilo tam s přítelem Petrem, tak jako jako bavilo řezat koberec, kupovat si nábytek levnej, že jo, to bylo takový, to se nějak skládalo ručně, to stálo 3,50, taky se to podle toho chovalo. Ale bylo to všechno jako legrace, bavilo nás jako malovat, dělat tam prostě různé věci. Takže mě hrozně bavil tenhle život a objevování toho města. A Cheb měl aspoň tenkrát opravdu specifickou atmosféru. Celý to bylo zvláštní, jak jsme byli už daleko od Prahy u hranic, do toho ještě nebylo tak rychlý spojení. My neměli peníze, samozřejmě, my jsme nemohli jezdit domů na otočku, my jsme jezdili na Vánoce. Pak jsme třeba ještě nějaký víkend se dostali, ale spíš přijeli oni za námi. Vždycky napečený věci měli, maminka Petra vždycky přivezla něco dobrýho. Bylo to takový fakt první bydlení jinde a to město bylo no maličký. Měli jsme jako jednu saunu, kam jsme všichni chodili, nebo kam se šlo na koktejl, kam se šlo na pizzu. Takový to první oťukávání, tvoje první tradiční místa, kam chodíš na procházky. Hezká vzpomínka.
1: Určitě šťastná etapa. Když potom ale přišla nabídka na Palmovku, kde si následně strávila 15 let, tak to muselo být opojné a krásné. Celou tu etapu neprobereme do detailu, to je nám oběma jasné. Zeptala bych se, jestli právě tady přišla nějaká role, ve které jsi uvědomila, tak to už je u mě jakýsi vyšší level herectví. Teď už jsem tam dokázala promítnout víc z toho svého životního poznávání, ochutnávání. Tu roli jsem tak vycizelovala, vytvořila, ne já sama, ale s tím týmem, že teď se cítím jako herečka pevnější v kramflecích.
0: To je taky moc hezký dotaz a musím ti upřímně říct, že kéž by bylo jako srozumitelné nebo z hluby duše cítitelné, že jsem to skutečně nikdy neměla a nerada bych, aby to znělo jako falešná skromnost. Je to zvláštní stav, protože já jsem se nikdy jako nepodceňovala ve smyslu v dané fázi, kolik jsem uměla. A dnes vím, že to mělo nějaký limit, nebo se ty nůžky teprve otvíraly. Učila jsem se na každé další roli, jsem to rozšiřovala. Ta to nebylo jako o, to byla hrůza. Ale věděla jsem, že to je jenom nejlepší možné v ten daný večer a každý další večer jsem věděla, že musím znova a dál. Neumím to úplně říct, ale je to princip té profese, já to mám jako doteď. I třeba cítím, že ten večer se povedl, jsem schopna říct, jo, povedlo se nám to, nebo vím, že jsem nevypadla z míry pravdivosti, v té pozornosti jsem byla, co jsem chtěla a přesto vidím, kam se dá jít dál, takže nebylo to špatně, ale hned se ti otvírá možnost. Ale je pravda, že jeden moment byl takovej, kdy jsem cítila, že jsem se jako otevřela do nějakým jiných ještě možností, než je můj typ, protože úplně v tom úvodu, když jdeš ze školy a řekněme, že to dobře klapne, něco tě naučí, něco ty máš dáno, rozvinou tě ty role, tak tě většinou potkávají role typologicky podobné, takže jako mladé děvče, plnokrevné děvče, zamilované děvče, milé děvče, trošku naštvané děvče, ale furt máš kam jít ze sebe. A na té Palmovce mě vlastně potkala role opravdu někoho, kdo bytostně nejsem ničím. Typem, dobou, fyziognomií, inteligencí, ničím. No a to mi opravdu nešlo.
1: A to byla která role?
0: To byla Akulina ve Vládě tmy, Tolstého hra Vláda tmy. A opravdu ničím. Já jsem si neměla kam šahnout k sobě. No a tam samozřejmě začne fakt herectví. Přijde ten vyšší level. A je pravda, že až v podstatě na Derniéře, mi to hrál jenom rok, jsem pocítila, že ta postava mnou prošla, že jsem skutečně to nebyla já, ale pochopila jsem, jaký struny rozehrát, aby to byla ona a jako spojila jsem se s ní. A tam jenom jsem si někdy řekla, jako tohle je divadlo, to je ta profese ještě víc. Není, že se pochválíš, ale že víš, že tudy to jde. Tam nemáš moc co být na vavřínech, protože tam to vlastně začne být voříšek. A od té chvíle to začne být vlastně ještě těžší, ale ještě zajímavější. A já to do dneška mám. Já doteď mám představení, které hraju 14 let a vždycky to hraju a říkám, no tak teď jsem to pochopila, dneska jsem to hrála až dobře. Jako já mám vždycky pocit, že až teď to bylo ono.
1: A jakou výzvou životní byla ta záležitost, že se postupně zamilovala do pana režiséra a také uměleckého šéfa souboru? Ta láska byla veliká, neovladatelná. Na druhou stranu všichni víme, že takové to, co je v domě, není pro mě, má v sobě kus pravdivosti a že to musí vyústit v hodně křehké, choulostivé situace. To musela být velká životní výzva.
0: Ani nevím, jestli výzva, ale cesta. Protože to v tu chvíli to není výzva, co se prostě stane. Pak, když se bavíme o opravdové lásce a to se bavíme v daný čas, tak tam není jako možnost jiná, než jenom se s tím, co si myslíš, co se říká, co se očekává, neočekává, jenom popasovat za pochodu. Ale musím se přiznat, že tohle je pro mě téma velmi citlivé a křehké, protože se týká jiných lidí, žijících, díky bohu lidí a spousty dalších jiných zainteresovaných lidí do toho příběhu. A s Petrem mám krásný vztah a jsem tomu velmi ráda, ale to je něco, co jsem třeba vetkla do té knížky, ale vlastně nejsem mocná a mám-li být upřímná ani moc ochotná o tom vlastně mluvit nahlas. Neumím to dávat do mluvených slov z očí do očí, nebo z uší do uší, nebo z úst do uší posluchačům, protože i když jsem to psala, tak to pro mě bylo velmi křehký napsat to přesně tak, abych dokázala pojmenovat křehkost té věci za všechny, to znamená zralé, nejenom ze svého úhlu pohledu, a aby tam bylo jenom tolik, kolik si veřejný prostor zaslouží.
1: Tak pojďme tu křehkost převést do krásné muziky.
0: Jsem pro.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je herečka a moderátorka Tereza Kostková. My jsme se dotkli tvého prvního manželství, jehož plodem je i syn Toník. Příliš o něm mluvit nebudeme, protože Toník si to nepřeje, tak to samozřejmě...
1: Já jsem taková, ano, taky
0: a maminka tomu, je ano. Taky taková. Respektujeme, tak se jen zlehka zastavím u jeho dětských let, kdy se ocitl na natáčeních za kamerou i před kamerou, ano. Dokonce v den svého narození, protože maminka byla neuvěřitelně statečná, oddaná své práci a umožnila, aby se její přelomová událost takto prolnula s přelomovou událostí postavy z pojišťovny Štěstí a později se objevil třeba jako tvůj syn v Ženách v běhu. Jenom jedna otázka, je v něm kumštýřská duše?
1: Ano, je. Je odmala cítit výtvarně i velmi hudebně, právě i filmařsky, jako autorsky, co do scénářů i co do kamery, takže vlastně se rozhlíží po více směrech a uvidíme teda, který to vyhraje, pro čeho to spojí. Dneska ty děti mají spoustu možností, že to nemusí jít jako tou kategorií šuplíkovou, která se nějak pojmenuje, oni už to dneska všechno slučují ty děti úplně do jiných možností a věcí, ale je určitě jako kumštýř.
0: Co ti jako mamince připadalo hodně důležité a podstatné u něj rozvíjet?
1: No vždycky samozřejmě jsou to ty dary, které u každého dítěte pozorujeme, každé dítě přijde s něčím silnějším do života a přijde mi hezkému umožnit, aby to mohlo dělat, takže když tě dítě opravdu hezky zpívá, tak pojďme si i zpívat, to teď není jenom o kurzu zpívání, to je i o tom, že pojďme u toho jakoby vlastně být. Takže my jsme hodně rozvíjeli i ty jeho filmařské příběhy, my jsme točili doma. Já jsem třeba přišla z natáčení a to maminko, maminko, budeme se projít a budeme točit prostě s legovými panáčky. Tak já jsem slyšela od rána 12 hodin akce, kamera jede a pak jsem přišla ven a mají dítě, kamera akce jede. A jeli jsme a já byla ale loutkář a různě jsem dělala ty pomocné práce, už jsem nehrála, už jsem prostě vázala šňůrečky na ručičky figurkám a podobně. Ale vždycky jsem se trošičku snažila i ty věci, které jsou u každého z nás slabší, aby jako úplně nezakrněly, aby se třeba pokusili rozeznít i tóny, které ne vždycky nám znějí tak nahlas. A ne všude se mi to podařilo, ale pokoušela jsem se vždycky i o to druhé, abychom jako jenom nešli tou silnou stránkou. Abychom se vždycky dívali i na to, kde se můžeme jako rozvíjet, což dělám i v životě. Se ráda dívám do těch temnějších stránek.
0: Podařilo se ti skrze tohle krásné mateřství se synem rozvinout i více pohled na mužskou duši?
1: No to určitě. My jsme si to říkali s maminkou už, jak mi z toho bříška vylez ten kluk. Protože my jsme silně ženská rodina. Toník byl po 25 letech druhý vnuk. Mezitím do té rodiny se rodily samé holčičky, mým dalším sestrám. Tonda byl po dlouhé době kluk, takže my jsme ho opravdu jako pozorovali, vnímali tu dětskou duši. Jak je ta duše, ta bytost v tom chlapeckém těle trochu jinačí. A bylo to pro nás zajímavý to pozorovat a vnímat, protože jsme byli prostě zvyklí na nás ženský. No. A táta byl, myslím, hrozně rád, že tam má další přece jenom jako mužskou oporu. Takže jo, mě se nádherně otevřel a vyvažoval mužský svět a čím dál víc jsem si ho skrze Tondu ještě do jiných forem zamilovávala, než jenom když jsem byla zamilovaná.
0: Co ti imponuje na mužích? Ptám se třeba v souladu i s tím, že tvé současné manželství s Jakubem Nvotou se jeví jako hezký dárek od života.
1: Jo, určitě. Obecně na mužích imponuje, a to samozřejmě si nesu z rodiny, to bude jasné, tato souvislost, ale přijde mi to fakt dobrý, čím jsem starší, a to je humor. Mě opravdu imponuje, že se s tím chlapem prostě zasměješ. I při vážnějších věcech, když prostě za ten den je důvod rozřechtat tu bránici, mi přijde opravdu dobrý pro život, pro toho chlapa i pro tu ženskou. Samozřejmě mě baví, když se orientuje, když má myšlení, který se spojuje, že není tak jako zahleděn do jednoho tématu, že umí se jako pospojovat, zodpovědět, propojit, že se s ním dá takzvaně fakt pokecat, bavit. To mi přijde dobrý, že to není jenom, co se najíme, co bude, ale co si o životě myslíš, jak na tebe něco působí, že ho něco zajímá a chce se o to podělit. Tak to jsou věci, které mě vlastně baví.
0: Teď poprosím o opravdu konkrétní odpověď. Co víš, že jako partnerka dobrého nabízíš?
1: Jej, co dobrýho nabízím? Myslím si, že opravdu pozornost. Že umím věnovat daný čas lidem pozornost. A opravdu mě zajímají, že je takový nepřelítnu ten okamžik. Myslím, že péči. Myslím jako pečující.
0: Po mamince.
1: Asi jo, asi jsem to tam okoukala, ale jako nečiní mi to problém. Prostě jsem ráda, když ten člověk se cítí jako v bezpečí a teplo domova. Myslím, že ho fakt nabízím a že to jako mám ráda, že to je pro mě důležitý. A určitě mám opravdu velké pochopení. pro lidi, pro nejrůznější pocity, nastavení, kudy v životě jdou, pro změnu toho člověka, že nejsem obecně v životě fixovaná na takhle to má být, takhle to musí být, ale když vidím, že se hne, že potřebuje něco jinak, jsem jako flexibilní. Myslím, že nabízím flexibilitu v životě. Jo, to jo.
0: Děkuji za to. A řekni mi k sobě samotné, jistě umíš být chápající a hodná na sebe, umíš na sebe být i ostrá, kritická, nesmlouvavá?
1: Právě, že jako spíš tu druhý a spíš jsem se naučila a učím být k sobě chápající. Spíš jsem člověk vychovaný, ale to pokládám jako za správný, jo. Že klíč k životu pokládám za správný, spíš se dívat, kde já jsem tu věc jako přispěla, aby se stala, kde jsem jí způsobila. A to tím nemyslím jako sypat si popel na hlavu, ale prostě nerada ukazuju prstem na okolní svět.
0: Já jsem tu otázku záměrně formulovala takto, protože jsem si myslela, že to už si překonala ve své zralosti
1: a
0: moudrosti.
1: Právě si myslím, že tohle to jako to primární, že to jsem měla a že právě pak jsem si říkala, hele, ale musíš to doplnit o to B, že jo. Když umíš A kouknout, co si pokazila, tak přece taky si musíš všimnout, co jsi udělala dobře. Takže musím říct, že mi nečinilo tolik problém ti odpovědět na tu předchozí otázku, že už to dneska jakoby vím, aniž bych ztratila tu schopnost se podívat, co jsem zkazila, ale jako neplísním se, nebo tak to už ne, to jsem určitě díky své moudrosti a zralosti, to si řekla velmi hezky, to jsem skutečně již překonala.
0: Já tady ještě rozhodně chci vyzdvihnout, že jsi podle mě velmi odolná bytost psychicky i fyzicky, protože ať to byly pobyty na herečáku takzvaném, ať to byla cesta do Paříže v době, kdy ti nebylo zrovna veselo a v kapse si měla minimum prostředků a strávila si tam 10 dnů kolem Vánoc, tak vypjatý, citově náročný čas, ať to byly ty poutě, které si absolvovala, o nichž já si zatím pořád jenom čtu, ale ty už si je krásně a mnohdy sama ušla. Jsi ráda za tuhle svoji odolnost?
1: Je to téma, které se začalo poslední roky hodně probírat i veřejně, že člověk má být odolný, co je odolnost. Mně by to nenapadlo do té doby. Ale když to takhle říkáš, tak ano, ano, jsem odolná, nebo zatím jsem odolala všem věcem, které byly. Ale současně i jsem dozrála do toho, že zase, jak to říci, nepotřebuju být už testovaná zase dál a na všem. Nechci to mít jako tak hrdinou vlastnost, že mě život tím pádem bude víc a víc testovat. Už nemusí. Odolná jsem, umím to, tak jako už dobrý.
0: A umím být i křehká, hýčkaná princezna.
1: Přesně, a nemusíme mě testovat, jestli zvládnu i tohle. Jako zase to nepřivolávat, ono pak někdy, když to ego si jakoby ulpí na pochvale, že hele, co všecko zvládnu, tak pak se nemůže divit, že dostává za uši. Tak jenom jako, že už dobrý, že už jsme to prověřili. A
0: stačilo.
1: Jo. Telegram s adresou svět.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: I tuhle písničku pro nás a pro sebe vybrala Tereza Kostková. Proč právě Karla Zicha?
3: Pořád mi chybí. A tom to člověk pozná. Myslím si, že to, jak moc jsme měli někoho rádi, protože nám nějak konvenoval, ne protože byl známý a byl zpěvák, ale nějak vás osloví víc, ten člověk z toho veřejného světa, třeba pěveckého, tak to ukáže až ten čas. A on mi opravdu pořád chybí.
2: Teď si tak zvolnila, takhle tě moc neznám. Já celou dobu, co tě tady poslouchám, si říkám, Jeminánku, ty španělské geny, ty tam teda jsou. Mohou být někdy na škodu?
3: Mohou být určitě na škodu, ale je to vždycky otázka jako toho vnímání té druhé strany. Buď co čeká, co potřebuje, do jaké míry se trefím, netrefím jako svou energii do té druhé stránky. Takže určitě to může být i na škodu, ale já myslím, že umím být v životě velmi často vláčná nebo volná, záleží na takové okolnosti, takovém rozpoložení. Málo kdy to bývá v mediálním světě, protože jednak obecně většinou jsem zastižená v rychlém tempu toho dne a života, který právě zvládám a jsem vůči tomu odolná i tím, že jsem jako vlastně rychlá, tak tím jako dokážu projít. Ale když potom, já nevím, je léto, prázdniny nebo jsem na té pouti, když třeba celý den nemluvíš, tak pak nemluvíš ani moc a nemluvíš ani rychle. Ale taky tě nikdo nezve na rozhovor a ani neočekává, že bys něco říkal. A mně to nechybí. Já nepotřebuju vlastně ten svět, ve kterém žiju, jenom jsem zvyklá v něm žít. Potřebuju i ten druhej, i ten volnej, ale v něm mě nezastiháváte, logicky.
2: Musí to být balzám, takový svět, protože když si představuji to, jak procházíš pražskými ulicemi, to musí být svízelné, když na tobě neustále ulpívají ty pohledy. Jak to prožíváš?
3: Mě říkal právě Tonda, že on si toho všímá třeba víc než já. On říkal, mami, ty to vůbec nevidíš. Jako. Ty vůbec jako nevíš, že se lidi dívají, otáčí. Že bože. A říkal, teď mám brýle a nejsem nalíčená, to mě určitě nepoznali. Maminko, poznali. Já to opravdu moc nevnímám. Já si jako jsem schopná žít ve svém světě, ve svém rozpoložení, si jít, existovat, asi často přemýšlím. Já jsem vlastně celý dny hodně sama, nebo hodně s pejskem, hodně jsem prostě ve svých přemýšleních, takže já kolikrát propluju tím dnem a městem, že si to jako úplně nevšimnu.
2: Když hovoříš o tom přemýšlení, já si vždycky říkám, že vy herci máte velké štěstí na to, že se potkáváte se spoustou nádherných textů. Někdy ty repliky, které zaznívají, to jsou opravdu hluboké filozofické dary. Vypisuješ si někdy něco z těch představení? Člověk by to rád zafixoval a uchoval pro své další dny, ne?
3: Ne, nevypisuju, ale to asi tím, že jak to hodně hraju, tak si tu myšlenku opakuju. Nejen ten text, ale s ním tu myšlenku, dokonce, jak jsme se bavili, já tu myšlenku slovy vyjádřenou vlastně neustále objevuju znovu. Ona se pak vpisuje do tebe, ty o ní nějak víš, takže ono tak o tebou prolíná, takže to nemusím vypisovat, ale chápu, že ten pocit z druhé strany jako můžeš vlastně mít. A nebo se mi něco vypíše samo. Prostě mám-li si to pamatovat, je to pro mě důležitý, tak se to tam napíše, jako do té hlavy. A takhle mám třeba repliku celoživotně a často mi vytane na mysl. A to když jsme hráli v Chebu, byla to moje poslední věc, pak už jsem šla do Prahy, ještě jsem to tam dohrávala, už jako členka Palmovky, to bylo Tortna Wildra, naše městečko, nádherná, nádherná hra o hodnotě běžného, obyčejného života, o hodnotě chvíle v životě, ten nejprostší, kterou by si normálně nezapamatovala a ze které se nám všem skládá život, protože on se skládá právě z těch, které nevidíme, o kterých nemluvíme. A moje postava Emilka se tam, protože ona tam zemře v té hře, ale my ji zastiháváme, my ji vidíme v té divadelní hře i mrtvou na hřbitově a jako ona dostane možnost vrátit se do života na jeden den. A mluví s průvodcem, to hrál můj táta, může to být Bůh, může to být vypravěč, může to být kněz, může to být jako kdokoliv chceš, jaká vyšší entita nebo jen tak nějaký člověk, prostě je to vypravěč v té hře. A ona se ho ptá a říká, může si člověk uvědomit život, když ho žije každou minutu? A on odpovídá, ne, jenom svědci nebo básníci, tak trochu.
2: Děkuji za ten dárek, děkuji herečce Tereze Kostkové, že s letitou moderátorskou zkušeností vyšla vstříc mému nevyslovenému přání a postarala se o působivou poentu tohoto povídání. Moc za ně děkuji, bylo mi potěšením.
3: Já děkuji za moc krásné otázky a za všechny, kteří měli chutě poslouchat.
2: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Tak tedy končí další premiérové vydání pořadu Stříbrný vítr. Tereza Kostková byla hostem Jitky Novotné. Na pořadu i tentokrát spolupracovala Lenka Čurdová. A ještě jedno důležité jméno pro tuhle chvíli. Po zprávách se na vás těší Ondřej Soukup.
1: Český rozhlas uvádí Tobogán.
2: Jak už jsme vás informovali, byli jsme nuceni z pochopitelných důvodů zrušit sobotní přímý přenos oslavy narozenin Ivy Janžurové. O svou oblíbenou Janžurku ale nepřijdete. Připravili jsme pro vás reprízu oslavy jejich osmdesátin. Těšit se můžete i na Evu Holubovou, Sabinu Remundovou nebo na Igora Orozoviče. A paní Ivě taky aktuálně zatelefonujeme.
3: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
1: Na dvojce a na pohodě.
4: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Lidický památník dnes pořádá pietu k vyhlazení obce nacisty. Letos od události uplynulo 84 let. V neděli se mění jízdní řády některých regionálních vlaků a bude proměnlivá oblačnost, místy přeháňky, teploty do 23 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Ve středočeských Lidicích dnes lidé uctí památku obyvatel obce zabitých nacisty. Ti vypálili 10. června 1942, tedy před 84 lety. Tradiční pietu organizuje památník Lidice. Program začíná bohoslužbou v místech původního lidického kostela svatého Martina, říká zástupkyně ředitele památníku Jana Chourová-Plachá.
5: Následně od 10 hodin bude probíhat kladení květinových darů na společný hrob zavražděných lidických mužů. Pro běžné návštěvníky pietního aktu je po celý den vstup do prostor muzea památníku Lidice zdarma a také do přilehlé lidické galerie.
4: Všechny expozice budou pro návštěvníky otevřeny od 13 do 17 hodin. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Úprava by měla podle dopravce zlepšit nabídku spojení a návaznost jednotlivých spojů. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Jak to bude vypadat v Olomouckém kraji, popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
6: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
4: Přehled všech úprav zájemci najdou na webu Českých drah. Platit budou až do 12. prosince. Americké ministerstvo spravedlnosti schválilo spojení dvou velkých filmových společností Hollywoodu. Filmové studio Warner Bros. Discovery připadne společnosti Paramount Skydance. Obchod v přepočtu za víc než 2 biliony korun podle rozhodnutí ministerstva nepoškodí hospodářskou soutěž. Velká část Hollywoodu se ale staví proti výsledku rozhodnutí. Obává se masivního propouštění zaměstnanců. Několik amerických států připravuje antimonopolní žalobu. Den pro českou přírodu dnes v areálu zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou představí tuzemské ohrožené živočišné druhy. Pro děti jsou připravené soutěže i výtvarné dílny. Návštěvníci se do 16 hodin dozví, jak můžou sami přispět k ochraně naší přírody, doplňuje Michála Jerhotová ze Zoo Hluboká.
7: Rádi bychom návštěvníky zoo seznámili s některými ohroženými druhy živočichů české přírody, například sesíčkem obecným, užovkou stromovou, vidrou nebo syslem obecným. Odborníci budou informovat veřejnost nejenom o záchranných programech, ale také poradí, jak se mohou sami zapojit do ochrany ohrožených druhů.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přeháňky. Na severu a severovýchodě četnější, teploty mezi 19 a 23 stupni, na Jihomoravě až 25, na horách kolem 14 stupňů.
1: Doprava.
4: Dálnice D2 u Židlochovic je stále zavřená v obou směrech. Na 11. kilometru odklízejí následky tragické nehody dvou kamionů. Směrem z Bratislavy před odklonem na 11. kilometru čekejte 15-minutovou kolonu. Hodně ucpané je okolí exitu. Od Brna se sjíždí na exitu 3 Modřice a před ním je kratší fronta. A v Praze na jižní spojce směrem z Černého na Barandovský most zpomalte kousek Zelanovým mostem. Před Spořilovem bloku je pravý pruh porouchaná dodávka. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
8: Haló, Soukup? Haló?
3: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
9: Tady je Ondřej Soukup. Těším se každý týden. Díky, že mě posloucháte. Night Fever a Bee Gees. V roce 1977 produkoval manažer skupiny Bee Gees Robert Stigwood film o newyorské diskoscéně. Pracovní název filmu zněl Saturday Night a tak požádal skupinu, aby napsala píseň s tímhle názvem. Pánové z Bee Gees považovali tenhle název za přiblblej, ale protože už dříve napsali písničku s názvem Night Fever, tak se jim podařilo přesvědčit Stigwooda, aby ho použil a změnil název filmu na Saturday Night Fever. A dopadlo to tak, že film se stal klasikou, která vypráví příběh dospívání v éře diska. A ten film pomohl odstartovat obrovskou kariéru Johna Travolty, který v něm stvárnil roli Tonyho Mannera, rozpolceného mladíka, který uniká svým problémům na tanečním parketu. Tahle písnička, myslím Night Fever, byla inspirována skladbou Theme from a Summer Place od Percyho Faithe. A klávesista Bee Gees jednoho rána hrál ve studiu a Barry Gibb vešel dovnitř a zaslechl jí. Změnil jí rytmus a díky ní vznikla úplně nová píseň. A já musím říct, že to se opravdu stává. Prostě něco zaslechnete, něco vás inspiruje k napsání úplně jiné skladby. A může to být harmonický obrat, rytmus, může to být cinknutí tramvaje, může to být cokoliv. A Robin Gibb o tom ještě vypráví, že dokud tenhle film nevyšel, tak slovo disco mělo ve Velké Británii úplně jiný význam než v USA. A Bee Gees byli Britové, že jo? A říká, psali jsme to, co jsme považovali za blue-eyed soul. Nikdy jsme neměli v úmyslu stát se králi diska, pro boha, naopak. Považovali jsme ho za úplně přiblblej styl. Ale pak po úspěchu filmu spousta jiných lidí se snažila naskočit na tenhle ten vlak a dělat něco podobného. A když jsme šli na premiéru do Chinese Theatre v Los Angeles, tak bylo zřejmé, že film a písně do sebe opravdu zapadají. Ale nikdo z nás tehdy netušil, jak obrovský úspěch to bude. Dodnes je to nakonec jeden z nejprodávanějších soundtracků. A jen velmi málo umělců vytvořilo něco s tak obrovským kulturním dopadem, jaký měl Saturday Night Fever. A teda musím říct, že má pravdu. Soundtracku s písničkami z filmu se prodalo přes 30 milionů kusů. Docela dobrý, že ano? Takže zde je Night Fever, noční horečka.

Nádherná, nádherná píseň. Ve mně to vždycky evokuje takový, když jsme ještě chodili do školy a no, kam ty časy odletěly. Sunny, Sunny a Bonnie M. Sunny neboli slunečný, neboli slunečná je nádherná píseň ze 60. let, kterou napsal Bobby Hepp, už jsem ji hrál. A Hepp ji napsal jako reakci na tragickou smrt svého bratra Harolda, který byl zavražděný v Nashvillu. Hepp ale úmyslně píseň vysvětloval spíš jako rozhodnutí obrátit se po ty nešťastné nebo smutné události ke světlu, ke slunečné náladě, k naději, k přežití. Přičemž Sunny může být i jméno milované osoby nebo také symbol světla a symbol záchrany. Takže základní sdělení je: můj život byl plný deště, ale ty jsi přišla, nebo ty jsi přišel a bolest zmizela. No a Sunny od Bonnie M. je jedna z nejznámějších diskoverzí téhleté slavné písně. Bonnie M. ji natočili v roce 1976 pro své debutové album, které se jmenovalo Take the Heat Off Me. A producentem byl takový ten strašlivý hudební řezník Frank Farian. A aranžmá, které je dost podstatné, napsal Stefan Klinghammer. A převážně tuhle tu písničku zpívá na tomhle snímku Liz Mitchell. To je členka Bonnie M. a ona ji opravdu zpívá, protože u projektů Franka Feriana musíte často rozlišovat, kdo skladby nahrál nebo naspíval a kdo je předvádí na pódiu. Třeba Bobbyho Ferrella, který byl mužskou tváří skupiny, takovej ten týpek, co tam zarputile poskakoval, tak ten do nahrávek nevyloudil ani tón. Za něj to všechno naspíval nebo namluvil Frank Ferian. A tento nakonec dotáhl k naprosté dokonalosti z Milli Vanilli, ale to už je jiný příběh. Takže ve verzi Bonnie M. se z téhle nádherné písně stal obrovský euro disco hit. Jejich verze je rychlejší, postavená samozřejmě na velkém bubnu, pořád buch, buch, buch, jak to vlastně u disco hudby chodí. A skvělé a hlavně výborně zahrané baskytaře na disco smyčcích, vlastně to jsou jenom první housle, které hrají rytmické vyhrávky a samozřejmě na zpěvu. Vyšla po úspěchu Daddy Cool a pomohla potvrdit, že Bonnie M. nejsou jen jednorázový disco projekt, což teda v mnoha případech takhle bylo. Myslím, že ještě nezemřeli, tak oni snad hrajou dodnes. Takže Disco Sunny, určitě si na ní, drazí posluchači, hned vzpomenete.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Broken English, zlámaná angličtina, to je titulní píseň z přelomového alba Marianne Faithfull z roku 1979. Je to skladba, která z ní definitivně udělala něco jiného než jen křehkou dívku ze 60. let, která byla hlavně spojená s Rolling Stones. Je to temná, drsná, politická, zraněná a velmi sugestivní zpěvačka v případě téhle písně a vůbec toho celého alba. Do roku 79 si totiž mnoho lidí Marianne Faithfull pamatovalo hlavně jako krásnou blond zpěvačku ze 60. let, která zpívala As Tears Go By a byla muzou londýnské scény a partnerkou Micka Jaggera. Ale Broken English všechno naprosto změnilo. Najednou to nebyla dívčí, romantická, trošku aristokratická Marianne. Byla tu žena s hlubokým poškozeným, to je hezký výraz, poškozený. To mohli znát bolševici, ty měli nezdravý, ale poškozený. Takže s poškozeným chraplavým hlasem, která zpívá o násilí, o vině, sexu, závislosti, o deziluzi a o přežití. A text písně Broken English je inspirován politickým terorismem 70. let, zejména postavou Ulrike Meinhof, jedné ze zakladatelských osobností německé levicově teroristické skupiny Baader-Meinhof, později známé jako RAF, Rote Armee Fraktion. A Faithfull údajně dostala nápad po zhlédnutí dokumentu o téhle skupině a zaujala jí fráze nebo titulek Broken English, Spoken English. Marianne si napsala text sama. Není to vůbec dokumentární píseň o Meinhofovi. Spíš se ptá, co se stane s jazykem, s ideály a s člověkem, když se svět rozbije. Broken English může znamenat lámanou angličtinu, ale zároveň i rozbitý jazyk, zničenou komunikaci, rozbitou Evropu, rozbitou politiku a rozbitou identitu. Vlastně docela, myslím, aktuální píseň. Ta písnička hudebně není hezká. Je to směs všeho možného. New wave, postpunku, temného dance rocku a elektronických syntetizátorových ploch. Samozřejmě se do žádných zásadních hitparád nedostala, ale mnohem důležitější než komerční žebříčky byl její umělecký dopad. Kritici později album označovali za jedno z jejich nejlepších děl a za jeden z nejsilnějších comebacků v populární hudbě. Pitchfork, to byl jakýsi kritik, tak ten zařadil tuhletu píseň mezi 200 nejlepších skladeb 70. let a popsal ji jako prorocké spojení punku a taneční hudby. A ještě přečtu kus textu. Mohlo to projít kdykoliv. Chladný, osamělý puritán. Za co bojuješ? Moje bezpečí to není. Je to jen stará válka, ani ne studená válka. Neříkej to rusky, neříkej to německy, řekni to lámanou angličtinou, řekni to lámanou angličtinou. Ztratíš svého otce, manžela, svou matku, své děti, pro co umíráš? Moje realita to není. To je esence a text se dost opakuje. Takže račte si na tuhletu píseň udělat názor sami. Broken English, zlámaná angličtina.

Tak to byla slečna Mariana Faithfull z Broken English a v další písni o 35 let později v roce 2014 si zaspívala s Carlou Bruni jako duet píseň All the Best. Bude to živá nahrávka z pařížské Olympie. Abyste věděli, Carla Bruni, musím říct, že to je taky docela zajímavá postava. Ona se narodila v roce 1967 v italském Turíně. Je dcerou italské koncertní pianistky Marisy Borini a její zákonný otec byl průmyslník a skladatel klasické hudby Alberto Bruni Tedeschi. A v roce 2008 Bruni uvedla, že jejím biologickým otcem je Maurizio Remert, klasický kytarista, který pochází také z bohaté rodiny. A v údajích o ní jsou uvedeni jedna matka a dva otcové. No a milá Carla je dědičkou majetku, který vytvořila italská společnost na výrobu elektrických kabelů, založená ve 20. letech 20. století jejím zákonným dědečkem Virginiem Brunim Tedeschim. Ale rodina se v roce 75 přestěhovala do Francie, aby unikla hrozbě únosu rudými brigádami, což byla komunistická, jak jinak teroristická skupina aktivní v Itálii v 70. a 80. letech minulého století. Bruni pak vyrůstala ve Francii od svých 7 let a navštěvovala školu Château Montchoisy v Lausanne ve Švýcarsku. Do Paříže odešla studovat umění a architekturu, ale v 19 letech školu opustila, aby se stala modelkou, posléze světově proslulou. A asi o 25 let později než Mariana Faithfull taky chodila pár let s Mickem Jaggerem a v roce 97 pak skončila s modelingem a vydala se na dráhu zpěvačky. A já teda musím říct, že zpívá docela dobře takovým úplně přirozeným dívčím hlasem. A v únoru 2008 se provdala za francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Krásná kariéra, ne? No a v roce 2014 měla velký koncert v pařížské Olympii a tam se tyto dvě Jaggerovy děvčata spojila a zaspívali si spolu jako duet píseň All the Best, všechno nejlepší. Tu píseň původně napsal a naspíval John Prine, který byl inspirován rozvodem se svojí druhou ženou. Vyšlo na jeho albu The Missing Years z roku 1991 a to album získalo Grammy za nejlepší současné folkové album. Text písně je o prostém přání bývalé lásce. Přeju ti lásku, štěstí, všechno nejlepší. Jenže pod tím je hluboká bolest a vypravěč příběhu, čili zpěvák, říká, přeju ti štěstí, ale zároveň vím, jak strašně těžké je to přát někomu, kdo mi ublížil a odešel. Je to pokus být velkorysý v situaci, kdy duše ještě není úplně zahojená. Živá nahrávka, kterou uslyšíte z Olympie, je velmi komorní. Stojí hlavně na hlasech, kytaře, klavíru a má koncertní atmosféru. A ona tím vlastně zachovává duch Johna Prina. Jednoduchost, přímý sdělení, prostě žádný efektní divadlo. Takže tady je Carla Bruni, Marianne Faithfull a jejich duet nahraný naživo All the Best.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Tady je Ondřej Soukup, děkuju, že posloucháte a doufám, že se vám písničky líbí. I když mě se líbí tak 99% z nich, ale schválně občas pustím to 1% nebo možná ještě míň, který mi vyloženě štvou, ale abyste byli ve obraze, co nesnáším. Ale to není případ písně, která následuje. Being for the benefit of Mr. Kite a Beatles. To je píseň z desky Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band z roku 1967. I když je autorsky připsána Lennonovi i McCartneymu, tak Lennon tvrdil, že ji napsal celou sám a inspirací k napsání téhle písně mu byl cirkusový plakát z 19. století k vystoupení Pablo Funk Circus Royal v Rochdale. A Lennon plakát si koupil v roce 67 v obchodě se starožitnostmi v Seven Oaks a o několik let později tvrdil, že má plakát stále doma. A všechno v té písni je z toho plakátu, řekl. Kromě toho, že ten kůň se nejmenoval Henry, protože na plakátu je ten kůň označen jako Xanthus. A Lennon ho určitě schválně přejmenoval na Henryho, protože fráze Henry the Horse kombinovala dvě slova, která byla známá jako slangový výraz pro heroin. A proto taky tahle píseň byla zakázaná hrát v BBC. Lennon to samozřejmě popřel, že by píseň měla cokoliv společného s heroinem, ale já mu to moc nevěřím. Myslím, že měl radost, že pošťouchnul autority. A text písně má předlohu v původním plakátu a podrobně popisuje večerní program, který se měl odehrát v Bishopsgate. V následujícím pořadí to je. A teď poslouchejte. V sobotu v 17.50 měla kapela začít hrát, zatímco pan Kite měl vystupovat a létat na hrazdě. Mezitím měl pan Henderson provést 10 salt a poté vystoupit na trampolíně a létat přes lidi a koně, skrz obruče a přes podvazky. A nakonec skrz sud s opravdovým ohněm. Po tomto čísle měli následovat Hendersonovi s tancem a zpěvem. A nakonec měl kůň Henry zatančit valčík. Já jsem si ten text četl. Lennon opravdu vzal plakát a opsal z něj propagační text a později McCartney tvrdil, že mu s tím jedno odpoledne pomáhal, ale Lennon tvrdil, že to není pravda, tak se pohádali. Ale poslechněte si, je to krásná píseň.

0: Jo, jo, to byly Beatles a Being for the Benefit for Mr. Kite. Slovutný textař a veršotepec Michal Horáček před zhruba 15 lety začal dávat na internet svoje texty a dělal takovej všelidový konkurs na zhudebňovatele jeho děl nebo jeho díla. Myslím, že ten projekt se jmenoval Český kalendář. A moje žena Lucia, která Horáčkovi texty miluje, tak se na ně vrhla a začala zhudebňovat jeden po druhém. Ona je totiž taková zvláštní skladatelka. V podstatě nic nedělá a pak najednou, jako kdyby štípla tarantule, tak začne zuřivě skládat. A tehdy ještě k tomu byla těhotná s naším prvním děťátkem, tak neměla co dělat a tak psala a psala. A já se jí samozřejmě posmíval, protože to byly často zatěžkané šansony a já jí pošťuchoval, že chrlit tyhle ty intelektuální zatěžkané výhřezy, které se budou líbit akorát jí a Horáčkovi, není tak složité, jako napsat líbivou pozitivní píseň pro široké publikum. Ano, to jsem chtěl naštvat, což se mi podařilo samozřejmě. Urazila se, zalezla na chvilku do ložnice s kytarou a sbírkou básní od nějakého neznámého slovenského básníka. A za chvilku vylezla a měla složenou fakt dobrou, vlezlou a logickou melodii, ale přistupovala k ní s takovým dost velkým opovržením. V podstatě jí napsala mě na truc, že se jí posmívám. A když jí sama pořád pomlouvala, tak jsem jí začal přesvědčovat, že se zbláznila, že ta melodie je dobrá a dost jsem jí znejistil. A napadlo mě, že by tu píseň mohla dát mezi ostatní, které složila na Horáčkovi texty. Jenže samozřejmě byl tady problém, že ten text nebyl od něj, na který tu píseň složila. Ale mezi jeho texty byl ještě jeden volný, který se jmenoval Červená. A tak jsem Lucku povzbuzoval, aby ho zkusila dát na složenou melodii nebo přizpůsobit a ono se to dokonale podařilo. A takhle vznikla nejúspěšnější skladba jejich společného alba, které posléze vyšlo a jmenovalo se O lásce, cti a kuráži. Na YouTube má videoklip k téhle písni necelých 500 000 zhlédnutí a nějaká dívka napsala do komentářů, že to je nejerotičtější píseň, jakou kdy slyšela a že ji poslouchá každý večer před spaním. No, pozdrav pánbu. Samozřejmě, Horáčkův text je dost zašifrovaný, ale má tam verš, který mi připadá naprosto jednoznačný. A ten verš zní: co bylo, bylo, jasná páka, už nevzpomínám na jména, jen na žár ptáka vohniváka, ach bože, já jsem červená, tak si užít.
1: Je červencový večer,

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
2: Karuzela s Madonami. To je slavná polská zpívaná báseň, kterou proslavila Eva Demarczyk. Text vychází z básně Mirona Bialoševského a hudbu složil Zikmund Konečný. A píseň naspívala Eva Demarczyk na začátku 60. let. Patří k jejím prvním velkým hitům a bývá uváděna jako jedna z klíčových skladeb polské poezii zpěvané, čili zpívané poezie. Možná, že to říkám špatně polsky, nevím, neumím. Tahle píseň je považována za jednu ze zásadních nahrávek Evy Demarczyk, protože dokonale spojuje surrealistický obrazový text s velmi takovou výraznou dramatickou a strašně dynamickou interpretací. Časopis kulture.pl ji popisuje jako skladbu, v níž hudba i přednes vystihují pohyb, víření a snovost ukrytou už v samotných verších. A právě Demarczykina interpretace z ní udělala mistrovský dílo, nejen zhudebněnou báseň. A o textu bylo napsáno, že je silně vizuální, Madony nasedají do kočáru, všechno se dává do pohybu, svět se točí jako gramofonová deska nebo kolotoč. Je to taková spíše poetická jízda obrazu, ve které se mísí sakrální motiv Madon s lidovým a téměř jarmarečním pohybem a rytmem. A ještě k Evě Demarczyk. Ta její interpretace, to, jak píseň zpívá, je neskutečná. Mě na tu píseň upozornila moje žena Lucie a já se do ní, teda k obdivu k té holce, myslím Evu Demarczyk, fakt zamiloval, protože její interpretace nebo to, jak ji zpívá, poslechněte si to, třeba se vám stane to samý. A existuje i česká verze téhle písně, naspívala ji Hana Hegerová pod názvem Madony na kolotoči s textem Jiřího Suchého. Ta píseň je výborná, ale je to úplně jinak. Takže tady je fantastická Eva Demarczyk.

To je strašně zvláštní píseň, vidíte, taková úplně jako kdyby přišla odjinut, která se do mainstreamu vůbec nehodí a přitom v Polsku je strašně slavná a naspívalo jí velmi, velmi mnoho polských zpěváků a interpretů. La Isla Bonita, prostě španělsky hezký ostrov. To je píseň, kterou napsali producent Patrick Leonard a kytarista Bruce Gage. Leonard ji napřed nabídl Michaelovi Jacksonovi, ale ten tvrdil, že se mu nelíbí název a píseň odmítl. Ovšem, on dostal od kluku jen instrumentální demo, text k ní ještě neexistoval a jestli se mu nelíbil jenom název, tak ho mohl jakkoliv změnit. Já nevím, trošku tomu nerozumím, ale asi se mu nelíbila ta písnička a svedl to na jméno. Leonard ji pak nabídl Madoně, ale ta teprve napsala k písni text a z písně se stal celosvětový hit. San Pedro, o kterém Madonna zpívá, není skutečný ostrov. V rozhovoru pro časopis Rolling Stone z roku 2009 Madonna řekla: já nevím, odkud se to vzalo, nevím, kde San Pedro leží. V té době jsem nebyla v situaci člověka, který by jezdil na dovolenou na krásné ostrovy. Možná jsem byla na cestě do studia a zahlédla jsem zájezd na San Pedro. Jak jsem už říkal, jméno písně La Isla Bonita znamená ve španělštině krásný ostrov. V písni Madonna zpívá o krásném ostrově San Pedro, kam touží odjet. A v hudebním klipu, který režírovala Mary Lambert, hraje Madonna dvojí roli jako zbožná katolička a jako temperamentní tanečnice flamenka. A děj se odehrává ovšem nikoliv na tropickém ostrově, ale v Los Angeles, protože je to jednoduchý. Madonna neměla čas kamkoliv jet. A přitom ten videoklip 21. dubna v roce 2025 překročil na YouTube miliardu zhlédnutí. A tady je text, kde Madonna občas míchá španělštinu s angličtinou. Začíná španělsky. Como puede ser verdad, což znamená, jak to jen může být pravda. Včera v noci jsem sněla o San Pedru, jako bych nikdy neodešla, znala jsem tu píseň. Mladá dívka s očima jako poušť, vše se to zdá jako včerejšek, ne moc dávno. Tropický ostrovní vánek, všechna ta příroda, divoká a svobodná, to je místo, kde toužím být. La Isla Bonita. A když hrála samba, slunce svítilo tak vysoko, zněla by mýma ušima a oslepovala by mé oči tvá španělská ukolébavka. Zamilovala jsem se do San Pedra, teplý vítr vanoucí nad mořem zavolal na mě, řekl: miluji tě. Modlila jsem se, aby to vydrželo. No a žádná další myšlenka v písni není. Madonna se zamiluje do ostrova a máme světový hit.

No vidíte, tak to byla Madonna, La Isla Bonita. A teď mě říkal Martin Hrdinka, že Michael Jackson, jak jsem o tom mluvil na začátku, že odmítl autorům tuhle tu písničku, tak ji odmítl proto, že on nechtěl se dát vůbec takovým kvázi španělským směrem. A je to fakt, když si člověk promítne jeho tvorbu, tak tam nikdy, nebo já si vůbec neuvědomuju, že by tam měl nějakou písničku, která by zněla latinsky. A teď přijde moje poslední píseň, Bilitis a Francis Lay. Bilitis je dívčí jméno a David Hamilton natočil v roce 1977 nízkorozpočtový stejnojmenný film, který byl inspirovaný volně knihou Les Chansons de Bilitis, čili písně Bilitis od francouzského básníka Pierre Loisy, snad se tak čte. A ještě k Davidu Hamiltonovi. To byl britský fotograf a režisér, který byl známý, oni tomu říkali, měkkým, rozostřeným stylem. Pastelové barvy, romantická atmosféra, venkov, léto a dívčí křehkost. No a pro část publika to byla poetika nevinnosti, ovšem problém spočíval v tom, že často fotografoval velmi mladé dívky, někdy nahé, někdy jenom polonahé, ale jeho práce se proto dlouhodobě pohybovala trochu na hranici sporu umění versus sexualizace nezletilých. A když mu bylo přes 80 let, a to bylo v období Me Too, tak ho některé dívky obvinily, že je asi před 30 nebo víc lety znásilnil. Hamilton o tom prohlásil, že to je úplná blbost, ale pak ve svých 83 letech v roce 2016 spáchal sebevraždu. Ovšem film Bilitis z roku 77 byl velmi úspěšný a vidělo ho víc jak 1,5 milionu Francouzů. A velmi k úspěchu přispěla skvělá hudba od Francise Leje. A to je ten, co napsal hudbu k filmu Muž a žena, Love Story a k nekonečně dalším filmům. A kritici o té hudbě vznosně píší takto. Hlavní melodie Bilitis patří k nejtypičtějším ukázkám stylu Francise Leje. Je něžná, melancholická, smyslná, velmi melodická a přitom jednoduchá. Není to velká symfonická filmová hudba, spíš intimní hudební obraz. Má v sobě něco mezi šansonem, easy listeningem, filmovou lirikou a eroticky zabarvenou atmosférou 70. let. Pravdou je, že tahle melodie se často objevuje na výběrech romantické filmové hudby a mnoho lidí ji zná i bez toho, aby znali samotný film. Nakonec u nás ji otextovanou Edou Pergnerem naspívala Jitka Zelenková pod názvem Ty mě smíš i lhát. Tak loučím se s váma. Opatrujte se a těším se příště. Váš Ondřej Soukup.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Prý nikdy nežil.
1: A vidíte, to mě nenapadlo.
0: Přesto jeho dílo a duch zasáhlo mnoho koutů naší země.
2: Ještě máme před sebou Cimrmanovu turistickou stezku.
0: Miroslav Táborský objevuje stopy Járy Cimrmana.
1: Krása, co?
0: Ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.
3: Socher slaví 100 let.
4: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz. Bylo 11 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Policie loni evidovala o třetinu nehod elektrogol víc než minulý rok. Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ministerstvo školství jim chce nahradit platové tabulky. A bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870. To je o třetinu víc než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Jezdci hlavně nezvládají řízení kola nebo koloběžky. Další příčiny nehod popisuje šéf BESIPu Tomáš Neřold.
7: Oni jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to, že jsou právě pod vlivem alkoholu, no a je to nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové.
6: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet i přilákat nové.
8: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet. Takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
6: Při ukrajinském nočním útoku v ruském Krasnodarském kraji zemřel jeden člověk, nejméně 3 další úder zranil. Informoval o tom gubernátor Veniamin Kondratěv. Na síti Telegram napsal, že pád trosek bezpilotních letounů zároveň způsobil požár v tamním přístavu Těmrňuk. Moskva nadále hlásí útok v jeho ruské Volgogradské oblasti, tam hoří průmyslový areál. Ukrajina, která se 5. rokem brání ruské agresi, zintenzivňuje útoky drony středního a dlouhého doletu, cílí hlavně na místa spojená s ropným průmyslem. Po celém Česku dnes začíná 16. ročník víkendu otevřených zahrad. Pro návštěvníky budou zpřístupněné části zahrad, které jsou běžně nepřístupné. Součástí jsou i doprovodné programy, koncerty nebo komentované prohlídky. V Karlovarském kraji se otevřou 4 místa, například Bečovská botanická zahrada. Tam dnes zpřístupní nové vyvýšené záhony na sádkách. Pokračuje kurátorka rostlinné sbírky Petra Rubášová.
9: Máme novou kolekci nečíků. Rozšířili jsme kolekci jiřin, už nám pomalu začínají nakvétat růže v rozáriu našeho nejslavnějšího českého šlechtitele růží Jana Béma. Bude připravená stezka pro rodiče s dětmi, budou připravené různé úkoly a každý návštěvník si může vyzvednout na pokladně pracovní list.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
6: Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, na severu a severovýchodě četnější, teploty mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14 stupňů.
5: Doprava.
6: Dálnice D2 je dál neprůjezdná mezi Blučinou a Modřicemi v obou směrech. Na 11. kilometru odklízejí následky tragické nehody dvou kamionů. Od Brna se sjíždí exitem 3 Modřice, od Bratislavy na 11. kilometru u Blučiny a před oběma odklony čekejte kolony. V Praze ve Kbelské ulici z Letňan do Hloubětína je nehoda před sjezdem na Prosek. V levém pruhu havarovala dvě osobní auta. Brzdí se v Cínovecké za odbočkou na Čakovice na čtvrt hodiny. To byly zprávy.
3: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.

0: Hezké dobré dopoledne přeji vám všem, kteří jste právě na příjmu Dvojky a Pohody. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Ano, právě teď měl znít potlesk nabitého pražského stavovského divadla a na jeviště měla vcházet jubilantka Iva Janžurová. Ale jak už víte, všechno je bohužel jinak. Pro následující hodinku je připravená repríza oslavy Iviných osmdesátin. Ještě než se vrátíme v rozhlasovém archivu o 5 let zpátky, spojíme se právě teď s Ivou Janžurovou, abychom zjistili, jak se má. Dívám se do režie, Iva Janžurová je napříjmu. Paní Ivuško, přejeme krásné dobré dopoledne. Vítejte na vlnách Českého rozhlasu.
1: Já vám moc děkuju.
0: Paní Ivo, všichni fanoušci určitě s napětím sledují, jak se máte, jak se vám daří, a já mám teď šanci se za nás, za všechny zeptat přímo vás, jak tedy je, jak se máte.
1: Tak já se nerada rouhám, ale doufám, že tím, jestli se tak řeknu, zlepšil se a mám 17. kontrolní CT a věřím, že to dopadne výborně.
0: Budeme držet palce. Víte, na co se zeptám? Ten zápřeh kolem těch narozenin byl opravdu obdivuhodný, ale teď s odstupem, s těmi všemi těžkostmi, které vás potkali, stihla jste si ty narozeniny samotné aspoň trošičku užít, aspoň na chvíli?
1: No, já si je užívám ještě dlouho a budu užívat, protože mám telefon plný zpráv a blahopřání, na který chci minimálně srdíčkem odpovědět. Ale musím říct, že vlastně 3 představení, z nich jedno bylo ve studiu, 2 jedno v divadle Kalich a jedno nakonec 19. toho správního dne v Národním divadle Kytice. Všechny tyhle 3 představení, ta 3 divadla mi připravila na děkovačku oslavu s publikem. A to bylo něco, co si provítám v paměti, teď poměrně ještě krátké, ale bylo to nádherné a myslím, že jsem si vlastně těmito 3 dny ty narozeniny užila až na půdu, že mě pak postihla ta nemoc, ta znamenala, že už toho mám dost. Nesmím nechat
0: rozmacovat. Ano, no, přísný pan doktor neužil vám, naordinoval klid. Paní Ivo, jaké teda bude vaše léto? Můžu se zeptat, už jste o tom přemýšlel, vy nejste ten typ, který by asi vydržel nic nedělat. Co jste naplánovala?
1: Jo, tak plány já bych nerada zveřejňovala, protože už mockrát jsem sama sebe mnoha předsevzetími zaskočila a pak následuje takový nemilý stav mysli, že člověk něco zanedbal nebo nesplnil, tak já budu především odpočívat pořád, protože ta nemoc bude ještě únavná nějaký čas a neplánuju si žádný výlet, nic, kromě samozřejmě chalupy a i pražská zahrada je krásná pro mě. A teď se dívám na terasu a tam vidím růže, jak vyrůstají, tak je mi krásně při tom pohledu. A těším se na tu přírodu a doufám, že ji budu moct využívat v pohybu, aktivitě. Hlavně, aby člověk měl před sebou skutečně konkrétní nějaký malý, drobný úkoly, který se dá.
0: Je pravda, že ta příroda je nabíjející, to je fakt. Paní Uško, my si v té následující hodince zopakujeme vaše osmdesátiny, které jsme slavili tady v Českém rozhlase. Mimochodem, vzpomenete si na ně, vy už jste od té doby toho zažila samozřejmě hodně, ale vzpomínáte na ty osmdesátiny tady u nás?
1: Ty byly velmi krásné, opravdu. Vzpomínám na ně často, vzpomínám na ně samozřejmě díky té písničce Madame Janžurové.
0: Ano, ano.
1: Kterou mi Igor složil jako jedno z největších překvapení mého života. A on tu písničku dodnes na svých koncertech provozuje a lidi se smějou a tleskají. Tak to je to, co mi to samozřejmě připomíná. Navíc ta přítomnost milých hostů, kde byla moje dcera Sabinka, byla tam Eva Holubová a pan profesor Petr Neužil, že jo, který mě teda přísně teďkon drží při zemi v kontrole zdravotní.
0: Ale dobře dělá. Teď budeme samozřejmě vzpomínat o těch 5 let zpátky, ale využiju toho, že jsme propojeni. Paní Ivuško, je něco, co byste ráda vzkázala všem těm, kteří jsou teď u rozhlasových přijímačů, všem těm, kteří teď třeba měli sedět v tom stavovském divadle? Máte jedinečnou šanci celému národu cokoliv teď prostřednictvím Českého rozhlasu říct.
1: Já bych řekla, že z těchto všech lidech, kteří mi fandí, kteří by přišli na ty oslavy do stavovského divadla, nebo si zakoupili už stupenky, ale to je jedno. v těch lidech vidím své publikum a doufám, že i budoucí publikum. A vztah s lidmi, kteří sedí v hledišti, je pro mě nejdůležitější na té mý profesi. A zjišťuju, že je to, teď už nechci říkat nějaký fráze, ale je to skutečný a naplněný smysl mýho života. Pro herce je setkání s diváky to nejdůležitější a uvědomuji si to. Já teď trošku jsem až dojatá, takže můj hlas chcehne, ale je to opravdu cíl smysl práce. Krásný.
0: A my za ní děkujeme, zdravíme a troufnu si za všechny posluchače pozdravit naší milovanou Janžurku. Přejeme hodně zdraví, užijte si léto a slib pro všechny posluchače, my zase společně něco vymyslíme, ledva naberete sílu. Mějte se krásně a teď doufám zůstanete u rozhlasového přijímače a připomenete si ty naše společné osmdesátiny před 5 lety.
1: Ano, ano. Všechny posluchače zdravím, všechny své budoucí diváky. Těším se na vás.
0: Děkujeme moc, posílám rozhlasovou pusu a hodně zdraví přejeme. Iva Janžurová tady u nás na dvojce. Děkujeme, hezkou sobotu přeju. Tolik Iva Janžurová. A jak víte, ty následující minuty v našem vysílání jsou vyhrazeny pro ni. Vrátíme se o 5 let zpátky, kdy slavila u nás v Toboganu své osmdesátiny. Mimochodem, ani tenkrát to nebylo bez problémů. Byla totiž doba covidová, čili jsme museli vysílat bez publika a kromě účinkujících museli mít všichni ve studiu roušky. Tak já doufám, že ty devadesátiny za 5 let, ty už budou paní Ivuško v klidu. Přeji vám všem hezký poslech.

0: Tak to byla kapela Igora Orozoviče. Igor zatím tady jenom zdobil na začátku, ale bude za malou chvíli i povídat a zpívat Iva Janžurová. Dnes v přímém přenosu toboganu. Ivuško, první otázka je na snadě, mě to fakt zajímá, jak je vám, jak se teď cítíte. Janžurce bude mít kulatiny. Jaký to je teď si užívat všechny ty oslavy kolem?
1: Mě to řekněte, mě bude 4x20.
0: Ježiš, to musím rychle spočítat. 90, ne 80, promiňte, já jsem na počty nebyl ideální.
1: No, jaký to je?
0: No jistě.
1: No, je to takový nebezpečný, protože mě ten věk nic neříká. Všichni to chtějí oslavovat. Všechny média se hlásí o rozhovory. Pro mě je to taková strast, protože o sobě už jsem tolikrát všecko řekla, už se pořád jenom opakuju. Nic nového nevím, na spoustu věcí už jsem zapomněla. Takže já se jenom spoléhám, že dneska mě tu obklopí lidi, kteří budou mluvit za mě.
0: No. Přijdou a budou o vás určitě vyprávět, ale zaprvé máte nádherné brýle. Teda my brejlouši si to vzájemně chválíte. Máte nádherný brýle.
1: No,
0: moc vám sluší,
1: paní
0: krásný.
1: Optička říkala, že se nemusím líčit, když mám tyhle ty brýle, tak jsem si je dneska nasadila, protože je po ránu.
0: No.
1: Strašně po ránu.
0: No.
1: Ale moc ráda tady vidím tyhle ty chlapce. To je nádherný, já jsem si hrozně přála, aby mi tady mohli zahrát.
0: Jsou tady a já jsem rád, že právě k nám přichází, ano, jeden z těch chlapců, je tady i dívka, ale první gratulant dnešního toboganu, dámy a pánové, pan Igor Orozovič. Krásné, dobré dopoledne, Igore. Pojďte se k nám posadit. Iva Janžurová si vás přála.
2: Ahoj.
3: Dobrý den.
0: Igore, jaký je to pocit ve svém věku, když si vás Janžurka přeje na oslavě svých 80. To je přece vyznamenání, to můžete těch tálí doma mít, kolik chcete. Vytapetováno českýma lvama, ale přála si vás Janžurka.
3: Jo, no tak my jsme museli vstávat, my jsme z toho neměli zase takovou radost, jako jo. Ne, tak samozřejmě máme radost, ale my se známe už tak dlouho, že mě to zase tak, mě to přijde takový rodinný, jako no, spíš.
0: Počkejte, jak dlouho já si dokážu představit, že vy jako malý chlapec, já nevím, kde jste vyrůstal?
3: Budějovická, Praha 4.
0: Jo, Praha 4, ano, tak malý chlapec na Budějovické se díval na filmy s Ivou Janžurovou a tajně snil o tom, že se stane hercem a jednou se s ní bude znát, nebo kdy bylo to první setkání? Úplně malý kluk a Janžurka v televizi.
1: Já to řekni upřímně.
3: Jo, ano, to byla asi nemocnice na kraji města. To je jasný.
0: Huňková byla oblíbená, jo?
1: Igor si to promítal teprve nedávno, viď?
3: Ne, pozor, ne. Já nemocnici na kraji města jsem viděl 100x, ale nedávno jsem, asi před 2 roky jsem si ji pustil jako fakt celou komplet, abych se jako ujistil, jestli je to jenom jako ta nostalgie, protože se často říká, jak se na to vzpomíná, jako z té nostalgie na ten seriál, že to bylo jako kvalitní, a nebo jestli to je opravdu kvalitní. A přišlo mi, bylo tam teda pár jako už pak takových těch natahovaných dílů, ale jinak mi to přišlo, že to je fakt skvělý znova, jako že to je fakt napsaný skvěle a jo, že to ve srovnání s těma jinýma seriálama z doktorského prostředí, který frčej, tak prostě je to pořád jiná, je to jiná liga rozhodně, no. Takže to jsem se ubezpečil, no. A dokonce jsem, myslím, mám psal zprávu, že jste fakt hustá tam, že fakt hra, jako, že fakt skvělý.
0: Prostě. Že kdyby hloupost nadnášela, tak by se vznášela jako hlubička. Ivuško, nějaký takový prazážitek, když už jsme narazili na nemocnici, to je určitě národem milovaný seriál, no a ta vaše role, která potom měla samozřejmě i další vývoj v těch pokračováních, co se vám vybaví?
1: No, tahle scéna,
0: ano.
1: Vybaví se mi lítost nad tím, že nám odešel pan Heger, když jsme začali natáčet, protože jsem z toho měla velký zážitky, z toho partnerství s ním. Kdyby, myslím, že i tu scénu s holubičkou tak nějak urovnával mezi mnou a panem primářem. Nebo já už si to pletu, on byl primář. No, on byl primář.
0: Ano, on byl primář, ano. Puste si to nemocnici, není to špatný. I Igor to viděl po letech a chválí to. To si puste, je to
1: no,
0: hezký.
1: No, tak to si vzpomínám, že byla pro mě velká lítost. Jinak já jsem to zpočátku točit nechtěla. Svírala jsem se, protože jsem se bála, že si udělám špatný jméno mezi sestřičkama v nemocnici, protože ta role vypadala na takovou protivnou udavačku zpočátku. No, pak jsem se nechala přesvědčit a pak jsem byla moc ráda, že jsem se nechala přesvědčit a bylo to skvělý, mělo to obrovskou odezvu, co si může herc přát víc.
0: No jo, zušlechtil vás Pepa Dvořák potom. Krásná role. Ivuško, opravdu dneska si budete ten tobogán jenom užívat. Fajn. Budou přicházet gratulanti, přinášet dárky. Ten první dárek je okamžitě tady. Igore, první píseň, kterou jste společně se svou kapelou přinesli pro Ivu Janžurovou, co to bude?
3: To bude píseň... No, jmenuje se to Náušnice. A je
1: já
3: to...
1: ji znám.
3: No, tak vidíte, no, takže už víme.
0: Mimochodem, Ivuško, máte krásný náušnice, to jsou pravý perly?
1: Ježíš, možná, já nevím.
0: Jež možná. Vy jste samá perla a nevíte, ale vlastně to máte, to je vlastně teďka díky té Alžbětě, že jo? Vy jste se taky dala na perličky.
1: Já jsem si dokonce kvůli Alžbětě nechala propíchnout uši.
0: Kvůli Alžbětě? A co vám na to řekla?
1: No, ještě to neví možná, ale jakmile přijede na představení, tak jí to řeknu.
0: Tímto voláme Alžbětu. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, v přímém přenosu tobogán k narozeninám Ivy Janžurové. No a teď pro vás, pro všechny, Igor Orozovič se svou kapelou a samozřejmě hlavně pro oslavenkyni Ivuško. Užívejte si to.
1: Děkuju.

0: úsměvu Moni Lízy, malovaného barvami značky Dior, je po ránu rozpačitý impresionistický mazanec. Ze včerejší vášně a legrace je všední den a zpěch do práce. Snídaně sní se sní, pár frází noblesních. Nenechala si tu nic, hlavně všechno pozbírat, stíhni tramvaj, mám tě rád. Napíšem si, všechno vem si. Nenechala si tu nic?
1: Nechala.
0: 6 molekul vůně své.
1: A 3 parfémy.
0: Tak voní hřích, sám jako kůl v lůně stál. Zdvíž smázla smích, drobky básní na rtech, snídaně. Sklínka ticha, zbytky křečí v nártech, zložnice volá mě, vzpomínka lichá. Ex libris, doličný, zaklel zlatník, dopryčný, laskal.

kaleidoskop dívčích jmen a vzpomínek, zůstal obraz v očích jen a kamínek, postelový zlatník král vládnul krásám, počúraný patník zbyl a zůstal sám, sám. Nevadí, moje je.

0: Dámy a pánové, milí posluchači, teď jsem chtěl říct něco, co v Toboganu přímém přenosu už dlouho nebylo. Živá kapela, potlesk a výkřik v zákulisí. Já doufám, že se té dámě nic strašného nestalo, protože doufám, že právě přijde. Dámy a pánové, paní Eva Holubová.
1: A my jdeme
0: s ní. Ano, pozor. Ano, pozor, ano, režisérka Sabina Remundová. Tak pojďte rovnou všichni, Ano, pan profesor Petr Neužil, kardiolog, pojďte taky za náma.
2: Dnes jsou tady trošku košiček malý, právě se mi načesal.
0: Ano, posaďte se u nás, ano, v tuto chvíli, ne, mně se to líbí, já to miluju, teď se mi to rozklížilo celý, já v tom ležím týden, jak to bude, je to všechno jinak, to je nádherný. Igore, sedněte si k nám na zem.
3: Já se ujmu slova, když už mě k tomu nikdo nevyzval. A dám i už se dárek, jo? Protože já jsem prostě, prostě neměla co koupit, taky za co koupit. Tak ten dárek není tak drahý finančně, ale hodně emocionálně a připomíná mi ji a je to tedy kopie, nebo jak se tomu říká, reprodukce.
2: Krásný.
3: Já vždycky říkám Klimta nebo Klinta. Jo, to je z jednoho muzea ve Vídni.
2: Ukradený.
3: A manžel jí tam napsal věnováno kůstě a lásce i už se... Ano, je to ukradený. Ukradený, pane profesore. A já už ji doma mít nechci, tak chvilku hlídejte. A hlavně mě připadá Morgianu. A do dneška nevím, jestli se říká Morgiana nebo Morgiana. A od téhle chvíle já mlčím.
0: Ne to
3: a mluví ne, pan profesor.
2: Ne, já musím říct jenom, Eva Hluba zmínila Morgianu, jo. Já vždycky, když jsem byl malej a viděl jsem Morgianu, tak jsem se toho bál, toho filmu.
0: Já to mám do dneška.
2: Strašně. A ten košíček tady s těma květinama, to právě připomíná tu druhou, takovou ano. Tu její sestru, Klára se
3: jak
2: jmenovala,
3: pak
2: no. Klára, no, tak ta byla ta hodná.
0: To chudinku, no.
2: Tak já bych rád, aby teďko Iva Janžurová dneska byla jako Klára.
3: Jo.
0: Vy říkáte košiček s květinama, to je koš no. Přes půl studia, prosím vás, jenom vy, kdo nás nevidíte na YouTube.
2: Ne, to jsou maliny.
4: Můžu se stran Morgiany něco zeptat? Igore, už jsi si pustil Morgianu?
0: Igore, jestli jste ještě neviděl Morgianu, tak se zvedněte a jděte domů se rychle to dokoukat, protože to je...
5: Nepřiznávej.
6: Ne, právě já jsem vám to chtěl dát k narozeninám, jo. Takže já jsem si sundal včera obrazy ze zdi a vyndal jsem videoprojektor a dneska večer si ji chci pustit.
3: Yeah.
0: Ovšem vidět Morgianu a ještě velkou je drobně morbidní. Tak to
4: já jsem a se... jak tomu můžu uvěřit, no?
0: No ne, to on bude posílat fotografie, že se co říkáte této gratulační tlupě, to je radost.
4: Já jsem právě doufala, že se nedostanu ke slovu, což se děje, ale ještě jsme nepustili ke slovu.
2: Ale já jsem tady o to, abych nemluvil, protože nechci žádnou, já nemám žádnou historku.
0: Ale nějakou takovou hezkou kardiologickou.
2: Ne, nemám žádnou hezkou historku.
0: Tak mi spíš...
2: Já můžu říct jenom jednu velmi recentní, to znamená nedávnou, nedávno se stalo, to má recentně, jo, recentně, to je hezký slovo.
0: Já jsem myslel, že jste říkal recentně. Přeřekste se, takhle jsem blbej, no.
2: Jako rozhlas, recentní. Tak je to recentní, jo.
0: Jako ricinovej olej.
2: My jsme pro Ivušku udělali takové vtipné video, to aspoň jsem si myslel, že to bylo vtipné video. Dělali jsme ho teď, minulý týden, asi čtvrtek nebo středa. No a,
4: na Homolce.
2: Na Homolce a dělali jsme to úplně naplno v programu, kdy jsme měli od rána skutečně plní tři sály pacientů a v té pauzičce mezi těmi pacienty jsme si vymysleli takzvané vtipné video. Já mám takovou nadživotní, skoro životní loutku, jo. Která má reprezentovat mě jako Neužila. Je to udělané podle nějakého skenu, takže je oskenovaný ten obličej. Můj ošklivý obličej je tam krásně ještě ošklivější.
0: Takže když nemůžete operovat, je tam ta loutka,
2: ta loutka,
0: která se hrabe v tom
2: je oblečená jako já v tom operačním monterkách. Monterkami máme modré monterky, takže prostě já jsem oblečen v tom operačním a teď tam děvčata mezi výkony jsme tam nominovali a udělali jsme takovou scénku, že jako jí zdravíme. No a zajímavé bylo, že teda ona to měla vidět ten den někdy ve 2 hodiny odpoledne.
4: Promiň, já tě přeruším. Mimochodem ta loutka tam sděluje, že se mám dostavit na vyšetření, abych se dožila těch narození.
2: No, ale to ví jenom proto, protože jsem jí to teďko pustil znova, protože ona to vůbec neviděla. Takže my tam děláme vtipné scénky, rozumíte? My mezi pacienty vložíme náš a úsilí k tomu, abychom vytvořili divadlo.
0: Ano.
2: Nebo produkci.
4: To v IKEMu nemají, viď?
2: Neprovokuj. Neměla by Eva Holubová nějakou vtipnou historku.
0: Mně se tahle historka líbí.
3: Přijde paní k doktorovi a on se jí ptá. To nemůžu říct, to je zprostý. Já jsem nevěděla, že to je sprostý, jo.
0: Jo.
3: Ono teda takhle, čistému vše čistý.
0: No, ale jako já myslím,
3: přijde
0: že
3: se... Přijde paní k doktorovi a on se jí ptá, kde vás píchá. A ona říká, na chatě, proč se ptáte? A já jsem přišla domů a manžel říká, umíš nějaký vtip? Říkal čtvrtníček. Já jsem říká, jo. Přijde paní k doktorovi a on se jí ptá, kde vás bolí? Na chatě, proč se ptáte? A on říká, ten už se teda úplně zbláznil, jo. A pak jeden člověk, ten si to přijal do toho, to už říkat nebudu. Tak. Jo? Takže takhle. No, takže zase slovo pana profesora.
2: Hele, Sabina nic neříkala.
5: Ne, jen si to ne. Ne, ne, já jsem šťastná, že jsem tady obklopena vámi dvěma, že na mě nevíde řeč.
0: Sabinko, prosím vás.
2: Už se to zlepšilo, tlak šel dolů.
1: Jo,
2: jo, šel.
0: To pomůže. Pane doktore, kdyby se nějak přitěžovalo, paní Holubové, můžete tady
2: já
0: i drobné...
2: Já jsem tady od toho. Já jsem
0: nějaké drobné
2: jsem
0: napichování, připraven. Aby neměla návaly, víte? Aby nám vydržel...
3: My už si ho budeme brát teď spolu všude. Jo. S Ivou. A Marta Kubiška bude jezdit s náma.
0: Je dobré mít svého kardiolékaře. Sabino... Prozraďte, jak to bude maminka, ty narozeniny? Těší se na to, nebo ne? Tak ona tak jako cudně říkala, že nic, ale já to musím říct za nás, za všechny, a to by tady mělo zaznít, a teď myslím, budu mluvit za nás, za všechny. My prostě opravdu jako národ svoji Anžurku milujeme, fakt jo. Ne. Za to, za všechno, co jste udělala, natočila, odehrála, vy jste prostě národní poklad a hotovo. Je to pravda, nebo ne? Co vy na to, no?
4: Já bych nejradši, já jsem se vyjádřila, že můj muž... Když si tvrdil, že chce pohřeb bez obřadu, tak já teď říkám, že chci slavnost nebo narozeniny bez obřadu, ale nejde to. Člověk kličkuje, no. Jak zajíc po poli, aby ho myslivec netrefil. A nejde to, nejde se vyhnout. Dneska jsem taky doklíčkovala, až jsem.
0: No to není oslava, to je jenom takový drobný setkání. No,
4: hlavně,
0: jsme
4: že tady máme ty nádherný muzikanty, že je pustíme ke slovu taky.
0: Ale no samozřejmě. No.
4: Já jsem totiž velký fanda kabaretu Kalambur, to mě naočkoval Igor, my jsme se sešli už v roce 14, myslím, v divadle, ve spolupráci.
2: 19? Ne, pardon.
0: Pan profesor je dobrák.
4: No, a pak
0: on
4: jsem
0: říkal,
4: se stala...
0: že se znáte dlouho, ale že takhle dlouho to jsem nemyslel.
4: Divačkou toho jejich kabaretu, jejich jeden z největších fandů jsem. A já jsem tak šťastná, že tady seděj. Já mám totiž jeden celoživotní mindrák, že neumím hrát na žádný hudební nástroj. A takže zrovna tak bych asi těžko uměla vpíchnout něco do žíly. Mm-hmm. Takže tyhle ty profese já obdivuju a ty kluky tady mám strašně ráda. Mm. A těším se, že nám zase zahrajou.
0: No samozřejmě, že zahrajou. Pánové, nemáte tam nějaký

0: Ale... A ne, mně se líbí pro vás, kdo jste u rozhlasových příbačů, tady sedíte nádherný Iva Janžurová, před sebou má ten ohromný květinový koš, na klíně drží ten kradený obraz z té galerie od Evy Holubový a v ruce má to vajíčko. To je, takhle vypadá osmdesátník, já myslím, že jestli vás někdo uvidí, pro vás rovnou přijedou z nějakého senioráku, ale to je krásný. Dámy a pánové, nyní tedy vám hraje na vlnách dvojky málo kdo v přímém přenosu. Ivo, jako hrál to i symfoniák si to předtáčí, páčte, jestli se jim to povede, jako jo.
1: Dámy a pánové, chybu teda tím pádem,
0: historická chvíle na vlnách dvojky Českého rozhlasu. Ano, je hezké, že publikum vám můžu představit osobně. Eva Holubová, pan profesor Petr Neužil, Sabina Remundová a hraje vám v přímém přenosu Iva Janžurová za decentního doprovodu Igora Orozoviče a jeho kapely. Na co? Na vajíčko, jak se to jmenuje, chrastítko?
1: Chrastítko?
0: Ne, nemůžete
1: ale,
0: tomu říct.
1: Ale ne, zní líp perkuse.
0: To je lepší. No,
1: jo, to je lepší hraje, perkuse. Hraje to, na... to zní skvěle.
0: Dámy a pánové, perkusionistka.
1: Perkusionistka.
0: Perkusionistka je to?
1: A my hrajeme písničku, teda francouzskou, jo, takovou...
0: To je důležitý, proto chrastítko, Zorčákova. To je jedno, ne?
1: No to se chrastí úplně jinak.
0: Francouzsky.
1: No. No to musíte, tak to je tak tam je to, i to chrastění musí být takový.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, někdejší bývalá herečka věnovala se herectví celkem úspěšně, nicméně na prahu svých kulatých narozenin zjistila, že je zakuklená perkusionistka, pořídila si chrastítko a kapelu.
1: A můžete zpívat i refrén, jestli chcete teda zpívat. To je jednoduchý, ona to je taková francouzská písnička, ale aby každý pochopil, o čem se zpívá, tak je tam toi et moi, jako ty a já, a to každý pochopí.
0: To moc nevyzývejte, ona se nám to chytne, Eva Holubová, a už se ano.
2: Ještě jednu věc musím říct, když už jsme u té Francie, on, Igor a Zdeněk dočekal, mi dělají hudbu teď do mý za tři dny před premiéry, Pusťte mě ven se to jmenuje a oni mi tam udělali nádhernou muziku scénickou.
3: Snad nám.
2: Pozor.
0: Ona tam hraje a režíruje to, kdybyste na ní nezapomněla.
3: Já to zapomněla, já mlčím, no, nad tím jsem si to vysloužila.
2: Ještě, že tě tady mám, to bych se doma nedo... Nedoomlouvala.
0: Ano, je řeč o hře Puste mě ven, ještě si o ní budeme povídat, kterou režíruje Sabina Remundová a hraje hlavní roli. Tam zase Ne, vy jste tam hlavní teďka za to, co vám provedla maminka. Ano, Ivuška hlavní
3: dobře,
0: role.
3: Dobře.
0: Ta hra je zajímavá tím, že v ní nehraje Eva Holubová. Ano, tak prosím vás, již se dostaneme k výkonu, nebo za chvilku budou polední zprávy a posluchač koncesionář, který zaplatil, aby slyšel svou oblíbenou perkusionistku.
1: Perfekcionistická
0: perkusionistka. Již je napnut a pořád se nedočkal.
4: Takže Iva hraje na Igorovo vajíčko.
0: Ještě vy, pane profesore, do toho.
1: Takže,
0: ano.
1: Abych to shrnul teda, takže v té hře jsou francouzské písničky taky, ale tahle ta písnička není z té hry. To si musí přijít lidi do divadla, aby slyšeli ty francouzské písničky, co jsme dělali se Zdeňkem. A tady to je písnička z jiného filmu, který teď se chystá, jedině Tereza. A to je všecko už.
0: Tak perfekcionalistka, perkusionistka již je připravená, vajíčko má v ruce, já přikládám mikrofon, ale stále víte, jak ten kradený obraz nedá z ruky, no jo, v originál. Opřela se o obraz a nyní již tedy prosím vás zapněte své rekordéry, nahrajte si to, pač to si budete pouštět celý odpoledne.

0: et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi.
1: Velmi děkujeme. Velmi děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, po dlouhé době v Toboganu živý potlesk, a to díky tomu, že dneska slaví Janžurka, která si to vychutnala, to chrastění. Já mám teda odkrvenou ruku trošku, jak jsem tady dělal ten stojan, nicméně byl to zážitek, ale hlavně pokud jste si všimli, vy jste taky nebyli špatný, slečna, když hezky zpívala, ale Iva to byl zázrak, protože přišla, já myslel, že se tím dá jenom chrastit, ale ona přišla, viděli jste ten laskavý, krouživý pohyb, vy jste si toho nevšimli, to je speciální.
2: Ne, my jsme se dívali tady jenom na Igora a na dívenku, jak krásně zpívá. Já jsem úplně zapomněla, že Iva chrastí.
3: Zachrastí nám ještě.
1: No, ne, ale ten krouživý pohyb, tomu se teď nově říká takzvaná perkusionistická janžurka. To je bomba, jo. A takhle, že normálně se jenom chrastí, ale to, jak kroužíte, to je krásný.
4: Ano. Krásný.
1: To je nádherný.
3: Na ty něžný místa, ale na...
1: Ano, ne, bylo to vynikající. Bylo to vynikající a Igor, ještě jednou poprosím, abychom představili i slečnu.
4: Veronika Lazorčáková.
1: Děkujeme.
3: Oni se znají už z Ostravy. Já jsem na nich byla v Ostravě, když hráli.
4: Práskačka Janžurová.
3: Jak se to jmenuje, ta hra?
4: Já, Balada pro banditu.
3: Balada asi. Pro banditu, no. A jeho maminka má doma fotografii na stěně, kde jsou spolu v takovém velmi něžném...
5: Obětí.
3: Trošku mě to štve, no já, že jako něžné obětí, no.
2: To jo, takhle, to chápu, to chápu.
3: Igorem nepodaří hrát.
2: Jo. Tak to měli... já vám něco řeknu, já jsem se ho navobímala tolikrát, jo. Já ho i přebalovala. Já jsem ho hlídala, i Nikolku, jeho bráchu. Postýlku jemu jsem připravovala, než maminka odjela do porodnice. Šprušli za šprušlí, aby tam nebylo nic. Opravdu, my se známe leta a to je zvláštní, že s tou Ivou máme společný i tohleto. I toho Igora jako. To jsme vůbec nečekali, že se stane, jo? Ale opravdu.
3: Naše Teodora přece díky tobě u nich natáčela Mikuláše.
2: Ano.
3: A to byl Igorek.
2: Ano. Teodorka no. Je tady.
4: Tak jo, budeme si povídat o paní Ivě a jejich narozeninách.
1: To mě začalo. Já jsem chvíli nevěděl, jestli je to pravda nebo ne, ale šprušličky na vaší postýlce otírala
2: ano,
1: Eva Holub.
2: Ano, na sídlišti na Novodvorský, ano.
1: No tam on vyrůstal.
2: Mirjana to může dosvědčit. Ona říkala, já bych to v životě takhle nevyčistila, ty jsi blázen. A já všechno pro to děcko, aby, a potom vidíte a Národní divadlo a já jsem hrdá. A říkala jsem si, dalo ti to, opravdu to stálo za to, že jsi dala tu práci. No, šprušličky.
1: To je důležitý, prosím vás, ano, otírejte šprušličky svým dětem, vyroste z nich.
2: Ne, takový... talentovaná herečka musí otírat šprušličky vašemu dítěti. Jinak jako to může otírat šprušličky kdokoliv.
1: Ano, prosím vás, to je nová práce, teď herečky nemají tolik práce, čili Eva jezdí a za, já nevím, kolik bere za šprušličku, ale může vám přijít otřít postýlku. Možná, a mě, kdybyste drhla postel, to ještě z toho něco bude, nebo je pozdě?
2: Helejte se, já vám nechci kazit dnešní den. Ne, můžete, jestli se narvete do té malé postýlky, protože vám nebudu velikou postel. Ale jestli budete spát v té malinký postýlce, tak vám ty šprušličky uděláme, pak se podělíme o zisk.
1: Ne, se tady člověk nedozví, že vy jste takhle propojený nádherně. Teď jsem se chtěl jako pokračovat.
2: No a to znám ještě neteř pana profesora Neužil.
6: No a to jsem se dověděl dneska.
1: A ona je herečka?
6: Ne, vůbec ne.
1: Takže netrhla
2: za zelenou liškou do školy?
6: No.
1: A tam jste netrhla teda šprušličky, že se nezatrhla?
2: Ne, když jsem byla školačka.
6: A jestli já se můžu přeživit, tak já znám i Mirjanu.
2: No, to je jasný.
6: Jo?
2: No, to je.
6: A nebejt, Mirjany a Blanky, Iva nebyla odléčena.
2: Teda no, tak jako ano, byla. Ano, no, přesně, no.
6: A ne a tak, jak by
2: a
6: mohla
2: a víc už z nás nedostanete. No.
6: Ne, já nic neříkám.
1: Kdo, ne, to je vidět už od začátku.
6: Už mlčím.
1: Pro boha, kdo je Mirjam, tu neznám vůbec jako jakou nějak.
2: Mirjam nesnáší. Mirjana.
1: Ne, Mirjana.
2: To je srbský jméno.
1: Ano.
6: To je maminka.
2: To je maminka.
1: Jo, to je maminka.
2: A jméno má po tetě Míře, což byla sestra jejího tatínka. Zdravka, o rozumě.
4: Paní Iva má osmdesátiny dneska. A vy se s ní říkáte.
6: Počkej, Igore, to se smí říkat, jo? 8-0.
7: 4x20.
6: 4x20, to je lepší.
3: Já mu to odpustím.
6: 4x20.
3: Já mu to odpustím, ale já jsem chtěla
1: oslavenkyně se dostat po plodné debatě. Všichni. Prosím vás, kdybyste jenom, já jenom pro posluchače, kteří si právě ladili třeba v autě, opravdu posloucháte Český rozhlas, opravdu jako jsme dvojka. Ano, hovoříme tady často i o politice.
6: A protože jste
1: jednička? Ale dnes se řeší... Má Radio Žurnál, to je opatrovejš, ale i tady řešíme šprušličky, pač to jsou věci, které zajímají našeho posluchače, že?
3: Ano, ano. Já to říkám za posluchače, protože jsem si to taky vyposlechla. Jsem taky posluchač, tak říkám ano, ano. A chtěla jsem říct, že vlastně nám to tady vychází, že jsem si pozvala samý rodinný kamarády, protože
6: to je pravda.
3: Pan profesor se přes Mirjanu a svoji sestřenici Blanku propracoval do naší rodiny.
6: Ano, ale i k Igorovi, i k Nikolovi.
3: I k Nikolovi. Ještě je tady Nikola.
6: A ještě nevím, jestli tady je.
3: Nikola tady není.
1: Není.
6: Ale on má taky hezký pořad, ale to je, Iva je tady na pořadu dnes, jo. Ale já, jestli můžu něco říct vtipnýho, jo. Ono to tady není vtipný, ale je to důležitý.
1: Ano,
6: jo?
1: Já jenom...
6: Pro posluchače je to důležitý. Když vám bude 4x20,
1: ano.
6: Tak když my si budeme, jako lékaři, říkat, jestli vás máme léčit nebo ne, tak musím říct, že 4x20 pacient je ještě jako pro nás poměrně velmi perspektivní pacient.
1: Toho ještě léčíte.
6: Ale před 30 lety tomu tak nebylo.
1: No.
6: Jo? Takže jenom chci říct, že dneska, když vám bude 4x20, tak je to v pohodě, protože vás budeme léčit.
2: No a já bych tomu chtěla
6: doskonání
2: taky něco říct. Jo? Protože já jsem se dívala na film, který se jmenuje Život začíná po stovce. A to byla nějaká paní ze Skandinávie, 105letá, která učila takhle mladý holky, jako je Iva, takovýhle prcky, jako jsem já, skypovat a tyhle ty věci, jo. A jestli teda mi to pan profesor nepotvrdí, tak chybuje, protože já už jsem si to ověřila, je to pravda. Buňky, teda ne každýho z vás, ale některý z nás, můžou být až do 140. Takže ty jsi slabě za půlkou, 4x20, jo.
6: Ale to říkal Verich. Říkal, já jsem mladý, ale ty buňky, ty jsou starý.
2: No jo, no, ale ty
6: ale
2: buňky
6: nikomu nestárnou ani ty buňky.
2: Ne,
1: no jistě ne, já se na to těším, až budeme tady přenášet 140. narozeniny. I vy, Janžurové, na vozíčku přivezou stárnoucího Orozoviče. Jsem zvědavý, kdo to bude moderovat.
6: Počkej, teď mě napadá, ale ty přece TA nafilmoval krásný dokument
2: ano,
6: o stoletých.
2: Ano.
6: Jo? Oni to mají v rodině.
3: No, taky natáčí teď o mě dokument.
6: To, no, to ještě předčasně.
3: Byla i v Národním, když jsme... No, tak to bude takový jeden z dokumentů.
2: 20 let bude točit. Jako Třeštíková.
3: Natáčela...
2: Časozběrnej.
6: Tak začala včas.
3: Tak já už to nedořeknu. Ne. Teodorka se svým malým štábem vklínila i do Národního divadla, když jsme natáčeli přenos audience a dostali všichni herci otázku nebo úkol, aby mě zahráli. A když se tomu trošku divili, tak ona je rozpumpovala natolik, že já jsem byla svědkem, jak Igor na mě byl ochotnej i prozrazovat různý nekalý záležitosti, jakože jsem moc paličatá, že si všechno prosadím, že každýho znásilňuji k spolupráci, což byl jeho problém. No, ale chci říct o té Teodoře, že ona tedy mě pronásleduje tak, že bude i teď někde na naší oslavě v Národním divadle jedna oslava za druhou, ale to už bude snad konec. Tak já jsem se tady blbě teďkon rozpovídá. Nebudou zase hrát?
1: No jistě, že budou hrát, samozřejmě, ale ještě než budou hrát, já bych využil toho, protože já dneska jsem se začetl do povídání právě o té vaší nové inscenaci, která se jmenuje Puste mě ven, a já využiji toho, že je tady režisérka, která to má na starosti. Já se na to moc těším, protože už jenom jakoby ten začátek, to, že, a to snad můžeme říct, že slavná francouzská pařížská herečka se chystá tak jako vy dneska na velkou oslavu, že, svých narozenin, a stane se něco, to smíme prozradit?
2: Ne. Sabi, ne, my nesmíme prozradit vůbec nic.
1: Tak já vám to řeknu, a ona jde z domova tam to, a stane se něco, že prostě s čím jako teda nepočítala. A o tom to celý je. To jsem neprozradil moc, že jo?
3: Ne, to je dobrý.
1: No, tak
8: do půlky.
1: Do půlky. O čem to bude? Jaká bude tentokrát Janžurka, paní režisérko?
7: No, já vlastně nechci ani mluvit dlouho, ani moc detailně, ale mě teď napadlo, že zatímco Petr se stará o ten hardware, o toho srdce i vůščenýho, tak já mám trošku teď už od ledna na starosti ten software.
1: Ano.
7: A já si tak tu Ivušku opečovávám a my zažíváme při té koroně takový krásný období intimní, protože my jsme strávili spoustu času na zkušebně opravdu velice intimně, v divadle mrzlo, nikde nikdo, my jsme měli sami klíče a zkoušíme velice dlouho tuhle tu takovou něžně humornou hru. A o čem bude, to neřeknu vůbec nic, ale jenom řeknu, že je to tak jako prosycený humorem, láskou a takovou tou Ivuščinou nádhernou dívčí aurou. A já na ní koukám, včera jsme měli poslední zkoušku před takovou naší jako tajnou předpremiérou. A na tom jevišti to je opravdu ne 4x20, ale 1x20 nebo ještě míň. A je to takový nádherný kouzlo a radost a hlavně ta láska. To je všechno, co chci říct. Já koukám tady na tu romantickou květinu. Těším se, že se sejdeme s váma v divadle se všema a že to všichni uvidíte naživo, protože Ivuška to hraje krásně, kluci udělali krásnou hudbu a je to radost.
1: Puste mě ven, se to jmenuje, což je vlastně hezký dvojsmyslný, že vlastně ta cirkusová kobyla, která je zavřená doma a je zvyklá na to hrát, účinkovat, puste mě ven, on to je vlastně hezký dvojsmysl.
7: No, že? Ono to tak přesně je, já jsem to tak cítila, že Ivuška nemůže takhle dlouho zůstat stát, protože se všechno zastavilo, zavřelo a že to je pro ní životní motor, to je jeviště a ta práce a že opravdu potřebuje pracovat, že jí to dodává to mládí.
3: Tak teď si Sabinka fantí zase, protože na to nepřišla ona.
7: Ne, já to vidím.
3: Já jsem tu hru musela rychle dodat, protože jsem nestihla něco napsat, co jsem slíbila. Našla jsem ji doma na hromádce už odložených věcí. Kališáci řekli, jo, přečetli jsme jim to nahlas. Jo, ale chci hlavně říct, co ona zamlčela, že jsem pořád nevěděla, s kým bych to dělala, protože v té době navíc, ještě víc než jindy, mi záleželo na tom, aby to byl blízký člověk, empatický. Tak jsem jí to podstrčila a ona se na to chytla. Ona se chytla a bylo to štěstí pro mě, ta práce byla fakt hezká. A když jsme to přečetli v tom kalichu, tak jsem řekla, ten název ale není moc, to musíme změnit. A všichni vyskočili a křičeli, to se právě hodí hrozně, tenhle ten název, takže nám to i dalo název jako nějak z toho covidu se dostat pryč.
1: Puste mě ven, ano. To je ta tečka za covidem. Janžurka na jevišti. Podle toho poznáme, ano, že jsme nemoc přeprali a že jsme zvítězili. Dámy a pánové, kapela je připravená. Igore, to vajíčko, které jste před chvílí dali i věk narození, nám jste ji zase odebrali. Jako, teď jsem jako viděl, ona ho tady svírá mateřsky.
4: Protože ne, že by mě to úplně předtím rozhazovalo, ale ta písnička, která bude následovat, tak já se potřebuji trošku soustředit. A nechtěl jsem už, aby mi do toho chrastila.
1: Už si ani nezachrastí ve svém vlastním pořadu.
4: Už se ani nezachrastí, ale to je právě proto, aby mohla poslouchat.
1: Co to bude?
4: Protože to je písnička pro ní, to je vlastně dárek od nás. A je to kultovní píseň, která teď poprvé zazní, aby měla Janžurka taky svoji písničku.
1: Je, velmi děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, Eva Holubová, pan profesor Petr Neužel,
2: Sabina Remundová. Že je tady ten doktor. Je... Protože to dojalo i mě, natož Ivu.
1: Ještě, že je tady kardio dojatá Iva Janžurová a vy stále na příjmu Českého rozhlasu dvojka.

vychází, vychází ze tmy. Za svíží mrknutí letmí, perfektní vzhled, navzdory let mi nedá spát.

0: Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, Madame de Janjour, tady v přímém přenosu toboganu a nádherná píseň. Ivuško, co tomu říkáte?
1: No, já jsem úplně paf. Je to krásný. Musíme to rychle hrát všude, no.
2: Já ještě musím říct, že hlavně ten hlavní verš, vlastně Madame de Janjour, ten pochází z pera Ivana Achera, ale teda z SMS-ek, protože my vždycky, když jsme dělali ještě do jiný inscenace paní Ivě hudbu, tak jako on má takový skvělý styl vyjadřování, takže psal vždycky jako a co Madame Janjour a tohle to prostě, co na to Madame Janjour, takže jsem mu to sebral, takže to musím jako přiznat.
0: Ano, je to, ano, jednejme transparentně, když krademe, řekněme to na sebe, taková je doba, nic se vám nestane.
2: Tak. A jinak moc pozdravuje a prej všechno nejlepší.
1: Yeah. Děkuju a teda vyrazujeme to dech na dlouhou dobu. Já teď mám takový dejchátka, abych si léčila plíce, tak... Budu muset hodně.
0: No, ne, místo dneska... toho si vždycky šňupněte žanžurku a tak jako je to, a to je za všechny stříkátka.
1: Já to, jak to já si budu doma hrát?
0: No, to si pustíte rádio, my to teď budeme každou hodinu.
3: Každou,
0: no, protože Český rozhlas Dvojka má teďka víkend s Janžurkou, čili my vždycky a nebo místo zpráv, no jistě. My to budeme pouštět pravidelně.
3: Já teda můžu něco ještě, Aleši.
0: No jistě.
3: Protože jinak to zapomenu. Pozdravuje tě můj manžel, strašně ti blahopřeje. A Martinka Šuráňová z Horní Lhoty od Luhačovic. A potom myslím, že ještě Kačka Stíbrová z Bernátek na Deezerou, oni teď poslouchají. Takže tyhle ty dvě se mi přihlásily, tak to říkám. Jo, ještě, že jsi to řekl potom.
0: Velmi děkujeme. Děkuju. Když jsme u těch gratulací, Ivuško, ta květina, nebo ta rostlinka, která je teď přede mnou, je asi 20 cm vysoká, to je jiřinka, která byla vyšlechtěná speciálně pro tobogán. Jmenuje se tobogán. Jmenuje se tobogán a je to opravdu jako ocenění, které by, to si můžete doma zasadit, bude mít 130 cm. Je krásná, ano. Aha. Je tady, řekl bych, taková tečka toho našeho dnešního setkání. Vy se připravte, ano, kapela se připraví na závěrečnou instrumentální skladbu a je tady chvíle, která vlastně přichází v toboganu jenom opravdu jednou za čas a to je přijímání do síně slámy. Po Tomáši Slámovi, který dlouhá léta moderoval tobogán, máme síň slámy. Teď se na mě Eva podívala, že už
3: ne, já myslela, že už je fakt tak jako takový magor, že už se i přeřek jako jo. A ještě tak hrdě. Ale do síně Evo, slámy. Evo, ale fakt, já, on už neví, co
4: já bych začal dělat psychiatrii. No, a já až se to dozvím o tom, co dovím, tak bych zaléčil.
0: Já myslím, že budu potřebovat dvojitou tabletu. Hanna Maciuchová, Eva Pilarová, Lucie Bílá, Luděk Munzar, Blanka Bohdanová, Stanislav Zindulka, Viktor Price, Jiří Suchý, Jana Hlaváčová, ti všichni jsou tam, dámy a pánové, a mě je teď velkou ctí v tomto nádherném rámečku předat tento glejt, který stvrzuje slavnostně, že vážená paní Iva Janžurová vstupuje do síně slámy a získává tak nejvyšší toboganové ocenění. Prosím o fanfáru. Je to vaše, vítejte v této nádherné společnosti. Iva Janžurová v síni slámy.
1: Děkuju. Já jsem s Tomášem Slámou dělala pár rozhovoru a měli jsme se rádi, byl to výborný, výborný člověk.
0: Děkujeme, děkujeme. Dámy a pánové, poledne je tady. Poledne je tady, budeme se pomalinku loučit. Těšte se, Ivuško, na 90, protože herečkám v 90 děláme dvouhodinové přenosy. Takže teď to chce žít zdravě, vydržet a v 90 to bude 2 hodiny.
1: To je úkol tady.
0: Ano, to je na pana profesora.
4: My to máme do té stovky, ale.
0: No samozřejmě, ne, to už pak je celý den. A tam všude v hlavní roli samozřejmě oslavenkyně. Loučí se Eva Holubová, Sabina Remundová, pan profesor Petr Neužil, Igor Orozovič se svou kapelou a od mikrofonu. Aleš Cibulka, mějte se krásně.
4: A naschledanou.
0: Ať žije Iva Janžurová. Všechno nejlepší, Ivoško.
1: Děkuju.

této francouzské sekci se mu říká Jean-Paul Croissant. A Jean Ratatouille, Markus Makronka a Zdeněk dočekali.

0: Igor Orozovič se svou kapelou zakončil vzpomínku na osmdesátiny Ivy Janžurové. Milí posluchači, paní Ivo, doufám, že jste si i tenhle záznam užili a ještě jednou přejeme po éterových vlnách všechno nejlepší a hlavně zdraví. No a teď už, milí posluchači, slíbená informace ohledně blížících se oslav narozenin v toboganu. Do konce sezóny budeme slavit ještě dvoje. Za týden to budou opožděně padesátiny Leoše Mareše. A za 14 dní společně s námi budou slavit kulatiny Saskia Burešová a Marie Redková. No a vy už víte, to už jsem vám prozradil, že na podzim se v rámci toboganu z Ypsilonky chystá oslava 85. narozenin Marie Rotrové. Paní Mařenka si vybrala právě Ypsilonku, protože k ní má hodně blízko. Oslava proběhne přímo na státní svátek 28. října od 19:30 v Ypsilonce a ptáte se na vstupenky, ty najdete buď na stránkách Ypsilonky nebo přímo dvojky a prodávat je začínáme právě teď. Tak doufám, že se společně uvidíme. Přeju krásný den, ať žije Iva Janžurová a za týden se těším v toboganu naslyšenou. Od mikrofonu se loučí a hezkou sobotu přeje Aleš Cibulka.
1: Když se rozední i ten poslední ptáček boží, svoje zpívání někde ve stráni sám si složí. Jednou vyletí i ti zakletí ptáci z klecí.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Ve středu českých Lidicích dnes lidé uctili památku obyvatel obce zavražděných nacisty a česká menšina v chorvatském Daruvaru láká na novou naučnou stezku přibližující její dějiny. Čekáme proměnlivou oblačnost v severovýchodní polovině území, četné přehánky a ojedinělé bouřky, nejvyšší teploty většinou do 23 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. V Lidicích dnes uctili památku obyvatel vyhlazené středočeské obce. 10. června 1942 ji nacisté vypálili jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tradiční pietní akce uskutečnil u společného hrobu zavražděných lidických mužů. Podle zástupkyně ředitele památníku Lidice Jany Chourové-Plaché je lidická tragédie aktuální i pro dnešní dobu.
2: Dává nám signál o tom, jakého zvěrstva se jeden člověk může dopustit na druhém, a proto je nezbytné tuto událost neustále připomínat, abychom se takovému jednání do budoucna maximální možné míře vyhli. Naším hlavním poselstvím je to, že na světě by měl panovat mír.
0: Všechny expozice Lidického muzea a galerie budou pro návštěvníky otevřeny od 13 do 17 hodin, a to zdarma.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu rekordní vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Krátce po něm cena za akcie firmy stoupla o třetinu. Hodnota SpaceX tak přesáhla 2 biliony dolarů. Firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností.
3: Tímto zvonem zahájil Musk obchodování akcí své společnosti SpaceX. O akcie byl rekordní zájem a už samotné obchodování zahájili na burze Nasdaq s téměř třetinovým skokem. Cena se vyšplhala až na 3700 korun za akcii a hodnota celé firmy tak přesáhla 2 biliony dolarů, tedy přes 40 bilionů korun. To je více než celý hrubý domácí produkt Německa. Jde o největší burzovní debit v historii a zároveň jeden z nejmasivnějších přesunů bohatství, jaký kdy světové trhy viděly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Ministerstvo školství chystá změny v odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Měl by nahradit současné platové tabulky. Místo délky praxe by zohledňoval také kvalitu práce a zkušenosti učitele. Cyklisté vloni na elektrokolech havarovali o třetinu víc než předloni. Podle policejních statistik se stalo téměř 870 nehod. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období, v době od června do srpna. Hlavními příčinami kolizí jezdců bylo nezvládnutí řízení a také nevěnování se řízení. Často také nenosili přilbu, říká Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
4: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
0: 34 zemřelých cyklistů bez helmy, podle ní byli seniori. Nucené náhradní mateřství anebo nedobrovolné sňatky by v Česku mohly být nově trestné. Počítá s tím návrh novely trestního zákoníku. Podle ministra spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýma Tejce tím resort reaguje na požadavky Evropské unie. A to kvůli novele unijní směrnice o prevenci obchodování s lidmi. Nová naučná stezka po stopách Čechů se otevírá ve východochorvatském Daruvaru. Právě v této oblasti žije početná česká menšina. Návštěvníkům i domácím chce umožnit, aby se seznámili s historií komunity a jejím vlivem na rozvoj města, a to prostřednictvím mobilní aplikace.
5: Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme.
6: Říká daruvarský farář Ivan Popič. Součástí naučné stezky po stopách Čechů je totiž i kostel Nejsvětější Trojice, ve kterém kázal česky už v první polovině 20. století zdejší duchovní Josef Salač. Stezka cílí na návštěvníky lázeňského městečka, ale i na mladší generace krajanů, pro které je získávání informací prostřednictvím mobilních přístrojů běžné. Z chorvatského Daruvaru Téa Veseláková, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou oblačnost v severovýchodní polovině území, četné přehánky a ojedinělé bouřky. Později odpoledne se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na jihu Moravy až 26 a v 1000 metrech na horách kolem 14. Zítra opět proměnlivá, převážně však velká oblačnost, na většině území přehánky, ojedinělé i bouřky. Na jihu a jihozápadě srážky jen ojedinělé. Nejvyšší teploty většinou 16 až 20 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9 a na Šumavě až 12.
1: Doprava.
0: D2 je stále obousměrně uzavřena po tragické nehodě dvou kamionů na 11. kilometru. Oba řidiči zemřeli, sjíždí se na 3. respektive 11. kilometru. Na 35. kilometru D11 směrem od Prahy se po nehodě jezdí pouze jedním pruhem, kolona je tam na půl hodiny a opatrně, v místě prší. Na 10. kilometru D10 směrem od Prahy se po hromadné nehodě jezdí pouze připojovacím pruhem, tady je to asi na 20 minut. Zprávy končí po nich Halina Pavlovská.
8: Milí posluchači Dvojky, tento týden byl docela náročný. Vystupovala jsem v Jeseníku a jeli jsme z Prahy tam a zpět. A taky jsem dost psala, protože chystám na podzim novou knížku. A taky mi vyjde diář s radami, recepty a glosami. A hodně jsem vařila. Takové staré babičiny recepty. A hodně jsem telefonovala. S kamarádkami. Taky mě byly navštívit. Protože se dlouho neuvidíme. Většina mých kámošek totiž bude trávit léto na chatě anebo na chalupě. Je mi to líto, ale těším se, jak je pojedu navštívit. No a díky nim mě napadlo i téma dnešních omeletek. Budeme si povídat o chalupách. Omeletky právě začínají. A vy jistě víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: chalupami a chatami jsem naplnila dnešní omeletky na dvojce. V naší zemi je přibližně 500 tisíc chat a chalup. Každoročně se uskuteční miliony pobytů na rekreačních objektech. Přes 77 tisíc lidí dnes bydlí v chatách a chalupách natrvalo. Přibližně čtvrtina až třetina českých domácností má přístup k rekreačnímu objektu. A Česko je dlouhodobě považováno za jednu z největších chalupářských zemí na světě. Přesné světové pořadí neexistuje, protože většina států chalupy vůbec nesleduje jako samostatný fenomén. Podle evropských statistik o druhém bydlení, ale Česko patří přibližně do top 10 evropských zemí a mezi země s nejsilnější tradicí chalupaření vůbec. V kulturním významu a rozšířenosti tohoto fenoménu jsme pravděpodobně v první pětce na světě. Když nebyl v naší rodině organizován otcem výlet na kole, jezdilo se na vypůjčenou chatu. A komplikovaně. Tatínek vyrazil už v pátek ráno autem a vzal si volno. A zbytek rodiny jsme mohli přijet až po škole nebo po práci později. A naše chata byla pouhých 25 km za Prahou, ale otec pro nás nikdy nepřijel, aby nás odpoledne odvezl. Maximálně pro nás přijel na stanici tramvaje Spořilov, a to v sobotu, nejpozději v 7 hodin ráno. Spořilov bylo naše pevné stanoviště. Tam jsme ověšeni batohy a taškami čekali, až si pro nás tatíček přijede. Donutil nás k tomu dokonce i v krutých mrazech. Čekali jsme dlouho, zasněžení a naštvaní. No ale otec jednou v sobotu nepřijel. Mobilní telefony ještě nebyly. Vrátili jsme se domů a doufali, že se tatínkovi nic nestalo. Přijel v neděli. Když jsme chtěli vysvětlení, řekl nám: "To jste přece mohli vědět, že v takovém hnusném počasí nepojedu." Můj strýc se odstěhoval do Poděbrad. Bydlí s celou rodinou v hezkém domečku. Ostatní kamarádi žijí v Praze. Stejně tak jako strýcův nejlepší kamarád Hugo. Často se nevidí. Jednoho víkendu jel Hugo kolem Poděbrad a napadlo ho, že navštíví svého kamaráda. A zazvonil. A z okna vykoukla moje teta. Místo dobrmana má krysa, říká. A ta zaostřila na návštěvu a řekla: "Promiň, ale neohlášené návštěvy nepřijímáme." No a zavřela okno. No, taková je moje teta.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači Dvojky, o chatách a chalupách si dnes budeme vyprávět v omeletkách. O víkendu chodí Italové do kina, Němci do hospody a Francouzi do lesíku. A o víkendu jí Američani francouzské bramborky. A Rusové si prolévají hrdlo vodkou. A Češi ze všech Evropanů nejvíc plení supermarkety. O víkendu manželky řádí s pokličkou, vidličkou, válečkem, sklenicí, flaškou. No a nejvíc úmrtí má na svědomí vraždící smeták. Aby si člověk užil samoty v prostředí divoké přírody, nemusí se trmácet až do vzdálených pralesů. Stačí, když si pobyde třeba na Šumavě. Jedna naše známá vyrůstala v šumavské hájovně. A teprve, když nám vyprávěla, že do svých 6 let téměř nemluvila, protože nebylo proč a ani s kým, pochopili jsme, proč je nyní ve zralém již věku tak příšerně řečná. Prostě si to dřívější mlčení vynahrazuje. Jako jiným dětem ukazují rodiče s nadšením veverku nebo pejska. Její matka na ní v té šumavské samotě ve vzácných chvílích, kdy se na cestě vyskytl nějaký ten zbloudilý turista, vzrušeně volávala. Honem se pojď podívat, jdou lidi. Já ráda chodím na houby, ale ne sama, protože se v lese bojím. Když k nám přišli známí a vyprávěli, jak byli na houbách a kolik jich přinesli, posteskla jsem si. No já bych tak ráda šla, ale nemám s kým. No a na to mi kamarád řekl, tam je lidí, tam se určitě seznámíš. Jistá Francouzka se provdala do Tbilisi a tam se rozhodla zbohatnout chovem hus. A přišla doba vinobraní. A husy se v nestřežené chvíli přežrali odhozenými nahnilými hrozny a pošly. A majitelka ve snaze zachránit aspoň něco je rychle oškubala. To byla docela práce, protože těch hus bylo 54. Chtěla mít aspoň peří a chcíplé husy naházela na hromadu, že je ráno vyveze. Ráno ale běhalo po zahradě 54 oškubaných naháčů. Husy se totiž jen do bezvědomí s kvašenými hrozny ožrali. No a majitelce jich potom bylo údajně prý tak líto, že jim všem, aby jim nebyla zima, než jim peří doroste, už trikovala kabátky. Takže neplatí kniha Vejce a já. Ta majitelka by mohla napsat knihu Já husa. Moje kamarádka je vytrvalá, ale neúspěšná zahradnice. Na zahradě si vybíjí agresivitu zádek s manželem. Jednou jsem jí volala a ptala se, jak se má. A ona řekla, zrovna jdu ven pohřbít nějaké kytky. Jednou jsme pracovali na zahradě a naše 9letá dcera našla v trávě hadí mládě. A chvíli ho pozorovala a pak ho strčila do sklenice od okurek. A o něco později objevila velkou ropuchu. No a i ta skončila ve sklenici. No a když se setměl, řekla jsem dceři, že už je na čase vypustit ta zvířata na svobodu. A dcera kývla, do jedné ruky vzala ropuchu, do druhé hada a šla do zahrady. No a najednou jsme zaslechli strašný křik. A o vteřinu později se dcera vřítila zpátky do domu. No co se stalo? Zeptala jsem se jí vyděšeně. Ty jsi to neviděla, křičela Natalka. Ty jsi neviděla tu můru? Vždyť ta mě málem dostala.

0: Milí posluchači Dvojky, dnes si v omeletkách povídáme hlavně o chalupách a chatách a o všem, co s nimi souvisí. Moje kamarádka má pocit, že musí všechno stihnout, takže je v neustálém stresu. A došla tak daleko, že si už neumí odpočinout ani o víkendu, dokonce ani ve spánku. A rozhodla se, že najde vnitřní klid a začala navštěvovat pravidelné kurzy jógy. Její mistr, vyrovnaný člověk, jí poradil, aby se naučila být doma doopravdy, cítit to. No a toho docílí tak, že si bude opakovat: už jsem došel, už jsem došel. No a pak musí vydechovat po dva kroky a tiše si říkat: už jsem doma, už jsem doma. No a kamarádka se držela přesných pokynů, v pátek vstoupila do předsíně s přesvědčením začít si konečně pořádně uvědomovat, že je doma a že bude celé dva dny odpočívat. No a když ji uviděl její přítel, jak se plíží temnou předsíní a opakuje si šeptem: už jsem došel, už jsem došel, tak nenechali ani dokončit, už jsem doma, a rázně jí přišlápl šálu, kterou za sebou táhla. A přiškrcením se kamarádka probudila a leknutím zároveň omdlela. No a na lůžku pak byla upoutána celý víkend, no a konečně se naučila odpočívat. Když měla naše sousedka nadměrnou sklizeň zavařovaček, tak se ptala, jestli je možné očistit je v automatické pračce, protože se jí nechtělo piplat se s každou okurkou zvlášť. A já jsem jí řekla, že to jde, že jsem to slyšela a že dokonce jsem to jednou už zkoušela. No ani ne, za hodinu volala její dcera. Vy jste řekla mamince, že se okurky dají prát v pračce? Zeptala se. No ano, odpověděla jsem. Studená voda, jemné praní, bez odstředění. Bez odstředění, opakovala dcera zaraženě. A pak se odmlčila. Nechcete náhodou okurkový salát do zásoby na mrazák? No prostě, nejlepší je hodně znát a nenechat se vyždímat. Rodiče mé kamarádky žijí na venkově a zásobují ji vším možným. V hodně věcech jí pomáhají, ale na druhou stranu zase často sami rozhodují o tom, co jí koupí. A blížily se Vánoce a už delší čas jí naznačovali, že by měla mít myčku. Protože o ní nestála, tak si jim to snažila rozmluvit. A jednou jsme si povídali a ona poznamenala: no tak mě ta myčka zřejmě nemine. Máma říkala, že dárek bude velký a těžký. No a kamarádka pro myčku vyměřila místo v kuchyni a domluvila se se sousedem instalatérem, že jí přijde zapojit. No a po svátci jsem se jí zeptala, jestli opravdu dostala tu myčku. A ona řekla: ne, ale měli pravdu. Ten dárek byl opravdu velký a těžký, protože to bylo 30-kilové balení prášku na mytí.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.
3: Hej!

0: Milí posluchači Dvojky, omeletky jsou dnes hlavně o chatách a o chalupách, ale taky o všem, co s nimi souvisí. Někdy mě napadalo, že jsem svému muži dělala na schvály už jenom tím, že jsem žila. Třeba když jsme spolu jeli v autě a spustil se liák, podíval se na mě muž takovým tím pohledem, no vidíš, co děláš, už zase prší. No, jednou jsme spolu jeli v autě a já jsem zase pršela a navíc se manžela požádala, jestli by nemohl zastavit u nějaké pumpy, že bych si potřebovala odskočit. A on na mě vrhl vražedný pohled a zasyčel. Před hodinou jsem bral benzín a to s nic neřekla. Moje dávná kamarádka praktikuje už léta cosi, co by bylo lze nazvat víkendovým manželstvím. Zatímco ve všední dny učí na gymnáziu v Olomouci, o víkendu popadne své dcery a odjíždí na vesnici, kde její idealistický manžel se svou 80letou matkou provozují přísně ekologickou biofarmu. Dny strávené na farmě prodojí a prokydá a v neděli večer se vydává zase zpátky.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Omeletky Haliny Pavlovské.
1: V sobotu a v neděli v pravé poledne
0: na Dvojce.
2: Tělo bez duše.

0: Milí posluchači Dvojky, chalupami a chatami jsou dnes plné omeletky. A teď je ale čas na mou povídku s názvem Milenec z Kroupova. Ten pokojík toho viděl hodně. Ne, že by šlo o nějaké orgie, ale na té obyčejné posteli, vlastně šlo spíš o gauč, se vystřídalo hodně chlapeckých tváří. To proto, že jsme s Anetou neznali větší rozkoš, než si pozvat potenciálního kluka na Anetinu chalupu a tam v naší dobře známé zóně zmapovat, zda ten objekt stojí za naše úsilí. Na chalupu jsem snad poprvé přijela s nějakým kamarádem mého bratrance. Nevím, zda šlo o Jiříka nebo o Vlastíka. V každém případě můj bratranec měl hodně kamarádů, protože chodil na stavárnu a tam se to kluky jen hemžil. Často jsme se jen líbali a objímali a pili a mluvili až do úplného zblbnutí. Nejkrásnější chvíle byly, když naši chlapci usnuli zmoření všemi těmi povídačkami a alkoholem a my je pak s Anetou nechali v tom pokojíčku. A sami jsme šli do kuchyně, kouřili jsme jako divé, pili víno všeho druhu a říkali jsme si, co nám ti kluci řekli a jak se nás dotkli a co my jsme jim řekli a jak moc vtipné a laskavé jsme byli. To byly tak krásné chvíle. Tolik v nás bylo zájmu a vzrušení a nebáli jsme se, jaké budeme mít důchody a zda splatíme hypotéku a jestli naše dítě bude studovat na zahraniční škole. Ani jsme se nepředháněli v chlubení, kde v cizině jsme ještě nebyli. Chalupa byla stará, kamenná, s takovým tím pachem středověkých zdí. Okénka v kuchyni byla malá a zamřížovaná, což nám dávalo pocit bezpečí, protože když se chalupa zamkla bezpečnostními dveřmi na závoru, tak se do ní zvenčí opravdu nikdo nedostal. Pod chalupou byl rybník, voda v něm stála a byla samé bahno. Jen občas se zavlnila kapřím plesknutím. Nechtěla jsem se tam koupat, ale Aneta někdy vstoupila na schůdky, sešla, až měla vodu do pasu a pak skoro vždycky zapištěla hrůzou, protože se o ní otřela ryba a nebo nějaký oslizlý rákos. Na zápraží kvetl růžově obrovský keř rododendronu a taky se mi tam líbily veliké masité modré květy kytky, na jejíž jméno si nikdy nemohu vzpomenout. Aneta byla dcerou primářky Soukalové. Moc jsem si ji vážila. Byla to přísná, energická dáma, která pevnou rukou řídila oddělení prestižní nemocnice. Aneta z ní měla respekt a taky její máma hrozně štvala. Hádali se. Její hádky byly všem velice nepříjemné, protože většinou měly vlastně pravdu obě a bylo nebezpečné přiklánět se na něčí stranu. Nikdy nezapomenu, jak jednou Aneta skočila mámě po krku jako divoká kočka a jak paní primářka popadla svou holčičku za vlasy a kroutila jimi tak sveřepě, až si Aneta s brekem lehla na zem. Paní primářka mu často nevařila. Nejradši jedla bramborový salát přímo z kelímku. A taky milovala kyselé rybičky. Možná proto byla taková odbornice na sardelovou pomazánku. Jednou nás na Kroupově pozvala na oběd sousedka za mlejna. Prostřela nám v kuchyňce specí a my jsme se do ní skoro nevešli. Mlynářka nám nabídla krupoto se ztraceným vejcem. Neznala jsem žádná kroupová jídla, jen jelita a vánočního kubu. Krupoto ze mlejna byla jeho taková jarní obdoba. Paní primářka neměla ráda, když Aneta chalupu půjčovala svým kamarádkám. Proto mi Aneta kladla na srdce, abych si dala velký pozor, abych se před její mámou neprozradila. Taky jsem se nechtěla prozradit. Paní primářka by určitě nesouhlasila s tím, že jedu na její chalupu s mužem, který není můj manžel. Jo, je to tak. Byla jsem nevěrnice proradná. Můj sňatek dal křídla mým touhám a já flirtovala jako blázen. Nikdy mě nenapadlo svého muže zaměnit za někoho jiného. Myslela jsem si a doteď si to myslím, že bych stejně nikoho lepšího nenašla. Chtíč mnou cloumal. Mladá arogance mě hnala do bouřlivých vztahů, Kdyby se jí délka poměřovala významem, řekla bych, že šlo o vteřinové záležitosti. Byla ještě zima. Aneta mě upozornila, že si budeme muset hned zatopit. Na chalupě v kuchyni byly 3 stupně nad nulou. Zachumlala jsem se do deky. Za chvíli jsem si přinesla ještě jednu. Potom jsem se přikryla vlněnou houní, která ležela na houpacím křesle. A Martin roztopil kamna. Nejdřív kouřili, pak v nich praskalo a pak zas musel přiložit. A Martin štípal v kůlně dřevo, já pila kořálku, aby mi bylo teplo aspoň zevnitř. A kompletně jsem se oblekla i do bot. A snesla jsem ze všech místností všechny lůžkoviny a pokrývky, co jsem našla. K žádné erotice tehdy nedošlo. Jen nám bylo zima. No a taky jsme měli hrozný hlad. Sloupili jsme krkovičku, co jsme si ugrilovali na žhavém kameni, vyrobila jsem tvarohovou pomazánku a upekla jsem papriky. A taky jsme si dali lívance. A když jsme za 2 dny odjížděli, tak jsme mohli pyšně konstatovat, že po Martinově intenzivním vytápění se teplota v kuchyni posunula z +3 stupňů na +7. Martin byl hodný kluk. Poučila jsem ho, že paní primářka svou chalupu nerada půjčuje tomu, koho nezná. A že kdybychom tu nechali nepořádek, tak by si to Aneta pekelně odnesla. Moc jsme se snažili chalupu dokonale uklidit. Byli jsme jak ti nejrafinovanější zločinci, co mají perfektní plán, jak po sobě nezanechat sebe menší stopu. Aneta se mi ozvala až za týden. No tak ti pěkně děkuju. Paní primářka naši návštěvu odhalila. Nedala Anetě měsíční kapesné a od chalupy jí vzala klíč na víc jak 30 let. A jak na to paní primářka přišla? No jednoduše. Vstoupila do kuchyně, pohlédla na koš s třískami na podpal a řekla, tady někdo byl. Ty bys mi takhle krásně třísky nikdy nesrovnala. Z toho jasně vyplývá, že kdo se moc snaží, ten to často zkazí. No a v lásce to platí 2x.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na 2.

Když si Václav Havel v 60. letech koupil starou, polorozpadlou chalupu na Hrádečku, známí mu údajně říkali, že se zbláznil. Dal za ní tehdy skoro všechny peníze, které měl, a koupil v podstatě ruinu uprostřed lesu. Jenže z té chalupy se postupně stalo jedno z nejpodivnějších míst české historie. Za normalizace tam jezdili disidenti, herci, muzikanti i lidé, kteří měli zákaz veřejně vystupovat. Hrály se tam zakázané hry, koncerty undergroundových kapel a vedly se tam nekonečné debaty o politice. A to všechno pod dohledem STB. Když se Zdeňka Svěráka ptali, proč tráví tolik času na chalupě, odpověděl, že je tam radši než u moře. Říkal, že na venkově má pocit návratu domů, no a že jsme vlastně všichni původem venkované. No a co bych vám já ještě tak řekla k chalupám? Já si myslím, že je báječné na nich trávit co nejvíc času, i když nás to stojí hodně energie. Prostě víkend se dá strávit láskou, víkend se dá strávit sáskou, víkendové úlovky nás někdy položí na krovky. No a taky platí, že ne každý, kdo je na chatě, je ve vatě. Takže ať jste kdekoliv, poslouchejte Omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Nikolas si nerozumí s matkou.
2: Já bych chtěl bydlet s tebou a s bráškou. Teď, jestli mě strčíte na inter, tak já se zblázním.
1: Ale bude to u otce a jeho nové přítelkyně lepší?
2: Zdá se mi, že vás otravuju.
3: Jasně, že neotravuješ. Co to říká?
2: A Sofie, já mám dojem, že mě nemá ráda.
1: Syn. Křehký příběh Floriana Zellera v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Syslová
0: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
4: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
4: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
0: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
4: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
0: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
4: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
4: nebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Očekávané memorandum o porozumění mezi Washingtonem a Teheránem má vést k otevření Hormuzského průlivu a lidé dnes v Lidicích uctili oběti lidické tragédie. 10. června to bylo 84 let. Čekáme proměnlivou oblačnost v severovýchodní polovině území, četné přehánky a ojedinělé bouřky a nejvyšší teploty většinou do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Americko-íránské memorandum o porozumění by mělo vést k zastavení bojů a otevření Hormuzského průlivu, uvedl to íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Írán by nechal plout nákladní lodě a Spojené státy by ukončily blokádu íránských přístavů. Araghchi řekl, že podpis memoranda je velmi blízko. Podobně se vyjádřil i americký prezident Donald Trump.
2: Očekávané memorandum o porozumění ještě není samotnou smlouvou o ukončení války, kde by mělo vést 60 dnů trvající příměří a postupné otevírání Hormuzské úžiny. Až pak přijdou na řadu klíčové rozhovory o íránském jaderném programu. Podle amerických zpravodajských služeb zasypal Írán bezmála půl tuny vysoce obohaceného uranu v hlubinách velmi těžce přístupného místa. Washington přitom usiluje o to, aby se materiál dostal z Íránu pryč. Součástí rozhovorů není Izrael, který na konci února napadl Írán společně se Spojenými státy. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
0: Lidé si dnes v Lidicích připomněli 84. výročí vyhlazení obce. Nacisté zavraždili 340 tamních obyvatel. Tradičního kladení květinových darů na společný hrob lidických mužů se zúčastnilo i několik přeživších dětí z Lidic a desítky zástupců institucí, organizací a spolků, včetně politiků. Akce byla stejně jako v předchozích letech bez projevů. Společnost Aircraft Industries, dříve Let Kunovice, slaví 90. výročí založení firmy. Výrobce legendárního dopravního letadla L410 z Kunovic na Uhersko-Hradišťsku pořádá Den otevřených dveří. Zájemci si mohou prohlédnout výrobní prostory, připraveny jsou také ukázky letecké techniky. Dění na místě sleduje reportérka Blanka Kovandová.
3: K branou kunovické společnosti dnes prošlo už přes 3000 návštěvníků. Největší fronta se tvoří právě na exkurze do výroby, ale aktuálně si taky velkou pozornost poutá náš jediný český astronaut Aleš Svoboda, který tady má teď přednášku, a který za rok poletí pracovat na vesmírnou stanici ISS. K vidění jsou tady třeba první dopravní letoun L410, který tu byl vůbec historicky vyrobený, anebo taky legendární zemědělské práškovací letadlo Čmelák, který v minulosti létalo ve východním bloku přes 1700. Z Kunovic Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Hlavní vodácké řeky na jihu Čech jsou v tuto chvíli většinou sízné. Větší pozor si musí podle meteorologů dávat vodáci na dolním toku Lužnice. Méně vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Zatím není jasné, jak pomohou srážky posledních dnů.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky a ojedinělé bouřky. Později odpoledne se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na jihu Moravy až 26 a v 1000 metrech na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: D2 je stále obousměrně uzavřena po tragické nehodě dvou kamionů na 11. kilometru, kde oba řidiči zemřeli. Sjíždí se na 3. respektive 11. kilometru. A na výjezdu z Prahy po D10 se brzdí už na 4. kilometru a pak popojíždí asi 40 minut. Hromadné nehodě na 10. kilometru. Lze sjet na 3. kilometru na Radonice a pokračovat na Brandýs a Starou Boleslav. Objížďka je dobře průjezdná. Zprávy končí. Hezkou sobotu s Dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemné sobotní odpoledne, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu opravdu skvělé rozhlasové hry. Vznikla na motivy předlohy Jakuba Arbese a napsali Ondřej Štefaňák. Začíná romaneto o sebezničující lásce a elixíru mládí, který z nehezké a nešťastné ženy dočasně vykouzlí překrásnou dívku s tváří Madony. Uslyšíte Václava Marholda, Antonii Rašilovovou, Vojtěcha Hrabáka, Hinka Chmelaře, Luizu Jirzovou, Jana Bártu a další. Tak příjemný poslech.

0: Veno, už krvám, obludo!
1: No, prosím, nechte mě!
2: Schlá, Herko!
3: Co se to tam? Ticho, už jdu. Pojď sem. Nedívej se na mě tak. Pij. No tak, pij. Nebreč a pij.
0: Bojím, počkej. Tobě se to nelíbí.
2: Sloužíš pořádně.
1: Pusťte mě!
0: Stůj! Chce ti smrklavá opice!

0: Ještě jsme s tebou neskončili, ty skřete. Tu máš.
1: Pomozte mi někdo!
2: Takový krychce nikdo nepomůže.
1: Jak jsem se těšila. Jak jsem se těšila, že budu mít aspoň z tebe nějakou radost.
0: Jsme s tebou neskončili.
1: Ty nešťastné děcko. Vždyť jsem se pořád modlila. Modlila jsem se k rodičce boží, abys pro krásno jako tady na tom medailonku. Nedívej se na mě tak. Děsíš mě. Když se na tebe dívám, tvoje útlá tvářička a chorobně nažloutlá pleť připomínají mrtvou škaredého člověka. Jsi odporné. Madonu nejdražší, odpust mi. No, tak už.
3: Honzo, počkej. Vrať se.
4: Jo.
3: Kam běžíš?
4: Táta chce, abych rychle zanesl ty boty.
3: Teď? V poledne? A v tom největším vedru?
4: Za chvíli jsem zpět.
3: Honzo?
4: Co je? Musím přece...
3: Vem si aspoň čepici. Slunce hrozně praží a vzduch je těžký, dusný a nesnesitelně žhavý. Tak, abys nedostal úpal. Tady. Na.
5: Pozor! No, a je to v háji.
4: Pardon.
5: Co se tady sakra motáš?
4: Já nevěděl jsem, nezlobte se.
5: Dělej, pozbírej to.
4: Teď nemůžu.
5: Vrať se, slyšíš? Vrať se, ty zmetku!
4: Spěchám!
6: Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.
4: S dovolením.
7: Co se tady motáš?
4: Já potřebuju na druhou stranu.
7: To snad není možný.
4: Ale je.
8: Nebyly by nějaký peníze pro válečního veterána?
4: Nic nemám.
8: Aspoň trochu nějakých peněz. Rána z děla mě ustřelila v obě nohy, koukni na to. Koukej, koukej.
4: Fuj!
8: No, ne, koukni na to. Koukni, koukej se na to.
4: Je to hnusný.
8: Koukni. Počkej, kluku, kluku. Nechtěl jsem tě vystrašit. Vrať se, až budeš mě chtít. Počkám tady na tebe.
4: Je, prosím, pán doma.
9: Pán teď nemá čas, má hosty. Nech tu boty a zítra si přijď pro peníze.
4: Ale tatínek říkal...
9: Co koukáš, běž! Připálí se mi v oběd.
10: Komm rein, Junge! Neměl by ses nechat takhle odbít. Musíš vědět, co chceš. Obědval jsi už?
4: Neobědval. Budu obědvat doma.
10: Počkej, služebná ti dá trochu polévky.
9: Ano, pane.
10: Jak se tak dívám, boty jsou jako vždy perfektně spravené. Tady. Že otce pozdravuji.
4: Děkuju.
11: Koho to tam máte? Ať jde taky ke stolu.
4: Ale já...
10: Ne... Nestyď se. To je vzdálený strýc s malou Isménou. Jsou tu na návštěvě. A poznáš také mou dceru. Té se bát nemusíš. Bude jen o něco málo starší než ty. Kom.
12: Musím říct.
13: Ale...
14: Někdy to vypadá,
15: Připiješ si se mnou? No tak. Slyšíš mě?
16: Ty nepiješ víno?
17: Ještě nikdy jsem ho nepil.
15: S plnou pusou se nemluví. Jak zrudnul.
16: Tak se napij.
10: Aspoň trochu. Podejte mu sklenici.
15: Tady máš.
16: Ty ne, Isménko. Ty jsi ne.
15: Ale mě víno nechutná.
16: Bez odmlouvání.
10: Prost.
15: Na zdraví.
10: Na zdraví.
4: Na zdraví.
15: Cink.
4: Cink.
10: A kolik je ti let, chlapče? Slyšíš? Haló?
13: Tady se nám někdo zasnil.
10: Na, to je moje dcera, mladý pane.
9: Tak už se to nese. Krkovička v máslové marinádě, hovězí na hříbkách, šťouchané brambory se slaninou, knedlíky z bramborového těsta.
10: Takové dobroty si v životě neměl, co?
18: Dívejte, jak to jí. Promiňte, já...
13: To hovězí je vynikající.
10: A co doma? Všichni zdraví.
4: Maminka říká, že jsme bohu dík všichni zdraví, protože nemáme moc peněz na doktory.
16: Jsmenko, dej si ještě.
15: Když já nemám hlad,
19: to já bych snědla všechno.
10: Chodíš ještě do školy? Nebo se už učíš řemeslo?
4: Řemeslo se ještě neučím. Bude mi 13.
15: Jako mě.
16: Čím bys chtěl být?
4: Ještě nevím.
10: Snad vojákem jako já. Mohl bys nosit takovouhle parádní uniformu.
4: Ale ne, vojákem být nechci.
10: Proč ne?
4: Protože vojáci nepracujou.
16: A ty pečené brambůrky. Mm.
10: To chceš říct, že jsem lenoch?
19: Já si jednou nějakýho vojáka vezmu.
16: Na tak krásnou slečnu budou stát zástupy ženichu.
19: Hele, podívejte, spadlo mu to pod stůl.
15: To nevadí.
4: Moc se omlouvám, hned to zvednu.
19: A ne, co spadlo na zem se nezvedá.
10: Tak čím bys chtěl být?
4: Třeba krotitelem lvů.
10: Krotitelem lvů, jo. Jen jestli jsi dost silný.
4: Jsem.
10: Tak pojď, předveď se.
13: Hlavně opatrně.
10: Duk Lajne.
4: Já vás.
19: Pořádně, jo, pořádně.
16: Pozor, nádobí. Hergot.
4: No, zaberte.
19: Dej mu.
4: Tak co, mám sílu?
10: Zum, Teufel, ten kluk má sílu jako medvěd.
16: A je po obědě.
10: Co kdybys nám teď ve vedlejším pokoji zahrál na klavír?
19: Ráda.

0: Herrlich. Jen jestli umíš i tančit, jako se dovedeš prát. Vezmi tady malou Ismenku a zatancuj si s ní.
1: Co pak tahle se ti nelíbí?
2: Ismenko, zakrý se.
1: Raději bys moji krásnou dceru?
3: Já.
1: Šnel, nenech nás čekat.
4: Ale já...
0: Tak běž, Ismenko, zatancuj si tady s chlapcem.
4: Já nechci tancovat, strýčku.
0: Dělej mi radost, Ismenko.
4: Nebudu s ní tancovat.
0: Ty se stydíš?
4: Nestydím, ale...
3: Ona to určitě neumí.
4: Nechte mě být.
0: No, je ještě taková citlivá.
1: Měl byste ji pořádně vychovat, strýčku. Takhle se mladá dívka chovat nesmí. Moje krásná holčička by nikdy neodporovala. Nechtvár?
4: Stát.
3: Uhni mi z cesty.
4: Nepustím tě odtud.
3: Mám tě...
4: Holky se nebijou.
3: Ty nejsi žádná.
4: Že nevíš, jak se dělá z červené růže bílá.
3: Namočí se do vápna. Teď mě pusť.
4: Namočí se do vápna.
3: Pust mě.
4: Nepustím. Nepustím tě, dokud mě nenaučíš tančit. Nauč mě tančit, aby se mi nesmáli, a já ti to řeknu.
3: Nejdřív mi to ukaž.
4: Tak koukej. Podrž mi tu růži.
3: Tyjo, úplně bílá, Ismeno. To je krásný kouzlo. Kdo tě to naučil?
4: Strýček lékárník.
3: To by se mi líbilo, umět takovýhle věci.
4: Jsou na to školy, můžeš se tam přihlásit.
3: Taky, že přihlásím.
4: A teď mě nauč tančit.
3: Naletěla, naletěla. S takovou šeredou stejně nikdo tam...

0: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami, svatá Maria.
1: Vidím, pane, že se také zajímáte o místní obraz Škrétovy Madony.
2: Prosím.
1: Sleduju vás už dlouho. Chodíte sem sám v pravidelnou dobu. Sednete si pokaždé na stejné místo, abyste dobře viděl přímo tamhle na ten obraz. Prosedíte tu tak několik hodin a pak...
2: Mluvte mě, prosím.
0: ...za nás hříšné. Zdravá Maria, milosti plná, Matko Pána, ty jež si námahou vstoupila za svým synem nahoru.
2: Říkal jsem vám, že...
1: Počkejte, počkejte. Není na tom nic divného. Já sám sem chodím jen kvůli tomu obrazu. Jsem malíř. Chci namalovat nejskvělejší Madonu ze všech. Tak se inspirují různými obrazy. Jednou bych rád do Madridu. Mají tam jeden naprosto úžasný obraz.
2: Snad nemyslíte Murillovu Madonu la Virgen de Madrid?
1: Ano.
3: Pánové.
4: Ticho. Tady jste v kostele.
0: Zdrava s Maria, milosti plná. Dobře nám, kdo s námi ho
1: krásný. Vy znáte. Znám jen z fotografií, ale patří k mým nejoblíbenějším.
2: Rád bych vám něco ukázal. Mimochodem, jmenuji se Jan. Jan.
0: Abychom byli s tvým synem a poznali v něm dar Otce a Ducha.
1: Skvělé. Ty barvy a kontury.
5: A co tahle?
1: Tu neznám.
5: A ještě tahle?
1: Kolik jich ještě máš?
5: Sbírám ty kopie a fotografie Madon už strašně dlouho, ale to nejzajímavější mám tady. Co na to říkáš?
1: Páni.
5: Není to krása?
1: Kde jsi ten medailon vzal?
5: Mám ho už hodně let. Ošklivé věci mě dohánějí k šílenství.
1: Žiješ sám?
5: Ještě se mi žádná moc nelíbila.
1: Blouzně o kráse a dokonalosti odsuzují vše, co se sví v prachu přirozené slabosti a nedokonalosti.
5: Miluj krásu a ošklivost nenávidí.
1: Nenávidí.
5: Moje oblíbená kniha. Mám prostě vytříbený vkus.
1: A proto bydlíš v takovéhle díře?
5: Dělám lékárníka. A baví mě to. Můžu třeba ve volném čase zkoumat účinky látek na živé organismy. Ale moc si nevydělám.
1: S tím bych mohl trochu pomoct.
5: Pojďme zpátky, tohle nemá cenu.
1: Ty se bojíš?
5: Nerad chodíme mezi takové lidi.
1: Dělej jen to, na čem jsme se domluvili. Budeme si jakože povídat a ty po nějaké době stočíš rozhovor ke svému povolání.
5: Já přece u oběda nebudu mluvit o jedech.
1: Když je zaujmeš, budeš mít skvělý přivýdělek. A navíc ta mladá slečna.
5: Co se tak culíš? Co je s ní?
1: Ale nic, tak si to vyzkoušíme, jo? Co budeš říkat? No?
5: Začnu mluvit o záhadném úmrtí, o kterém se šířily fámy až do chvíle, než bylo tlející tělo podrobeno důkladnému zkoumání, které určilo přesnou příčinu smrti, otravu arzénu.
1: Ne, takhle ne. Ne z poznámek. No, tak, no, musíš vlastními slovy, no.
5: No. Arzén je velmi prudký jed. Anglický chemik Johnston ale konstatuje, že tohoto jedu mnozí využívají pro zvýšení tělesné krásy. Dodává, že je zajímavé pozorovat, že toho lze díky arzénu skutečně dosáhnout.
1: Skoro, ale ne. Musíš to ještě trochu prožít. Přiostřit, okořenit. No, pojď!
5: V menších a pravidelných dávkách působí pozitivně na nervy. Kůže se stává čistější, hladší a mladistvě svěží. Avšak následnými symptomy takového ozdravného trávení jsou prudké křeče v jícnu a žaludku, neuhasitelná žízeň, strašná bolest v útrobách, těžký dech, bouřlivý tlukot srdce a chladný pot. Pak přichází třes, svíjení celého těla, blábolení a zmatené řeči, zloby, bezvládí, stuhlost a strnulost těla, až nastoupí smrt.
1: Naprosto výborné. To maso.
6: Trochu se mi z toho zamotala hlava. Já hned se vrátím.
7: Vynikající, jak to umíte tak působivě prodat. Já jako bývalý lékárník to mohu potvrdit. Můžu vám dolít?
5: Prosím, tady.
1: Říkal jsem vám, že Jan má prostě talent.
7: Přestáň.
1: Co je?
7: Ano. Snad byste nás mohl čas od času přijít obohatit nějakou svojí přednáškou. Samozřejmě by to nebylo zadarmo.
1: Mladou slečnu to určitě taky zaujalo. Kam šla?
7: Jismenko. Jismeno.
1: Jismena?
3: Úplně bílá, Jismeno. To je krásný kouzlo. Kdo tě to naučil?
8: Strýček lékárník.
3: To by se mi líbilo, umět takovýhle věci.
8: Jsou na to školy, můžeš se tam přihlásit.
3: Taky, že přihlásím.
8: A teď mě nauč tančit.
3: Naletěla, naletěla. S takovou šeredou stejně nikdo tancovat nepůjde. Čus.
8: Ach jo.
3: Nebreč. Pojď sem. Chytni se mě za ruku. Neboj. A teď dopředu a dozadu.
8: Takhle?
3: Ne, ne, ne. Představuj si hudbu. Ram, padam, padam.
8: Ram, padam?
3: Ne, ne. Musíš sem. Takhle. Ram, padam.
8: Ram, padam.
3: A teď nohu sem. Padam.
8: Sem?
3: Ne, sem. Pa?
8: Pa?
3: Dam.
8: Da, ach jo, stejně se mi vždycky budou smát.
3: Tak já tě to ještě někdy přijdu učit.
7: Tak.
1: No, ale tak dám si ještě trochu.
7: Jismenka se vrátila.
6: Promiňte.
7: Tak co, budeš chtít, aby tě tady mladý pan lékárník učil o chemických látkách a jejich účincích na živé organismy?
1: No, vidíš, co jsem ti říkal, ale na tu krásku mi nese.
9: Už smlkni.
6: No, raději ne, strýčku.
9: Tohle je lepší než hodiny chemie, ne?
6: Rozhodně.
9: A teď nějakou rychlejší.
1: Co třeba tohle? Raz, dva, tři, to je dobrý.
9: Jismeno, chyť se mě.
6: Takhle. No.
9: A jeden. Krok, dva, tři, otočím, dva, tři a krok znovu.
6: Krok, dva, tři, otočím, dva, tři. Krok, dva, tři, otočím, dva, tři. Krok, dva, tři, otočím, dva, tři. Krok, dva, tři.
9: Pozor, pozor. Mám tě.
1: V pořádku?
6: Nic se nestalo. Já jenom jsem zakopla.
9: Pojď, budeme pokračovat. Hudba! No tak hudba!
1: No jo!
9: A krok, dva, tři.
6: Otočím, dva, tři. Krok, dva, tři. Otočím, dva, tři. Krok, dva, tři. Otočím, dva, tři.
9: No vidíš, teď je to skvělé.
6: Protože mám skvělého učitele.
9: No tak zrychlíme.
1: Jak myslíš?
9: Hudba a
6: krok, dva, tři. Otočím.
9: Rychleji, ještě rychleji. Skvělé, skvělé, rychleji. No tak rychleji, to snad zvládneš, ne?
1: Mám jenom dvě ruce.
6: Otočím, dva, tři. Krok, dva, tři. Otočím,
9: dva, tři. A rychleji, končím.
6: Co se děje?
9: Nic. Musím na vzduch.
6: Udělali jsme něco špatně.
9: Vím já. Asi žárlí. No tak si tu hudbu budeme muset představit. Jako když jsme byli malí, pamatuješ? Ram padam padam. Ram padam padam.
6: Ram padam. Máš ještě ten medailonek, co jsem ti dala?
9: Tady.
0: Zdravost, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami.
1: Platí ti dobře?
9: No, chodívám tam teď skoro každý den.
1: Líbí se ti?
9: Jisména? Popravdě moc ne. Ale rozumíme si.
1: Tak to by ses mohl za mě aspoň přemluvit.
9: Přemluvit?
1: Jisména, musím se přiznat. Líbí se mi.
9: Já...
1: Poslouchej, někdo by řekl, vždyť to není žádná kráska. Ale mně se líbí. Už dlouho jsem neprodal jediný obraz a teď se mi mnohem lépe maluje.
9: Já bych tě moc...
1: Možná je to i tím, jak vás vidím spolu. Jak se držíte, to mě vyprovokovalo. Opravdu jsem nechtěl.
9: Přece.
1: Já i s ní miluju. A myslím, že ona mě taky. Tak řekni něco. Proč najednou mlčíš?
9: Víš, Jisména...
1: No.
9: Myslím, že miluje mě.
1: Aha.
9: Víš, pokaždé, když jsme spolu...
1: Rozumím.
9: Já jsem to nechtěl.
1: Přivonil jsi k penězům a teď se o ně bojíš, co?
9: Cože?
1: Já jsem tě tam přivedl. A co jsi řekl ty? No, když ji získám, dostanu se do bohaté rodiny. Nejsi nic víc než hajzel.
9: Počkej.
4: Zvrátili jste se? Tady jste v kostele.
1: Už tě nikdy nechci vidět. A Jismenu si klidně nechej.
9: Jismeno, čekáš na mě? Proč nejsi uvnitř? Vždyť strašně leje. Co se děje?
6: Můj strýc, on umřel. Vyhodili mě, já teď nemám kam,
8: Nemám nikoho. Nevím, co budu.
9: Ne. Co? Tady, vem si to na sebe. A pojď.
3: Nebréč, pojď sem. Chytni se mě za ruku. Neboj. A teď dopředu a dozadu.
8: Takhle?
3: Ne, ne, ne. Představuj si hudbu. Rampadampadam.
8: Rampadam?
3: Ne, ne. Musíš sem. Takhle. Rampadam.
8: Rampadam.
3: A teď nohu sem. Padam.
8: Sem?
3: Ne, sem. Pa?
8: Pa?
3: Dam.
8: Da, ach jo. Stejně se mi vždycky budou smát.
3: Tak já tě to ještě někdy přijdu učit.
8: Koukni.
3: Páni, ta je nádherná.
8: Ten medailonek mi dala moje maminka. Ta Madonna je kouzelná.
3: Kouzelná?
8: Na, vem si ho. Za to, že se zvrátí.
3: Víš co? Až se ti příště budou smát, rozbiju jim ksicht.
8: Ano.
9: Ano.
10: Prohlašuji vás za muže a ženu. Můžete se políbit.
11: Milý Honzo, promiň, že jsem se dřív neozval. Pořád mě trápí, jak jsem se zachoval. Odpusť mi, že jsem žárlil. Mrzí mě, že jsem vám nebyl na svatbě, ale nemohl jsem jinak než pryč. Jak se máš ty? A co Isména? Já jsem už rok na cestě. Londýn, Helsinki, Paříž. Dnes jsem dorazil do Madridu. Hned, co odešlu tento dopis, poběžím se podívat na Murillovu Madonu La Virgen de Madrid. Přesvědčit se, jestli je opravdu tak krásná, jako je kopie na tvém medailonku. Představ si to, skutečně ji uvidím. Tvůj přítel. PS. Posílám několik obrázků. Jsou jenom pro tebe.
9: Pochopíš, až ji uvidíš, byli jako omluv. Tak, co jsi mi poslal? Aha, no, pěkná. Ty jo. A tahle, ta.
8: Co to tam máš?
9: Ale nic. Co tě to zajímá?
8: Mohl bys jí pochovat. Musím dovařit oběd.
11: Nemám teď čas.
8: Co se na mě tak koukáš? No.
11: Nemohla by ses občas trochu upravit?
8: Ale...
11: Běž, mám práci.
8: Dobře.
9: No, tahle je nádherná teda.
12: Takový úspěšný muž jako vy.
13: Takových je málo.
14: Kariéra, peníze, postavení. Všichni vám můžeme jenom závidět.
11: Je to od vás, milé přátelé, co víc bych si mohl přát.
15: Víte, co vám závidím nejvíc? Vaši krásnou ženu.
12: Kde ji máme?
15: Tamhle ji vidím.
16: Oh, v těch šatech, podívejte. Ten hřejivý a plný úsměv. Štíhlé prsty, pevné vlasy.
12: Opravdu nádherná.
15: Isméno, prozraďte nám. Jak je možné, že jste tak úžasná a vypadáte tak šťastně?
8: Víte, šťastnou mě dělá moje rodina. Mé dítě a hlavně můj muž. My krásné ženy jsme často velmi tiché. Přejeme muži, kterého milujeme, volnost úplnou, neomezenou. Ale přece se nemůžeme ubránit jakési nepochopitelné obavě, že volnosti zneužije. Nemáme ale právo svého muže v čemkoliv omezovat. A s úsměvem na tváři mu podáváme tuto volnost jako dar. A to je...
9: Ticho... Vždyť je ještě brzo. Proč zase tak křičí?
8: Spej, miláčku. Vstanu sama. Musím jí nakrmit.
11: Drahý Honzo, ani nevím, kde začít. Jak se daří Isméně? Staráš se o ní dobře?
17: Za poslední dny

0: že zaplatí.
1: Vím, že žádám hodně, ale myslíš, že bys mi mohl poslat obrázek Madony z toho tvého medailonku?
2: Tady to není, tady taky ne.
3: Mohl bys mi...
2: Kam jsi to dala?
3: Co hledáš?
2: Tady taky nic, ale může přestat tvát.
3: Nekřič, prosím.
2: No tady.
3: Medailonek, co s ním chceš dělat?
0: Ale nic.
3: Dej mi ho.
0: Proč?
3: Připomíná mi něco, co jsem nikdy nikomu neřekla.
0: Jsméno?
3: O mé matce a medailonku, který dostala. Bylo to v den, kdy umřela.
4: Spinkej, dítě mé, překrásné, líbe sne.
5: Blouzni.
4: Poklade nejdražší.
6: Maminko, neumírej mi.
4: Ten medailonek.
6: Děkuju.
5: Modleme se.

0: Nejmilosrdnější Pano, Matko Boží, dobrotivá útěcho zarmoucených, o mateřskou přímluvu prosíme tě, aby se neobávala hrůzy smrti, ale v radosti své společnosti dospěla k vytoužené nebeské vlasti.
1: Nejmilosrdnější Pano, Matko Boží, dobrotivá útěcho zarmoucených, o mateřskou přímluvu prosíme tě, aby se neobávala hrůzy smrti, ale v radosti své společnosti Líčko,
0: svatá Maria, oroduj za ní. Matko milosti, Matko milosrdenství, chrání před nepřáteli a přeji mi hodinu smrti.
2: Jsmenko, pryč. Jdi pryč.
3: Proč pláčeš?
2: Maminka, nechce, abych viděla, jak umírá. A já nechci, aby umřela.
3: No tady, kapesníku, tři si slzy, no. A kde leží tvá maminka?
2: Tam uvnitř. Půjdu s
3: vámi. Počkej tady.
4: A tak jsem poprvé uviděla svého pěstouna. Nevím, na co přesně matka zemřela. Žili jsme ve strašných poměrech. Pěstoun vešel dovnitř a mluvil s mojí matkou v její poslední hodině. Pak vyšel ven a já už se tam nikdy nevrátila. Neměl vlastní děti. Vzal mě sebou do svého nádherného domu. Začala se mu říkat strýčku. Vyrůstala jsem v naprostém přepichu. Co ti povím teď, znám ze strýčkova vyprávění.
3: Povídejte, co mi chcete říct.

0: Kam běžíš, krásko?
1: No pojď, nestačíš mi.

0: utečeš si mě?
1: Mě neutečeš.
0: Tak přidej.
1: Kde jsi, krásko?
0: Tady.
1: Už.
0: Vedle.
1: A mám tě. Jsi moc krásná.
0: Co mi ještě řekneš?
1: Nemohl bych bez tebe být.
0: Vždyť já nikam nejdu.
1: Tady.
0: Medailon.
1: Dárek pro tebe.
0: Je.
1: Je kouzelný.
0: Kouzelný.
1: To je La Virgen de Madrid. Když se k ní budeš modlit, přinese ti, co chceš.
0: To určitě.
1: Tak si ho vem a uvidíš.
0: Já chci jenom tebe.
1: Pojď ke mně.

0: nebojte se, o vaši dceru se postarám. Jakoby byla moje vlastní.
1: Tu noc, kdy daroval medailonek, se otec na mou matku vykašlal. Byla z toho strašně nešťastná. Jednou ho potkala u arcibiskupského paláce, jak já jsem pro mou matku nebyla útěchou. Přemohlo jí naprosté zoufalství.
2: Jak jsem se těšila. Jak jsem se těšila, že budu mít aspoň z tebe nějakou radost. Ty nešťastné děcko. Vždyť jsem se pořád modlila. Modlila jsem se k rodičce Boží, abys bylo krásno jako tady na tom medailonku. Nedívej se na mě tak. Děsíš mě. Když se na tebe dívám, to je útlá tvářička a chorobně našloutlá pleť připomínají mrtvolu škaredého člověka. Jsi odporné. Madonu nejdražší, odpust mi. No, tak. Už. Co jsem to provedla? Ne. Nemůžeš umřít. Musíš žít.
1: Zachránily mě právě ostré hrany tohoto medailonku, které v poslední chvíli přeřízly šňůru, kterou mě matka škrtila. A od té doby mám tady kolem krku ten šrám.
3: Takže tvůj pěstoun nebyl tvůj strýc? Myslel jsem si, že...
1: Nebyl se mnou v žádném příbuzenském vztahu. Ujal se mě jako škaredého děcka, kterému umřela matka.
3: A tvůj otec?
1: Neznám ho.
3: Víš, kde žije? Asi jsem se přeslechl. Tvůj otec, Isméno.
1: Když jsem se narodila, stal se farářem.
3: Takže ty! Ty jsi parchant. Moje žena je kněžský parchant.
1: Proč se rozčiluješ, miláčku?
3: Nepřibližuj se ke mně, jsi mi naprosto odporná, vždycky jsi byla.
1: Nekřič, vedle spí naše dítě.
3: Dítě kněžskýho bastarda.
1: No tak, pojď se, miláčku, pojď.
3: Ty hnusná zrůdo. Proč se mi pořád děje něco špatného? Já chci být jenom šťastnej. Šťastnej.
0: Ale ty seš se mnou furt. S tebou je všechno krásnější.
3: Za všechno hnusný, co se mi v životě děje, může Isména. Ta zavrácená ženská. Modleme se.
0: Počkej. Kleknu si jako v kostele. Pod ochranu tvou se dávám, svatá Madono. Slavná, požehnaná a krásná. Ukaž mi cestu.
1: Miláčku, vrátil ses?
3: Jo, vrátil.
1: Pojď se najíst. Udělala jsem večeři.
3: Nemůžu jíst, je mi s tebe špatně.
1: Co to říkáš?
3: Nesahej na mě, ty zrůdo.
1: Co?
3: Ruce pryč.
1: Ale miláčku...
3: Slyšela jsi?
1: Miláčku...
3: Běž ode mě.
1: Dobře, vyspíme se vedle a zítra...
3: Pryč odtud.
1: Cože?
3: Zmiz odtud. Vem si to hnusný děcko a zmiz.
1: Ale co, proč bychom měli někam jít? Nic jsme ti neudělali.
3: Vypadni, zrůdo, slyšíš?
1: Ale miláčku, prosím tě, já co...
3: Vem
1: proč
3: si, přece, co chceš.
1: Dítě,
3: a
1: já prosím, nech nás tady. Já,
3: vypadni!
1: Už prosím, nedělej to, mohl bys jí podržet.
3: Tak si jí někam
1: jen polož. Jen ve svůběti, já nebreč, dítíčko.
3: Co si to bereš?
1: Tvé poznámky k přednášce o arzenu. Mám je ještě zpět s tou novou jako památku. Nikdy jsem je neotevřela. Ráda bych si... Ještě ten medailon, je po matce.
3: Na, a vypadni.
1: Ani s dítětem se nerozloučíš?

0: Madony, o který jsem tě prosil, neposlal!
1: Ten bohatý kníže z ničeho nic umřel a nenechal žádný požadavek, abych dílo, které po mně vyžadoval, dokončil.
0: Nemám práci, peníze a nikde bydlet. Vrátím se domů! Doufám, že se nezlobíš, že ti posílám tak špatné zprávy, když ty se máš určitě skvěle!
2: A jak se má Isména? Jak se má? Jak se asi má? Snažím se zapomenout na ní i na dítě, ale nejde to. Když jsem jí viděl naposledy, netroufl jsem si jít blíž.
3: Spinky, dítě mé,
4: nepláč.
3: Překrásné,
4: všechno bezné, poklady
3: nejdražší.
4: Budeme žít spolu, tady, kde jsem se narodila. Budu pracovat a něco vydělám.

0: Honzo? To jsem já. Otevři.
1: Co chceš?
0: Vypadáš jako mrtvola. Smrdíš chlastem.
1: Pojď dál.
0: Je tady strašný bordel.
1: No jo.
0: Kde je Isména? Co je s ní? Neříkej, že...
1: Isména.
2: Isménu! Isméno!
3: Nemáš něco k jídlu?
2: Kde je Isména?
3: Kdo?
2: Moje žena. Isména, nastěhovala se sem s dítětem.
3: Tady není, odešla.
2: Jak odešla? Kdy? Kam?
3: Prostě odešla. Odešla, když jí zemřelo to děcko.
2: Zemřelo? Jak?
3: Prostě chcíplo, já nevím jak.
2: Mluv!
3: Nech mě bejt, já nic nevím.
0: Takže ty jsi vykopl a dítě zemřelo? To je tvoje vina. Musíš jí najít, co jsi pro boha myslel.
1: Ty nemáš kde bydlet, co?
0: No, nemám.
1: Můžeš zůstat tady. Je tu teď dost místa.
4: Jak jsi to mohl udělat? Vyhnat manželku s dětskem na ulici.
5: No, proč?
2: Ona byla... Vzal jsem ji jenom a pak ten otec...
6: Co to uhláš?
4: Slaboch je to. Dítě umřelo kvůli tobě.
5: Pamatuješ si, jak vypadalo?
6: Tak se podívej.
5: No podívej se na svoje dítě.
2: Prosím, ne, ne.
7: Oh, moc pěkné.
4: Snad jen trochu mrtvé.
5: Mrtvé.
6: A kde je asi Isména?
8: No, kde je Isména?
2: Isméno. Isméno!
1: Isméno. Co děláš?
0: Snažím se malovat, ale není to dobré. Nedaří se mi, vůbec se mi nedaří.
1: Jsi v tomhle pokoji zavřený už několik týdnů.
0: Nejde mi to. Pořád tomu něco chybí. Já snažím se namalovat obraz. Madonu, ale...
1: Ukaž mi to.
0: Nebude se ti to líbit.
1: Není to špatné, ale vážně chybí ti inspirace. Kam jdeš?
0: Jdu ji asi hledat, ne?
1: Co?
0: Tu inspiraci.
9: Zdravás, Mária, Matko Boží, chceme se připojit k věřícím mnoha generacím.
0: No to snad. To je přece. Honzo, Honzo.
1: Co se děje?
0: Madonna, v kostele zázrak.
1: Cože? Co se stalo?
0: Potkal jsem v kostele.
1: Co?
0: Madonu, co byla na tom tvém medailonku.
1: Zbláznil ses.
0: Vchod do chrámu byl otevřen. Vešel jsem dovnitř. Chrám byl skoro prázdný. Sluneční paprsky padaly zrovna na obraz, před kterým jsme se před lety potkali. A před oltářem ženská postava byla éterická. Modlící se anděl. Bílé čelo, jemné rty, žhavě purpurové vlasy, husté. Dívala se na mě upřeně. A její temně modré oči byly nevýslovně sladké. Musíš ji vidět sám.
9: Zdrava s Maria, Matko Boží. Chceme se připojit k věřícím mnoha generacím.
0: Tam. Podívej se na ty dvě.
1: Vždyť jsou zády.
0: Jen vydrž, určitě se otočí.
1: To má být ta tvoje Madonna? Je bledá, zapadlé oči, povadlá, truchlivá tvář, prořídlé a šedivé vlasy.
0: Ta ne, ta druhá. Koukej.
4: Pojď
0: no.
4: Už.
1: To je přece moje...
0: A nemůžeš jim tak k ní, pojď sem, pojď sem.
2: Své, prosím, promiň mi všechno, co jsem ti udělal.
4: Co?
10: Pane, ty se pravděpodobně pletete.
2: Ne, to je Isména.
4: Pojď.
2: Její pohled prozradil. Má manželka. Jsi tak krásná, Isméno.
4: Já...
10: Omluvte nás, krásně.
2: Isméno!
11: Hej, co to děláte, chlape?
2: Já... Vidíte ten kočár, co zahýbá do Karlovy ulice?
11: Vidím.
2: Jeďte za ním, dohoňte ho.
11: Ale...
2: Tady, peníze, hlavně ten kočár dožeňte.
11: Jak si přejete?
2: Rychleji! Dejte mi to!
11: Zblázil jste se?
2: Hej! Kryt se z cesty, pospícháme. Za ním! Kde je ten kočár?
11: Co já vím?
0: Tak co? Dohonil jsi?
1: Nedohonil.
0: Přišel ti nějaký lístek? Na.
1: Duše moje nejmilejší, odpusť, že jsem před tebou dnes utekla.
7: Byla jsem překvapená, nečekala jsem, že se s tebou ještě někdy setkám. jestli mě chceš vidět, navštiv mě v domě mého pěstouna.
12: Vítejte, přátelé, v mém domě. Jídla je dost, pití ještě víc. Prosím, užijte si tento večírek, jako by byl náš poslední.
13: Ano!
14: Šampaňské, šampaňské.
15: Večírek.
16: Na zdraví, člověk.
13: Na zdraví.
17: Jsméno, nemůžu tomu uvěřit.
7: Už si to vyzkoušel?
0: Jsméno.
12: Ano.
0: Jak je možné, že se s tebou stala taková změna?
15: Dal bych si ještě šampaňské.
0: Vypadáš.
12: Ale ne, chybí vám šampaňské, vydržte.
7: Jsi skvělá hostitelka.
12: Děkuji. Bylo to k večeru, když...
7: Dovolíte?
17: No, prosím.
13: Jsméno, pojďte s námi tančit.
12: Jen tady něco dopovím.
15: Dobře, ale nenechte nás čekat.
12: Ne, bude to hned.
7: Jdeme.
18: Doufám, že budu hrát jako minule.
7: Z toho si nemůžeš vůbec nic pamatovat.
12: Bylo to k večeru, když naše dítě zemřelo. Zemřelo na stejném místě, kde jsem se narodila a kde jsem sama před lety zápasila se smrtí.
17: Miláčku.
12: To nic, už je to za námi. Jsem ráda, že jsme zase spolu a teď? Zábava!
17: Počkej, počkej ještě. Vypadáš krásně. Krásnější než Madonna z medailonku. Miluju tě.
15: A jedem!
13: To je ono!
12: Zalantuj si se mnou!
17: Moc rád.
13: Nejlepší večírek!
18: To říkáš po každý.
7: Ve
12: stejný den, kdy zemřelo naše dítě, jsem se stala univerzální dědičkou po mém pěstounovi. Závěť jsem našla náhodou. V poznámkách ke tvé přednášce o arzenu, které jsem si tehdy při našem rozchodu odnesla. Chápete to? Tak na nový život.
0: Na život.
12: Ty si nedáš?
0: Ne, díky. Už mám dost.
12: Hudba! No tak.
0: Hele, já...
12: Ještě chvíli.
0: Cokoliv, miláčku.
15: Tohle mám nejradši.
7: Už máš dost.
12: Kde je to šampaňské?
7: Hned pro něj zajdu.
17: To je ta z kostela. To je ta, která hrála na klavír, když jsme se poprvé viděli jako malé děti.
12: Ano, před několika roky ta nejkrásnější dívka plná nadějí a života. A teď povadlá stárnoucí paní, která tráví většinu času v kostele. Provdala se za bohatého důstojníka a byla chvíli možná i šťastná. Pak ale padl její muž ve válce. Od té doby žije z malé penze. Zaměstnala se jí. Tak kde je to šampaňské?
13: Malý se tady jak idiot.
17: Ale vítejš.
12: Rychleji, hrajte, rychleji! Jak můžeš být tak neschopná? No, řekni, mluv!
7: Moc omlouvám.
12: Ještě jednou. A končíš.
7: Dáš ještě někdo?
18: Tady, parto do mě.
17: Jsi tak krásná, tak krásná.
12: Opravdu?
17: Ano, úplně jiná, než si tě pamatuju.
18: Hej!
13: Hej!
0: Jsméno, všichni už odešli.
13: Nic nevydrží.
0: Pojď za mnou.
17: Jsi tak krásná, tak krásná, tak krásná.
7: Polib mě honem. Pořádně. Mohli bychom na celý víkend na pěstounu v starý statek. Nebo bys mohl vyrazit do Vídně na nějakou výstavu. Jeď klidně sám, mě to nevadí. Mě umění stejně moc nezajímá. A o peníze se teď už vůbec nemusíme starat. Tak co, chtěl bys?
17: Moc rád.
19: Ahoj, Honzo. Doufám, že si užíváš ve Vídni. Jsména onemocněla. Trvá to už několik dní, ale nikdo z jejich přátel neměl potřebu se o ní postarat. Má stále pručí křeče a opakující se mdloby. Objednal jsem lékaře. dostala nějaké léky, ale nevypadá to dobře. Měl by se svrátit za ní. Nechápu, co se s vámi stalo. Umřelo vám dítě, ale vy pořádáte večírky. Je mi z vás zlé. Roztrhal jsem ten obraz, co jsem se snažil namalovat. Už nikdy se neuvidíme. S Bohem, pa, pa, pa.
7: Promiň, tak rychlý konec jsem nečekala.
17: Co se stalo, Ismeno?
7: Udělala jsem strašnou věc. Teď kvůli tomu umřu. Já nechci umřít. Nechci umřít, slyšíš? Nikdo přece nechce umřít. Já nechci...
17: Neumřeš.
7: Nedívej se na mě takhle. Prosím, navštiv mého otce. Poslala jsem mu ten starý medailon. Prosím, jeď pro něj. Řekni mu, že na něho myslím. Popros ho, aby mi ho vrátil, prosím.
17: Tiše,
7: musím ho mít.
17: Udělám cokoliv, co chceš. Uzdravíš se, neboj.
7: Neuzdravím se. Neuzdravím se, pokud ho nebudu mít. Prosím, jeď za tím otcem. Je mi úzko, strašně úzko. Zdá se mi, že o tebe žádám něco zvláštního, ale může za to ta... Na moje úzkost, nesmím umřít. Nechci.
17: Půjdu.
7: Můžu si za to sama.
17: Co to říkáš?
7: Tady, tvé poznámky. Na straně 30.
17: Nechápu, co z mých poznámek.
7: Na straně 30.
16: Arzen je jeden z nejprudčích jedů. Anglický chemik Johnston ale konstatuje, že tohoto jedu mnozí využívají pro zvýšení tělesné krásy. Dodává, že je zajímavé pozorovat, že toho lze díky arzénu skutečně dosáhnout. V menších a pravidelných dávkách působí pozitivně na nervy. Kůže se stává čistější, hladkou a mladistvě svěží. Avšak následnými symptomy takového ozdravného trávení jsou prudké křeče z dísnu a žaludku. Neuhasitelná žízeň, strašná bodavá bolest v útrobách, těžký dech, bouřlivý tlukot srdce a chladný pot. Pak přichází křes, svíjení celého těla, blábolení a zmatené řeči, žloby, bezvládí, stuhlost a strnulost těla, až nastoupí smrt.
9: Zdravos Maria, milosti plná, dopřej nám, kdo s náma kráčíme touto cestou, abychom byli s tvým synem a poznali v něm dar Otce a Ducha.
20: Prosím vás, je tu někdo? Haló? Já potřebuju pomoc, prosím, haló, je tu někdo? Já hledám faru, je strašná tma a ve vesnici nemůžu nikoho potkat, prosím, mě umírá žena, prosím, je tu někdo? Prosím, haló, slyšíte mě?
7: Kdo je to?
17: To jsem já.
7: Kdo já?
17: Já? Jsméno. Nepoznáváš mě?
7: Co tady děláš? Nech mě být.
17: Přicházím od tvého otce.
7: Otec. Můj. Kde je můj otec?
17: Tvůj otec je... Ale přináším ti medailonek.
7: Dej mi ho.
17: Napsal ti dopis. Písmo je na posledních stránkách zpočátku zřetelné a pevné, pak se ale začíná klikatit a stává se nečitelným.
7: Čti, co píše.
17: Dostal jsi mi zpět medailon, který jsem daroval před tolika lety tvé matce.
7: Otec si na mě vzpomněl.
17: Myslel jsem, že už se ztratil. Poslal si ho ty, utajená dcera. Žehnám ti, žehnám svému dítěti.

0: Jsméno?
1: Tak tedy končí Romaneto Zázračná Madonna. Autorem literární předlohy byl Jakub Arbes, dramatizace Ondřej Štefaňák, dramaturgie Lenka Veverková. Účinkovali Václav Marhold, Antonie Rašilovová, Vojtěch Hrabák, Hinek Chmelař, Nataša Bednářová, Luisa Jirzová, Agáta Krištůvková, Jan Bárta, Jan Grundmann, Tereza Hof, Jan Jankovský a další. Technická spolupráce zvuk Jonáš Rosůlek, zvuková spolupráce Miroslav Tot, asistent režie Jana Knapová a Eva Vovesná. Příběh natočil režisér Ondřej Štefaňák v roce 2024.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád a Pražská muzejní noc nabídne zdarma vstup do 60 institucí. Čekáme proměnlivou oblačnost v severovýchodní polovině území, četné přehánky a ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty většinou do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Policie kvůli tragické nehodě dvou kamionů uzavřela v obou směrech dálnici D2 u Brna. Dopravu odklonila na sjezdu v Hrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Nehoda se stala v 5:30 ráno v omezení. Jeden z kamionů narazil do svodidel a zůstal stát napříč. Druhý pak do něj narazil. Obě auta následně začala hořet. Pokračuje mluvčí hasičů Štěpán Komosný.
2: My potom s průzkumem zjistili, že uvnitř těch dvou tahačů zůstaly vlastně těla dvou řidičů, kteří tam zahynuli.
0: Ministerstvo školství chystá změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad jej chce zavést ještě v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet i přilákat nové.
3: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
0: Zítra se plně obnoví provoz na železniční trati mezi Berlínem a Hamburkem, která prošla rozsáhlou generální opravou. K dispozici tak opět budou všechny přímé spoje s Prahou, Bratislavou, Vídní a Budapeští. Trasa Berlín-Hamburg se díky obnovení provozu stane centrálním koridorem nového přímého spojení tří zemí z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně. V hlavním městě se dnes koná Pražská muzejní noc. Vůbec poprvé se připojí Národní galerie a galerie digitálního umění Signal Space. Lidé budou moci navštívit bezplatně nebo za snížené vstupné zhruba 60 míst. Pokračuje mluvčí muzea Prahy Ester Fleischerová.
4: Národní galerie zdarma zpřístupní Schwarzenberský, Štembrský a Samovský palác, ale také klášter svaté Anežky České. Ve Schwarzenberském a Štemberském paláci návštěvníci uvidí expozice věnované nejvýznamnějším dílům umělců převážně z období 15. až 18. století.
0: Doprovodný program začne před muzeem Prahy v 16 hodin. Muzea a galerie budou přístupné nejčastěji od 18 nebo 19 hodin do půlnoci.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Máme proměnlivou oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky a ojediněle i bouřky. Později odpoledne se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na jihu Moravy až 26 a v 1000 metrech na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: D6 směrem na Prahu je uzavřena mezi 25. a 16. kilometrem kvůli havarijnímu stavu vozovky, pracují tam silničáři. Před odklonem na 25. kilometru je kolona asi na 5 minut. Na 10. kilometru D10 ve směru od Prahy se po hromadné nehodě stále jezdí pouze připojovacím pruhem a kolona je tam asi na půl hodiny. Objížďka přes Brandýs a Starou Boleslav je dobře průjezdná. A D2 má být ještě několik hodin, snad do 19 hodin, obousměrně uzavřena po tragické nehodě na 11. kilometru. To byly zprávy, předávám slovo Regině Kubovi a Daliborovi, kteří se právě dotýkají Písku.
5: Přijela k vám ranní dvojka.
6: Ano, přesně tak, jak řekl Josef Maršál, ranní dvojka se dnes dotýká Písku vzhledem k tomu, že naše akce se jmenuje Dotkni se Písku, respektive ne naše akce, ale akce zdejších písecích organizátorů. No a ranní dvojka tady prostě teď momentálně vysílá živě. A my tady máme ideální příležitost hned v úvodu, kromě toho, že vás chceme přivítat, je tady Regina.
7: Dobré ráno, odpoledne, nebo co teď máme, Jakub tam pomáhá ještě dovyplňovat poslední hlasující do naší ankety, protože musíme ještě vylosovat výherce. Ale my vás zdravíme z Písku, dotýkáme se ho všemi smysly.
6: No nejen všemi smysly, ale také hudbou, protože tady hraje dechovka, tu asi taky slyšíte.
7: Babouci, ne? Nebo někdo
6: jsme takový. V Palackého sadech, v samotném srdci tohoto nádherného města. Jsme naproti divadlu Fráni Šrámka, jede to tady úplně na 100%. Zdravíme celý Písek, jste tady!
1: Zdravíme, zdravíme Prahu!
6: Tak vy tady ještě finalizujete, ale to už musíme teď losovat. Teď už je skoro pozdě, protože já tady v ruce držím rádio. Rádio.
8: A já držím, složitý, já to budu mít složitý, ano, musíme to trošičku zdramatizovat.
6: Co říká Regina, musíš dát mikrofon k ústům.
8: Já zkusím, jo, děkuju, pane školiteli.
6: Takhle,
8: ale ona nic neříkala, teď jsem mluvil já.
6: Ona celou dobu mluvila, to nevadí, to je v pohodě.
8: Nemám ty lístky, jo, prosím vás, tak hlavní slosování, dohlíží na to paní Regina.
6: Písecký chaos se tomu říká.
7: Já mohu potvrdit, že bude to komplikované, Jakube. Tak já si teď vezmu mikrofon, abys mohl losovat a zase ti ho přikloním, jo? Je to taková složitá situace. Jakube, buď spravedlivý a vytáhni toho, komu rádio udělá největší radost.
8: Pro toto slosování jsem se narodil. Já už tady vidím jednoho sympatického chlapíka, který by mohl vylosovat dnešního výherce, popřípadně výherkyni. Jdeme na to. Akorát se budete muset ohnout.
6: Jo, ohnout, aha.
1: Jo, ohnout.
6: Jasně, je to kapela Ohnout.
1: Já myslel, že slyšna se ohne.
6: No, ne. Jakub má speciální vysílání, respektive losování, pardon.
8: Tak a vyhrává...
7: Já jsem četla Dalibor, ale ne, je to...
8: Dalibor nemůže Jakub, vyhrát. Jakub... Buď to kotleta, nebo koreta, nebo... Kuba, prostě Kuba.
7: Je tady Kub.
8: To než... Je tady!
6: Jakub kotleta.
8: Kubo, já se možná...
6: Jak se jmenujete?
9: Kokta.
6: Kokta!
8: Tak to se omlouvám, Kubo.
6: Kotleta.
8: Každopádně Jakub mě je sympatický, ano.
6: Kotleta, to si trošku předělal maličko. No. Jakub Kokta, potlesk pro Jakuba Koktu.
8: No a dáma by vám měla předat rádio, DAP rádio, což je Regina. Tak Kubo. To je škoda, že se v rozhlasu nachází i tiché pasáže, ale nedá se nic dělat. Pojďme udělat tedy nějaký rozhovor aspoň tady s Kubou. Kubo, posloucháte Ranní dvojku?
9: Poslouchám a navedli mě tady na to moji kamarádi, takže...
6: To je paráda.
8: Vás navedli dobře.
6: Skvěle. Tak jo, tak jak vidíte, dotýkáme se písku, jak říkala Regina, všemi smysly. Dáme si úvodní skladbu, no a hned jede dál náš program, protože Ranní dvojka je opravdu dnes v písku nadšená.

0: neděle, sobotu, pátek.
1: Ranní dvojka se dnes dotýká písku v písku.
2: Ano, je to pravda a my se dotýkáme písku víc než konkrétně, proto bychom vám rádi v této části vysílání představili našeho prvního hosta, který sice není členem dechového souboru, který hraje tady 20 metrů od nás, ale je to kurátor výstavy a také geolog
3: Prácheňského muzea,
2: které jsme navštívili včera a byli jsme velmi překvapeni a já doufám, že to i vy víte. Já bych možná Jaroslava pozval sem, pojďte k nám, sem takhle ke stolečku. Jaroslav Cícha nám totiž prozradil, že zde v písku máte největší zlatý nugget. Prosím, není to valoun, to už víme.
3: Jak se mylně objevilo v tisku tento týden.
2: Je to zlatý nugget. Jaroslave, dobrý den, dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
2: Tak co jste získali do vaší sbírky?
4: No tak do naší sbírky jsme před nedávnem získali takový unikátní nález vlastně souboru zlatých nugetů, které byly nalezené vlastně dohromady na poli. Je to celkem 21 kusů nugetů, dohromady váží asi téměř čtvrt kilogramu a z toho ten největší nuget má hmotnost 105 gramů, což z něj činí největší věrohodně, zdůrazňuji věrohodně zdokumentovaný novodobý nález zlata z našeho území.
2: A to je zlato tedy rýžované, ne kopané nebo nějaké jiné?
4: Ne, není to. Je to zlato nalezené na poli, není to zlato rýžované teda. A vlastně je to polní nález, jako z pole, z povrchu pole, kde bylo těchto 21 nugetů nalezeno. Jo.
2: A tady je tedy oblast, protože to se třeba málo ví v celém zbytku republiky, tady je oblast, kde se dá běžně, běžně, když máte štěstí, nalézt zlato?
4: No, tak zlato se nalézá všude kolem písku, vlastně i vznik písku souvisí se zlatem, nebo samotné jméno písek pochází, se odvozuje od zlatonosného písku, že jo, který se tady od středu věku rýžoval. Vzniku města zde předcházela vlastně existence několika rýžovnických osad kolem Otavy, na jejich městě potom ve 13. století vzniklo město, takže vlastně město písek je z historií těžby zlata úzce provázané. A proto i naše muzeum, já jsem teda geolog tady muzea píseckého, a naše muzeum se proto i vlastně na to zlato zaměřuje, jak historicky, archeologicky. Máme zde specializovanou expozici zlato v Poltaví, tak v rámci vlastně své odborné činnosti. A tohle to je vlastně jeden jakoby z výsledků prostě té naší odborné práce, že se nám podařilo takto unikátní soubor vlastně podchytit.
3: Jak těžké je, Jaroslave, vlastně poznat při tom rýžování zlato od písku, protože to jsou opravdu drobná zrníčka. Jak na to?
4: No tak při rýžování se to zlato pozná poměrně lehce. Kdo to zlato jednou uvidí, tak už ho pozná vždycky. Samozřejmě jako chce to znát nějakou tu techniku rýžování, chce to rýžovat na tom správném místě, kde nějaké to zlato je, ale jako zlato je typické tím, že má vysokou hustotu a při tom rýžování vlastně se ten lehčí písek postupně odplavuje a to samotné zlato v podobě takových malinkých, třeba kolem milimetru nebo ještě menších jako plíšku nám na dně té rýžovací pánve zůstane a ta barva toho rýžovaného zlata je nezaměnitelná, takže kdo ji jednou uvidí, tak už si to nesplete.
3: On ji uvidí. Znalosti a dobrý zrak je potřeba.
2: Ano, a uvidí to zlato v Prácheňském muzeu v nádherné unikátní výstavě a na závěr, Jaroslave, musí padnout nejčastější otázka, která se objevuje i při sledování a prohlížení tohoto zlatého nugetu. Jakou to má cenu?
4: Tak to je otázka, která pochopitelně každého zajímá nejvíc, ale jako konkrétní cena se nedá úplně přesně říct. Samozřejmě tyto nálezy přírodních nugetů jsou daleko cennější, než je třeba výkupní cena zlata. No, ale vždycky je to otázka nabídky a poptávky. Většinou, pokud se jako nabízí takovéto podobné vzorky k prodeji, tak je to třeba na internetu formou aukcí a podobně. Takže vyloženě prostě závisí to na tom, kdo je ochoten jako jakou částku obětovat za takovýto nález a nedá se to specifikovat. Záleží to na řadě jako dalších okolností, samozřejmě na unikátnosti té lokality, což třeba ty jeho české lokality jsou naprosto unikátní, protože donedávna se vůbec netušilo, že vůbec takovéto nálezy jsou zde možné. Na velikosti toho nugetu, na ryzosti toho zrata a tak dále a tak dále.
2: Naším prvním hostem byl kurátor výstavy a zároveň také geolog pan Jaroslav Cícha. Málo kdy to bývá v rozhlase, ale myslím si, že můžu poprosit o potlesk. Takzvaný písecký potlesk. A my se snažíme, aby i hudební dramaturgie souvisela s pískem. Je pravda, že písniček o písku jsme úplně moc nenašli, ale písek je také součástí pouště, anebo nejrůznějších pouští. A jedné takové poušti, respektive pouštní růži, se věnuje ve své písničce zpěvák a skladatel Sting.

0: dnes přijela do Písku.
1: Ano, je to tak. Dotkni se Písku se jmenuje ta akce. My jsme v centru Písku, v nádherných Palackého sadech. Hraje nám tady dechovka, je tady dobrá nálada. Je tady dobrá nálada, že jo?
2: Ano!
1: A my jsme se rozhodli, že navštívíme také nějakého píseckého rodáka. Je tady někdo z Písku? Vy. Tak. Řekněte nějaké jméno, které se vám vybaví hned.
3: Fráňa Šrámek.
4: Hezký.
1: Jasně, ale my s ním asi rozhovor už nenatočíme, to se nedá nic dělat.
3: Jak chcete točit rozhovor? Tak třeba Dalibor Janda.
1: Dalibor Janda, ten, to nevím, jestli je píseč, to je píseč.
3: Dalibor Gondík.
1: Dalibor Gondík není z Písku, i když to mám tady teda velmi rád.
3: Jeden tu bydlí.
1: Dalibor Gondík tady bydlí jeden.
4: Prosím tě, toho musíš navštívit.
1: Toho asi navštívím. A ještě třeba já bych vás navedl, třeba... Jasně, a někdo, kdo třeba jezdí dobře na bruslích. Sáblíková.
4: Kraso.
1: Ještě jezdí krásně na bruslích.
5: Vyhrála za olympijskou medaili. Werner, ale... Ne, ale... Ale ta... Kateřina Neumannová.
4: No, vidíte to.
1: Je taky z Písku. Já koukám, že se v Písku narodil úplně každý. To je docela fajn. Ale když už jste řekla toho Tomáše Wernera, tak bychom ho pro vás mohli vyspovídat. Protože on tady dlouho nebyl. A jestliže máte Tomáše Wernera rádi, tak mu položíme nějakou otázku.
4: Moc rádi, protože před pár dny doslova oslavil kulaté 40. narozeniny, takže se to hezky sešlo, že se ho musíme na pár věcí zeptat. Třeba, co se mu vybaví, když se řekne Písek?
6: Když se řekne Písek, tak se mi vybaví babička. Moje babička, která dlouhá léta bydlela v Miroticích, nedaleko od Písku, a potom se přestěhovala do Písku, do místa, kde jsem se narodil, v porodnici v Písku. A vybaví se mi samý příjemný pocity, protože u babičky bylo vždycky nejlíp a u babičky byly nejlepší lívance na světě. A potom v Písku, já musím říct, že jsem jako tam nebyl v tu pravou chvíli, abych třeba randil kolem řeky a podíval se třeba na Stínadla písecký, takže to úplně ne, ale jinak Písek je prostě krásný, malebný, já doufám, že se nikdo neurazí, malý město a já ho mám rád. Bohužel babička teda za covidu nás opustila ve svých požehnaných letech, tak to je smutný, ale přesto přes Písek jezdím rád a až budu mít malinko víc času, tak se tam rád zastavím.
4: Tak co na to, písečtí, spokojení s první odpovědí Tomáše Wernera?
3: Děkujeme moc.
4: No, tak budeme se tedy ptát dál. Tomáši, jak ses dostal v Písku na led?
6: V Písku jsem se dostal na led tak, že jsem se z Písku přesunul do Českých Budějovic, kde žili a bydleli moje rodiče. A tam jsem se úplně jako náhodně ve školce zamiloval a moje kamarádka ze školky Štěpánka krasobruslila, protože naše maminky se znaly a krasobruslaři chtěli rozšířit své základny o nějaké muže, mladé muže, tak se to dalo ruka do rukávu a mnoha do brusle a já jsem z toho byl na ledě, ale ne v Písku. A myslím si, že v Písku mají teď novou halu, takže tam se možná pak i podívám. A tak jsem se dostal v Budějcích na led.
4: Jak je to s tou halou v Písku? Bude tady nová?
7: Bude.
4: Dobrně, tak si počkáme. No, ale máme tady další otázku. Jak vypadá současný aktuální život Tomáše Wernera?
6: Teď je momentálně trošku, už se uklidnil. My jsme po třech letech, co jsme žili se ženou v Kalifornii s dětma, kde jsme se učili naše řemeslo, trenérský řemeslo od nejlepšího trenéra na světě, od pana Rafaela Artuněna, tak jsme se vrátili loni zpět do České republiky, kde máme ve Strašnicích, máme Akademii Tomáše Wernera na novém zimním stadionu, který si vlastně ani netušil, že tady skoro je. Tak trénujeme většinou v odpoledních hodinách, protože všechny naše děti chodí do školy. V dopoledních hodinách trénujeme taky občas na ledě, a to je většinou jsou zahraniční klienti, kteří sem jezdí do Prahy, lítají za námi. No a mimo to taky moderuju, občas se uvidím na nějaký přehlídce modelový, ne že jsem krásnej, to vůbec ne, ale dlouhá léta spolupracuju s nejmenovanou českou společností na výrobu pánských obleků, kterou nemůžu jmenovat, ale takže takhle nějak funguje můj život a mezi tím máme dva kluky, který jsme naštěstí dokázali díky skvělé paní ředitelce mateřské školy Alšovy Sady dát do jedné mateřské školy, když jsme je přihlásili pozdě v tom květnu. Tak máme kluky, který chodí do české školky, do státní, máme z toho radost a žonglujeme takhle jako život trenérů, krasobruslařů, občasných moderátorů a rodičů.
4: Říká písečák a taky krasobruslař Tomáš Werner. No a hodilo by se, aby písečák pozdravil písečáky.
6: pokud mi to vyjde, tak bych rád přímo v Písku příští rok v létě uspořádal soustředění krasobruslařů. A budou vítáni samozřejmě všichni ti, kteří nechtějí závodit, ale kteří se odváží na ten let vstoupit třeba poprvé.
1: To byl Tomáš Werner, díky.
6: Děkuju.
1: No a když už jsme teda hráli Stinga, který zpíval o pouštní růži, tak by to chtělo ještě nějakou, ale opravdu píseckou píseň, nebo píseň o Písku, nebo s Pískem, nebo v Písku něco, já nevím. Máme tady hudebního dramaturga našeho ranního vysílání a to je pan Jakub Kaloč.
2: Já vás vítám, dobrý den.
1: Poděkujte mu za jeho hudební výběr, vždycky si myslím, že vybírá perfektní písničky.
2: Tak většinu písniček, které vyberu, tak Dalibor smaže a dá tam jiného interpreta, ale mě to nevadí. My už jsme se takhle domluvili a zvyk je taková železná košile. Každopádně jedna skladba, která se Písku týká, je skladba původně mnou nazvaná Mé stopy v Písku. Akorát Jiří Korn byl neodbytný, přišel za mnou kdysi a říká, hele, dobře, já bych to tak nechala, nemohou to být v tom případě tvé stopy v Písku? Tam tak, Jirko, jak chceš, no. Regi nám to podepsala.
4: Já s tím naprosto souhlasím, protože tvé stopy v Písku jsou jedinečné, Jakube.
2: Takže Jiří Korn a tvé stopy v Písku.

0: říká Písku v Písku.
1: My vás zdravíme v Písku a budeme rádi, když se náš další rozhovor dotkne nejen vašich uší, ale i vašich duší, protože Písek má takovou záležitost, která je tady tuším 20 let a je to něco unikátního, pokud si potrpíte na výstavy.
2: Je to sladovna. Zná někdo z vás sladovnu? A teď nemyslím ještě tu historickou původní, ale tu současnou. V té sladovně můžete zažít poměrně dost věcí a my jsme včera, když jsme ji navštívili s celým mým ranním týmem, tak nás přivítala Klára Matěje a první otázka zněla, máte čas? A já jsem si říkal, no tak si projdem sladovnu, tak to je za 20 minut. Po hodině a půl jsem pochopil, proč se mě na to ptala. A Klára tady stojí s námi. Kláro, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Zároveň jsme si z té nádherné sladovny zapůjčili knihu Neboj, neboj a já už se o této chvíli ničeho nebojím. Než se podíváme třeba do mraveniště, než se podíváme a než si spolu natočíme nějaký animovaný film, tak asi, Kláro, vám položíme základní otázku, co to je za myšlenku pro všechny, kteří třeba sladovnu nenavštívili ještě.
3: Ráda představím sladovnu v Písku. Sladovna je v současné době galerie pro děti a jejich dospělé. Je to místo, kam zveme vlastně návštěvníky ke společně prožitému času, tak, aby dokázali v různých výstavách, které jsou na mnoha tisících i metrech čtverečních, bych řekla, zažít nějaké nevšední zážitky a odnést si společné zážitky, něco poznat, něčemu se naučit a provázat vlastně umění, vzdělávání a hru. Těmihle třemi principy se snažíme vlastně ty témata, které zprostředkováváme ve výstavách, posouvat.
2: Umění, vzdělávání a hra, zní to moc hezky. Kdo si tam takzvaně přijde na své?
3: Vůbec nemyslím.
2: Není to

0: nás, starce s Reginou, je docela zajímavá.
1: Tak my Mraveniště vnímáme jako takovou vstupní bránu do sladovny, protože je opravdu přístupná téměř každému. A je to, ten princip je vlastně velmi jednoduchý, protože jak jinak se dozvědět o životě mravenců,
0: než se stát mravencem,
1: přesně tak. A to Mraveniště tam je v takové velikosti a tak kvalitně a výtvarně zpracované, že opravdu láká pro vstup do svých cestiček, uliček, nejenom ty děti, ale i s nimi dospělé.
0: To znamená, já zažiju to, co zažívá mravenec, že to, co já, když se dívám na mraveniště, tak jsou to nějaké desítky centimetrů, ale pro mě jako pro mravence jsou to kilometry, by se dalo říct. Takhle si to máme představit?
1: No, představujte si to ještě víc třeba.
0: Jasně, ještě víc. Dobře, to byla vstupní brána. Byl tam někdo z vás v mraveništi? Tady. Vy jste tam byla se synem? No ježi, to chceme slyšet.
2: Jak se ti tam líbilo?
3: Dobrý.
2: Byl jsi mravenec?
3: Jo.
2: A co jsi musel dělat jako mravenec?
3: Nosit vajíčka.
2: Vajíčka si nosil, takhle jsi se staral o miminka.
3: Mhm.
2: Takže dobrý.
3: Jo.
0: A co dělala maminka?
4: Já jsem si tam povídala s kamarádkou, samozřejmě.
0: S nějakou mravenečnicí.
4: Taky. Mě dva mravenečky tam měly a nosili vajíčka. A my jsme měli hlídat.
0: A bylo to, je to krásný zážitek. Taky
4: je, no.
0: Nevídaný.
4: Odpočinkový. Děkuju.
0: No, tak to jsou aktuální zážitky z mraveniště ve sladovně. To je ta vstupní brána. Kam můžu jít dál, třeba?
1: No pak můžete stoupat jako nášení do dalších pater. Těch pater je tam několik a stejně tak je tam vlastně pestrost těch zážitků. Záleží na tom, co si vyberete, jestli chcete spíš třeba tvořit, anebo objevovat, anebo třeba poznávat svůj strach.
0: Tak to my si teď musíme rozmyslet, dáme si na to písničku, ne? Takže já bych se teda možná zastavil potom u toho strachu. Já se teďko bojím.
2: Ale neboj.
0: Abych pustil tu správnou písničku. Povídáme si s Klárou Matíje.
2: Dramaturgyní sladovny.
0: Tak a já teď pustím něco, co mě napadá, co by se nám tak mohlo hodit. Třeba se podíváme do Jeruzaléma.

0: dvojka dnes přijela do Písku.
1: Jsme v Písku na akci Dotkni se Písku. Ranní dvojka zcela unikátně, i když to je vlastně protimluv, vysílá odpoledne, v sobotním odpoledním vysílání, a jsme za to moc rádi. Povídáme si s Klárou Matěje o jedinečném prostoru, kterému se říká Sladovna. A v tom nejvyšším patře byl takový prostor, který se věnoval...
2: Animaci?
1: Ne, animaci. Hnízdo ilustrace, o to mi šlo. A pozor, a ono se to, ta sladovna, respektive ty aktivity, které se tam konají, dají využít i jiným způsobem. My tady máme učitelku, pojďte se k nám tady, nebojte se ničeho. Můžeme se jenom zeptat, jak se s ní jméno, abych vás viděl.
3: Jana.
1: Jano, vy jste v tom prostoru ale dělala něco, co není úplně obvyklé.
3: Já jsem se odklonila od klasického
1: předávání vysvědčení,
3: děkuju. A vymýšlím prostě pro děti takový netradiční rozloučení s tím školním rokem a obdarovávání ty děti dárečky, ale tím i tím vysvědčením. Ano. No, tak vždycky vymýšlím třeba, napíšu dopis a v tom hnízdě ilustrace, co jsem udělala, tak tam byl nádherný prostor, který mě hned inspiroval pro to, jak to udělat. Takže jsem poprosila rodiče, protože znají ty děti nejlépe, své děti, tak nakoupili knížky podle jejich vkusu, zájmu, přání a tak dále. Tak mi ty knížky potají přinesly, já jsem do toho vložila to vysvědčení, potom jsem napsala těm dětem dopis a oni si měli to přečíst a vyluštit nějakou šifru, kde vlastně to vysvědčení mají. No a tam vlastně jako... Si to potom našli, dostali dopis a přečetli.
4: Chcete žít s námi?
1: Pamatuju, ano, jo. Samozřejmě.
4: Já si vás taky dobře pamatuju. I vaší tu...
1: Sestru. Tak jo, tak děkuji.
4: Taky pozdravujte sestru.
2: To byla blízká písecká setkání.
1: To se stane. Ale to byla učitelka Jana a děkujeme, že jste nám to takhle, protože to bylo moc hezký nápad.
3: Já a teda musím říct, že ty prvňáčci louskáním těch dopisů měli trošičku potíže, ale přišli i rodiče se podívat a byli nadšený. A tam ještě byla stará jako kartotéka, takový ty malý šuplíčky a do toho vlastně ty děti dostali ty dopisy, měli si to tam najít, kde ten dopis je, kde ho mají, takže si to vytáhli, přečetli a potom hledali v tom hnízdě. Já vám utíkám s tím. mikrofonem. Ale tam potom hledali podle toho v těch, tam byl pec, tam byla, potom tam byl mališský stojan a tak dále. Takže všude možně se tam rozprchli a našli si tu knížku. Pak si ji sedli, přečetli si a pak jsme šli sem na zmrzlinu.
1: Paní učitelka Jana nechtěla mluvit, jo? Se nechtěla, takže děkujeme moc, Jani. Děkujeme. No ale vrátíme se ještě ke Kláře Matěje, dramaturgině právě té sladovny, když Jana zmínila tu kartotéku, tak ta tam ale je. Mm-hmm. Já jsem ji tam viděl včera.
5: No to jste viděl, dobře, ano.
1: Pracovně Radka Pilaře.
5: Ano, viděl jste ji v ateliéru Radka Pilaře a to máte dobrý postřeh, to musím ocenit.
1: Já jsem všímavej. To jste si včera všimla. Pak už Klára říkala, pojďte už pryč, vy už budete za chvilku kontrolovat, jestli je tady vytřený prach. Ale ten ateliér, nebo respektive výstava děla Radka Pilaře je taky udělaný trošku netradičně, jinak, jak by se dalo říct.
5: Vlastně v tom prostoru, v kterém bylo hnízdo ilustrace, protože Sladovna původně ten záměr věnovat se dětské ilustraci měla a my se snažíme ho tam nějakým způsobem udržet stále, ale už jenom částečně. A ateliér Radka Pilaře je vlastně výstava, která byla otevřená k nedožitým 95. narozeninám píseckého rodáka Radka Pilaře a snažíme se skrze vlastně tvoření hru kreativitu i experiment, přibližovat návštěvníkům to, jak on vnímal svět. A nejlépe by nám bylo, kdyby vlastně návštěvníci odcházeli s tím, že se na svět podívají očima Radka Pilaře, protože viděl vlastně zajímavé a inspirativní věci úplně ve všedních věcech.
1: To je pravda. Radek Pilař, možná pro vás i třeba nečekaně, bude to i překvapivé, vlastně maloval, nebo ty malby jsou dost abstraktní, ale některé jsou konkrétní. Kdo pak zná dílo Radka Pilaře jako pohádkově, tak paní učitelka Jana, která nechce mluvit a říkala, že se ve vysílání nechce nikdy objevit, tak třeba...
3: Rumcajs.
1: Tak Rumcajs, dobrý. Kdo ještě by věděl, třeba s Rumcajsem tam ještě byla?
6: Manka,
1: správně, ano. Vy byste měla dostat nějakou cenu za tu správnou odpověď. Ne. Manka, ale ještě tam byl jeden kluk.
6: Cipísek.
1: Cipísek. Kdo? Pan Kotrč, správně, ano. Ale nejenom, nejenom. Večerníček, večerníček, to je asi zásadní, zásadní. Pan kníže ke koupidlnu, nebo od koupidlna. Zkrátka, to je dílo Radka Pilaře, ten ateliér určitě stojí za vidění, ale pak je tam ještě inspirace knihou, nebo vlastně, já nevím, jak to celé vzniklo. Máme tady knížku Neboj, neboj. Já jsem ji včera otevřel na nějaké stránce, kterou jsem si samozřejmě nepřipravil, ale to je nádherně zpracovaná knížka, která by vás měla zbavit takového zvláštního pocitu, že se bojíte strachu. Vy byste se neměli bát dopředu. A psychologové říkají, že vlastně daleko horší, jak se říká, strach z vyděšení, že jo, zemřel strachem z vyděšení. Že vy se logicky bojíte něčeho, co se ale ještě nestalo, protože si myslíte, že by se to mohlo stát. Říkám to dobře, trošku to říkám svými vlastními slovy. Jak to vypadá v této části sladovny?
5: Vlastně jsme na začátku roku otevřeli výstavu Neboj, neboj, autorů, nebo podle knihy, teda Lukáše Urbánka a Milady Reskové. A je to kniha, kde vlastně v tom našem pojetí sladovnickém, že výstava se objevila už předtím na jiných místech, vstupujete do města a na náměstí a vlastně se s lektorem, který tu výstavu provází, bavíte o strachu. Ale ne o strachu nějakém nuceném nebo děsivém, ale o vašem vztahu ke strachu a snažíte se ho postupně v těch 90 minutách, v kterých ty výstavy běží, poznávat skrze různá místa, domy v té výstavě, které jsou věnované jako jednotlivým tématům a skrze diskuzi nějakou, která v průběhu těch 90 minut taky proběhne, tak vlastně zjišťujete, že není proč se bát strachu.
1: Po písničce Báry Basikové Souměrná si ještě navštívíme animační program nebo animační část a prosím, nesouvisí to nějak, když jste třeba na dovolený v Řecku, že tam někdo dělá nějaký legrace, jo? To s tím vůbec nesouvisí. Budeme se dokonce dopouštět animovaného filmu. Stále posloucháte speciální vysílání Ranní dvojky, tentokrát z akce V písku. Teď jde o to, jestli najdu tu Báru Basikovou. Mám ji na pozici 9? Mám.

0: Písku v písku.
1: Ano, je to tak a máme tady vlastně skoro finálové povídání. Stále stojíme s Klárou Matěje ze Sladovny. Ještě bych chtěl připomenout tady třeba historickou plovárnu. Jsou tady nádherná místa. Potom také připomenout předobraz Myslbekova koně, který veze svatého Václava na Václavském náměstí v Praze. Tak to všechno vzniklo tady v Písku. A dokonce představte si, že když se říká být pod koněm nebo pod ocasem, to se tak říká, že tam máme sraz, tak představte si, že ten Myslbek opravdu ležel pod tím koněm a sledoval a hledal ty proporce toho svatého Václava. Takže kdyby nebylo Písku, tak není Václavské náměstí, přátelé. Nebo no, nemá dominantu, teda minimálně.
2: Je to pravda. A jak jsi mluvil o té plovárně, tak tam mě svého času zavedla písecká rodačka Naděžda Hávová, naše kolegyně, moderátorka raní Mozaiky Vltavy, a vzala mě, kde jsem špatně? Aha, mám se víc otočit. Tak promiňte, teď jsem se otočila, to je pro posluchače Českého rozhlasu Dvojky.
1: A tě viděli.
2: Já jsem se dívala na tebe, tak teď už se dívám na vás všechny. No a v té písecké plovárně, která je opravdu prvorepubliková, Naděja má takovou vzpomínku, že ještě jako malá si vždycky dala pod jazyk 10 korun, plavala na druhou stranu Otavy, v bistru u Smetáka si dali limonádu a plavali zase zpátky.
1: Jakub si bral 20 a dal se na pivíčko. Tento vymakal, tento inovoval. No, tak to je jedna věc. Potom jsem říkal ještě o tom animačním, respektive studiu, kde si můžete vyzkoušet animovat nějaký film. Já tady mám 3 dívky, které se tady snažily uhodnout ranní špek. Holky, pojďte sem, jestli můžu poprosit. Umíte si představit, nebo máte představu o tom, jak se animuje?
3: Dobrý den.
1: Znáte animované filmy?
3: Ano.
1: Umíte si představit, jak se to dělá? Pojďte, Regi, jenom tě si tě můžu prosit. To je v ose toho reproduktoru, proto tě pořád otáčím. Ne, si nerozumíme, ten mikrofon musí směřovat sem a pak už to nebude vazby. Takhle, tak.
2: Na ruky na druhou stranu.
1: Perfektní.
3: No, já nevím.
1: Jak se to vlastně, protože ty panáčci se tak jako hejbou, že jo? Ale jak se to vlastně dělá? Kdo s nima hejbe, s těma panáčkama?
3: No, tak buď to je počítačem, anebo takový to kreslený, ne?
1: Dobře, ano, jasně, ale vím si, že nakreslíš jednu pozici, anebo uděláš toho panáčka v jedné pozici, ale jak to, že když nemá, není to loutka, jak to, že se to potom pohybuje?
3: Podrž mi to. Takže na každém tom papíru, já jsem viděla video a oni tam s tím vždycky hejbou a vždycky ta postavička je třeba o milimetr jen šouplá a každý ten pohyb toto.
1: Správně, to si zaslouží potlesk. No a tyhle ty všechny věci si můžete, dámy, vyzkoušet v té sladovně. Dokonce nemusí to být ani obrázky, může to být nějaká postavička. Vy si vždycky tu postavičku postavíte, jednou vyfotíte, pak s ní trošku hnete, zase vyfotíte, trošku hnete, vyfotíte a 24 obrázků uděláte a je z toho jedna jediná sekunda. Takže, abyste měli třeba minutový film, tak těch fotek je hodně. Moc krát děkujeme. Perfektní jste. A my ještě úplně na závěr, Klára Matěje tady má pro nás ještě jednu pozvánku, protože tam je taková specifická výstava minigolfu.
4: Ano, to možná můžu pozvat všechny místní, ale i takhle, kdo nás slyší vlastně na dálku, tak srdečně zveme do sledovny, protože jsme otevřeli před 14 dny výstavu Jamka Session, která vlastně je u příležitosti 20 let založení sladovny letos, a různí umělci, které jsme oslovili a spolupracovali s náma v průběhu těch minulých let, tak vytvořili jednu minigolfovou jamku, teda každý z těch umělců vytvořil jednu minigolfovou jamku, ty jsme poskládali dohromady a je z toho vlastně krásná výstava, kde se ocitají jamky třeba i Lukáše Urbánka, o kterém jsme hovořili tady s výstavou Neboj, neboj, nebo Elišky Podzimkové, která tam měla v loňském roce výstavu Malého prince a dalších.
1: Moc krát děkujem, to byla dramaturgyně Sladovny Klára Matěje. Děkujeme moc krát za návštěvu našem odpoledním vysílání ranní dvojky. A já poprosím takhle, aby ke mně přišla Regina, Jakub a vám všem, kteří tady takhle jste v Palackého sadech, bychom chtěli moc poděkovat za to, že nás posloucháte, protože kdybyste nás neposlouchali, tak bychom tady nebyli pro vás. A my každé ráno pro vás ve 4 hodiny 30 minut, ve 4:45, někdo v 5:20 vstává, aby vás ráno těšili, ale nejenom ranní dvojka je vysílání Českého rozhlasu. Máme tady další pořady dvojky a samozřejmě také Radiožurnál, kompletní zpravodajství. Je tady Vltava, kde si můžete prožít nejrůznější trošku jiné způsoby vnímání Českého rozhlasu. Tady u vás určitě posloucháte Český rozhlas České Budějovice, všechny regiony. Posloucháte nás. Dobře. Někdo si může poslechnout i České Budějovice, chudáci teď tam brečí. No, takže jsme vám vlastně chtěli moc poděkovat. Naše ranní dvojka, to teď už není pro posluchače dvojky, ale pro místní, i když jestliže máte čas, tak sem ještě přijeďte. V 5 hodin Jakub Kaloč bude na hlavní stage, jak se říká, na hlavní podiu tančit. A Regina bude zpívat.
5: A hamba tý.
1: To taky, to je úplně jasný, samozřejmě.
2: Sláva ty, ne hamba ty.
1: Ano. Tak moc děkujem, že jste s námi.
5: Děkujeme za přízeň, mějte se krásně.
1: Pro vás dnes vysílala a celé ráno, každé ráno ve vysílání Regina Květoňová.
2: Velkým potěšením, moc děkujeme celému Písku za krásné přijetí, bylo nám tady krásně a já osobně se určitě o prázdninách vrátím. Jakube?
1: Loučí se taky Jakub Kaloč.
5: Já vám také děkuji a já doufám, přestože jsme v Písku, že se vám ten písek nedostane do toho životního soukolí a všechno hezky poplyne, možná jako Otava.
1: Mějte se krásně a těšíme se na další minuty s vámi.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Lidé si dnes připomněli 84 let od vyhlazení Lidic a 360 zahrad po celém Česku se otevírá návštěvníkům, včetně běžně nepřístupných. Čekáme proměnlivou oblačnost v severovýchodní polovině území, četné přehánky, ojedinělé bouřky a nejvyšší teploty většinou do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršal. Pietou v Lidicích dnes lidé uctili památku obětí vyhlazené obce. Nacisti vesnici vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Celkem přišlo o život 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava tradičně připomíná Muzeum památníku Lidice. Pokračuje jeho ředitel historik Eduard Stehl.
2: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové. V současné době jsem mezi přeživšími už pouhých 6 dětí, s tím, že jsou to děti, které 4 byly v době tragédie, jim ještě nebyl jeden rok, jeden chlapec a jedna dívka, ty se dokonce narodili lidickým ženám až po vyvraždění Lidic, které v té době byly těhotné, takže už vlastně na vlastní oči ani z těch přeživších si nikdo Lidice nepamatuje.
0: Ministerstvo školství chystá změny v odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Měl by nahradit současné platové tabulky. Místo délky praxe by zohledňoval kvalitu práce i zkušenosti učitele. Úsek dálnice D2 u Brna zůstává dál uzavřen kvůli raní tragické nehodě dvou kamionů. Sjíždí se v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Nehoda se stala v zúženém úseku. Jeden z kamionů narazil do betonových svodidel a zůstal stát napříč vozovkou, kde do něj narazil další kamion. Oba šoféři zemřeli. Podle mluvčí policie Andreje Ceňkové se silničáři aktuálně snaží místo znovu zprůjezdnit.
3: Stále probíhají práce na dálnici D2. Děláme vše proto, aby se dala alespoň ta pravá část zprůjezdnit a řidiče tak mohli tu nehodu nebo to místo té nehody objet.
0: Zájemci mohou dnes a zítra navštívit 360 zahrad po celém Česku, a to díky víkendu otevřených zahrad. Součástí akce jsou i komentované prohlídky. V jedné z otevřených zahrad v Rudolfově u Českých Budějovic je naše reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
4: Zahrady nad městem už se zaplnily desítkami lidí, obdivují nejenom rozkvetlé květiny, ale také ovocný sad, meditační kaply nebo charitativní obchůdek. Právě teď začala ta komentovaná prohlídka, ty se uskuteční v mnoha zahradách po celém Česku. Akce jsou spojené se zajímavými aktivitami. Mezi ně patří například sestavení trvalkového záhonu na míru v jihočeské Herbagrátě v Dolním Bukovsku. V japonské zahradě Shibumi v Letech u Dobřichovic lidé uvidí ukázku v disciplíně kata. V areálu bývalého zámeckého zahradnictví v Moravském Krumlově po setmění otevře improvizované letní kino. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Máme proměnlivou oblačnost v severovýchodní polovině území, četné přehánky i bouřky. Později odpoledne se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na jihu Moravy až 26 a v 1000 metrech na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Opatrně na 186. kilometru D1 směrem od Prahy. V levém pruhu leží nárazník, zpomalte a držte se vpravo. A stále počítejte s kolonami na příjezdu do Prahy po D8 za sjezdem na Zdiby, jsou silničáři. A D2 je stále obousměrně uzavřena po tragické nehodě na 11. kilometru. Zprávy končí teď po Česku s Václavem Žmolíkem.
6: Dobré odpoledne. Venku je v tomto čase na rozhraní jara a léta krásně, i když třeba prší. To je potom teprve rozkoš dýchat ten čerstvý vzduch. A tak co byste řekli procházce po nějaké zahradě? Chystám se vás totiž pozvat do jedné z nejkrásnějších a také nejcennějších a nejslavnějších zahrad u nás. Do té Květné v Kroměříži, která je společně s tamnějším arcibiskupským zámkem a zahradou Podzámeckou zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Provádět nás bude osobně tamnější kastelán Zdeněk Novák a nepochybujte o tom, že nás čekají opravdu jedinečné zážitky. Tak přeji pěkný výlet.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Večerkem rozhlasu Dvojka právě teď začíná sobotní Počesku, které bude tentokrát z jedné z nejkrásnějších a nejvěhlasnějších zahrad u nás, z Květné zahrady v Kroměříži. Na Čestném dvoře už mě tady čekal kastelán Zdeněk Novák. Dobrý den.
1: Dobrý den, z Kroměříže.
0: Řekl jsem jedna z nejkrásnějších a nejvěhlasnějších. Jaká epitéta bych měl ještě přidat? Jaké superlativy?
1: Ta Květná zahrada je jedinečná a jedinečná je v tom, že té podobě, v které se dochovala, tak v podstatě nemáme alternativu nejenom v Evropě, ale možná i na světě. A je to dáno tím, že jsme dokázali obnovit Květnou zahradu do té původní podoby, kterou máme z rytin z druhé poloviny 17. století.
0: I proto je zapsaná na seznamu památek UNESCO. My teď stojíme na Čestném dvoře a já si tak říkám, že Čestné dvory mají zámky. A tady má Čestný dvůr zahrada.
1: No, Čestný dvůr patří až do z pohledu historie Květné zahrady novodobých dějin a je to dáno tím, že původní vstup nebo vjezd do Květné zahrady byl středem kolonády a bylo to koncipováno jako náhrada právě za ty hrady zámky a Čestný dvůr a skleníky, jak velký, tak palmový, vznikají až potom v druhé polovině 19. století za arcibiskupa Maximiliána Samera Ubeka a vznikají zaprvé jako, řekněme, skleníky jako oranžerie, kde se zimnily jak palmy, tak citrusy a samozřejmě celý Čestný dvůr vznikl jako zázemí pro zahradníky. Ten vstup, u kterého jsme, tak ten byl zajímavý pro obyvatelstvo Kroměříže, pro nově vznikající vrstvu měšťanů, kteří potom měli ten vstup blíž zámku a městu, než až k té kolonádě.
0: Tak to je mi zajímavé. Už úprava, zahradní úprava Čestného dvora dává tušit, že vstupujeme do zahrady francouzského typu.
1: Květná zahrada je přísně geometricky orientovaný park, asi srovnatelný s uspořádáním zahrad, jako máte třeba Versailles. Nicméně právě proto, že v těch jiných zahradách docházelo historicky k určitým obměnám, které měnily charakter toho parku, ta Květná zahrada, a my to můžeme dokázat z těch portových rytin, o kterých jsem mluvil, tak ta si zachovala ten původní kolory, to tvarosloví, a my ho máme v podstatě dneska obnovený do té původní části.
0: Určitě to dá spoustu práce.
1: Nejenom obnova, ale především správa a údržba parku je opravdu velmi náročná. Ruční práce, byť se snažíme čím dál tím víc zapojovat techniku, tak prostě určité věci, jako je obnova špalíru, to jsou ty tvarované habrové, nebo převážně habrové stěny, obnova plůtků, máme tady kilometry a kilometry buxustových ornamentů, které musíme taky samozřejmě smazovat, takže toto jsou všechno věci, které nás stojí hodně energie, prostředků i sil. A v neposlední řadě, tak jak jsme se dívali, tak jako všechen materiál rostlinný, který sadíme, tak si sami pěstujeme ze semínek. Takže prostě ta práce je celoroční.
0: Však tady kolem nás chodí nejen s obdivnými pohledy návštěvníci, turisté, ale kmitají tady také vaši zahradníci a další pracovníci. No a komu vlastně vděčíme za Květnou zahradu, kdo ji založil v Kroměříži?
1: Květná zahrada vzniká na základě v podstatě myšlenky biskupa Karla II. Lichtenštejna z Kastelkornu, který přichází v roce 1664 do Kroměříže. Kroměříže zničená 30-letou válkou, v podstatě jsme nějakých kolik 40 let po bitvě na Bílé hoře. No a biskup Karel sem přichází jako mecenáš, jako představitel kléru, jako představitel poměrně i vysokého zemského postavení, tedy šlechtic, a vybírá si tady tu část, která byla původně bažinou, jako místo pro realizaci svého libosadu, což byl původní název Květné zahrady. Květná zahrada je spojována svým novým názvem až právě s těmi 50. lety. No a zde v těchto místech vytváří park, který je založen na základě právě těch, řekněme, zkušeností, které měli z zahrad francouzského typu od Versailles až podobně. No a na základě návrhu architektů Filiberta Lučezeho, Giovanni Pietro Tencali, který byl následovník, a samozřejmě s dozorem biskupa Karla vzniká libosad.
0: A právě po tomto nádherném libosadu nás bude provádět zdejší kastelán Zdeněk Novák. Posloucháte sobotní Počesku?

0: S Kastelánem, s Deňkem Novákem jsme vystoupali po úzkém točitém schodišti na vyhlídkovou terasu na střeše kolonády v Květné zahradě. Máme ji před sebou jako na dlani a musím říct, že to je úctyhodný zahradní prostor, až tady si člověk možná uvědomí, jak je veliká.
1: Květná zahrada je rozsáhlý park. Dohromady to bude mít kolem 14 hektarů, když to vezmeme pohledem z kolonády, nějakých 485 krát 300 metrů. Samotná kolonáda má 244 metrů, takže opravdu, jak s oblíbou říkám, máme zhruba jednoho zahradníka na hektár.
0: No, já už jsem říkal, kolik lidí tady pracuje a tady vidím, že i zametá chodníčky. Prostě práce je tady spousta. A určitě je tady třeba řada zaměstnanců. No, když se díváme ze shora, popišme Květnou zahradu, kde co je, ze kterých částí se skládá.
1: Když bychom to vzali z pohledu úplně středu, tak samozřejmě celá Květná zahrada jde tím pohledem přes hlavní osu, která rozděluje park na tu levou symetrickou a pravou symetrickou část. Takže vidíme takzvaný Janákův parter, který je novodobý. Díváme se dál na rotundu. Za rotundou můžeme tušit pstruží rybníky, ve kterých sice pstruzy nikdy nebyly, ale historicky název sedí. A za nimi potom vidíme obrysy jahodových kopečků. Pokud se podíváme doleva, tak vidíme palmový sklení, v kterém zimníme citrusy.
0: Mm-hmm.
1: Vidíme
0: čestný dvůr, ano.
1: Čestný dvůr, ten tušíme, ten je mezi dvěma skleníky. A samozřejmě vstupují potom návštěvníci do edukační zahrady přes holandskou, pomerančovou a točí se právě potom do toho schodiště, kterým se dostáváme sem nahoru na kolonádu.
0: Já si tak říkám, kolik tady máte stovek metrů nebo možná i kilometrů těch habrových stěn?
1: Velké tvarované stěny, takzvané špalíry, které jsou převážně habrové, při trošce skromnosti řeknu, že mají zhruba 6 kilometrů, ale každá ta stěna se musí vzít v podstatě dohromady 10 řezy, tak si to vynásobte, co musí projít samozřejmě zahradníkům rukama a traktorům kolama.
0: K čemu všemu sloužila Květná zahrada, respektive k čemu všemu sloužil Libosad po svém založení?
1: Květná zahrada vzniká jako letní sídlo Olomouckého biskupství a vzniká právě, jak jsme se bavili v myšlenkách, biskupa Karla II. Lichtenštejna z Kastelkornu. A vznikala tady ta hlavní část, ta nejstarší mezi lety 1665 až 75, s tím, že je to vlastně Libosad. Můžeme opravdu vidět z toho, že Libý sad, když to celé převedeme, tak si tak představíme jako zahradu potěšení a s tím vlastně i jakási symbolika, která tou zahradou prochází, velkým symbolem právě byly prvky, které se nacházely později v holandské zahradě, v citrusové, ať už jsou to cibuloviny, nebo jsou to citrusy, které reprezentovaly rajské jablko. Kdo má rajské jablko, tak má samozřejmě blíž Bohu. Ty tulipány kazovaly v podstatě nesmírný majetek.
0: Byly nesmírně drahé.
1: Říká se, že jedna cibule rovná se jedna kráva, takže ve své době to prostě bylo obrovské množství majetku. No a vjezd do Květné zahrady, tenkrát Libosadu, byl středem kolonády, která nahrazovala něco jako slavnostní vjezd do hradu nebo zámku, protože my jsme tady byť nedaleko, ale ne úplně blízko, tenkrát biskupského zámku. No a projíždělo se do rotundy, která byla otevřenou, osmistěnou architekturou, kde byly různé i nástrahy. Pokud návštěvník vstoupil na správný oblázek, mohla ta fontána postříkat. Byly tam 4 groty, v nich byly fontány a tak to byla celá zahrada v podstatě motivována jakousi meditací. Bylo takové meditační korzo a návštěvníci si mohli užít samozřejmě širokého prostoru, včetně věždění na loďkách v pstružích rybnicích a později i určitých radovánek ve ptáčnici, což je voliéra u králíčího kopečku, kde dodnes a znovu máme živé králíky a samozřejmě bažantnice, která byla potom blízko velkého skleníku.
0: A užívají si to také současní návštěvníci, zejména když je tak krásné počasí, jaké máme letos na jaře. Zdeněk Novák nás provádí po Květné zahradě památce UNESCO v Kroměříži a za malou chvíli pro vás budu mít soutěžní otázku. Odpověď od něho už zazněla.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Zaznamenali jste jméno šlechtice a církevního preláta a to už vám napovídám, který založil pro potěchu svoji i svých hostů květnou zahradu v Kroměříži. Jestli ano, tak mi to jméno napište na e-mail dvojka@rozhlas.cz a můžete získat radiokartu s audioknihou 50 moravských pověstí, kterou načetl herec Zdeněk Jonák. Kdo založil květnou zahradu v Kroměříži? Odpovědi se svojí adresou, včetně PSČ, adresujte na e-mail dvojka@rozhlas.cz. To minule jsem se ptal, kdo založil hrad Malenovice ve Zlíně, že to byl moravský markrabě Jan Jindřich. To mi napsala i Lenka Šulcová z Velké Hleď sebe. Tak posíláme odměnu a já moc gratuluji.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: jsme sestoupili z kolonády v Květné zahradě se zdejším kastelánem Zdeňkem Novákem. No a tím se nám naskytl pohled na kolonádu, která je opravdu úctyhodná.
1: Jak jsme si řekli, kolonáda je původně slavnostním vjezdem. Její ambice být opravdu velkou kolonádou pramení už jenom z toho, že má těch 244. Je to vlastně arkádová galerie, v kterých je 44 soch. Jsou tady vzory antické, mytologické, jsou tady i samozřejmě reálné postavy typu Cezar, ale najdete tady třeba i Venuši.
0: No a když se obrátíme čelem vzad ke kolonádě, tak se díváme na rotundu, ale hlavně se díváme na Janákův parter. K čemu má ten název odkazovat?
1: My se nacházíme v části Květné zahrady, která neodpovídá původnímu záměru biskupa Karla a která spadá do období 50. let minulého století, v podstatě do období, kdy církev přichází o majetek. Objevuje se tady pan architekt Janák, který vytváří ten model, který dneska známe těmi ikonickými pohledy právě z kolonády, který je vytvořen buxusovými ornamenty a v nich jsou nasazeny různobarevné letničky. A to je to prostě zlato, s kterými se tady vlastně prodáváme, přestože už je to záležitost novodobá.
0: Když jsme uváděli některá čísla, která charakterizují Květnou zahradu, kolik třeba letniček bychom tady našli vysazených?
1: Každý rok, každou sezonu mezi 55 a 60 tisíci letničkami, které si vypěstujeme ze semínka v produkčním skleníku, dovezeme je sem do Janákova parteru, ale i do Čestného dvora a před vstup do Květné zahrady a tam je vysadíme právě do těch ornamentů.
0: No a je to nádhera ve výsledku. Jinak bychom měli asi také vysvětlit, co slyší během našeho povídání naši posluchači. To se tvarují některé živé ploty, že?
1: Tvarují se nejenom živé ploty. Pokud se podíváme jakoby celkovým pohledem, tak my tady máme nějakých plus minus 6 kilometrů velkých tvarovaných převážně habrových stěn. Tyto špalíry se tvarují periodickým řezem tak dvakrát ročně, ale není to jakoby jenom jeden řez. Ty špalíry mají až 5,5 metrů a samozřejmě nejsme schopni celý ten bok tvarovat na jeden řez, takže je to celkem až 10 řezů na každý ten úsek. Pak tady máme další kilometry plůtků, které se právě teďka řežou, což je ruční práce našich zahradníků, plotostří. A samozřejmě máme tady ty kilometry buxusových ornamentů, které kromě toho, že ta péče o ně je složitá díky vlivu jak hůb, houbový nákaz, tak i zavíječe buxusového. Takže to jsou věci, které jakoby nemáme šanci udělat jinak než ručně, byť u těch velkých stěn samozřejmě jedeme strojově.
0: No já myslím, že každý, kdo má na zahrádce nějaké tvarované dřeviny, tak se asi umí představit, co to je za fušku.
1: Tak spočítejte si, že kdybychom dali dohromady ty kilometry, tak máme celkem 5 zahradníků, kteří jsou schopni ty stěny tvarovat, jako jsou to desítky kilometrů, které oni odchodí a vlastně s tou pilou nebo s tím ploťákem stráví u té tvarované stěny.
0: My jsme tady došli ke kašně tritonů a jak se tak dívám na její reliéfní výzdobu, tak na té se podepsalo zdaleka nejen nějaké 17. a 18. století, ale i doba pozdější.
1: Tritoni jsou opravdu zajímaví tím, že nám určitě nepřipadají jako standardní barokní kašna, nicméně jsou právě součástí té obnovy, která probíhala v 50. letech. Ano, jsou pod silným vlivem socialistického realismu, což vidíme tady na té soše, která má tu klikovou řídel. Ostatní taky představují spíš výdobytky zemědělství a průmyslu. Nicméně památkově je to považováno za historickou vrstvu, která se nebude měnit.
0: Říká kastelán Zdeněk Novák, který je naším průvodcem po Květné zahradě v Kroměříži. Posloucháte Český rozhlas Dvojka, sobotní po Česku.

0: typickým prvkem barokní architektury byly různé osy, pohledové osy, že?
1: Ano, ta struktura a putování po barokních zahradách právě toho francouzského typu umožňovaly návštěvníkům nebo hostům spíš vybírat si různé volby cest, tak, aby si sami formovali, jakým způsobem se do toho cíle dostanou. Bylo to jakési vyjádření vítězství nad přírodou, které mělo pro lidstvo v té době obrovský význam. No a květná zahrada nabízela právě s těmi vysokými tvarovanými stěnami poměrně velkou rozmanitost ve výběru té cesty, přičemž bylo velmi důležité, aby vždy v určitých úsecích ta pohledová osa tomu hostu řekla, odkud kam kráčí. Takže tady jsme na dohled od Lví fontány, za kterou vidíme tu arkádu od kolonády, a na druhé straně vidíme prvek, který jakoby napovídá, že je tam struží rybník a za ním je jahodový kopeček.
0: A když se podíváme na další stranu, tak vidíme rotundu a tamhle se díváme do holandské zahrady. Tak si říkám, když teď procházíme tady pod těmi habrovými stěnami, jak staré jsou ty dřeviny, které tady máte?
1: No, v lobby najdeme asi nejstarší část té původní habrové výsadby. Znalci hovoří o tom, že by se tady dal najít možná i některý původní strom vznikl při založení zahrady, kdy ty stromy můžou mít klidně 300 a více let vybrané.
0: A ty buxusy, které tady máte a kterých tady jsou také stovky metrů?
1: Tak buxusy jsou výdobytkem obnovy zahrady v těch 50. letech, takže počítáme těch 70-80 let.
0: Je to nádhera tady?
1: Nádhera to je. To, co teďka procházíme pod takzvaným velkým loubím, tak je místo relativně výhodné, protože je to jedno z mála míst, kde opravdu stín je, jinak květná zahrada celá je běžně pod sluncem, čehož důkaz je potom tady ten vlastně příchod k stružímu rybníku.
0: No, někoho možná překvapí, když sem k vám přijde, že pstruží rybník je vlastně tvarovaná nádrž s fontánou. Ale jsme ve francouzské zahradě.
1: Je to tak, pstruží rybníky jsou byť obnoveny úplně od základu, tak jsou výdobytkem právě toho francouzského tvarosloví a ve své době měli funkci zabavit a umožnit návštěvníkovi nebo hostovi třeba projít lodičku a podobně.
0: Přicházíme k jahodovému kopečku. Tady opravdu za zakladatele biskupa Karla byly samé jahody?
1: No, on ten jahodový kopeček se víc po jahodách jmenuje, než by na něm byly, přestože tam nějaké jahody byly a jsou, ale spíš bych to přirovnal k rybízům a podobně, že tady vlastně vytvářeli efekt nějakého olympu a na vrcholu byl potom altánek, z kterého se v podstatě hosté dívali směrem k květné zahradě. Takže vypadá to tak, že zatímco v době biskupa Karla se dívali od jahodových kopečků směrem k rotundě a kolonádě, novodobě od 80. let minulého století se návštěvníci dívají právě z kolonády směrem k jahodovým kopečkům, to znamená přesně opačným směrem.
0: I když i na jahodový kopeček se dá vystoupat.
1: Dá, určitě. Jeden z nich schodiště má, druhý teprve schodiště čeká, ale je to dáno i tím, že jahodové kopečky chceme podrobit archeologickému výzkumu, abychom zjistili, jestli to původní schodiště, které by tam někde mohlo být, tam náhodou není, takže je to teďka příprava materiálů a podkladů na to, abychom tam mohli nějakým způsobem působit.
0: Z květné zahrady je dnešní sobotní po Česku. Naladili jste si Český rozhlas Dvojka.
2: Po Česku s Václavem Žmolíkem
3: na Dvojce.

0: Naše procházka po Květné zahradě v Kroměříži se chýlí k závěru. Došli jsme teď s Kastelánem Zdeňkem Novákem k ptáčnici, tedy k obrovské voliéře uprostřed vodní plochy.
1: Ano, jsme u ptáčnice. Je to původní barokní voliéra. Ve své době samozřejmě využívala spíš exotické ptactvo. My tady máme dneska v uvozovkách sbírku holubů, ale samozřejmě je to pod poměrně i pečlivým dohledem holubářů, přestože i my máme pracovnici, která se stará o zvířata, tak dáváme si záležit na to, abychom i ty naše holubky měli v nějaké velmi dobré kondici. No a tato ptáčnice je zajímavá tím, že právě přes ta staletí, kdy Květná zahrada nebyla zrovna nějak v oblibě a stávala se z ní více zahrada pro pěstování ovoce a zeleniny pro zámeckou kuchyň, tak ta voliéra se dochovala. Byla sice v relativně strašném stavu, ale podařilo se ji obnovit zase i na základě těch rytin, na základě zkušeností, které měli architekti. Ten bazén, chcete-li být se i biotop, tak ten je obnoven podle původního záměru, ale samozřejmě je novodobý, to znamená i to bazénové ostění, i balustráda, která je tady, tak jsou v podstatě novodobé, ty nepochází z té poloviny 17. století.
0: Nicméně podle dochovaných rytin, vy jste mi teď zaujal jednou informací, že totiž Květná zahrada nebyla vždy oblíbená, tak jako byla za svého zakladatele, nebo jako je v současné době, že si naši předkové nepovažovali téhle barokní památky.
1: Bavme se o nějaké trendovosti, kdy tak, jak se vyvíjelo po další staletí i myšlení lidí, tak dochází nějaké volnomyšlenkářství. Tady ty na svou dobu i relativně hodně drahé francouzské zahrady jdou do pozadí a do popředí přichází zahrada anglického typu, takže v řadě objektů naleznete jakýsi, řekněme, odkaz na ty francouzské zahrady, typu třeba ty ve Buchlovice, ale následuje prostě zahrada anglická, která už je prostě taková rozevlátá, která prostě už nemá tady tu náročnost, jak v té údržbě, tak vlastně i v té symbolice, kterou jako potřebujeme držet.
0: A já mám samozřejmě otázku, kterou tady asi mají všechny děti, kdy už uvidím ty králíky.
1: Králíky uvidíte přesně za 15 metrů, až obejdeme králičí kopeček. My, přestože koce máme i tady na té slunečné straně, tak z jakýchsi, řekněme, biologicko-lidských důvodů ty králíky máme na druhé straně. Králičí kopeček byl součástí prezentace, která začínala vlastně u pstroží rybníků, kde sice pstrozy nebyly, ale ryby tam byly. Přecházelo se přes tu ptačí voliéru a tady ke králičímu kopečku. V podstatě si to můžete představit jako v vozovkách předchůdce zoologických zahrad, byť ne v té podobě, jak je vnímáme dnes. Ale ti králičci tady byli nahoře na králičím kopečku, tam máme naši Dianu, je to bohyně lovu. Původně v tom králičím kopečku byly i takové nějaké vodní prvky, oni dokázali ty králíky vyhánět z těch koců ven a tady v podstatě králíci se pobíhali i za nás. Samozřejmě ten kopeček zvažujeme, máme tady zálivku 360 stupňů, ty králíci mají svůj výběh, ale po většinu dnes stejně jsou v těch kocích.
0: Záleslí, jako třeba právě teď. Do Květné zahrady pozval zdejší kastelán Zdeněk Novák, tak já vám moc děkuji za tuhle prohlídku a přeji hodně vnímavých návštěvníků.
1: Taky děkuji všem posluchačům a třeba se uvidíme v Květné zahradě, ve které třeba nemusí celý rok něco kvést, ale určitě stojí za to i vidět kdykoliv během celého roku.
0: Od mikrofonu se s vámi, vážení a milí posluchači, loučí také Václav Žmolík a naslyšenou se těším z jiného úžasného místa naší země. Opět za týden v tomto čase na Českém rozhlasu Dvojka.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Marta se vrací na místo, ze kterého kdysi odešla její matka.
2: Můj život nějak nedrží pohromadě, protože z neustálého přemítání, jestli jsem doma tady nebo tam, nějak vyklouzl jeho smysl.
1: Co všechno odhalí pohled do minulosti?
2: Máma místo vděku zahodila svářeckou kuklu a udělala se pro sebe. Chlapi se jí báli, protože sice pořád byla blondýna s malým zadkem, ale taky se z ní stala jejich šéfová, co jim dává na chleba pro jejich ženské, co jsou jim vděčné.
1: Žluté oči vedou domů.
0: Román Markéty Pilátové jako četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině
0: na dvojce. Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: Víte, proč je nikotin tak návykový? Nebo proč nám funguje mozek? Za obojím stojí nenápadné síly, které drží pohromadě molekuly v našem těle. V příštích Žárovkách si budeme povídat s Matějem Červenkou, 22-letým chemikem z Akademie věd, který se rozhodl tyhle exotické síly zkoumat.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na dvojce.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
6: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód 2.15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
7: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Po vstupu SpaceX na burzu je z Elona Muska dolarový bilionář a kvůli demolici mostu u jíloviště bude od večera neprůjezdná dálnice D4. A zítra bude proměnlivá převážně velká oblačnost, na většině území přehánky a ojediněle i bouřky, nejvyšší teploty většinou do 20 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vstup společnosti SpaceX na americkou burzu udělal z jejího vlastníka Elona Muska dolarového bilionáře. Po začátku obchodování se firma stala šestou nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností na trhu. Její hodnota dosahuje velikosti HDP Německa.
8: Pod obrazovkami New Yorkského Times Square investoři čekali na tradiční zvuk zvonku, kterým začíná burzovní den. Na nich potom zněl Muskův děkovný projev. Podle něj se teď firma bude soustředit na to, aby vytvořila budoucnost, na kterou se lidé můžou těšit. Akcie firmy SpaceX zahájily na $150 za kus, jejich cena pak ještě stoupla. Hodnota ale podle agentury Reuters může výrazněji kolísat, zejména kvůli vysokému zájmu velkých i malých investorů. Jiří Chábera, Český rozhlas.
7: Korejská firma KHNP už má závěrečnou zprávu ke geologickým průzkumům. Společnost ji využije při dostavbě dukovanské jaderné elektrárny. Dokument o 6000 stran zpracovala společnost ČES energetické produkty. Dohromady provedla víc než 300 vrtů a zkoumala skoro 500 odebraných vzorků zemin a hornin.
9: Firma KHNP potřebovala zmapovat území, aby navrhla budoucí rozvržení areálu. Z výsledku geologického průzkumu například vyplynulo, že rychlost šíření seismických vln v hornině je nižší, než odborníci předpokládali. Místo je tak bezpečnější. Staveniště by měla firma převzít v roce 2029. Tereza Pašoutová, Český rozhlas.
7: Na severu Itálie včera zemřel 38-letý český motorkář po nárazu do svodidel. Jeho spolujezdkyně utrpěla vážná zranění a byla převezena do nemocnice v Bolzánu. K tragické nehodě došlo v údolí Val Gardena v italských Dolomitech. Silničáři začnou kolem 19. hodiny demolovat most přes dálnici D4 u jíloviště poblíž Prahy. Konstrukce je ve velmi špatném technickém stavu. Přípravné práce omezí provoz už během odpoledne. Řidiči budou muset využívat objízdné trasy, pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
10: Kvůli pracím bude dálnice na několik hodin uzavřena. Na místě postavíme nový most, který bude bezpečně sloužit dalších několik desítek let. Celá stavba má být dokončena příští rok na podzim.
7: Podle silničářů bude uzavírka trvat nejméně do zítřejšího rána.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
11: Počasí.
7: Zítra čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost. Na většině území přehánky a ojediněle se objeví také bouřky. Na jihu a jihozápadě území přijdou srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty většinou 16 až 20 stupňů, v tisíce metrech na horách kolem 9 a na Šumavě až 12.
11: Doprava.
7: D2 je stále obousměrně uzavřena po tragické nehodě na 11. kilometru. Na silnici číslo 43 za kruhovou křižovatkou se silnicí 35 ve směru od Svitav se srazila 3 osobní auta. Na místě zasahují záchranáři. S kratšími kolonami tak počítejte oběma směry. A na silnici číslo 30 z Lovosic směrem nad Ústí nad Labem se v Dolních Zálezlech srazila 2 osobní auta. Tady se také jezdí kivadlově a i tady počítejte oběma směry s kratším zdržením. To byly zprávy. Hezké chvíle s dvojkou.
11: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
12: Přeju příjemné sobotní odpoledne z dvojky. Už za chvíli tady budou vypravěči Daniela Brzobohatá a Václav Kopta a s nimi Ludmila Engelová a Martin Mišička. No a po 17. hodině i dnes vysíláme příběhy z kalendáře, tentokrát s podtitulem Poštovní zákazy. Máte se opravdu na co a na koho těšit.
11: Vypravěči na dvojce.

0: Dobrý den, vážení a milí posluchači. Na Českém rozhlasu Dvojka začíná pořad Vypravěči a od mikrofonu vás jako vždy zdraví Daniela Brzobohatá.
1: A Václav Kopta.
0: Já mám před sebou vizitku prvního hosta. Tak tedy, původně se chtěla věnovat basketbalu a sportovní žurnalistice. Má ovšem také výuční list v oboru elektromontér a herecký diplom z pražské DAMU. Její profesní směřování zásadně ovlivnila stáž v Londýně u legendárního režiséra Petera Brooka. Z českých osobností ji nejvíc formovali herečka Vlasta Fabiánová a režiséři Jan Grossman anebo Miroslav Macháček. Prošla mnoha českými a moravskými divadly a společně s mimkou Zdenkou Kratochvílovou založili Kapesní divadlo. Přes 60 let ji pojí s pražským divadlem Viola. Režírovala také v zahraničí a za svůj celoživotní přínos divadlu obdržela cenu Thálie. Divadelní a rozhlasová režisérka Lída Engelová. Vítám tě.
1: Dobrý den. No po tomhle úvodu já už bych mohla jít domů, ne?
0: Tak neodcházej, ještě máme co si na srdci.
2: Ještě tady máme také druhého hosta, kterého s dovolením představím já. Souběžně s DAMU vystudoval subnukleární fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Ještě během studií získal ocenění Talent roku v cenách Alfréda Radoka za roli knížete Myškina v inscenaci Idiot. Od roku 1997 je pilířem Davidského divadla. 7 let byl také jeho uměleckým šéfem. Má za sebou role v mnoha filmech, například Občanský průkaz, Ztracení v Mnichově, Dukla 61 a pustil se i do divadelní režie. V Davidském divadle uvedl hru Joea Penhola Krajina se zbraní. Jeho druhou vášní hned po divadle je včelaření. Herec oblíbený z divadla, rozhlasu, filmu i televizní obrazovky Martin Mišička.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Oba naše hosty pojí především Davidské divadlo, kde Martin působí a Lída v něm režírovala. V současné době společně uvádějí v kavárně Davidského divadla úsměvný večer o naší mateřštině. Čeština na cestě k vyhynulým jazykům. Martin hraje po boku Lídy, která celý večer také režíruje.
0: Čeština na cestě k vyhynulým jazykům, z toho až mrazí. Otázka na úvod směřuje k vám oběma. Opravdu je to s naší mateřštinou tak špatné?
4: My si dáváme záležet na tom, že ten název je Čeština na cestě k vyhynulým jazykům s otazníkem. Protože v tu chvíli to zní méně hrozivě. Autorem toho otazníku je Martin. Ale vyšel nám z toho, myslím, teď po té, co to hrajeme, takový úsměvný večer, který, když chceš, tak tě zamrazí a když nechceš, tak si řekneš, no ale když se budu taky třeba trošku snažit, tak ta hrůza tu nebude.
2: Jak jsme na tom tedy s naší mateřštinou? Ptám se záměrně na vaše pocity, jaké se ve vás odehrávají v momentě, kdy sedíte třeba v kavárně, vedle vás je někdo z mladé generace a slyšíte spoustu anglických výrazů.
3: Ano, pocitově, protože nemám samozřejmě žádná data relevantní, kde bych to mohl nějak doložit, ale skutečně vidíme to denně, že jazyk se vyvíjí. Některá slova zanikají ve smyslu, že se nepoužívají, některá naopak se přejímají především tedy z angličtiny, z jiných jazyků, ale hlavně taky takový ten trend, že se ta mluva zestručňuje. To, co se dříve vyjádřilo mnoha přívlastky, tak dneska řekne, je to hustý. Třeba.
2: To teda používám i já.
3: No, ale to neznamená, že to je špatně, ale když se říká, na všechno je to hustý, nebo má to vibe.
0: Mě upřímně děsí taková ta epidemie slov jako spožďo, klimoška, debka, čokoška. I v našich kruzích se rozmohl takový nešvar, že choreograf svolává všechny třeba do digošky, což by původně měla být diagonála, aby si zopakovali chorošku. Je to epidemie? Narazila si na to taky v naší branži, Lído?
4: Já mám ještě jeden epidemický prvek a to je, že se tě zeptám, kolik je hodin a odpověď je tři hodin. Jo, že z těch anglizmů přechází taky to, že vlastně napřed je, jakože přemýšlím. On to nikdo tak nemyslí, že přemýšlí, ale ta vycpávka tam je. A já jsem se ptala Angličanů, proč to dělají, protože tam je to běžným jevem. Oni se zamysleli a řekli, no asi proto, abychom vypadali, že jsme chytří a umíme hned reagovat. Jo. Ale když se to přežene a je z toho úplně na všechno, tak tam já skáču. hodně vysoko, musím
0: Ale
4: říct.
0: To není trend poslední doby. Ona je to berlička svého druhu, ten mozek získá čas a stačí vygenerovat to náhradní slovo. Skoro bych řekl, že mi to vadí méně, než já jim říkám jakobíni. A všimněte si, že slovo jakoby dá se prakticky použít v jakékoliv souvislosti, v jakémkoliv sousloví a vychází z toho úplný paskvil. Já jsem měl k obědu jakoby polívku. Tak do pytle měl polívku, nebo se to tvářilo jako polévka. Všimli jste si toho?
4: Ještě nějakým způsobem. To je taky v každé větě.
3: Nebo slůvko vlastně taky. Nebo vlastně. To jako jen. To se sám se přistil mnohokrát, že to
2: přidám používám. Ještě jedno slovo do party, prostě.
3: Prostě ano.
2: Jakoby, jako, no. Jak kdyby je no. varianta na no. jakoby. No, no a když jsme si tedy řekli, bez kterých slov bychom se v češtině obešli. Které české slovo máte nejraději?
3: To byl takový matematik, který měl přednášku a řekl, napíšeme na tabuli náhodné číslo. A 10 minut nebyl schopen napsat žádné číslo, protože každému přišlo málo náhodné. Jo, napsal desítku, zjistil, že mám 10 prstů, napsal pak trojku, ježíš, tři okna. Jo, takže když se řekne nejhezčí slovo, tak samozřejmě znám spoustu krásných slov. Ale najednou to nej mě zablokovalo. No.
0: Já jsem si vzpomněl na Jana Wericha. On když charakterizoval bohatost jazyka, tak říkal, ta čeština je přece tak nádherná. Třeba kulaťoučké jablíčko. A když to člověk vysloví tohle sousloví, tak v tom máte všechno. Tu vůni toho jablka, barvu, ten pocit, který to vyvolá, to angličtina nemá.
4: Já bych řekla možná moto té naší češtiny. To napsal Pavel Eisner. Mateřština jsou plíce naší duše. A já jsem už před mnoha desítkami let si řekla, že když tedy budu mít nemocné plíce, přestanu dýchat, umřu. A to samé, že je s tím českým jazykem. Takže mě to trápí mnoha desetiletí. Povedla se jedna inscenace ve Viole, kterou stále hrajeme. Ta se jmenuje Koupila jsem husu, tak nevím, dokonce s krátkým i. Tam hraje Marek Eben, Honza Hartl a dva pánové muzikanti, pan Skála, pan Honzák. A to je inscenace, která, jak název napovídá, ta je sama o sobě také veselá, ale také trošku smutná. A mně to bylo málo. No a Martin Myšička, když ještě býval šéfem v tom Davidském divadle, tak jsme plánovali, co tak v době, kdy už divadlo bude, kdo ví, kde v hájích, a v hájích taky je, takže zůstane...
3: Pardon, do toho skočím, není v háji, ale v hájích.
0: To jsme tam zaregistrovali.
4: Takže zůstane ten bývalý antikvariát, který se teď jmenuje Kavárna Davidského divadla, a tam proto, aby lidé také nezapomněli, kde je adresa Davidského divadla, že se dají dělat různé kousky. No a nabídl mě, ať já nabídnu. No a z toho vyšla čeština na cestě k vyhynulým jazykům s otazníkem, která má základ v nonsensu, a to ještě zase v uvozovkách, Martine, když tak mě doplň, že nabízíme úvahu, že na světě je víc než 8 miliard lidí, mluví se víc než 7000 jazyky a my nabízíme večer, ve kterém se budeme zaobírat 13 miliony, což je, a v tu chvíli to Martin spočítal.
3: Já to doplňuji, že sice to vypadá, že to je málo, ale 13 milionů, tedy včetně migrantů, emigrantů, z 8 miliard je přibližně 1,6 promile, což odpovídá tak 6-7 velkým pivům, takže by se dalo říci, že celoplanetární populace je češtinou notně opilá.
4: Tak jenom, abyste věděli, o čem to je, že tedy nejsme tam některá chmurní, ale to motto, že mateřština jsou plíce naší duše, kvůli tomu to děláme a myslím, že oba s Martinem se snažíme lidi nakazit tímhletím myšlením a že zatím to vypadá, že nakažení jsou.
0: Ona ta Eisnerová věta, koupila jsem husu, tak nevím. Mě to moc potěšilo tenkrát, když si přišla s tím nápadem. Jednak, že se to tak bude jmenovat, to představení, které uvádíte ve Viole. A pro mě to má takovou osobní rovinu, protože tuhle větu měl můj otec, který s češtinou pracoval celý život jako textař a básník. Tak on ji měl pod sklem svého psacího stolu. Svým krásným rukopisem si to vypsal. Koupila jsem husu, tak nevím. A já, když jsem byl malý kluk, tak jsem tomu nerozuměl. Proč zrovna tenhle citát, nepřišlo mi to ani vtipný, ani nějak moudrý. A až vlastně myslím, že Miroslav Horníček mi to vysvětlil v nějaký svý úvaze, že ta genialita Eisnerova tkví v tom, nebo ty češtiny, že v téhle na pohled primitivní větě nic neříkající je skryto to tajemství. Koupila jsem husu, tak nevím. A ty tři tečky znamenají, je hubená, měla moc kostí, byla příliš tučná, byla drahá. To tak nevím, je ta česká povaha v tom, je to věčný zpochybňování všeho, co člověk s čím přijde do styku. To je nesmírně geniální citát. Na první pohled běžná věta, a přitom je tolik tajemství zatím, to já mám strašně rád toho Eisnera. Pojďme od toho představení. Daniela zmiňovala v těch úvodních vašich životopisech, tam padlo i taková zmínka, která mě poněkud zaskočila, i když vím, jak tomu bylo. Pověz nám, kde se ve tvém životopise, nebo jak se do něj vloudil ten výuční list v oboru elektromontér?
4: Já jsem pocházela z takzvané buržoázní rodiny, což předpokládalo, že tatínek byl celník a maminka byla úřednice, ale bohužel na ministerstvo zahraničních věcí za první republiky. Tak jsem získala takovou nálepku a nedostala jsem doporučení od uličního výboru komunistické strany ke studiu na vysoké škole. A maminka tenkrát řekla velmi moudrou větu, široko daleko v našich rodinách nemáme žádného dělníka. Tak to budeš ty. A mně se to strašně zalíbilo a vyučila jsem se v ČKD elektromontérkou. A to bylo výuční období dvouleté pro maturanty. Bylo nás tam víc takových výlupků, holky jenom dvě. A já jsem se učila u Ponku, u kterého se učil Karel Gott a Honza Přeučil. A pak ten Ponk zavřeli. Ale říkám to proto, že ty dva roky já jsem bydlela v Dejvicích a tohle bylo na Harfě v Holešovicích v Praze. Nebylo metro. A my jsme měli výhodu, že jsme nepracovali od 6 jako jiní dělníci, ale od 6:30. Stejně ta cesta byla déle než hodinu. A já jsem se tím pádem naučila vstávat velmi brzo ráno. Doteď to mám, vůbec mě to vstávání nevadí, ale pak to ještě pro tu další kariéru mělo jednu výhodu, že když jsem si uvědomila, že někdo, kdo pracuje od 6 od rána a potom jde večer do divadla, že já mám jednu absolutně zásadní povinnost jako režisér. Ten člověk se nesmí ani vteřinu nudit. Prostě to divadlo, ať je to jakýkoliv žánr, musí být uděláno tak zajímavě, aby ten člověk, který ráno vstává v 6, nechtěl v 9 večer ještě spát.
0: K tvému životopisu se, Martine, ještě dostaneme, ale učiníme tak až po první písni, o kterou se postará kapela Trabant. Posloucháte Vypravěče na Českém rozhlasu 2.

0: Posloucháte pořad Vypravěči na Českém rozhlasu Dvojka. S námi stále ve studiu Lída Engelová a Martin Mišička. My jsme před malou chvílí mluvili o tom, jak se Lída dostala k oboru elektromontér. A teď by nás zajímalo, Martine, vy máte ve svém životopisu, že jste vystudoval subnukleární fyziku. Vůbec nevím, co si pod tím mám představit. Vysvětlíte nám to?
1: Ten obor se oficiálně jmenuje jaderná fyzika. Je to teda na matematicko-fyzikální fakultě, což je něco jiného než na ČVUT. Jo, není to ta jaderná fyzika ve smyslu aplikace, elektrárny a tak, i když i lidi z matfyzu to můžou dělat samozřejmě, ale mě zajímal hlavně ten výzkum toho největšího makro přiblížení, zkoumání toho, z čeho vlastně ten vesmír je složený, co je to ta hmota v tom největším přiblížení. To, co já jsem studoval, tak vrchol toho byl takzvaný standardní model, což je teorie, která sjednocuje elektromagnetickou slabou a silnou interakci. Neumí tam začlenit tu gravitační.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je to ten výzkum základní, kde na té nejvyšší úrovni v Evropě, ale možná celosvětově se dělá v CERNu, tam v Ženevě, tam jsem mířil, nebo tam by mě to zajímalo, tak o tom bych mohl být déle. Ale nicméně od chvíle, kdy jsem udělal státnice, už jsem na to nikdy nešach. No,
3: je to 30
0: let. Ale vypadáte, že byste mohli zítra normálně ano, přednášet na vysokou školu.
1: Ne, na vysokou školu ne. Takhle mezi vámi bych mohl blafovat a tvářit se jako fyzik odborník, ale...
3: Není to v TDP nebo nějaký...
1: V TDP to není, ale ano, už jsem to dvakrát v životě použil, že jsem jako na přidanou takový ty večer, tak jsem tam přečetl kus diplomky. Samozřejmě jsem vybral hodný citát tak, aby posluchač nerozuměl ničemu jinému, než spojkám a předložkám, což jsme použili i v tom našem večeru jako ukázka vědeckého českého jazyka a je to tak. Ale to má každý obor. Každý obor má svůj specifický jazyk, který mu ostatní nerozumí.
4: Já jenom doplním, že po té citaci, kterou má Martin, ano, v naší inscenaci, má vždycky potlesk.
3: Já jsem měl díky profesi moderátora, jsem nedávno se dostal do velice utajovaného prostředí, nesmím říkat nic bližšího, a byl jsem velice zaskočen úsporností v tom prostoru, protože jsem se dozvěděl, když jsem se zeptal, co všechny ty panely nekonečných za sebou propojených počítačů a milion červených diod, kde to jsme, tak mi bylo odborníkem sděleno, no, to jsou ty vaše internety, pane Kopta. A já jsem se vlastně poprvé a pravděpodobně naposledy v životě ocitl ve středu toho, čemu my říkáme internet, kde jsou propojeny veškeré sítě, ale i data z bank. A překvapilo mě, že to je vlastně v jedné místnosti. Člověk má vždycky pocit, že se někde nachází obrovské mrakodrapy. A ono je to jedna cimra plná betonu a elektroniky. No, je to zajímavý svět, ale... Danielo, to asi nám zůstane utajeno.
1: Ne, to všichni budeme s tím konfrontováním přes tu AI, to je přece úplně neuvěřitelný nový fenomén. Co to všechno umí a bude umět?
3: A ty z toho nemáš strach? Jako člověk?
1: Mám z toho i strach, ano. Je to obojí, jako s každým nástrojem, je to vlastně takový externí mozek. Jako dláto třeba, no, tak dlátem můžu vysochat sochu a taky zabít, tak je to se vším. Prostě takže no, i s tím internetem a nyní s tou AI ještě více. Na jednu stranu můžeme třeba hovořit o tom, že možná nás ta AI bude učit to, co je opravdu člověk. Protože AI člověk není. Ona mi sama napsala, já ti můžu napsat všechno o jablku, ale ochutnat ho můžeš pouze ty.
3: To je hezký, ale děsivý. No, všiml jsem si toho. Lído, tobě už nějak vstoupily technologie do života, nebo si old school, abych použil výraz?
4: Já nadále mládeže používám, já tomu říkám knoflíčkový mobil, takový ten malej, který se mně vejde do kabelky, a mám doma chytrý telefon na mezinárodní hovory, které jsou mimo Evropskou unii. To je všechno, co já s tím umím. A teď jsem se naučila na tomhletom chytrým. Umím zmačknout jeden knoflíček na tom Googlu a zeptat se na něco. A když se zeptám, většinou dostanu tu odpověď, kterou někdo vynalezl spojováním různých aplikací a koukám na to, jak ta čeština dostává na frak a už se zase naštu a vypnu to.
3: Ne, vždycky, ono to jde strašně dopředu a já jsem si všiml, já s tím moc zacházet neumím, ale mám mladší kolegy a oni mi předváděli i schopnost adaptovat se, teď mluvím o té umělé inteligenci, na styl a způsob toho výraziva, který člověk použije. My jsme dali několik kontrolních otázek, nudili jsme se, během divadelní zkoušky jsme seděli s kolegy a tuším, že Vojta Havelka nám to předváděl a položil otázku typu, hej kámo, to mi teda řekni, jaká se dá vymyslet hodně ujetá zábava na Empire State Building. Odpověď, no kámo, tohle je fakt cool, seš dobrý, bro, teda dá se třeba udělat obří skluzavka a tu dá děláš fakt jakože... A v tomhle stupidním, jako lehce pubertálním stylu odpověděl. Jakmile člověk zvolí lehce intelektuální přístup, květnatou češtinu, umělá inteligence pochopitelně patřičně reaguje. Z toho mě děsí, protože jako člověk, který se jeden čas jazykem živil, co by textař, dovedu si představit, že tady už klepe na dveře velká konkurence a nebezpečně kreativní počítač, který už vlastně bere za kliku mé pracovny, velmi obrazně řečeno. To jsou ty moje obavy. Myslíš si, že právě to je ta skulina, kterou nám AI proklouzne do profese?
1: No, může. Tyhle ty debaty končíme tím, že živou kulturu nic nenahradí. Takže živé koncerty, živé divadlo, no, živá setkání.
3: My psavci.
1: No, tam to bude, to nevím, jak to dopadne, ale rozhodně ta konkurence bude. Už teď se děje to, že prý až 30-50% obsahu internetu už je vytvořeno AI, už tuto dobu. AI umí vytvořit podcast během pár minut, kde hovoří muž a žena na dané téma, jeden je pro druhý proti, mluví takovým jazykem, že to téměř nepoznáte. Hmm. Jo, takže mnohdy už se děje, že posloucháme něco, je to AI, stejně tak je to s videem. Já se ale víc bojím toho zneužití ze strany člověka, že ten dá nějaký zadání, vytvoř mi nějaký skandální projev, politika, něco, že a tak dále. Tak každý se to asi umíme domyslet. Jo.
3: I představit, nebo představit.
1: Že to vlastně skončí tím, nebo už teď to je, že vlastně nebudeme moc věřit ničemu. Jeden postřeh za covidu přece. Pořád se předtím hovořilo, že ta mladá generace je strašná, že než aby se sešli, takže si píšou přes ty sítě a jsou třeba jenom ve vedlejší místnosti. Ale i jim to začalo chybět, do toho covidu, že se nemůžou fyzicky sejít. Tak to je taková naděje, no. Hodnota informací asi poklesne, to každý bude mít v ruce, ale jiné hodnoty budou to cennější, jo, právě ty lidský, ty srdeční.
0: Už jsme probrali umělou inteligenci, probrali jsme, co jste vystudovali, co vás vlastně přivedlo k herectví, k divadlu jako takovému, k režírování?
3: Kdo otočil tím kormidlem vašeho života?
4: Já jsem se původně chtěla kromě tedy herectví případně, protože jsme měli takového zapáleného češtináře na škole gymnázium, se kterými jsme nastudovali filozofskou historii Jiráskovu. Já jsem v tom hrála paní Roubínkovou, hodně se mi to líbilo, ale myslím, že to bylo tak jako kombinovaný s tím, že ve vedlejší třídě byl Pavel Pavlovský, posléze tedy vystudoval Damu a byl v Plzni leta letoucí, pak se tam stal šéfem, ten tam byl teda déle než ty v Dejvicích, doteď tam je skvělý herec. A on hrál hokej za Spartu a já jsem hrála basketbal za Spartu. A my jsme potřebovali utíkat na ty tréninky. Tak jsme to tak kombinovali s těmi zkouškami na filozofskou historii, až jsme tedy oba skončili, že spíš by bylo lepší to herectví. No, ale já jsem se tam přihlásila, oni mě nevzali. Paní Vlasta Fabiánová tenkrát řekla, hele, ale ty se radši přihlaš na režii, to bude lepší pro tebe.
3: Podle čeho tak usuzovala? Ne,
4: já jsem se jí nikdy neptala, ale protože byla skvělou pedagoškou ta Vlasta, tak ona měla nos. A komu, jak si předpověděla budoucnost, tak se to taky splnilo. Takhle ona to neřekla, ale všichni jsme věděli, že nejlepší z nás bude Míša Pavlata a taky byl z toho ročníku. Nicméně já jsem se tedy připravila někde u toho Ponku a posléze přihlásila na režii. Tam byla součástí zkouška z herectví, oni řekli, ale dávno jsme tady neměli ženského komika a bumbát vzali mě na herectví. Najednou ten další rok. No a tak jsem tam to zkoušela obojí, ono to nešlo, skloubit, no tak jsem se okamžitě zase na radu paní Vlasty Fabiánové Oty Ornesta ocitla tenkrát na slavné scéně divadla Na zábradlí, kde byl pan Grossman šéfem, Václav Havel dramaturgem. No a tak jsem tam s nimi vlastně probila ty 3 roky toho studia, až jsem nakonec jako herečka končila 2x a stala jsem se režisérkou.
3: To byla pozoruhodná éra nejenom pro tebe, ale pro české divadlo obecně, bych řekl, ale je tu čas na další hudební předěl, o který se tentokrát postará francouzský zpěvák a skladatel Yc Offre.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais
5: c'était simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que tu m'as dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle.

0: de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune, tu vois. Comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an.
1: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Na Českém rozhlasu Dvojka stále posloucháte pořad Vypravěči, právě dospíval i k Ofre a my se vracíme k začátkům divadelní kariéry našeho hosta Lídy Engelové. Jsme tedy v 60. letech, divadlo Na zábradlí, Václav Havel, Jan Grossman. Pokračuj, Lído.
3: Jak jsem říkala, já jsem vlastně tu režii jako studium nevystudovala. Bylo to takový pokusný, ale myslím, že to byla ta Vlasta, která řekla, hele, už jsem potkala hodně režisérů, stejně je nejdůležitější praxe. A měla svatou pravdu, takže já jsem po krátké epizodě v Pražském divadle hudby, kde jsem byla jako režisérka z ničeho nic, tak jsem se stala asistentkou režie v Národním

0: aby zažil 68. rok a to, co potom následovalo lidsky v tom Národním divadle. Při té příležitosti, to asistování, přišla taková nabídka, spíš náhodou to vymyslela jedna moje kamarádka, se kterou jsme chtěli jet do Paříže vypít roze na bulváru Saint-Germain. Říkáme, jak to chceš udělat? No říká, hele, zkus to, na ministerstvo kultury třeba někdo bude mít nabídku na výměny, jak to tak bývalo. Tak jsem tam šla, oni řekli, že Francii nemají tu, že dostali zrovna architekti, ale ať se obrátím na Angličany třeba. Tak jsem to zkusila, oni se zeptali na to ministerstvu, co bych, já jsem jim odvyprávila tenhle příběh, že potřebuju vypít roze na bulváru Saint-Germain se svou kamarádkou. A naštěstí to byla paní úřednice s takovým smyslem pro humor, že řekla, no tak já vás tam doporučím na konkurzní řízení na Britskou radu v Praze. Tak jsem tam šla, tam byl takový rozkošný starý pán, ten, co to vedl, díval se na mě, pochopil, že s tou angličtinou to není žádná velká sláva v té době. Říkal, helejte slečno, ono to bude až za půl roku, tak se učte a uvidíte. Naštěstí jsem tedy to stipendium získala, přijela jsem do Londýna, hledala jsem v tom úřadě, kde najdu Československo tenkrát a našla jsem to pod cedulkou orientální země. Tak tam jsem se přihlásila jako studentka z orientální země a měla jsem šanci být takzvaným observerem, to znamená pozorovatelem v Královské Shakespeareovské společnosti. A to byla nádhera. A najednou tam takhle koukám jeden den ráno, na Fermanu visí, že druhý den bude zkouška Petra Brooka na jeho Sen noci svatojánský, který se připravoval asi za půl roku. A se mnou tam byl ještě jeden kluk z Kolumbie, Kepa. A ten Kepa říkal, hele, ale tohleto, my se tam musíme dostat na tu zkoušku. Tak jsme to udělali, schovali jsme se někde v té zkušebně ještě večer, abychom do rána tam byli připravení a nikdo nás neviděl. Byli jsme na té zkoušce naprosto zničený z toho, co Brook těm hercům řekl, že budou zkoušet za půl roku a že každý bude se muset naučit celou tu hru nazpaměť, celou všechny postavy, protože pak si budou vybírat, jako koho by chtěli hrát a k tomu, že musí umět základní cirkusové prvky. No a když to všechno skončilo, tak zády k nám ten Brook povídá, a teď vylezte vy dva tam, co tam děláte. Takže on to celou dobu věděl, že tam jsme schovaný. Pak se ukázalo, že vlastně si nás vybrali jako ty observery pro Sen noci svatojanské, který byl až za těch několik měsíců ve Stratfordu. Takže takhle já jsem se tam dostala náhoda na náhodu a s tou kamarádkou Rose na bulváru Saint-Germain jsme doteď nepili.
1: Petr Brook pro mě je spíš instituce než jenom divadelní pojem. Když máš tu zkušenost třeba s Mirkem Macháčkem, jak by si porovnala způsob jejich práce? Protože co je podobné u obou, vzpomínám si, že když se chystal slavný Macháčkův Hamlet, tak ten požadavek na znalost textu ještě před začátkem zkoušení byla totožná u Macháčka jako u Brooka. Měli ještě víc těchto paralel v režijní práci?
0: Já si myslím, že klíčová je Brookova knížka Prázdný prostor. Tam je první věta, která zní, představme si prázdný prostor, jím jde člověk, druhý se na něj dívá a tím vzniká akt divadla. A to měli oba dva úplně stejné. To znamená, že ten Mirek Macháček věděl přesně, ne proč je aranžmá zprava doleva, ale jaký je význam toho, že ten člověk, který je zrovna na jevišti, má být vnímán tím, kdo se na něj dívá. Teď jsem to řekla možná složitě, ale ten Brook tady byl ještě před rokem 68, tenkrát viděl Grossmanova Krále Ubu, viděl tenkrát Krejčova Romea a Julii, byl v Semaforu. A odjel absolutně okouzlen tím, co se tady vlastně divadelně děje. To myšlení bylo podobné v tom, že vlastně bylo zcela, řekněme, apolitické z hlediska toho, co je paradoxně smysl divadla reagovat na to, co se děje kolem nás. Ale oni šli oba ke kořenům toho, jak se má vnímat herec a co má sdělovat, protože ty věčné věci, které jsou, to už je krásný citát z antiky,

0: že všechno na světě už bylo řečeno, ale zřejmě nedostatečně, jak o tom svědčí stav lidstva. A odtud oni oba dva brali vlastně ty připomínky, které potom herci transformovali do sebe.
1: No a teď se obracíme na Martina, aby nám taky popovídal, jakým způsobem ho zasáhlo divadlo, že se mu začal tak věnovat.
2: Už ve druhé třídě základní školy jsme nějak z vlastního popudu v hodinách českého jazyka se spolužáky začali hrát úryvky z Kocoura Mikeše třeba. Tak jsme si vyrobili masky a když to bylo úspěšný, šli jsme na turné do vedlejší třídy. Já tehdy byl takový lehce oplácený, obtloustý, tak jsem hrál Pašíka. Ale co mě teda okouzlilo, to taky vím, a to je herectví, což tady filmové, Tomáše Holího. Tomáš Holý, on byl o dva roky starší než já ho neznal samozřejmě, ale ty filmy, jak jdou do těch kin se zpožděním, tak prakticky byl ten hrdina stejně starý jako já tehdy. A to mě teda okouzlilo, takže jsem získal takovou iracionální touhu dělat filmy nebo nějak se tomu věnovat, aniž bych vůbec tušil, o co jde. Sledoval jsem, jestli třeba nebo nějaký konkurs. Nic z toho nakonec nebylo, ale slovo Barrandov pro mě bylo takový něčím
3: magický,
2: vždycky mi to nějak rozechvělo. O 13 let jsme se přestěhovali do Staré Boleslavy a tam byl kulturní dům Labín a v něm amatérský soubor a tam jsme vlastně se společně s Tomášem Pavelkou, který je vlastně taky kolega herec, tak tam jsme hráli divadlo jako amatérsky. A já bych teda rád napravil jednu věc. Připravil mě potom později, když jsem byl ve druháku na matfizu, dramaturg Petr Janiš na ty přijímačky. Vlastně jsme si řekli, tak to zkusíme, aspoň si třeba něco naučíš. Vždycky jsem to v nějakém rozhovoru řekl a vždycky to z nějakých důvodů bylo vystřiženo, tak já bych řekl aspoň zpětně, ať to zazní. Děkuji Petře Janiši, že jsi mě připravil na tyto přijímačky. A do toho přišla revoluce, takže já jsem vlastně nesl přihlášku na DAMU, když tam byla ta stráž 30. listopadu, to byl poslední možnost, kdy odvzal za přihlášku, tak mi říkali, neseš letáky, já říkám, nesu přihlášku. Ale díky tomu vlastně na DAMU přišla úplně jiná sorta učitelů, takže náš hlavní učitel byl pan Pistorius, pan Adamíra, přišel pan Ivan Vyskočil s paní Válkovou Frintovou, takže to byla taková vlastně nová doba, no. A pak už to tak jelo samospádem.
1: Zároveň jsem zmiňovala už v samotném úvodu, že jste si zahrál také ve filmu Ztracení v Mnichově. My konec konců s Vaškem taky.
2: No jasně, jsme já tam jsem měli scénu spolu.
1: Ano. Ta už
3: spolu
1: byla trošku,
3: taky, ale oni vystřelili.
1: Ta už byla trošku povedenější, ale já si pamatuju, že když se mnou natáčeli jenom můj výstup, kdy něco moderuju, samozřejmě bez čtecího zařízení, je. Protože my jsme v České televizi byli zvyklí mít vždycky čtecí zařízení, tak jsem se tak strašně vynervovala, že pan režisér nakonec nechal všechny odklidit. Zůstali jsme tam jenom my dva a kameraman samozřejmě. A mě bylo hrozně trapně, co jsem to zapříčinila. Protože většinou se tady tyhle ty věci odehrávají v momentě, kdy je třeba nějaká lehtivější scéna. Stalo se vám to někdy taky, že jste se tak strašně vynervoval, že jste se nebyl schopný koncentrovat na to svoji práci?
2: Mnohokrát a vlastně já jsem šel na DAMU z toho matfizu, takže jsem byl zatížen a dodnes mám zbytky toho, taková ta přílišná sebereflexe, přílišná sebeanalýza a z toho plynoucí křeče, teda nemyslím jako fyzicky, ale křeč psychická, takže to znám velice dobře. Teď mě vytanul okamžik, kdy to bylo asi jeden z extrémů a to jsem hrál ve Stavovském divadle, zkouška na Višňový sad, já jsem dělal Trofimova, tam je scéna, kdy ten mladý Trofimov všechny seřve, jako jak se musí pracovat, ale teď ta zkušebna byla plná lidí, prostě paní Prajzová, pan Frej Kačer, Suchaří, pan Kajzer Lábus, jo, Zuzana Stivínová, ty tam všichni a teď já tam dělal něco takhle a Ivan Raimond, to je zase takový to padající něco, tak spadlo na mě, že si po mě vozil a jako dostal mě do stavu, že jsem nebyl schopen ničeho před těma všema. Ani se bránit, ani pokračovat, ale vlastně to byl takový kruciální moment mého života hereckýho, že jsem zjistil toto už nikdy, takže taková ta jako psychohygiena i ve smyslu nenechat se úplně takhle zničit, s tou trémou, vlastně s tím vším nějak pracovat a na druhou stranu se taky připravit, aby se mi to nemuselo dít, tak to bylo důležitý.
3: Já jenom připomenu, že stále posloucháte pořad Vypravěči na Českém rozhlasu Dvojka a právě jsme dospěli k dalšímu hudebnímu předělu, o který se postará zpěvačka, jejíž jméno není příliš frekventované v českém éteru a podle mě je to velká škoda. Petra Páchová nám zaspívá píseň V noci se mi zdálo.

0: Právě dospívala Petra Páchová, vy stále posloucháte Vypravěče a my si s Martinem Mišičkou vyprávíme o jeho divadelně filmových začátcích. Daniela tu zmínila i celovečerní film Ztracení v Mnichově. Měl jsem tu možnost se v něm také objevit, no vlastně víceméně ne, protože ta scéna byla pak panem režisérem vystřižena. Já se na něj nezlobím, to se stává běžně.
1: To se taky stalo už, mnohokrát.
0: Ptám se na to z jiného důvodu. Možná i to tě stresovalo. Já jsem se tenkrát poprvé a pravděpodobně naposledy setkal s tím, že se celý film natáčel na opravdový, skutečný filmový materiál. Mm-hmm. Nikoliv na digitální záznam, kterých se dá natočit těch záběrů stovky. A nic se neděje. Ale když je v té kazetě drahý, barevný film, jak za starých časů, mě to neskutečně stresovalo, ten pocit té zodpovědnosti, že když to zkazím, notabene jednodenní role, to ten herec je úplně v jiný pozici, než když máš ty síly rozložený do 30 natáčecích dnů. To přece musí být veliký stresor pro každýho, zvlášť když ty si neslezl vlastně z plátna za celý film. Uvědomoval jsi to v podvědomí, nebo jsi na to rychle zvykl a nevnímal jsi to?
1: Mě to nenaskakuje, takže asi to nebyl úplně takový stresor, ale možná právě proto, že jsem tam, těch dnů byl hodně, tak jsem si na to zvykl. Ale taky jeden ještě efekt, že si myslím, že ten stres je pro každýho, to znamená i pro ty, co připravují ten záběr, ať už je to kameraman, režisér, že vědí, co chtějí, mnohem víc se to připraví, naskouší, pak se teprve točí. Dost často se právě zneužívá toho, že je to takzvaně mazací. Takže už se točí vlastně mnohdy trestná zkouška, se říká trestná, že se teprve zkouší a už se to točí a mnohokrát se to vezme a jde se dál, aby se to zrychlilo. Že to je dáno penězi, ten poměr, délka filmu výsledného, kolik je materiálu, takže třeba je to 1:4, 1:3 nebo 1:10, podle toho, jak je drahá produkce. Takže víme, že když se to třikrát nepovede, tak buď si dovolíme čtvrtý, ale příští záběr už musí být jenom na dva a tak dále. A teď se stane i takový to, že se to takzvaně vykoupe, protože ten materiál se nevždy podaří vyvolat, nebo tam byl takzvaný chlup a tak dále, no.
0: To se vyprávě celý ságy o tom, co všechno se vlastně zjistilo až při kontrolních projekcích. Že jo? Filmy se natáčely tak i v exteriéru. Bylo natočeno, dalo se to do Volhy, jelo se na Barrandov a na kopci se vyvolávalo. Pak třeba 14 dní po tom natáčení byly kontrolní projekce a to se zjišťovaly věci. Pyšná princezna, že jo? Jak nese ráž princeznu svoji a protože už to nezvládal fyzicky, tak asistent režie se nabídl, vleze si na čtyři a po čtyřech vlastně paní Vránová byla nesena půvabným rážem, který se tvářil a zpíval píseň, ale celou tu dobu byl vidět ten asistent režie, která v tom obilí vlastně slouží jako soumar. Na to se přišlo až při kontrole. Další velmi pikantní příběh mi vyprávěli, když jistý ředitel jednoho významného pražského divadla, taky se mu udělal někdy v 80. letech filmový režisér a moc ho to nebavilo. A ten film spočíval v tom, že on se snažil všechno delegovat na svého asistenta, protože začaly růst houby. A tak si vymyslel důvod, proč musí odjet do Prahy, předal instrukce, jak mají pokračovat v natáčení. Samozřejmě, že kilometr za zatáčkou nechal tu Volhu zastavit a vyrazil na protilehlý kopec. Neuvědomil si, že celou dobu se pohybuje i se svojí flanelovou červenou košili přímo v záběru. Takže v době, kdy měl být na plenárním zasedání, sbíral hříbky a přišlo se na to při kontrolu, co to je za idiota? On to byl pan režisér, takže to už dneska nehrozí teda při těch způsobech natáčení. Ty jsi několik let byl šéfem u vás v Devickém divadle, není to úplně obvyklé, mě spíš zajímá, ale jestli šéfovat jednak kolegům, ale taky kamarádům, z mýho pohledu se to zdá být jako velice komplikovaný úkol, mýlím se, nebo jak na ty roky vzpomínáš?
1: Je to komplikovaný zadání, opravím, nebylo to 7, ale 8 let dokonce, 8. Na den přesně. Neodešel jsem, protože by mě vyhodil a sám jsem chtěl přestat. Ono to taky tak na mě spadlo, po té, co Michal Vajdička vlastně k našemu překvapení složil funkci, teď vzniklo jakýsi válkum, kdo to nahradí, byly debaty o tom, že bude, jak to tak bývá, nějaký triumvirát dočasně, než najdeme někoho zvenku. Teď vlastně takoby to nebezpečí, báli jsme se, aby nepřišel někdo zvenku, kdo bude chtít udělat novou éru a všechno rozpráší. Takže no a vlastně tehdy, to už jsem i někde vyprávěl, no Ivan přišel s tím, ať to teda dělám já. A soubor mě k tomu postrčil vlastně ano, tak jsem zjistil nebo uvědomil si, že to nemohu odmítnout, no jako, že to nejde, nejenom vůči mě, ale vůči tomu divadlu a tak. Ale je to protipol, no. Stejně jako fyzika a herectví jsou protipóly, jsem asi nějaký zastánce nebo prožívám protipóly, protože to beru jako nějaký způsob vyvažování a hledání něco, co to přesahuje, tak ano, skutečně být šéfem a zároveň kolegou není úplně výhodný. Nemůžu utíct s tím, že rozdám příkazy a schovám se do své kanceláře, když s nima večer mám hrát. Ale to není zátěž jenom pro mě, to je i pro ty kolegy, aby mě brali jako kolegu a zároveň vlastně toho, kdo má tu moc, ale zároveň zodpovědnost rozhodovat. Mnohokrát jsem o tom přemýšlel i mluvil. No jediná cesta je, aby to bylo v pravdě, no, když všichni cítí, že nám jde o tu věc, aby jsme dělali kvalitní divadlo ve smyslu spolupráce, nějaký synergie, tak pak asi to každý pochopí i třeba to nepopulární opatření. Ale nicméně zátěž to byla a když jsem uvažoval o tom, že to předám a zjistil jsem, že Jirka Havelka by do toho šel, tak to do sebe tak zapadlo, že jsem mu to s radostí předal a strašně mu fandím, aby to pokračovalo a zatím to vypadá, že to pokračuje.
0: Určitě, dobře. Já jsem přesvědčený, jako mnozí jiní, nejenom z naší branže, že to byl správný krok, že se Jirkovo působení u vás v divadle osvědčilo, ale současně ty ve vší svý pověstní skromnosti jsi to tak trochu zlehčil, ale 8 let vydržet v takhle horkém křesle obklopeném kamarády, to vážně není jednoduché a svědčí to o úspěchu v té pozici, to jako jednoznačně.
2: Davidské divadlo, se kterým máte oba dva zkušenosti, je vnímáno jako fenomén. Není to jenom můj názor, slýchám to i ze svého okolí. Co si myslíte, že Davidské divadlo dělá to, čím vlastně je, co divák neuvidí? Jsou to ty vztahy přímo v divadle, nebo byste tam jmenovali ještě něco jiného, že se takto vyprofilovalo a opravdu lidé mají zájem tam jít a chtějí na to stát tu řadu?
3: Já jsem z Davids a jsem velmi ráda, že konečně v Davidsích máme takovéto profesionální divadlo, protože v době mého dětství jsme měli jenom amatéry. A teď máme 3 divadla, teď máme ještě Spejbla Hurvínka a máme Semafor. Ale Davidské divadlo, které vlastně sleduji od samého začátku, kromě toho, že je to profesionální divadlo, tak mě strašně bavilo a baví v tom, do čeho vlastně zapadá i Martin jako osobnost, že tam je to neustálé hledání. Že oni něco udělají, ono to má velký úspěch, ale další inscenace sice navazuje, ale především časově, nikoliv tím hledáním, nikoliv jak dramaturgickým, tak hereckým. My jsme dělali tu fotbalovou komedii Šťovík pečené brambory, což jsou 3 fotbaloví rozhodčí a jejich šatna. No a já mohu jenom, Martin, tu příhodu si bude možná pamatovat, která mě velmi pobavila. Byl tam Martin, byl tam David Novotný a byl tam tehdy herec, kterého ne všichni znali a jmenoval se Petr Lněnička. No to byla sestava jako víno. No a zkoušíme, Martin tam hrál básníka, což byla role, kterou by taky člověk od něj možná úplně neočekával. Hrál to naprosto úžasně, hrozně mě bavil. A tak jednou hrozně pěkná zkouška, sedíme v tom hledišti a teď byli tihleti 3 pánové, byl zvukař, byl pán z rekvizitárny, byl osvětlovač, no prostě kompletně pánská sestava. A já mezi nima a ten David tak v jedné chvíli Novotný mě vzal kolem ramen a říká, no řekni, ale jestli to není pohoda, když tady s náma není žádná ženská. A to považuji za největší poklonu, kterou kdy jsem jaksi dostala od herců a hereček, protože jsme si prostě sedli. A to je to asi, na co se ptáte, že já jsem nikdy neměla pocit v Davidsích, že si někdo na něco hraje. Výběr těch lidí, které jsem v Davidsích potkala, tak se stočil k tomu, že to byli lidi, kteří vzájemně šli okamžitě do kamarádského vztahu.
0: Děkujeme za tuhle sondu do osudu Davidského divadla. Pochopitelně, Martine, že divadlu přejeme i šťastný návrat zpátky do Davids, protože připomínáme našim posluchačům, že Davidské divadlo prochází rozsáhlou rekonstrukcí, ale náš čas uplynul ve velmi příjemném povídání, tak se sluší vám oběma poděkovat. Našimi hosty byla Lída Engelová, Martin Mišička. Děkujeme i vám, milí posluchači, a snad ještě zbývá, abych poděkoval také kolegyni Daniele Brzobohaté.
2: No, já nesmím zůstat pozadu. Děkuju Václavovi Koptovi.
0: Tak jsme si krásně poděkovali.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme.
0: Vždycky poznám, že se nám dařilo, když ten čas uplyne, takže se podívám na hodinky a řeknu Šmankote, aby jsme nepřetáhli. Takže musíme ještě stihnout i hudební tečku a o tu se postará muž, který nedávno už po několikáté potěšil srdce pražských posluchačů. Je to Paul Simon a na vás všechny se zase příště budeme těšit v pořadu Vypravěči. Naslyšenou, přátelé.
2: Mějte se hezky.

Tak to byla repríza vypravěčů Ludmila Angelová a Martin Mišička jako hosté Daniely Brzobohaté a Václava Kopty. A ještě připomínáme, přátelé, že po zprávách na vás čeká další příběh z kalendáře. Tentokrát s podtitulem Poštovní zákazy.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. A Rakousko od pondělí o 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraničí 4 sousedících zemí. Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky i bouřky a nejvyšší teploty většinou do 20 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhů na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství anebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa resortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
2: Návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji. Ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
0: U náhradního mateřství ale opoziční zástupci upozorňují na to, že v české legislativě chybí i definice, kdy může být legální. Ministr Tejc s Vítkou souhlasí, jde podle něj nejen o právnickou, ale i etickou otázku. Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Ministr vnitra Gerhard Karner uvedl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější. Cílem kontrol bude vyřadit z provozu převaděče, zločince a nezatěžovat pendlery. Evropská komise začátkem června doporučila Rakousku a 8 dalším státům schengenského prostoru, aby hraniční kontroly na vnitřních hranicích EU ukončily. Nejoblíbenější vodácké řeky na jihu Čech jsou v tuto chvíli na většině toku Sýzdné. Větší pozor si musí dát vodáci na dolním toku Lužnice a méně vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Podrobnosti přidává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Na Vltavě, na Soumarském mostě je tam zakázáno splouvání. Vltava ve Vyšším Brodě dostatečný vodní stav. Lužnice, Pilař také dostatečný stav, ale Pechyni je pod hranicí sjízdnosti. Na Otavě v Katovicích dostatečný stav pro splouvání, ale vody spíše méně.
0: O půlnoci vstoupí do mistrovství světa slavná Brazílie. V New Jersey se utká s Marokem a na světovém šampionátu ji poprvé povede zahraniční trenér Ital Carlo Ancelotti.
4: Je to pro mě nová zkušenost, něco speciálního. Mám velkou zodpovědnost a taky je to velká čest. Reprezentovat nejúspěšnější národní tým v historii světových šampionátů. Takže dvě věci, zodpovědnost a čest.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky a ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty většinou 16 až 20 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9 a na Šumavě až 12.
1: Doprava.
0: D2 byla dlouhou dobu po celý den obousměrně uzavřena po tragické nehodě na 11. kilometru. Už se tam jezdí alespoň jedním pruhem v každém směru. Na 10. kilometru D1 směrem od Prahy jsou v pravém pruhu silničáři a je tam kolona asi na 20 minut. Na silnici 43 za kruhovou křižovatkou se silnicí 35 směrem od Svitav se srazila 3 osobní auta a silnice je teď uzavřena. A v Praze je průjezdná Zenklova ulice na úrovni Bulovky. Důvodem je únik plynu v okolí. Počítejte s kolonami. To byly zprávy teď Jitka a Honza.
6: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u dalších příběhů z kalendáře, tedy Jan Kovařík a právě příběh hlubší, snad je ten přechodník správně, Jitka
7: Novotná. Ahoj Honzo, dobrý den, promiňte všichni, já jsem se byla podívat v mailové poště, mě prostě nedorazil scénář dnešních příběhů.
6: Vůbec se tím nenech vyvést z míry, já ho pro tebe mám, dokonce jsem pořídil tvoji soukromou kopii.
7: Fakt, tak to si hodný sláva, dej mi ho, jdem na to.
6: No nedám.
7: Počkej, proč? Jako, jak mám pracovat bez scénáře?
6: No v tom je podstata toho malého žertu, který jsem na tebe nachystal. Dnes máme totiž velmi zvláštní vydání příběhů. Já jsem přesvědčen, že neexistuje šance, aby posluchači podle indicí poznali, jaké téma přijde na přetřes.
7: Jo, aha, já ti děkuju, že jsi to řekl tak obšírně, že jsem se mohla trošku vydýchat. A proč mi teda nechceš ten scénář dát, řekni to přesně.
6: No, protože budeš hádat i ty.
7: Aha.
6: U posluchačů si totiž oprávněnost tohoto svého pocitu neověřím, takže si to mohu vyzkoušet na tobě.
7: Dobře, tak už mi prosím poskytni ty 3 indicie, ať to máme za sebou.
6: Tady jsou, dávej dobrý pozor, proběhne to velmi rychle. Pošta, děti, zákaz.
7: To byl firmol.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Pošta, děti, zákaz, to jsou mi tedy indicie. Pěkně děkuji.
1: No, rádo se stalo, ale k věci, jak pak si na tom s jejich spojováním a analyzováním k nějakému výslednému výročí?
0: No, kdybych si nebyla jistá tím, že je to hloupost, řekla bych, že je to výročí dne, kdy bylo zakázáno posílat děti poštou.
1: Ach jo, s tebou není žádná hra. Tak tady máš ten scénář a
0: přečti
1: nahlas název dnešního dílu.
0: Jdu na to. 13. června 1920 poštovní služba Spojených států amerických zakázala přepravu dětí poštou, prosím.
1: Tak především gratuluji, že jsi to trefila. A jinak ano, Amerika je prostě zemí neomezených možností. A tak je občas zapotřebí různé věci raději důsledně omezit.
0: To jako na dítě nalepili známku a hodili ho do schránky?
1: To samozřejmě ne, bavíme se tu o balíkové poště a ta nikdy přes schránku nechodí. Když dovolíš, vezmeme to pěkně od počátku.
0: Máš na mysli od počátku pošty? To se ale dostaneme někam až...
1: No, ano, až někam do starého Egypta. Poštovní systémy pochopitelně existovaly už ve starověku, třeba právě ve starém Egyptě nebo v Perzii.
0: U nás v Evropě se začala pošta rozvíjet někdy ve středověku. Značný rozmach v našich zemích zaznamenala za Karla IV. A není divu, Praha byla sídelním městem císaře, tudíž bylo nutné navázat s městem písemný styk.
1: Nás ovšem pro dnešek bude zajímat především Amerika, neboť právě tam došlo k onomu kurióznímu zákazu.
0: Počátek poštovní služby Spojených států amerických se datuje do roku 1775. Organizace známá pod zkratkou USPS patří k největším poštovním službám na světě.
1: A nás ze všeho nejvíc zajímá rok 1913, kdy byla zahájena balíková přeprava.
0: Do té doby nesměla mít zásilka více než 4 libry.
1: Tedy v přepočtu na náš metrický systém 1,8 kg.
0: S příchodem balíkové přepravy se ovšem dostavila i spousta nápadů, co všechno by vlastně bylo možné přepravit.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře jsme se dnes vydali poštou objevovat Ameriku.
1: Tak abychom byli přesní, objevovat, co vše je za oceánem možné. Píše se rok 1913 a pošta ve Spojených státech zahajuje balíkovou službu.
0: Američany tato novinka pochopitelně zaujala a hned začali vymýšlet, k čemu by se dala využít.
1: Přepravovali se například těžké nebo křehké předměty jako cihly nebo vejce.
0: Několik pošťáků se setkalo také s přepravou živých hadů.
1: A netrvalo to ani měsíc a šikovný mladý pár z Ohia využil poštovní službu k přepravě svého dítěte.
0: Pravda, jednalo se o kilometr a půl dlouhou cestu k babičce, která onen pár přišla na pouhých 15 centů a byli důslední, svůj živý balík pojistili na $50.
1: Stále ještě dýcháte zhluboka, tak dýchejte dál, rozhodně nešlo o poslední dítě. Některé ze zhruba 10 takových balíčků známe dokonce i jménem. Maud Smithová strávila ve společnosti ostatních balíků ve vlaku celých 64 kilometrů a May Pierstoffová dokonce 120 kilometrů.
0: Kam se hrabou na rekordmanku šestiletou dívku z Floridy jménem Edna Neffová, kterou maminka za 53 centů poslala k tatínkovi do Virginie. Ano, z Floridy do Virginie vzdálenost rodičů čítala bratru 1160 kilometrů.
1: Řeknu ti, milý kolego, mě v dětství znělo jako vrcholné dobrodružství to, co nám líčila Honzíkova cesta, když Honzík jel normálně v kupé. No a v Americe se dítě stávalo balíčkem. Je evidentní, že tehdy o vývojové psychologii dítěte neměl nikdo ještě velké tušení.
0: Tato, řekněme, neblahá praxe přece jen začala časem ustupovat. Také je fér říct, že často byli pošťáci rodinnými přáteli odesílatelů či příjemců. Naštěstí se po dvou letech snažila pošta tuto možnost aspoň omezit a definitivně a výslovně ji zakázala právě 13. června roku 1920.
1: Mezitím ovšem skuliny v poštovních pravidlech využila mladá žena k letecké cestě do San Diego. Bylo to rok po zavedení letecké pošty.
0: Tahle dáma si na helmu nalepila adekvátní množství známek a prostě se odeslala.
1: Zachovala se fotografie, kde poštovní úředník v San Diego poctivě razítkuje všechny známky na ženíně helmě, aby je takto znehodnotil.
0: No, já mu naprosto rozumím, považte, jinak by klidně mohla letět i nazpátek.
1: A o tom, že děti či mladé ženy nejsou jedinými kuriózními zásilkami, bychom se mohli pobavit zase za chvíli.
0: Jsem pro.

0: Honzo, co kdybychom se teď podívali na pár neobvyklých poštovních zásilek všude po světě? Jsi
1: no,
0: pro?
1: Určitě, souhlasím.
0: I když tedy myslím, že dítě se známkou na čele už nic nepřekoná, nebo aspoň v to doufám.
1: No, zkusím to trumfnout. Co takhle otrok utíkající v balíku? Psal se rok 1849 a nebohý Henry Brown, který musel v Americe žít jako otrok, se nechal zabalit do bedny a odeslat do svobodného státu.
0: Snad mu tam udělali díry do té bedny. A když byla jeho cestovní bedna otevřena, pozdravil prý kolem stojící How do you do, gentlemen?
1: Rovněž ve Spojených státech, nepřekvapí nás to, v Americe je možné všechno, putoval poštou velice vzácný drahokam. V roce 1958 byl odeslán jeden z nejslavnějších diamantů, Hope Diamond, a stálo to $2.44.
0: Ano, ale musíme doplnit, že odesílatel zaplatil milionové pojištění. A takzvaný Cullinanův diamant, největší drahokam svého druhu na světě, putoval z Jihoafrické republiky do Anglie rovněž obyčejnou poštou.
1: V tomto případě šlo patrně o zastírací manévr. Na cestu byl totiž vypraven i trezorový vůz, vykazující navenek všechny znaky převozu vzácného předmětu. A zatímco v trezoru jela zásilka falešná, vzácný drahokam putoval v obyčejné kartonové krabičce běžnou poštou.
0: Poštou jednou putovala i celá banka a bylo to opět ve Spojených státech amerických v době, kdy jí putovali i děti.
1: Moment, moment, tady už tě zarazím, to přece není možné. Sice na začátku své existence pošta neměla řádně nastavené přesné limity, přece jen dopředu nešlo odhadnout, co budou lidé schopni posílat, ale banka, jakože celý dům...
0: Honziku, uklidni se, s těmi limity máš naprostou pravdu. Limitní váha byla u balíků už od počátku 50 liber. No a právě do té váhy se museli vejít i posílané děti. Takže banka putovala, ale putovala po částech, tedy přesněji po cihlách na její stavbu. Pošta jich takto přepravila, víš kolik?
1: Ne.
0: 80 tisíc.
1: Já si neumím představit, jestli z toho vznikla velká nebo malá banka, ale celkově mi z toho zůstává rozum stát. Pojďme dál. Dalším vzácným nákladem opět ve Spojených státech amerických bylo 25 tisíc vajec vzácných želv.
0: Tak teď se musím uklidnit já, ale jak se dočítám ve scénáři, bylo to po ekologické katastrofě v Mexickém zálivu. A k záchraně ohroženého druhu mělo pomoci odeslání vajíček na bezpečné místo.
1: Ostatně putování zvířat poštovními službami není nic vzácného. Poslat můžete celé včelstvo. A za další živou zásilkou ani nemusíme daleko. Slovenská pošta řešila případ, kdy z balíku utekl had.
0: Táž pošta pak vykonala husarský kousek, když doručila svazek nafouknutých balónků, aniž by jeden jediný cestou praskl.

0: Škoda, že v časech, kdy bratři Čapkové sepisovali devatero pohádek a ještě jednu jako přívažek, neměli zřejmě ani tušení, co všechno jsou lidé schopni svěřit poště. Kdyby v jejich časech existoval internet, mohla pošťácká pohádka znít o dost jinak. Mohli by v ní, stejně jako my v příbězích z kalendáře, zmínit děti zasílané poštou až do úředního zákazu, mazané finty majitelů, kteří poště svěřili své diamanty, a dokonce i banku, kterou kdosi, cihlu po cihle, poslal balíkovou poštou. Ano, naše dnešní setkání by klidně sneslo podtitul Možné i nemožné kuriozity z poštovní historie. A to jsme teprve v polovině.
1: Ano, lidská vynalézavost nezná mezí, to si potvrdíme i na příkladech roztodivných, nejednou kuriozních umístění schránek či způsobů doručování, jež jsou jako zázrakem funkční. A kdo všechno může poštu doručovat? Odpoutejte se, prosím, od tradiční představy, kterou pravděpodobně tónujeme do tmavě modré, s nemalou mírou uniformity a reprezentativnosti, a kde asi nebude chybět kožená brašna přes rameno. Kde pak jsou i jiné podoby doručovatelů. Ti lidští a kolektiv kolem nich každopádně nejednou projevují obrovskou trpělivost i důvtip premiantů z vědomostních soutěží. A člověk si zase jednou vzpomene na čapkovský pohádkový hold všem trpělivým, poctivým a empatickým pošťákům.
2: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je Natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
4: Každý den po 17. hodině.
3: Na dvojce.

0: Když už se dnes v příbězích z kalendáře bavíme o netradičních poštovních zásilkách, myslím, že můžeme klidně zmínit i jiné poštovní kuriozity.
1: Jsem všema deseti pro. Je opravdu zábavné, co všechno lidé dokážou vymyslet. Například v Japonsku najdeme schránku, která leží 10 metrů pod vodou.
0: Je u města Susami. Schránku využívají, to vás nepřekvapí, potápěči. Co vás překvapit může, je fakt, že pošta ji opravdu vybírá a vodě odolné dopisy následně doručuje adresátům.
1: Tamtéž, tedy v Japonsku, naopak existují schránky, z nichž se dopisy k adresátům nedostávají. I když, kdo ví.
0: Tak moment, tomu nerozumím.
1: No, v některých vesnicích existují poštovní schránky, odkud se posílají psaní bohům. Pošta je pak rituálně spálí, anebo je ukládá ve svatyních.
0: Já bych se s dovolením na chvilku ještě vrátil k vodě. Všichni známe z dobrodružných filmů dopisy uzavřené v láhvi a putující po hladinách moří a oceánů.
1: To ano, když jsem jednou jako malá plula po moři, tak jsem zvědavě sledovala hladinu, jestli nějakou takovou láhev nezahlédnu. Nejlépe se srolovanou mapou cesty k pokladu.
0: To chápu. Stačilo vyrazit na Galapágy. Tam mají starou námořnickou tradici posílání dopisů. Funguje už 200 let a je funkční dodnes.
1: Myslíš ten námořnický sud na ostrově Floreana?
0: Ano.
1: To je vskutku romantický způsob posílání pošty. Velrybáři sem sud umístili.

0: tisíce.
1: Na Aljašce zase poštu doručují ledové kry.
0: Označený ledový blok nese zásilku od jednoho sběrného místa ke druhému.
1: V celku ekologická forma přepravy. Jenom ten led nesmí cestou roztát.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: dnešních příbězích z kalendáře, ke kterým nás inspirovalo jedno opatření poštovní služby Spojených států amerických, jsme už probrali netradiční zásilky, netradiční schránky či způsoby přepravy, ale co takhle probrat pošťáky?
1: Probrat? Oni snad usnuli, že je chceš probudit?
0: Kdepak, i když někdy máme pocit, že délka doručování tomu odpovídá.
1: No ano, například když jde dopis zrovna šnečí poštou, i když popravdě řečeno to byl spíš umělecký experiment, který se skutečně odehrál ve Francii v 90. letech minulého století.
0: Ano, lidé jsou hraví a šneci musí s nimi držet tempo. Dostali na ulici miniaturní dopisy a vydali se na cestu. Doba doručení pochopitelně nepředvídatelná.
1: Řekl bych, že to se dalo předvídat. Stejně jako u historického pokusu využít jako poštovní zvířata kočky.
0: Tak tento nápad dostali v Belgii roku 1870. Vypuštěno bylo celkem 37 koček. Ty byly odneseny do vesnic v okolí města Liež, každá s voděodolnou zásilkou.

0: Úmyslem bylo využít dobře známé skutečnosti, že kočky mají výtečný orientační smysl a vždy se vracejí domů.
1: Nevýhoda této formy přepravy byla jednosměrnost provozu, tedy že dopis mohl být doručen pouze tam, kde kočka žila, tedy domů. Kromě toho si některé kočky cestou zdřímly a jiné se vydali třeba lovit.
0: To takový poštovní holuby jsou známí jako mnohem spolehlivější doručovatelé zásilek.
1: Pokud si je do parády nevezme v Indii jistý Stephen Smith, ten totiž rád experimentoval s posíláním zvířat raketou. Dokázal přepravit živé ryby, kuřata či hmyz.
0: A většinou to naštěstí zvířata přežila, takže to snad není takový problém.
1: Problém byl právě u poštovních holubů, které chtěl Smith poslat raketou, aby jejich cestu do cíle urychlil. Holuby sice přežily, ale byli značně dezorientovaní.
0: A dalšími zvířaty hojně používanými k přepravě pošty byly velbloudi.
1: Předpokládám, že především v pouštních oblastech, kde se využívala velká odolnost těchto zvířat. Velbloudi dokážou přečkat i ohromné horko a ujít až 50 kilometrů denně.
0: Předpokládáš správně, ale velbloudí poštu bys svého času našla dokonce i v Austrálii, kam najali afgánské velbloudáře. A při různých festivalech je velbloudí pošta k vidění dodnes.

0: příbězích z kalendáře si dnes připomínáme úřední zákaz přepravy dětí americkou poštou.
1: Už jsme zmínili mnoho dalších zajímavostí, mnohdy neuvěřitelných, včetně zvířecích pošťáků. Neměli bychom však zapomínat na ty lidské.
0: Ano, to bychom neměli, zvlášť když mnohé příhody dokazují, jakou trpělivostí se dokážou obrnit.
1: Třeba má-li zrovna svůj den jistý Antonín Vidra, který rád zkouší, co všechno u pošty projde a dojde.
0: Když napsal na dopis pouze jméno svého kamaráda a město, kde bydlí, dopis došel. Upřímně, pro pošťáky to byl úkol, jemuž podobné řeší skoro denně.
1: A tak záludný student Antonín napsal příště adresu Morzeovkou a připsal, nezbývá než citovat, prosím, Česká pošto, ukaž, že máš koule.
0: Pošťáci adresu vyluštili a připsali na spodní hranu dopisu rozluštil kolektiv pošty Bechyně. Pa, kámo.
1: Dopis tedy došel, přestože navíc nebyl opatřen známkou, ale pouze mezinárodně uznávanou, ale málo známou, zkratkou STS, tedy student to student.
0: Pozor, je pouze na libovůli pošťáků, zda tuto nepsanou tradici uznají a dopis studenta studentovi doručí. Většinou však prý pošta dojde.
1: Zdá se, že pošťáci jsou opravdu trpěliví tvorové, se smyslem pro humor.
0: Jindy se zase trpělivostí musí obrnit adresát. Známe totiž případ, kdy dopis došel po 28 letech.
1: V Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově právě takový dopis mají. Byl odeslán do Čech z Ruska 7. března roku 1989, a to jako přání k Mezinárodnímu dni žen.
0: 28 let je dlouhá doba, ale světový rekord patrně drží dopis, který putoval 107 let. Stalo se to v tak spořádané zemi, jakou je Velká Británie.
1: Odeslán byl roku 1916 a na adresu, kde mimochodem již stál zcela jiný dům, dorazil roku 2021.
0: Otázka je jednoduchá, jak je to možné?
1: Podle všeho se zdá, že v třídírně dopisů zapadl za nábytek a byl objeven až při rekonstrukci.

0: pomyslným listonošem, který se staral o zaslání dnešních příběhů z kalendáře, byl jejich scénárista Filip Jan Zvolský. I díky jeho práci tato zvuková zásilka doputovala nejen k vašim uším, ale především se blíží ke svému konci.
1: Já myslím, že i díky tvým doručovatelským schopnostem, protože bez tebe bych neměla ten scénář. No a mám chuť vydat se k tomu poštovnímu sudu na Galapágách a užít si trochu romantiky. Co říkáš?
0: No, šťastnou cestu. Já bych se za romantikou vydal do Bhútánu, kde měli velmi netradiční poštovní známky. Představte si, byli z vinilu a dali se přehrát na gramofonu.
1: Už potolikáté říkám, teda co všechno ti lidé nevymyslí. Ostatně o tom tak trošku byl náš dnešní pořad inspirovaný odesíláním živých, přesněji řečeno dětských zásilek.
0: A než tedy definitivně zalepíme obálku příběhů, měli bychom si na ní připravit známku v hodnotě jednoho citátu.
1: Mám jeden částečně romantický, částečně realistický.
0: No tak, to se hodí, jsem s ním.
1: Německý spisovatel Karl Ludwig Berne uvedl, poštu vynalezla láska, používá ji však obchod.
0: Moc vám přejeme, aby vaše poštovní schránka aspoň občas obdržela nějakou zásilku. V dobách pošty elektronické je to čím dál tím vzácnější a nevím, jak to vnímáte vy, i radostnější.
1: A já vám přeju, ať je ta zásilka plná lásky.
0: Mějte se moc hezky.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Víte, proč je nikotin tak návykový? Nebo proč nám funguje mozek? Za obojím stojí nenápadné síly, které drží pohromadě molekuly v našem těle. V příštích Žárovkách si budeme povídat s Matějem Červenkou, 22-letým chemikem z Akademie věd, který se rozhodl tyhle exotické síly zkoumat.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
1: Toulky první republikou.
0: Světla a stíny doby.
1: Jak se rodily československé státní symboly?
3: Návrhů, s nimiž přicházely významné osobnosti, se sešlo přes 30.
0: A mezi nimi se objevil i zcela neznámý učitel.
4: Všechny ty nákresy vzešlé z per slovutných výtvarníků mi prošly rukama a ne, že by nebyly dobré, to bych si říci netroufl, ale něco mi na nich pořád nesedí.
0: Toulky první republikou.
1: Už v neděli po 8. hodině raní na Dvojce.
5: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód Dvojka 15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
6: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Právě.
6: Lidé si dnes připomněli 84 let od vyhlazení Lidic a maďarský expremiér Orbán obhájil své místo v čele strany Fidesz, proti kandidáta neměl. Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle bouřky, nejvyšší teploty většinou do 20 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. U památníku ve středočeských Lidicích si dnes lidé připomněli vyhlazení obce nacisty. Stalo se tak před 84 lety. Tehdy šlo o pomstu nacistů za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
7: Položit květiny na společný hrob zastřelených lidických mužů přišla i paní Helena Kadlecová, která mezi nimi má dědečka.
8: Jsem je s tím 60-letý, od 3 let věku, takže vždycky to na mě padalo, doma se o tom nemluvila.
7: Muzeum památníku Lidice teď událost připomíná pravidelně. Jak ale upozorňuje jeho ředitel a historik Eduard Stehlík, lidi, kteří by událost zažili, postupně ubývá.
9: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové.
7: V současné době je mezi přeživšími 6 dětí. Většině v době tragédie nebyl ani jeden rok. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Strategie prý má být flexibilnější. Evropská komise začátkem června doporučila Rakousku a 8 dalším státům Schengenu, aby hraniční kontroly na vnitřních hranicích EU ukončily. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zůstává v čele strany Fidesz. Delegáti ho na dnešním sjezdu znovu zvolili předsedou, tentokrát na jeden rok. Strana zároveň schválila rozsáhlé změny ve vedení po dubnové volební porážce, která ji po 16 letech poslala do opozice.
10: Orbán neměl protikandidáta, pro jeho znovu zvolení hlasovalo přes 700 delegátů. Proti nebyl nikdo a jen 8 se zdrželo. Staronový předseda Fidesu slíbil, že strana udělá vše proto, aby opět získala přízeň voličů. Podle něj se ale musí výrazně proměnit, aby obstála i ve své nové roli v parlamentu.
11: Fidesz není schopný být úspěšnou opoziční stranou. Ne v této podobě. Už nejsme vládní strana a opozicí jsme se ještě nestali.
10: Orbán stojí v čele strany s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve vedení Fidesu nově zasednou také krajští předsedové nebo šéf poslaneckého klubu. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
6: OSN zaznamenala v květnu na Ukrajině nejvyšší počet obětí z řad civilistů od dubna 2022. Zabito bylo nejméně 274 lidí a dalších 1763 utrpělo zranění. Jde o 93% nárůst ve srovnání s květnem 2025.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
6: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky a ojedinělé bouřky, na jihu a jihozápadě srážky jen ojedinělé. Nejvyšší teploty většinou 16 až 20 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9 a na Šumavě až 12.
1: Doprava.
6: Na 110. kilometru D1 směrem od Prahy jsou silničáři, zdržení v koloně do 10 minut, potom opatrně na 191. kilometru, kde je odstaven kamion po defektu, částečně zasahuje do pravého pruhu. Na příjezdu do Prahy po D1 jsou na 6. kilometru silničáři, ucpává se hlavně nájezd od Uhříněvsi, kde se musí najíždět rovnou do prostředního pruhu. A na Pražském okruhu směrem do Štěrbohol se na úrovni Černého mostu srazil kamion a osobní autokolony jsou od D11. Zprávy končí, hezký sobotní podvečer.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
0: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Víte, proč je nikotin tak návykový? Nebo proč nám funguje mozek? Za obojím stojí nenápadné síly, které drží pohromadě molekuly v našem těle a které jsou přitom tak malé, že je nikdy neuvidíme pouhým okem. Matěj Červenka je 22-letý chemik z Akademie věd, který se rozhodl tyhle exotické síly zkoumat. Výsledky, se kterými přišel, mohou jednou pomoct při vývoji nových léčiv. Nejen o výsledcích, ale i o světě očima chemika a o surfování si budeme dnes povídat. Matěj, ahoj.
12: Ahoj, Honzo.
1: Český rozhlas Dvojka. Žárovky.
2: Když řeknu, že se věnuješ kation P interakcím, asi se většina posluchačů a posluchaček vyplaší, protože jim to nic neřekne. Můžeš to prosím tě přiblížit lidem, kteří měli chemii naposledy na střední škole?
12: On už ten samotný název kation P interakce hodně napovídá. Pojďme si to rozebrat slovo po slovu. Kation nebo kationt je kladně nabitá částice. Můžeme si představit například sodný kation z chloridu sodného, neboli kuchyňské soli. A to slovo P v tom názvu kation P stojí za P elektronový systém, který obsahují molekuly, jako je například benzen nebo fenol, to jest aromatické molekuly. A tyhle kation P interakce jsou nesmírně důležité pro biologii a nebyli bychom bez nich schopni fungovat a spousta léčiv by bez nich taky nefungovala.
2: K čemu ještě fenol je?
12: Fenol je hrozně zajímavá látka. Je velice povrchově aktivní a dá se z ní například dělat separace DNA, ale pro nás je teda především zajímavá, protože se vyskytuje v proteinech a je to pro mě jako pro fyzikálního chemika jednoduchý systém pro studium jako molekula.
2: No, ty říkáš jednoduchý systém, ale já jsem se dočetl, že u nás se experimenty, které pro váš výzkum potřebujete, s těmito molekulovými interakcemi ani nedají uskutečnit. Jak je to možné? Proč to u nás nejde?
12: Ano, to je pravda. Nás teda, jenom abych to uvedl, zajímá, jak se ty interakce chovají ve vodě a jaký mají vliv na strukturu vodních roztoků. A my potřebujeme k takovým měřením provádět difrakční experimenty. Difrakce zjednodušeně je typ experimentu, který nám umožňuje nahlídnout do struktury látky, ať už krystalu, roztoku, nebo dokonce i odkryt celou strukturu celého proteinu. A my teda děláme přesněji neutronovou difrakci s izotopovou substitucí, to znamená, že ty experimenty jsou ještě o trochu složitější, protože potřebujeme izotopově značené sloučeniny a u nás se ty rozptylové experimenty s těma neutranama bohužel nedají dělat.
2: Těžko se to možná představuje, protože člověk si řekne, no tak nějaký experiment. V České republice nemáme na to přístroje?
12: Máme jaderný reaktor v Řeži, ale tam bohužel se nedokáže v jednu chvíli udělat dost neutronů na to, aby to uživilo ten náš přístroj. Proto musíme dojíždět do francouzského Grenoblu, kde mají jaderné zařízení, mají tam jaderný reaktor s obohaceným uranem a tam je přístroj, na kterém jsme schopni měřit naše experimenty.
2: Takže člověk docela dost cestuje, aby vůbec něco změřil.
12: Jo, cestuje zhruba jednou až dvakrát ročně na experiment takový.
2: Ty říkáš, že ty kation P interakce jsou ve vodě silnější, než si vědci doteď mysleli. To zní jako malý detail, ale proč je to vlastně tak velká věc?
12: Oni jsou ty interakce i v biologii hrozně specifický. Jenom abych uvedl ještě trochu kation P interakce, tak oni je objevili zhruba někdy na rozmezí 80. a 90. let. A když se začaly objevovat první krystalografické struktury proteinů, tak zjistili, že kladně nabité aminokyseliny, například lysin nebo arginin, se nepárují se záporně nabitými aminokyselinovými zbytky, jak by se očekávalo, ale často se nacházejí právě u těch aromatických molekul. A tak se tím začali lidi zaobírat a zjistilo se, že ty interakce jsou v biologii všude přítomné.
2: Takže proč je to vlastně tak velká věc, že jsme přišli na to, že taková interakce je mnohem silnější ve vodě?
12: Je to obrovský, protože nám to dává určitý jemnější porozumění těm systémům ve vodě, kde se děje většina biologie. Ale co my jsme zároveň dokázali, a moc se teda o tom nemluví, je, že my jsme ty interakce byli jako schopni jako první v nějakým biomolekulovém rámci nasimulovat. A to nám potom pomůže právě dělat biomolekulové simulace pro vysvětlování biologických jevů nebo právě pro vývoj nových léků, což je ještě mnohem důležitější.
2: Jak se taková simulace dělá? Je to na počítači nebo se opravdicky dělá něco se zkumavkami v laboratoři?
12: Je to simulace počítačová. Nás zajímá, jak ty simulace dělá co nejlíp. A bohužel ty biomolekulové simulace, tak kdyby člověk je mohl dělat kvantově, tak to tak dělá, ale bohužel to nejde. Takže my musíme je zjednodušovat, zjednodušeně řečeno, abychom mohli simulovat celý proteiny a nás zajímá právě to, jak je dělat přesně v kontextu toho biomolekulového simulování.
0: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: S Matějem Červenkou z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky si povídáme o velmi exotických molekulárních interakcích. Matěji, ty jsi nastoupil na UOCHAP, jak se tomuhle ústavu taky někdy říká, v 19. Ty bakalářku odezdáváš letos. Jak tohle člověk stihne takhle brzo?
12: Já dělám u Pavla Jungwirta na OCHABu a já jsem se s ním skontaktoval už ve třeťáku na gymnáziu. Já jsem se o něm dozvěděl, když jsme s klukama nebo se spolužákama chtěli připravit kapalnou slitinu sodíku a draslíku. Vlastně sodík a draslík jsou oba dva pevné látky a když je smíchá člověk v nějakém poměru dohromady, tak dostane kapalný kov, který vypadá zhruba jako rtuť. Ale nejzajímavější na tom je to, že když to člověk hodí do vody, tak to bouchá a hoří.
2: Já jsem se chtěl zeptat, jak vás napadlo míchat takovéhle látky, ale v okamžiku, kdy se řekne, že to bouchá, tak to by mě taky asi lákalo vyzkoušet.
12: No a Pavel mě navedl právě na jeho dlouholetého spolupracovníka Phila Masona, a který používá tuto slitinu k experimentům, které provádí. A on nás to teda naučil a pak se mě zeptal, jestli bych tam nechtěl zůstat jako na stáž. Tak jsme se domluvili, že nastoupím, až začnu na vysoké škole. A nastoupil jsem tam a začal jsem dělat právě na projektu kovové vody, ve které používáme tyto slitiny.
2: Taky jsem se dočet, že máš za sebou už i autorství článku v prestižním časopise. A zároveň těch článků už máš za opaskem víc. Stíháš se někdy chovat jako klasický vysokoškolský student, co prostě občas vyrazí s kamarády, nebo se podřizuje tvůj čas vědě a laboratoři?
12: Ne, právě naopak. To, že dělám vědu na ústavu, mě často donutilo, abych neřešil tolik školu a řešil jsem tu práci a čas na kamarády a sportování a užívání se života si taky udělám. Přece jenom se o chemicích říká, že to jsou největší pařmeni, tak...
2: To mi trošku nahrává na další otázku, protože jsem se chtěl zeptat, co děláš, když potřebuješ od takového shonu vyčistit hlavu. Zmínil jsi sportování, zmínil jsi, že chemici jsou pařmeni. Co tam všechno ještě máš?
12: Když si potřebuji vyčistit hlavu, tak skočím na webovou stránku, kde je větrná předpověď pro příští 2 týdny a najdu místo v Evropě, kde je teplo, vítr a skočím do auta, vezmu surf a jedu.
2: Takže si to mám představit, že windsurfuješ, je to ten správný sport nebo kite?
12: Ano, windsurfing.
2: Jaké to je takhle jezdit? Přemýšlíš u toho nad chemií nebo se soustředíš jenom na to, co je okolo tebe?
12: Já jsem v duši chemik a nad chemií přemýšlím v podstatě neustále. I na surfu, když se třeba potkám s někým a bavíme se o vybavení, tak mě zajímá, z čeho je to vyrobené a proč se nějaký materiál zrovna použije. Ale samozřejmě, když je člověk na vodě, tak úplně vypne a zajímá ho jenom ten samotný požitek z toho sportu.
2: Což si myslím, že je hodně potřeba s takovým zápřehem.
13: Žárovky
14: s Janem Lukačevičem na Dvojce.
15: Když jsme u toho zápřahu, tak ty jsi zmiňoval, že vyrážíte na experimenty do Grenoblu dvakrát do roka. Já jsem se v jednom článku dočetl, že tam pracujete klidně 16 až 18 hodin. Jak takový den vypadá v takovémhle vypětí sil?
12: Ono to dost záleží, jak moc ten experiment jde podle plánu. Vlastně ono je docela i složité ten čas na tom přístroji dostat, protože neutrony jsou neuvěřitelně drahé. Pro představu, jeden den na tom experimentu stojí zhruba 30 tisíc dolarů. A teda člověk musí celý ten experiment vymyslet ještě předtím, než ho může udělat, a nemá ani tu jistotu, když podává žádost o ten experiment, že ho dostane. A když jede na ten experiment, dostane ten čas, tak musí využít v podstatě každou minutu toho neutronového paprsku. Proto děláme často třeba 16-18 hodin, pak si přes noc necháme vzorek v paprsku a ráno se zase zbudíme, nasnídáme se, jdeme vyměnit vzorek, a takhle to vlastně jde dookola zhruba týden, co jsme tam.
15: To asi člověk moc nespí, co?
12: No, když jede víc lidí na experiment, tak se třeba vyspí i díl, že se střídají směny, ale často nespí, ano.
15: A dobíš potom zase energii na windsurfu, nebo máš ještě nějaké jiné cesty, jak si odpočinout?
12: Já ještě, teďka to bude znít trochu možná nerdsky, ale ještě rád hraju s kamarády dračí doupě a právě máme na ústavu skupinku lidí, se kterou hrajeme dračí doupě, a to je taky jedna z aktivit, která mi pomáhá si odpočinout od vědy a od školy.
15: To mám radost, že nám na sebe prozrazuješ takové věci. Zároveň taky o sobě říká, že jsi ctižádostivý. Je to pro tebe spíš motor nebo taková past?
12: Hodně mě to pohání kupředu, něco dokázat hlavně sobě, ale člověk nesmí zapomenout, proč tu vědu začal dělat na prvním místě. A to nebylo proto, aby se mu dostal uznání anebo publikoval co nejvíc vědeckých článků. Ale třeba pro mě to byla radost z toho se v něčem šťourat a objevovat nové věci a objasňovat zákonitosti v přírodě.
15: A to je moc hezká zpráva o tom, že lidé, kteří jsou ve vědě, tak mají ty motivace dost často čisté a prostě jenom opravdicky zajímá, jak ten svět okolo nás funguje. Zároveň já vím, že se to taky občas nepovede. Co děláš, když ti nevíde experiment, jak na to reaguješ? Jak se s takým neúspěchem popasuješ?
12: Já si myslím, že je potřeba se zvednout a jít dál, ale je vtipný, že se o tom bavíme, protože ty neutronové experimenty jsou naplánované tak, aby se nikdy nic nepokazilo. Protože člověku, když ten experiment nevíde, nemá ty data a není z toho ta publikace, tak už ten čas na tom neutronovém paprsku nikdy nedostane na ten experiment. Takže tam je velký nátlak na to, aby bylo všechno správně a všechno bylo naplánované do posledního detailu.
15: No, chtěl jsem se tě zeptat, jak pracuješ s chybou, ale chápu, že minimálně v téhle oblasti to asi není úplně jednoduché, když se to nemůže nepovést. Jsou ale nějaké oblasti, kde se ti nedaří, a jak na to reaguješ?
12: No tak určitě v tom modelování, v těch simulacích člověk musí vyzkoušet hodně věcí, než najde tu správnou cestu, a musí prozkoušet nebo vyzkoušet mnoho slepých cest, než najde to řešení na ten svůj problém specifický. Takže určitě v tom modelování je ten pokus o mil mnohem větší, než když přijde na neutronové experimenty.
15: A pak tě žene vpřed ta zvědavost, nebo jak se vždycky zvedneš, aby si začal znovu?
12: Určitě zvědavost a chtíč vyřešit ten problém, anebo mě teda pomáhá mít v zásobě i nějaké vedlejší projekty, když se třeba zaseknu na jedné věci, tak se můžu zaměřit na něco jiného a mezi tím mi třeba doteče to řešení do hlavy, nebo mi to dojde, jak jsem měl udělat tu věc, na které jsem se zaseknul.
13: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
15: S fyzikálním chemikem Matějem Červenkou si povídáme o nejrůznějších interakcích, o tom, že nemůže udělat chybu, když měří v Grenoblu. Ale teď nás čeká povídání o popularizaci vědy, protože mě zaujal hodně tvůj výrok, že svět z pohledu chemika je fakt zajímavý. Tak si to vyzkoušíme. Vyber si jednu věc tady v tomhletom studiu, a je jedno, jestli to je mikrofon, sklenice vody, sluchátka, a řekni, co na ní jako chemik vidíš ty, co my ostatní tam nevidíme.
12: Dobře, mě tady nejbližší jako chemikově je sklo, tak já si tady vyberu tu sklenici, co tu mám před sebou. Na tom skle je zajímavé to, že to je nejspíš tvrzené sklo, neboli sodnovápenaté, které je z většiny oxid křemičitý a pak jsou tam příměsi oxidu sodného a oxidu vápenatého, proto sodnovápenaté. Ale pro mě jako chemika jsou důležitá i jiná skla, například borosilikátové, ve kterém člověk může provádět reakce při varu nebo ho i podchladit, protože je odolné vůči teplotním změnám. Ale mě teda z mého pohledu nejvíc zajímá to, co v té sklenici je, a to je ta voda a co se děje v té vodě. To je pro mě to nejdůležitější.
15: No, tím se ukazuje, že si přece jen z trošku jiného těsta. Protože takhle koukat na sklenici s vodou asi naši posluchači a posluchačky nezvládnou. Možná i kvůli tomu, že hodně lidí má z chemie ve škole trauma. Ať už jde o názvosloví, vzorce, nebo taky kárání za různé nepovedené experimenty. Kdyby tě dneska někdo pustil do hodin chemie na střední škole, co bys udělal jinak, aby to ty studující bavilo?
12: To není vůbec snadná otázka. Já se nezabývám didaktikou chemie a nejsem na učení a pedagogiku expert, ale já bych se zaměřil na to, co mě dostalo a vtáhlo do chemie. A to bylo to, že se člověk něco učí, výklad u tabule, od učitele, ať už na základní nebo střední škole, a potom, když to vidí v akci, když je v té laboratoři, nebo to vidí i venku, třeba pro mě na základní škole, když jsme se bavili o oxidačně redukčních dějích, tak to určitě spousta lidí zná. Vezme si černý čaj, dá si do něj med a pak, když do něj nakape citron, tak ten černý čaj zasvětlá. A to se vlastně...
15: Tak to budu muset vyzkoušet. To nevím, jestli jsem někdy dělal.
12: To je vlastně oxidačně redukční děj, kde citronu je vitamin C, což je antioxidant, to znamená redukční činidlo. A ono to redukuje ty látky, které způsobují tu barvu toho čaje, nebo polyfenolické látky. A ty potom neabsorbují modrou část viditelného spektra, ale právě UV, a proto ta barva zmizí.
15: Už vidím, jak naši posluchači a posluchačky běží zkoumat, jestli to jejich čaj taky udělá. Tak vám všem přeju hodně štěstí s tímhle chemickým experimentem. Ale já bych se tě zeptal ještě na jednu možná trošku vážnější otázku. Mluví se o krizi důvěry ve vědu. Ty jako chemik bys mohl možná vysvětlit našim posluchačům a posluchačkám, že experimenty, kterým se věnuješ, mají smysl a přináší užitek. Jak bys jim to vysvětlil?
12: To je další těžší otázka, protože moje práce přímo nevede k vývoji nového léku nebo vakcíny a nebo nějakého zlepšováku, který lidem usnadní život. Ale i když dělám jenom, bude to znít směšně, základní výzkum, tak dává nám to spoustu nových znalostí a vlastně i nové zbraně, které můžeme použít právě k aplikacím a může se to použít i právě k aplikacím ve vývoji léčiv například.
15: A nyní rychlá baterie otázek v rámci našeho dotazníku.
13: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
15: Matěj, voda nebo kov?
12: Voda.
15: Moře nebo hory?
12: Moře.
15: Kniha nebo film?
12: Kniha.
15: Máš nějako oblíbenou kuchyni?
12: Asijská.
15: Raději odpočíváš sportem nebo na gauči?
12: Sportem.
15: A odpočíváš v přírodě nebo ve městě?
12: V přírodě.
15: A pracuješ raději o samotě nebo v týmu?
12: V týmu.
13: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
15: No, to jsem trošku tušil, protože jsem četl, že spolupracuješ i se svojí přítelkyní, která se věnuje molekulární biologii u Davida Sabatiniho. Ty jsi ale fyzikální chemik. Tak jak se vaše obory v takovém projektu můžou potkávat a co přesně společně zkoumáte?
12: Já si myslím, že v dnešní době musí být člověk ve vědě mezioborový a musí vyhledávat mezioborové spolupráce. A mě právě zajímalo, jak ty naše znalosti o těch kation pi interakcí někde využít a přenést je trochu dál a najít právě lepší spojení fyzikální chemie a biologie, když už třeba minulý rok Nobelová cena za chemii byla za AlphaFold, což je velmi blízké tomu, co dělám já. A nás teda zajímají ty kation pi interakce, tak jsme si vybrali látku, která je člověku velmi blízká a právě užívá kation pí interakce k tomu, aby se vázala na receptory v těle, a to je nikotin.
15: Mm-hmm.
12: A nás by zajímalo, co ještě nikotin může v buňce anebo v lidském těle dělat. A to je ještě hodně preliminární, nemusí to tak být, ale možná se nám podaří naleznout podrobnější mechanismus nebo vysvětlit mechanismus toho, proč nikotin může způsobovat inzulinovou rezistenci a jak souvisí nikotin s obezitou.
15: Tak to by byl slušný objev, který, myslím, hromadu našich posluchačů a posluchaček zajímá, protože se jich dost možná taky dotýká. Já bych se ale zeptal trošku osobněji. Mě zaujalo ta spolupráce s přítelkyní. Jak to vypadá úplně prakticky? Jaké to je pracovat s někým tak blízkým?
12: Tak samozřejmě moje přítelkyně je molekulární bioložka, takže ona odvádí tu špinovou práci v tkáňových kulturách mezi tím, co já sedím u počítače a mám jinou práci. Teda samozřejmě až od státnicou bych si taky chtěl zkusit nějaký biologický experiment a chtěli bychom ten projekt posunout někam dál.
15: A řekněme, v takové té praktické rovině, bavíte se o práci i doma, nebo když spolu trávíte volný čas, tak se toho tématu nemůžete zbavit?
12: Často se bavíme o práci, i o našich ovarech, občas se u toho i pohádáme.
15: Jak vypadá hádka fyzikálního chemika a molekulární bioložky?
12: No, to je takový, to já si myslím, že si to dokážou lidi představit, že já jako fyzikální chemik říkám, že co by ty biologové dělali bez nás, že by jako spoustě věcem nerozuměli a potom ona z toho biologického pohledu nebo perspektivy zase, že co by ty chemici dělali bez nás, že? Takže je to takové oboustranné. Je to spíš takové jako hraní si a poštěkávání po sobě.
15: No, tak děkujeme za tenhle pohled za oponu. Takové jiskření asi lidé, kteří nás poslouchají, možná ani nečekají od vědců a vědkyň, ale je dobře, že nám ukazuješ, že vědci a vědkyně jsou lidé z masa a kostí.
13: Žárovky
14: s Janem Lukačevičem na Dvojce.
15: Možná na závěr, kdyby ses měl příštích 10 let věnovat nějakému jednomu velkému tématu, o kterém si řekneš, tak tohle chci po sobě fakt zanechat, co by to bylo?
12: Já si myslím, že ten projekt, který se zabývá kation pí interakcemi, už sám o sobě je velmi velký. Psali jsme teď s Philem Masonem Gutcher grant a myslím si, že to tady zůstane s náma ještě dlouho. Ale určitě něco s větším přesahem ještě, tak mě právě zajímá spojování chemie, fyzikální chemie s tou biologií a vysvětlování biologických procesů na co nejfundamentálnější úrovni.
15: No nezbývá, než ti v tom držet palce, aby si učinil nejen velké objevy, ale taky ve zdraví z toho vyšel při těch potenciálních sporech s přítelkyní, ale i s tvými kolegy, aby se nezranil na windsurfu nebo při nějakém jiném sportu. Dnes jsme si povídali s Matějem Červenkou z Ústavu anorganické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a loučí se s vámi Jan Lukačevič, příště zase Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
13: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
14: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
13: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Nenechte si ujít v České televizi.
16: Dávno zapomenutý případ znovu vyplouvá na povrch.
17: Vydám podnět k otevření případu utonutí Ladislava Dobrého.
18: Vzal tu pušku.
19: Já konečně pošli na to léčení. Hezky, že se přijel. Potřebujeme děte.
16: Detektivní film podle Hany Proškové.
19: Neměla jsem sem vůbec jezdit. Hlavně na mě netlač.
16: Případ dvou manželek.
20: Co se mezi vámi stalo?
16: Zítra večer na ČT1.
21: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
13: Český rozhlas Dvojka.
14: Rádio, které vás baví.
3: A náš další pořad, přátelé, není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná kriminálka v premiérové řadě. Tentokrát s podtitulem Neřeknu proč a neřeknu jak. Zavražděná barmanka v jednom z podniků v Humpolci. Mordparta z Vysočiny musela co nejdřív najít a vyslechnout všechny hosty večera. Pro podezřelého si potom detektivové zašli na velmi netradiční místo. I když proti němu svědčili všechny důkazy, k vraždě se do protokolu nikdy nepřiznal. Přesto se při jednom z mnoha výslechů k činu vlastně doznal větou, která mu v tu chvíli doslova vylétla z pusy. Více už další vydání pravidelného oblíbeného pořadu.
4: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.

0: Je sichravé brzké ráno, krátce před vánočními svátky. A v Humpolci se ten den očekává déšť se sněhem. Ještě za raního šera míří k domu s restaurací v přízemí v ulici Na Kasárnách rychlým krokem řemeslník. Dům je v rekonstrukci už několik měsíců, a tak dělník vejde dovnitř. Jako obvykle se chystá projít restaurací, ale u baru zůstane stát, neschopen jakéhokoliv pohybu. V kaluži krve tu na zemi leží známá servírka. Je obnažená a všude po těle má desítky bodných a řezných ran.
1: Byl to typický pátek 13. Pokud někdo tvrdí, že to nic neznamená, tak v tomto případě bychom mohli tvrdit, že se potvrdilo, že pátek 13. je smolný den.
0: Psal se rok 2019 a do Štědrého dne zbýval týden a pár dnů. Šéf krajské kriminálky Vysočina Pavel Kubiš měl před sebou perný den.
1: Přišel jsem do práce někdy před 7 hodinou, jako každý den, když chodím, a běhlo pár minut a volal operační, že máme oznámeno, že v Humpolci restauraci byla nalezena barmanka, která je zjevně usmrcena násilným způsobem. Na nic jsme nečekali, výjezdová skupina, jeli jsme na místo.
2: Je pravda, že jsou věci, bych řekl, jako běžného charakteru, běžného rázu, vraždy běžného typu. Jedna rána nožem, jedna kulka v břiše, v hrudníku nebo něco takového. Ale způsob provedení tyhle tý vraždy je naprosto nezapomenutelná záležitost, protože to se jako tak často nevidí.
0: Vyšetřovatel Michal Laška se od prvních okamžiků obával, že tentokrát budou odhalovat zločin zvlášť nebezpečného pachatele. Budova, ve které v přízemí sídlila restaurace, procházela rekonstrukcí a Rušná ulice Na Kasárnách byla obehnaná policejními páskami.
1: Tam už byl výjezd okresní, to znamená z územního odboru Pelřimov, a kolegové naprosto správně zajistili jak místo nálezu toho těla, to znamená tu restauraci, i okolí, taky místo kolem, to znamená tu silnici, protože v daný okamžik jsme nepotřebovali, aby se nám tam kdokoliv pohyboval. Byli jsme úplně na začátku.
0: Na první pohled bylo zřetelné, že v restauraci se uklízelo. Židle byly zvednuté na stolech, takže to vypadalo, že k vraždě tu muselo dojít až po zavírací době. Oběť, v hospůdce oblíbená tmavovlasá servírka, měla tělo znetvořeno mnoha ranami. Útok neznámého šílence se rozhodně nedal nazvat obyčejnou vraždou.
1: Barmanka ležela v té restauraci, kde obsluhovala, na podlaze hned vedle barového pultu. Byla obnažená od pasu dolů, oblečení nahoru vyhrnuté a v podstatě její tělo bylo rozřezané. Byla tam obrovská řezná rána.
2: Strašně se mi o tom těžko jakoby mluvit, jakým způsobem to vlastně jako popsat, jo? Protože bylo skutečně poznat, že to ženský tělo, nicméně ten způsob toho násilí, který pachatel na tom ženský těle vykonal, byl naprosto, já nemám rád to slovo brutální, ale bohužel asi v tomhletom případě to je asi ten pravý příměr toho, jak to ženský tělo vypadalo.
1: Bylo vidět, že ta poškozená byla i škrcena, protože kolem krku měla utažený černý opasek. V tu chvíli nebylo co řešit, samozřejmě, pokud člověk vidí takové brutálně, skutečně brutálně zavražděného člověka, tak si říká, že taky můžeme mít co řečení s nějakým skutečným magorem. Nevíme, čeho dál je schopen, protože ať už jsme za ten svůj život těch vražd viděli hodně, tak tohle se vymykalo.
0: To už byl na místě i lékař z Ústavu soudního lékařství v Brně a potvrdil, že k útoku došlo ostrým nástrojem, nejspíš nožem. I on se pozastavil nad množstvím ran a spolu s kriminalisty se zamýšleli nad tím, zda žena s vrahem bojovala o život.
1: Tomu vůbec nic nenasvědčovalo. Část jejího oblečení, to znamená kalhoty, se spodními kalhotkami byly odhozené za barovým pultem, takže bylo zjevné, že pachatel s ní to oblečení stáhnul tam na místě. S ohledem na to, že to oblečení nebylo nějak zásadně od krve, tak to vypadalo, že tomu obnažení s největší pravděpodobností došlo ještě předtím, než byly způsobeny ty hluboké bodně řezné rány. Bavili jsme se o případné době smrti, nebyl schopen jí nějak přesně

0: ale nemůže udělat soudní lékař. Pavel Kubiš proto nemohl dát souhlas s převezením těla na pitevnu a musel nechat přivolat obvodní lékařku.
1: Já vím, že jsem tenkrát říkal, paní doktorko, řešíme tady vraždu, závažná věc, tady máme zavražděnou paní a potřebujeme jenom papíry o prohlídce mrtvého, vyplnit list, který předložíme potom na soudní pitvu, kterou budeme nařizovat. A paní doktorka trvala na tom, že aby mohla konstatovat, že dotyčná je mrtvá, tak ji musí nejdříve prohlédnout, že musí nahmatat tep, podívat se na zorničky, prohmatat lebku a potom může konstatovat smrt. Takže si představte rozřezané tělo a paní doktorka prohlíží, jestli je dotyčná mrtvá. Já jsem v tu chvíli teda v tom viděl to zdržení, pamatuju si, jak mě vyskočil tep asi na 200, ale paní doktorka teda nakonec naznala, že skutečně dotyčná je zavražděná, že je mrtvá.
0: Zatímco oběť brutálního vraha odvážely na soudní lékařství, kde mělo být detailně prohlédnuto její tělo a všechna zranění, technici dokumentovali místo činu i celou budovu v husté zástavbě na Rušné ulici. A operativa zpovídala provozovatelku podniku. Zavražděná servírka měla uplynulý večer službu a situaci komplikovalo, že v hospůdce bylo před Vánocemi víc lidí než obvykle.
1: Rozjelo se klasické operativní šetření, pátrání v okolí. První, co bylo důležité, zjistit informace o fungování té restaurace, jak to tam probíhalo den předchozí, to znamená čtvrtek, protože teď jsme měli pátek ráno, bylo 7 hodin ráno, restaurace se měla zavírat někdy kolem půlnoci nebo 1 hodiny raní. Prvotní informace svědčily o tom, že tam bylo nějaké posezení kamarádů, které tam bývávalo pravidelně ve čtvrtek, řeknu lidí ve věku 40 až 60 let. Byla to parta kamarádů nebo lidí, kteří se tam scházeli pravidelně, hráli na kytaru, zpívali a bylo to takový pohodový čtvrteční večer.
2: Tam to bylo samozřejmě hodně boj s časem, protože jsme se snažili zjistit vlastně, kdo v té hospodě ten večer byl. To byla vlastně jedna část toho, kdy se tam vlastně schraňovaly prostě různé fotografie, různé videozáznamy těch lidí, že jo, kteří v té hospodě tam večer byli.
1: Ten okruh osob se nám začal rýsovat poměrně rychle. Ta parta lidí, která tam byla, se znala, takže ty lidi říkali ta jednotlivá jména. V podstatě u nikoho z nich nám v daný okamžik nepřišlo podezřelé nebo že by měl nějaký motiv tuto dotyčnou usmrtit. I s ohledem na to, že ta zavražděná byla známá a vyhlášena jako pohodářka, velice milá ženská, ochotná, kterou tam všichni měli rádi, která se dokázala s každým přátelsky popovídat a práce jim bavila. Prostě byla to taková ta fajn číšnice, která v té hospodě pomůže udržet tu pohodu a za kterou tam ty lidi na to pivo nebo na to posezení rádi přijdou.
0: Nevypadalo to, že by tak brutální vraždu mohl spáchat někdo ze společnosti pravidelných hostů. Navíc, podle toho, jak vypadalo tělo oběti, se spíše zdálo, že půjde o sexuálně motivovaný zločin.
1: Nevypadalo to, že by to byla vražda po nějaké hádce nebo nějakém běžném konfliktu. Zaujalo nás, že na barovém pultu stála jedna sklenice s nedopitým pivem. Vše ostatní bylo uklizeno. Takže člověk si v ten okamžik říká, to vypadá, jak kdyby tady ještě někdo zůstal, dopíjel pivo a zautočil. Peněženka, která tam ležela v zásuvce, byla prázdná, nebyly v ní peníze, takže zase tohle mohlo nasvědčovat loupežnému motivu. Ale na druhou stranu jsme si říkali, že by někdo přišel vraždit kvůli penězům a pak to takhle nastrojil a naaranžoval, jako ať hledáme úchyla. Nevíme, samozřejmě obě varianty byly možné.
0: V partě kamarádů se tu předešlý večer sešlo asi 10 pravidelných hostů. Ale když s nimi tým kriminálky Vysočina mluvil a porovnal jejich výpovědi, v restauraci bylo ještě několik dalších lidí, kteří se zdrželi do pozdních nočních hodin. I oni popíjeli, takže pravděpodobně museli být z Humpolce.
1: V podstatě byla to taková ta hospoda, kam chodí ty štamkasti. Ten Humpolec není velké město, tohle nebylo úplně v centru, takže by ve čtvrtek večer nějaký turista si tam šel sednout. Ano, vyloučit se to nedalo, ale i podle toho, jak jsme ty osoby z těch, co tam ten večer seděli, vyslýchali, jak jsme se s nima bavili, tak v podstatě oni si to taky vybavovali, kdo tam zhruba byl a popisovali nám to.
2: Právě protože to není velký město, tak jsme si říkali, že pokud k takovýhlemu činu došlo někdy určitě po zavírací době, protože ta hospoda už byla prakticky uklizená, což mohlo být někdy třeba kolem 2., 3. hodiny ráno, tak jsme si říkali, že to prostě musí být člověk, který byl tam odsud. Jako to znamená, že někde prostě v tom Humpolci se asi z největší pravděpodobností zdržoval. Tak ta druhá část toho pátrání po tom pachateli právě směřovala do různých těch ubytovacích zařízení, které v tom Humpolci jsou.
0: Bylo dopoledne a kriminálka rozšiřovala pátrání v několika vlnách. Spovídali se svědci z restaurace a okolí. Obcházeli se hotely, ubytovny i penziony. Pátralo se v městském kamerovém systému.
1: Oznámili nám to v 7, od 8 jsme byli na místě, takže mohla být nějaká 11. hodina, zhruba odhaduji 12., kdy jsme měli seznam zhruba osob. No a najednou se nám tam objevilo jméno nějakého Romana. Romana, který tam taky občas zajde, je to nějaký dělník, který tam chodí.
0: Roman se prý v hospodě pravidelně objevoval od jara 2019. Seděl většinou sám a byl ubytovaný v hotelu na náměstí. Operativa ho nenápadně prověřila u hotelového personálu a zjistila, že jde o Romana Fouska. Ve svém pokoji nebyl, ale okamžitě se stal podezřelým číslo 1. A vysočinská mordparta soustředila všechny síly na jeho nalezení.
1: My jsme samozřejmě se začali zajímat o všechny kamerové záznamy, které tam byly na různých budovách, prodejnách a tak dále, protože jsme chtěli mít zdokumentovaný pohyb všech osob, nejen toho Romana, v okolí té naší restaurace a příchodové a odchodové trasy. Při prvotním šetření ten Roman v hotelu nebyl, ale udělali jsme si nějaká opatření, tak aby jsme zjistili, kde a jak se motá. Perfektní znalost kolegů, jak mých, tak z Pelřimova, kteří to tam znali, díky čemuž se ten Roman brzo našel. Já si pamatuju, že po těch pár hodinách po tom prvotním šetření jsme se tam scházeli na obvodním oddělení a že jsme říkali, tak zhodnocení situace, co máme, co nemáme a dáme dát úkoly. Protože chlapi přišlo, že Romana nemají a bude se šetřit. A teď jsme tam seděli a já vím, že jsem tam začal sem povídat, takže máme tohle, to a v tu chvíli jeden Roman je v lékárně, tam a tam jeden pro něj.
0: Operativa ho v lékárně zastihla ve chvíli, kdy si šel koupit dezinfekci a obvaz na hlubokou řeznou ránu mezi palcem a ukazováčkem levé ruky. Dva detektivové už věděli, že jsou správně.
1: Začali s ním si povídat, on se tvářil tak, že nic. Všimli si, že mají bankovky u sebe nějaké, na kterých vypadá, jak kdyby byly stopy krve. A na ruce, na dlaně ruky měl řezné poranění.
2: On samozřejmě cítil asi to, že už asi máme ty informace o tom, že tam skutečně ten večer v tu noc byl. Nebránil se ani tomu, že on skutečně s tou poškozenou mluvil jako poslední, že tam byl úplně poslední až do zavírací doby, ale pak jako už dál jako v tom v úzovkách přiznání nijak nepokračoval a jediný opravdu, co řekl, že se mu asi stalo, že jako na tu poškozenou nijak spadl a pak už spíš jako, že se nepamatuje, že neví.
1: Takže kolegové na něj trošičku udeřili a on tak v podstatě v tu chvíli, jakoby, nechci říct, že rezignovaně to asi ne, jako odpověděl, že ty peníze vzal teda. Hned řekl, vzal jsem je v hospodě na mlínku, že tam přišel, že tam byla mrtvá barmanka, že na ní spadl a že tam vzal nějaké věci.
0: Těch několik vět, které s operativou kriminálky prohodil krátce po zadržení, mělo být pro tým mordparty na dlouhý čas jediným vodítkem k rozklíčování zločinu. V oficiálním výslechu odmítl vypovídat.
1: Takže pro nás to byl spíš takový ten operativní poznatek. V tu chvíli to první spojení s ním, protože pak už vlastně nám to všechno začalo zapadat.
0: V hotelu na náměstí, kde Fousek bydlel už několik měsíců, získala policie od sousedů i recepčních další informace o jeho pohybu. Kriminalisté pak v malém pokoji, který obýval, našla během domovní prohlídky stěžejní důkaz.
1: V tu chvíli pro nás byla zásadní ta práce s tím Romanem, kdy při prohlídce jeho pokoje bylo zjištěno, že v pokoji má 3 nože. Byly to 3 kuchyňské nože stejné značky, kdy u jednoho z nich bylo vidět, že má ohnutou špičku.
0: To přesně zapadalo do toho, co operativa zjistila od personálu v restauraci.
1: Samozřejmě nás to okamžitě napadlo, protože se to konzultovalo s těmi ohledávajícími na místě, kteří říkali, tady sada nožů stejné značky je. Takže jsme šli za tou majitelkou a domluvili jsme se a ta říká, tady chybí 3 nože. A co ona nám v první chvíli říká? Chybí tady nože, z nich jeden má ohnutou špičku.
2: Předzetím do vazby úplně odmítnul vypovídat. Nicméně v tu chvíli ta důkazní situace už vlastně před uplynutím těch 48 hodin tak byla natolik dobrá, že bylo vyhověno našemu návrhu.
1: Co bylo zajímavé, na místě tam v té krvi, která tam byla, byla poměrně pěkná trasologická stopa obtištěná a vizuálně nám povídala podrážkám bod, které měl Roman u sebe.
0: Přestože Fousek mlčel, Michal Laška i Pavel Kubiš už přesně věděli, že mají před sebou nebezpečného recidivistu. V roce 2000 nožem napadl a málem usmrtil ženu a za pokus o vraždu si odseděl 10 let.
1: Tamky na tu ženu útočil opakovanými bodně řezními ránami, prostě bodal jí opakovaně, naštěstí tato přežila, no, tam těch rán bylo 10.
0: Do Humpolce Roman Fousek přijel v květnu 2019 po delším pobytu v zahraničí a pracoval tu jako dělník v lese. Přestože s kriminálkou odmítal mluvit, rychle přibývaly usvědčující důkazy.
1: Když jsme projížděli kamery, kdy jsem jako pohyboval po tom Humpolci, naznačoval, že do té restaurace teda přišel z začátku, takže jsme si ho našli na kamerách a přišlo nám, že má jiné oblečení, než má teď. A on nám sám doznal, že jak se ušpinil ještě, bylo to prvotní, takže mikinu vyhodil do kontejneru. Kontejner jsme ustanovili, zjistili jsme pohyb osoby, která odpovídala přesně mu, že nám to koresponduje s tím odhozením té mikiny a na mikině zjevně byla krev. Zajistili jsme i veškeré jeho oblečení a v podstatě pak už to bylo jenom na tom, jestli on se k věci přizná nebo nepřizná.
2: Těch stop tam bylo prostě obrovské množství, ať už to byly trasologické stopy na místě, boty, obuvy, které byly přímo jakoby v té krvi. Teď tam byl ten pásek na tom krku té poškození.
0: Právě na pásku se našly genetické stopy, které také směřovaly k Fouskovi.
2: V té části, kde to bylo obmotané, jsou samozřejmě její stopy, ale když si člověk řekne tak, aby tu poškozenou mohl škrtit, dusit, tak prostě musí držet ty konce. A skutečně na těch koncích byla zjištěna DNA toho Romana.
1: Vím, že jsme zkoušeli s ním promluvit, on byl takový fakt zatvrzelý, zvláštní osoba to byla. Pamatuju si, jak jsme s kolegou si ho takhle vzali, že zkusíme ještě udělat jeden výslech a seděli jsme tady v kanceláři. Povídali jsme si s ním a tak jsme to tak nějak zkoušeli se ho rozpovídat a on se teda hlídal a říkal jako chlapi, nezkoušejte to na mě, já vám nic neřeknu. A zase tak jsme zase povídali. Za chvilku, dobře to zkoušíte, ale ne, tam mě nedostanete. A říkal, co a jak důvod. A on potom se tak zarazil a říká, a už dost, už to na mě nezkoušejte, já neřeknu proč a neřeknu jak.
2: Tak jak jsme vyhodnocovali ty jednotlivé stopy z biologie, z trasologie, z daktyloskopie, pachové stopy a všechno, tak to prostě zapadalo do sebe a já jsem pořád za tím Fouskem jezdil do té vazby a ptal jsem se ho na to, proč jako jo. A bylo to až úsměvný, kdy prostě se ho zeptám, dívejte se, já vám tady předkládám důkaz ten a ten, je to pásek, který měla omotaný kolem krku ta poškozená, mohl by se k tomu vyjádřit. A on je schopen říct, ano, to je prostě můj pásek. A když se ho zeptám, a jak se teda ten váš pásek dostal na ten krk ty poškozený? Nevím, nechci se k tomu vyjadřovat. A takhle to bylo pořád vlastně dokola. Boty od krve, kde se ta krev vzala? Nevím. To zranění na té ruce, kde se vám to vzalo? Měl jste to zranění už, když jste přicházel? Ne, muselo se to stát té restauraci. Jak se vám to stalo? Nevím, nechci vypovídat k tomu.
1: Ale pro nás zase někam to směřovalo a pamatuju si ještě, že mu říkám, uvědomujete si, že už jste seděl za pokus vraždy a teď jste tím způsobem vraždě. Třetí odstavcová, to je brutální způsob, opětovně a ještě z největší pravděpodobnostní zjištní motiv, protože jste tam vzal peníze a on to nic neříkal. Kam uvědomujete si, že třeba můžete dostat i do životí? A on tak kouká a říká, no však bych si ho zasloužil.
0: Tělo 58-leté servírky důkladně prohlédl soudní znalec a výsledky, zaznamenané v protokolu, vypovídaly o mimořádném útoku. V průběhu pitvy lékař zadokumentoval 90 bodných a řezných ran.
1: Pitva potvrdila vlastně vše, co bylo zjevné na místě, to znamená, to tělo bylo v takovém stavu, že ač byly jednoznačné známky dušení v důsledku toho škrcení a ty hluboké bodně řezné rány, tak jestli ta paní zemřela na ten útok nožem nebo v důsledku toho škrcení, nedokázali znalci říct, ale v podstatě všechno byly smrtelné útoky jednoznačně.
0: Část zranění navíc vykazovala vitální reakci, což znamenalo, že minimálně v počátku napadení žena musela vnímat.
2: To znamená, že část těch zranění skutečně ještě bylo způsobený zaživa, ale ten člověk nebo to lidské tělo se dostane do takového šokového stavu, kdy už přestává jako tu bolest cítit a tohle. Ale drželi jsme se jakoby podle toho, že část ještě zaživa, část už vlastně těch zranění byla způsobená postmortem. A způsob provedení, způsob toho násilí vůči tomu tělu, tý poškozený, evokoval přítomnost nějaký duševní poruchy.
0: Roman Fousek tvrdil, že po odchodu hostů z restaurace si nedopité pivo přenesl od stolu na bar a zatímco servírka uklízela, povídali si a on si odskočil do kuchyňky zakouřit. Tam nejspíš jeho pohled padl na sadu nožů a zvrácené choutky už nedokázal potlačit.
1: Nikdy se k vraždě nepřiznal. Popisoval věci, které se děly před, které se děly po vraždě, jak odešel, jak se vrátil, jak vyhodil mikinu, všechno. Ale když měl k samotné vraždě, tak řekl, že neví. Samozřejmě byl tam nějaký alkohol, který on zkonzumoval, mluvil o 12 pivech.
0: Zbývalo ještě zadokumentovat motivaci k tak brutálnímu zranění a zdevastování těla servírky, přestože všichni tušili, že měla sexuální podtext. Sexuologické a psychiatrické zkoumání pak domněnky kriminalistů potvrdilo.
2: Důležitý pro nás bylo to, že z toho psychiatrického pohledu byl ten Roman naprosto příčetný, byl tam nějaký lehký vliv požitýho alkoholu před tím jednáním, ale nebylo to pro tu příčetnost nic významného. A velmi důležitá pro nás vlastně a i potom pro rozhodování o vině a spíš asi o tom trestu byl ten sexologický posudek, kdy bylo konstatováno, že ten Roman trpěl poruchu sexuální preference typu agresivní sadismus, což vlastně zapadalo do způsobu toho provedení. Ještě navíc, což tak často jakoby nebývá, tahle ta duševní porucha kombinovaná i s nějakou nekrofílií. Takže byl to opravdu člověk, myslím si, hodně nebezpečný a hodně nebezpečný pro tu společnost.
1: Ty závěry byly poměrně jednoznačné, zejména co se týče možnosti resocializace. Ty znalkyně toho konstatovali jednoznačně, že to je v podstatě ne nemožné, ale velice málo pravděpodobné a zapadalo to. V finále on se vlastně přiznal, protože uvedl, že ten pásek, který jsme našli na místě a který byl použitý jako škrtidlo, že je to jeho pásek. Přesně k tomu odpovídaly výsledky genetické expertízy. Krev na botě, a nebyla jenom na podrážce, která tam byla nalezená, ale i na dalších částech boty. I ta trasologická expertíza potvrdila, že to je ta bota. Tím, jak on vlastně při tom bodání nožem se poranil, tak tam krvácel, tak byly tam nalezeny stopy jak krve zavražděné, tak i jeho krve. Sklenice piva, která tam stála, bylo vidět, že z té sklenice pil on. Bylo tam jeho DNA, takže vlastně všechno zapadalo. Takže jsme přesvědčeni, že on v ten okamžik na ní zaútočil, odehrálo se tam to, co se tam odehrálo, ten brutální čin, z místa odešel a vrátil se. Znalkyně to posuzují tak, že možná při tom útoku samotném asi zažil nějaké takové sexuální vzrušení nebo ten pocit moci nad tou bezmocnou obětí, že prostě asi to chtěl vidět ještě jednou. Jestli to tak skutečně bylo, to ví jenom Roman.
2: Já jsem měl jenom trošku takový drobný mrazení v zádech a my jsme právě spolupracovali jakoby i s tou belgickou policií, kde on vlastně byl, kde jsme se tak jakoby domlouvali na tom, jestli náhodou tam třeba nemají jakoby nějakou neobjasněnou vraždu nějakého tohohle toho provedení, ale nikde jsme nic nezjistili. Řešili jsme tady i nějaký neobjasněné vraždy i na území České republiky. Něco tam prostě bylo, nicméně ty vraždy byly spáchané v době, kdy vlastně ten Fousek byl ve výkonu trestu.
0: 47-letý nekrofilní sadista Roman Fousek byl adeptem na doživotní trest. Přesto nakonec odešel od soudu s trestem o něco mírnějším. I tak je ale jeho návrat na svobodu málo pravděpodobný.
1: Výjimečný trest je 20 až 30 let nebo doživotí. On dostal od toho soudu uloženo 29 let 10 měsíců, takže těsně pod tu horní sazbu, ale současně byla uložena detence. Ten člověk je zjevně nebezpečný pro společnost. Zajímavé je, že on si tu svoji nebezpečnost podle mě uvědomuje, protože i u soudu se vyjadřoval k tomu, že si to zaslouží ten trest.
2: Ten soudce nemůže překročit těch 30 let. Takže aby mu to vyšlo na těch 30, tak prostě mu dal těch 29 a 10 měsíců. Ale samozřejmě v kombinaci s ústavní léčbou, takže pro toho Romana samozřejmě víceméně se jedná o doživotní trest.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to byla další kriminálka v premiérové řadě s podtitulem Neřeknu proč a neřeknu jak. Pokračování, přátelé, uvedeme 17. června krátce po 18. hodině a podtitul další kriminálky zní Bezbraný.

0: Historie českého zločinu
1: na Dvojce.
0: Krádež v domě pionýrů vypadá na první pohled komicky.
2: Čemu vám jsou čtyři kopací míče, chlape? Stopky, startovní čísla, no to přece není normální.
1: Marginální rozkrádání se ale zvrhne v daleko závažnější případ.
3: Chlupatý pomědou kvůli týž pro nevěře, a když se v Praze u SMBáků sám přihlásím, dostanu pár měsíců, maximálně rok. Pak nikoho nenapadne, že jsem u Vratibova někoho praštil do hlavy.
0: Muž na útěku. Premiérový díl Historie českého zločinu.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
4: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Dámy a pánové, přátelé, vítejte v klubu Evergreen.
1: Vítejte na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, kde se dnes setkáme se třemi mimořádnými ženami, které si svět nejčastěji spojuje s kytarou, klavírem, básnickým deníkem, příběhy lásky, svobody, ztrát i návratů.
0: Téma dnešního večera zní Joni Mitchell, Carly Simon a Judy Collins, když americké písničkářky zpívají jazz.
1: A protože jsme v klubu Evergreen puntičkáři,
0: ano.
1: Hned na začátek upřesníme, že Joni Mitchell je kanadský národní poklad.
0: Přesně tak, ale jako součást velké severoamerické písničkářské tradice stojí po boku Carly Simon a Judy Collins naprosto přirozeně.
1: Všechny tři totiž dokazují, že píseň velkého amerického zpěvníku není muzeální exponát, ale stále živý organismus. Stačí, aby ji zaspíval někdo, kdo ví, o čem zpívá.
0: Úvod dnešního klubu Evergreen patřil Joni Mitchell a Herbiemu Hancockovi. The Man I Love natočili pro Hancockovo album Gershwin's World, které v roce 1998 vzniklo u příležitosti stého výročí narození George Gershwina. U klavíru byl samozřejmě Herbie, u mikrofonu Johnny, na tenor saxofon hrál legendární Wayne Shorter, na kontrabas Ira Coleman a na bicí fantastická Terry Lynn Carrington.
1: A právě tahle nahrávka se v roce 2025 objevila i na velkorysém kompilačním projektu Johnny's Jazz, který si Joni Mitchell osobně vybrala jako průřez vlastní celoživotní jazzovou stopou.
0: A my po těchto jazzových stopách Joni Mitchell ještě chvíli půjdeme. Dvě následující skladby pocházejí původně z jejího orchestrálního alba Both Sides Now z roku 2000.
1: Společně s Joni Mitchell ho produkoval jazzový kontrabasista Larry Klein, aranžoval a dirigoval Vince Mendoza a v písni Sometimes I'm Happy se znovu mihne Herbie Hancock.
0: Nejdřív si ale dáme klasiku Harolda Arlena a Teda Kellera, píseň Stormy Weather, a po ní úsměvně rozmarnou, ovšem v podání Johnny nijak povrchní, Sometimes I'm Happy.

0: Dá se říct, že Joni Mitchell vzala staré standardy a zacházela s nimi stejně vážně jako se svými vlastními písněmi.
1: A právě v tom je kouzlo dnešního setkání. Když se písničkářka pustí do jazzu, většinou nejde o to ukázat, že umí swingovat za každou cenu. Jde o to, že i cizí píseň dokáže proměnit ve vlastní zpověď.
0: Jinak na tom není ani náš další host, zpěvačka, skladatelka, textařka a spisovatelka Carly Simon, která si ke standardům odskočila opakovaně a zdaleka ne náhodně.
1: Album Moonlight Serenade z roku 2005 bylo už její čtvrtou kolekcí podobných písní po deskách Torch, My Romance a Film Noir. A důležitou roli v tom sehrál samozřejmě i producent Richard Perry, muž, se kterým Carly prožila v sedmdesátkách své největší hitové období.
0: Začneme Gershwinovskou otázkou How long has this been going on? A hned potom si dovolíme malou, dramaturgicky velmi klubovou odbočku.
1: Protože když mluvíme o písničkářkách, Carly Simon bez písně You're So Vain zkrátka obejít nemůžeme.
0: Ta písnička je jako společenský večírek, na kterém se všichni tváří dokonale, ale někdo právě vyslovil pravdu na hlas.
1: Když budete mít pocit, že v doprovodných vokálech slyšíte známý hlas, tak se nemýlíte. Naprosto rozpoznatelně se tam totiž ozývá Mick Jagger.
0: Potom se Carly vrátí ke Cole Porterovi a nakonec se potká s Frankem Sinatrou v naprosto speciálním a do jisté míry i velmi zvláštním duetu ze Sinatrova legendárního alba Duets.
1: Zvláštním proto, že Sinatra své party nahrával odděleně a pěvečtí hosté k němu byli technologicky přizváni až následně.
0: Kouzlo staré školy a moderní studio na jedné lince.
1: No, kdyby tehdy Sinatra tušil, co se bude dít dnes.

0: Přátelé, drazí hudební fajnšmekři, posloucháte Český rozhlas Dvojku, klub Evergreen a společně s Dašou vás světem amerických písničkářek, které okouzlil jazz, provází Jan Smigmátor.
1: A po Johnny Mitchell a Carly Simon přichází dáma, bez které by dnešní večer nemohl být úplný. Judy Collins.
0: Když vyslovíme jméno Judy Collins, mnohým se vybaví křišťálově čistý soprán, folk, Greenwich Village, krásné balady, Leonard Cohen, Stephen Sondheim a samozřejmě taky Johnny Mitchell.
1: Byla to právě Judy Collins, která jako první nahrála píseň Both Sides Now a pomohla tak její autorku Johnny Mitchell dostat do uší celého světa.
0: A vidíte, jak krásně se nám dnešní kruh uzavírá. Johnny v úvodu zpívala Gershwina, Judy za chvíli zaspívá Johnny a mezi tím se k ní připojí ještě Don McLean, autor nesmrtelného American Pie.
1: Jejich společná verze písně Send in the Clowns vyšla v roce 2015 na albu Strangers Again, kde si Judy Collins pozvala opravdu noblesní společnost. Kromě Dona McLeana na něm můžete slyšet třeba Michaela McDonalda, Willieho Nelsona, Jacksona Browna, Jimmyho Buffetta nebo Glenna Hansarda.
0: Send in the Clowns je navíc píseň, kterou má s Judy Collins spojenou snad jen

0: Tak to byla Judy Collins, která i z těch nejznámějších písní dokáže setřást prach samozřejmosti.
1: Dnešní večer ukázal tři různé cesty k jazzu. Joni Mitchell k němu došla přes harmonickou odvahu, malířskou představivost a celoživotní přátelství s muzikanty, jakými byli Wayne Shorter, Herbie Hancock nebo Jaco Pastorius.
0: Carly Simon přes fascinaci písněmi velkého amerického zpěvníku, spolupráci s Richardem Perrym i odvahu postavit vedle sebe Gershwina a vlastní autorský hit.
1: A pak je tu Judy Collins, která k jazzu došla přes mistrovské umění interpretace a schopnost vzít píseň někoho jiného a zaspívat ji tak, jako by ji právě teď vyprávěla jenom vám.
0: Na úplný závěr jsme vybrali skladbu, která sice nepatří do velkého amerického zpěvníku v klasickém slova smyslu, ale evergreenem je bez nejmenších pochyb.
1: Blackbird Paula McCartneyho a Johna Lennona v podání Judy Collins zní jako tichá modlitba za svobodu, křehkost a vzlétnutí.
0: Přátelé, děkujeme vám za pozornost.
1: Děkujeme za návštěvu a příští týden se stavte na kus dobrý muziky zas.
0: U příležitosti z tého výročí narození budeme už podruhé listovat životopisem a hudebním katalogem Tonyho Bennetta.
1: Teď už ale opět zpívá Judy Collins.
0: A zpívá Beatles.

0: Přeju příjemný sobotní podvečer, už je za chvíli tady bude pohádkový seriál Kačka a mops, no a ve 20 hodin Úžasné životy. Stanislava Lekešová podle Martiny Vrbové Hinkové. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Zvu vás k poslechu dalšího dílu ze seriálu Kačka a mops. Dnešní, šestá část, má název Nuda. Když se kačka nudí, je to těžká věc. Pomoct jí nedokáže ani věrný pejsek mops. Najde kaččina maminka nějaké rozumné řešení? To se ukáže za chvíli. Honem do postýlek a poslouchejte.

0: Dobrý večer, děti. Ahoj, Deníčku. Vůbec nevím, co ti dneska psát. Proč? Protože mě nic nebaví a nudím se. Strašně a neskutečně. Není to jen tak obyčejná nuda, kdy člověk neví, do čeho píchnout. Není to ani lenost. Tohle je daleko horší. Nejhorší. Úplně nejhorší nuda na světě. Kdybych mohla, nebudu ani dejchat. Ach jo. Víš, co ti dospěláci odpoví, když jim oznámíš, že se nudíš? Řeknou, tak se nějak zabav. Je to stejně přelomová rada, jako když si postěžuješ, že něco neumíš a uslyšíš, tak se to nauč. Myslím, že když lidi vyrostou, zapomenou, co to nuda je. Třeba můj táta. Když zrovna není v práci přes čas, obíhá úřady kvůli zahrádce, kterou kupujeme, jezdí přes půl republiky strejdovi Pepíkovi pomáhat na stavbu jeho domečku nebo v naší garáži spravuje opadávající strop. Pak přijde domů, padne na gauč, koukne na zprávy v telce a jde spát. Občas si posteskne, že už ani nemá čas si zajít zahrát tenis, vyrazit na kolo nebo si zabrnkat na kytaru. Nikdy jsem ho neslyšela nadávat na nudu. To se tak někdo má, co? Jak by mi vůbec mohl rozumět? Mamka má zase mylnou představu, že nuda znamená, že nevím, co dělat. A tak mi pořád navrhuje aktivity, kterýma bych se měla zabavit. Ale já mám spoustu věcí, které bych mohla dělat. Jenže se mi nechce. To ona asi nedokáže pochopit, stejně jako teď. Mamka pracuje z domu. Vyrábí oblečky na panenky pro jednu hračkářskou firmu. Pořád se hrbí nad šicím strojem. I o víkendu. Když jsem za ní dnes asi po páté přišla, že se vážně, závažně nudím, zamumlala, ať si o tom popovídám s tebou. No chápeš to, Deníčku? Jak ti mám psát o tom, že se mi absolutně zoufale nic neděje? Ale mělo mě to napadnout, že nemá cenu se jí svěřovat. Už za ní nepůjdu. Vím, co by mi řekla. Pokaždé to tak skončí. Když po několikáté odmítnu její nápad, s čím bych si mohla hrát, koukne na mě a prohlásí, tak takovou náladu je nejlepší zaspat. Další geniální rada. Dospěláci by totiž všechno nejradši řešili spánkem. Jsou jim přímo posedlí. Jakmile jen trochu můžou, usnou. V neděli po obědě, večer u filmu, dokonce i na lehátku u moře o dovolené. Aby to nebylo tak trapné, často předstírají, že si jdou číst a jakmile otevřou knížku, už jsou v limbu. A to se už vůbec nezmiňuju o ránech. O víkendu jsou zalezlí v posteli i do 10. Já jsem vzhůru už v 6 a koukám v telce na pohádky. Spaní je zkrátka jejich největší hobby. Určitě jen kvůli tomu vymysleli, že chodíme do školy už od 8 ráno. Protože když oni musí vstávat do práce a nemůžou se válet v peřinách, tak se chtějí pomstit aspoň na dětech. Spaní se od nich naučil i mops. Právě teď zařezává v pelíšku a kdyby bylo na něm, vydrží tam i půl dne. Nemysli si, milý Deníčku, že jsem to taky neskusila. Jenže jak mám usnout, když jsem tak moc otrávená. Jak já se nudím. A nikdo mi nepomůže. Nuda, kam se podívám. Nuda, nuda, nuda. I jen to slovo je nesnesitelné a nedá se ho zbavit. Pořád se mi vrací na jazyk. Nuda. Pospátku je to adun. Víš, že když to začneš dokola opakovat rychle za sebou, stane se z toho zase nuda? Hele. Adun, adun, adun, adun, adun, adun, adun, adun, nuda, nuda, nuda, nuda, nuda. V rádiu nedávno říkali, že existují i nuda pláže. Nevím, jak to tam vypadá, ale představ si to, Deníčku. Dospěláci mají pláže, kam se chodí nudit. A nebo že by tam posílali děti, které se nudí? Co když mě tam mamka taky strčí? Před chvílí jsem viděla, jak mi skládá mikinu do batůšku. Uznávám, že někdy dokážu být hrozně mrzutá. A dneska jsem se opravdu nechovala moc pěkně. Možná jsem taky mohla mamce pomoct s těma šatičkama, místo toho, abych si furt stěžovala, že mě nic nebaví. Když já si nemůžu pomoct. Naši mi vždycky opakují, že jim mám říkat, jak se cítím. Podle nich má každý občas právo na to mít mizernou náladu. Ale nic se asi nemá přehánět. Víš ty co, Deníčku? Chvilku na mě počkej, skočím se omluvit mamce, že jsem byla taková ufňukaná. A poprosím ji, ať mě neposílá na nudnou pláž. Tak už jsem zpět. Žádná nuda pláž nebude. Mamča mi se smíchem vysvětlila, že to není místo, kde by se lidi nudili, ale místo, kde se koupou bez plavek. Teď jsem ještě radši, že tam nepojedu. Za to se zítra celá rodina vypravíme na výlet. Proto mi máma balila batoh. Rodiče uznali, že je divný víkend a ani oni se nijak extra nebaví. Tak všeho necháme a vyrazíme na jednu zříceninu, okolo které jel taťka kdysi na kole. Uděláme si tam piknik. Budeme obědvat na dece, upíjet limonádu a válet se. U toho se nemůže snad nikdo nudit. Už jen z toho důvodu, že budeme muset odrážet mopslíkovi pokusy všechno sežrat, protože bude mít celou hostinu na dosah čumáku. Maminka zrovna připravuje piknikový košík a vzdychá, že už je přetažená a potřebuje oddych. Když nad tím tak přemýšlím, napadá mě, co když by se dospělí taky někdy docela rádi nudili? Místo toho, aby běhali po úřadech, uklízeli, vařili, starali se o nás a chodili do práce. Jen si to nemůžou dovolit, protože jsou velký a protože se od nich čeká, že se ani na chvilku nezastaví. A když se zastaví, musí se věnovat dospěláckým koníčkům. Nemůžou jen tak bloumat sem a tam a vykřikovat, že se nudějí. Jak já se na ten výlet těším, už abychom vyrazili. Čeká mě teď spousta práce, tak už ti nemůžu jen tak psát. Nemám čas se takhle poflakovat a už vůbec nemám čas na nudu. Musím se navečeřet, vykoupat, vyčistit zuby a rychle jít spát. Už aby bylo ráno. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Četba na pokračování na dvojce.
3: Marta se vrací na místo, ze kterého kdysi odešla její matka.
4: Můj život nijak nedrží pohromadě, protože z neustálého přemítání, jestli jsem doma tady nebo tam, nějak vyklouzl jeho smysl.
3: Co všechno odhalí pohled do minulosti?
4: Máma místo vděku zahodila svářeckou kuklu a udělala se pro sebe. Chlapi se jí báli, protože sice pořád byla blondýna s malým zadkem, ale taky se z ní stala jejich šéfová, co jim dává na chleba pro jejich ženské, co jsou jim vděčné.
3: Žluté oči vedou domů.
2: Román Markéty Pilátové jako četba na pokračování.
3: Každý den po 22. hodině
2: na dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný sobotní večer z Dvojky, už za chvíli. Tady bude další pokračování seriálu Úžasné životy. Stanislava Lekešová podle Martiny Vrbové Hinkové. Ve 20:30 budeme pátrat po smrti lidického letce spolu se Stanislavem Motlem. No a v 21:00 Václav Kopta a jeho zlaté časy. Ovšem sobotní večer odstartují Úžasné životy. Stanislavu Lekešovou jsme byli dlouhá léta zvyklí vídat na televizní obrazovce jako hlasatelku a na dvojce Českého rozhlasu moderovala pořad Je jaká je. Pro Martinu Hinkovou Vrbovou byla Stáňa starší kolegyní, která ji zaučovala nejen do práce hlasatelky, ale přivedla ji také do legendárního pořadu Sama doma. Díky tomu vzniklo výjimečné přátelství a právě o něm vám budeme vyprávět v dalších chvílích.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
2: Stanislava Lekešová podle Martiny Hinkové-Vrbové.
6: Dobrý den, já jsem Martina Hinková-Vrbová a jsem moc ráda, že v úžasných životech budu vzpomínat na Stáňu Lekešovou. Je to moje kolegyně, se kterou jsem strávila mnoho času v Hlasatelně České televize a později i v pořadu Sama doma.
7: Rituál nemám. Já se těším na toho hosta a mám ráda před tím vysíláním, když si tak jako povíme všechno si řekneme a pak jdeme do studia a říkáme si, tak jsme si vlastně všechno řekli spolu, tak co teď budeme dělat tu hodinu. Ale ne, je to fajn, protože vlastně získáme ten vzájemný vztah.
6: Byla to vlastně pro mě taková maminka, moderátorka, protože mě učila, jak vlastně se před tou kamerou mám chovat, jak se mám ptát, jak se mám oblékat a dala mi spousty cenných rad, tak na ní velmi ráda budu vzpomínat.
7: To kdybych věděla, co mě čeká a co mě nemine.
6: My jsme doma dlouho televizi neměli a když už jsme ji měli, tak to byl nějaký rok 89 a to už jsem byla docela velká holka, to mě bylo tak 18, 19 a vím, že Stáňa mě zaujala tím, jak mluvila, jak vlastně vypadala, protože byla výrazná, ona měla opravdu velké černé oči a ten hlas tak trošku jako lehce protahovala. Jestli si to dokážete vybavit, tak mě jako je lehce protáhnuté ty koncovky a to mě jako zaujalo, jak to dělá. Takže jsem jí se zájmem sledovala. No a samozřejmě, když jsme se potom potkali v té Hlasatelně za hodně dlouhou dobu, tak Stáňa v té době už byla jako velmi vyzrálá hlasatelka a měla spousty fanoušků a byla pro mě prostě inspirativní od začátku až do konce.
7: Moje rodiče byli úplně normální úředníci, takže vůbec nelaškovali s takovým povoláním, na které jsem se potom vydala já. Takže doma to nebylo v žádném případě, ale jako měla jsem v tom dětství takové ty touhy, jako má asi každý, že se mi líbili herci, zpěváci, hlasatelky a pravda je, že jsem dokonce si i vím, že jsem si tak před zrcadlem i zkoušela v těch 10 letech.
8: Vážně?
7: Seděla jsem, ano, s těmi deskami u zrcadla a hlásila jsem přihled pořadu.
8: Tak přece jenom tam něco bylo.
7: Tak tam něco bylo, ale pak to tak nějak všechno zapadlo, protože samozřejmě rodiče chtěla, abych dělala něco hodně seriózního. Tak jsem šla na obchodní akademii, pak jsem šla na právnickou fakultu, vystudovala jsem práva, pracovala jsem jako právnička. No ale pak já nevím, jak se to vždycky stane, že prostě už prakticky po 6 letech v tom zaměstnání jsem prostě úplně náhodně vyslechla konkurs na televizní hlasatelky, hlásila to Maria Poláková tehdy. No a já prostě, já nevím, co mi to napadlo. Já si vždycky říkám, že tam prostě musel zaúřadovat osud nebo nějaká nadpřirozená moc. Nevím, co mě to napadlo. Já jsem poznala taky ten normální život a pak ten druhý život. Tak člověk má brát to, co je, jakože to tak mělo být a je to dobře.
6: Dveře výtahu se otevřely. My jsme v 6. patře na Kavčích horách v budově, které se říká Hlavní budova. A vidíme před sebou nádherný výhled na Prahu. Jsme opravdu už vysoko. A tady na téhleté chodbě, tak na jedné straně vpravo byla hlasatelna, respektive dvě hlasatelny a vlevo měly hlasatelky takové zázemí, kde jsme vlastně si psali přehledy pořadů a kde jsme trávili ten čas mezi těmi jednotlivými vstupy a byla tam zároveň i taková část, kde jsme měli skřínky a kde jsme měli naše věci. Takže do téhleté části se teď jdeme podívat. Tak tady to je chodba, která tady tedy dřív nebývala. Je to tady teď všechno jinak. Je tady zbytek téhleté linky, to jsme tady taky měli. A pokračovalo to ještě takhle dál doleva. A tady vpravo byla maskérna. No, a teď je to zamknuté, škoda. Já když jsem přišla do Hlasatelny, tak samozřejmě Stáňa už tady byla nějakou dobu, docela i dlouhou dobu a už byla taková ta etablovaná hlasatelka, lidi měli rádi, psali, já vím, že vždycky přinášeli nám poštu a Stáňa měla prostě té pošty opravdu takový kopec. A tady se odehrávalo všechno možné, tady jsme se líčili, tady jsme si připravovali hlasatelské vstupy, tady jsme se na ně i chystali, snažili jsme se je zapamatovat, protože vlastně všechno to jelo z paměti, žádné čtecí zařízení v té době ještě nebylo. A Stáňa to vždycky pro mě dělala takovou lehkou nohou, jo? Že ona ty texty si zapamatovávala tak nějak snadno, že jí to tam rychle lezlo do té hlavy, možná to i zase rychle dokázala vyndat ven, aby si tam mohla dát další text. A ona tohle měla v sobě takovou lehkost pro tu profesi. A to jsem tedy skutečně obdivovala, že to takhle má a byla taková jako nad věcí, kdy třeba já jsem někdy měla trému ze začátku hodně a viděla jsem, jak ta stáň je taková klidná, jak si jde na ten vstup do toho studia a v podstatě jako kdyby se nic nedělo, jako kdyby šla prostě třeba na nákup nebo něco takového a přitom šla vystupovat před tisíce lidí.
8: K televizním obrazovkám teď zveme malé i velké diváky. Za okamžik vám totiž budeme vyprávět příběh malého Bastiena, který v antikvariátě objevil kouzelnou knížku. Možná, že jste poznali, že naším příštím pořadem bude opakování filmu Německé spolkové republiky Nekonečný příběh, který byl natočen podle knihy Michaela Endeho.
6: Stáňa mi radila, abych nedělala velká gesta v té hlasatelně, protože ve chvíli, kdy ty ruce rozhodíte od sebe, tak najednou to působí v tom malém studiu hodně tak jako nepřirozeně, možná až jako s takovým velkým afektem, takže vlastně ta úspornost, to bylo to téma, o kterém jsme se Stáňou mluvili, že méně je více a že nemusí být obrovský úsměv, ale že stačí takový jako poloúsměv, vlastně všeho trošku míň, než já jsem byla, jo, protože já jsem byla všeho hodně a Stáňa už to měla vychytané, takže i takové to mrknutí třeba do té kamery, když už doříkala ten text a tak jako se podívala, tak to jsem se od ní učila, to si pamatuju, že jsem to jako zkoumala, jak ona to dělá, že tak jako tím okem tak jako přátelsky mrkne a ono to na toho diváka moc pěkně fungovalo, že měl pocit, že jako je s ním ten večer, že ho provází skutečně, že na něj čeká a že chce mu říkat o tom, jaký bude program té České televize v průběhu toho večera. Takže to jsem se od ní učila a to si myslím, že ona moc pěkně zvládala.

0: Tak a v této chvíli už nejste sami doma. Jsme to s vámi my dvě, Martina Menšíková
1: a Stáňa Lekešová. Dobrý den.
0: Dobrý
1: a je tu
0: den.
1: Taky nový pořad pro ženy sama doma.
0: Pořad sama doma je pro všechny ženy, já si teda myslím, které nechtějí sedět jen tak s rukama v klíně a jen tak nečinně popíjet tu kávičku, telefonovat kamarádce a že se možná i chtějí třeba něco dozvědět.
1: Takže bychom možná měli říct, co jim tak asi můžeme nabídnout.
2: V nějakou chvíli dostala Stáňa nabídku, aby začala moderovat pořad sama doma. Ona byla vlastně vůbec první moderátorka, která spolu s Martinou Menšíkovou, která ten pořad odstartovala a moderovala ho vlastně až do své smrti. A já jsem potom do toho pořadu nastoupila asi o 3 roky později, kdy jsem také byla oslovena, abych začala moderovat sama doma. A tady už vlastně na mě v tom studiu, kde se teď nacházíme a kde všechny ty přímé přenosy se konají, tak tady už na mě ta Stáňa čekala, vzala mě pod křídlo a už mě nepustila. Samozřejmě stát před kamerou a říkat nějaký text a nehýbat se je něco úplně jiného, než přijít do velkého studia a tady mít spousty hostů, vést vlastně rozhovor s nimi. No a já jsem dostala Stáňu jakožto tu maminku, která mě tohleto všechno měla učit a učila mě to. A stát po jejím boku a sledovat, jak ona pracuje, tak to byla velká taková, bych řekla, až vysoká moderátorská škola. A pamatuji se, že ona, když jsme vedli ten rozhovor, tak trošičku jako někdy poposedávala, jako kdyby takhle šoupala prostě a jako kdyby se chtěla naklonit k tomu hostovi, nebo jako kdyby něco chtěla říct. Já jsem v začátku nevěděla, proč to dělá, ale pak mi došlo, že Stáňa měla ráda dobrou práci a měla představu o tom rozhovoru, kam má dojít a odkud kam má jít. A možná, že já v tu chvíli, jak jsem ještě třeba nebyla tak vyzrálá moderátorka, tak jsem třeba ten rozhovor najednou chtěla vést někudy jinudy. A jí to nějakým způsobem tak jako vadilo, takže ona poposedávala, aby rychle vlastně mohla ten rozhovor vrátit tam, kde má být. A já jsem se tohle od ní učila, že ten rozhovor někde začíná, přes něco jde a nakonec někde končí. A že je dobré to dodržovat, protože když to nedodržujete, tak se prostě v tom celém ztratíte.
3: Já myslím, že to je taky tím třeba, že mě k tomu pomohlo to moje vzdělání, co jsem i měla, tak tam myslím si, že doteďka vlastně z toho čerpám. Ne z těch paragrafů, ale tak z toho nadhledu, který v té škole získáte, tu schopnost se vyjadřovat, zpracovat prostě určitý informace. Navíc jsem taky i pracovala, byla jsem úřednice řadu let, vlastně než jsem potom přešla do televize.
2: Myslím, že téma, které by Stáňa neměla ráda, tak to neexistovalo, protože ona se dokázala bavit opravdu o čemkoliv s nehraným zájmem. Ona se skutečně o všechno zajímala, ať už to byly výroba polštářů, nebo to byla móda, nebo to byly zvířata. Lékařská témata, ta jí hodně bavila a byla trošku hypochondr. Ona vždycky říkala, já už mám pocit, že to všechno mám. Jedině, když se uklidním, je, když se bavíme o prostatě, protože to vím, že se mi netýká. Tak vždycky ty lékařské témata ty jí hodně zajímaly. A zvlášť, když třeba se to týkalo něčeho, s čím ona měla nějakou zkušenost, ať už to bylo nějaké nachlazení nebo třeba nějaké dětské nemoci, tak to se vždycky hodně vyptávala a bylo vidět, jak opravdu s takovou vášní a zápalem pro to téma se i v tomhle duchu ptá. A v těch situacích, kdy něčemu úplně nerozuměla, tak se doptávala a snažila se na to přijít. A v nějakou chvíli to třeba prostě vzdala, protože pochopila, že to je něco tak jako šíleného, třeba pletení ponožky a vědět, jak tam mám udělat tu patu, že to vlastně tak jako hezky přiznala, zasmála se u toho, řekla, tak tohle už já asi nikdy v životě nepochopím, jak tohle to jako se dává dohromady, ale to bylo právě to kouzlo, kterým ta Stáňa fungovala i přes tu kameru domů do těch domácností všech těch lidí, protože každý z nás zažil, že mu třeba něco nejde. A když to přiznáme, když si z toho trošičku děláme legraci, tak prostě jsme ličtí a to Stáňa vždycky byla.
4: Pletu 7 řad a potom těch 7 oček musím nabrat v této části. No a to nabírám tak, že rozdělím na 3 díly tu upletenou část, tady tuto. No a spojuju to tady tím, že to spletu.
5: Tak paní Marie, já teda kývám. Ale já tomu vůbec nerozumím, se no, přiznám.
4: Je to.
5: Já jsem z toho jelen. Já bych potřebovala opravdu teda návod, který bych studovala celé Vánoce a možná, že bych tu patu dala, ale teda nevím.
4: Já vás to naučím.
2: Já jsem vnímala, že je také rozhlasová moderátorka, ona má moc hezký hlas, hezky posazený a stejně tak jako skvěle dělala tuhle tu práci tady v televizi, tak úplně stejně to dělala v tom rozhlase. Já jsem ji samozřejmě slyšela a ona prostě jak byla kontaktní, jak dokázala i tu empatii svoji obrovskou přenášet i do toho éteru rozhlasového, tak to je zkrátka dobře obdivuhodné a myslím si, že za to jí lidi měli a mají stále rádi. Protože ona, jestli něco byla, tak byla lidská a byla empatická. Zajímala se o ty druhé, někdy bych možná řekla i víc, než sama o sebe.
3: Já musím říct, že mě pořád ještě hodně baví ta moje práce, kterou dělám. I přes to všechno, co se kolem ní mnohdy děje za kotrmelce, tak mě to pořád baví. Já vím, že člověk je vystaven spoustě kritikům, že každý tu jeho práci hlídá pod drobnohledem, poslouchá možná každé vaše slovo, které špatně řeknete. Ale i přesto mě to pořád baví. Baví mě práce v rádiu, pořád mě baví práce v televizi. Prostě já jsem hrozně šťastná, že vlastně to ještě pořád po těch letech můžu dělat.
2: Stáňa opravdu byla duší člověk, který se rád směje a dokáže si dělat legraci sama ze sebe a dokáže prostě být vtipná na správném místě a samozřejmě být i vážná na správném místě. To ona měla obě ty polohy. To nebyl takový ten smíšek, co se směje za každou cenu vždycky, ale ona věděla, kdy to může pustit a kdy naopak je ten čas třeba být seriózní a ptát se prostě vážnějším třeba hlasem.
5: Což je teda vážně malér, když se vám chce kašlat, prostě vám něco skočí do krku a víte, že potřebujete se vykašlat a že se z toho stane takový ten záchvat kašle, který se nedá zvládnout v rámci té červené a rozhovoru s hostem. A mně se tohle to stalo, položila jsem otázku a najednou se tam něco stane v tom krku a stalo a já jsem věděla, že prostě musím jít kašlat. A tak jsem jenom vlastně pomalu vstávala, jenom jsem na toho hosta ukazovala, aby jako pořád mluvil. Zavřela jsem za sebou dveře, šla jsem, kašlala jsem a pořád jsem takhle na něho dělala ještě. A já už, to, já jsem mu byla tak nesmírně vděčná, že pochopil okamžitě situaci, dokonce si i položil otázku. Protože já jsem to poté, protože to bylo hned na začátku vstupu, tak jsem to prostě poté, já nevím, 30 sekundách nemohla utnout. A on opravdu těch 5 minut dál a já jsem si odkašlala, vykašlala, vrátila se zpátky do studia.
2: A já myslím, že jí oslovovali i takové projekty, které právě byly v tom humorném tónu, jako třeba parodie Karel je King, která byla vlastně pořád Českým rozhlasem u příležitosti výročí narození Karla IV. A do toho ona se velmi zapojila.

0: Dobrý den, vítejte u Sama v domě. Nedávno došlo v naší říši k velmi šťastné události, kdy se jeho veličenstvu Karlu IV. A císařovně Anně Svídnické narodil syn Václav. A já jsem moc ráda, že právě císařský pár přijal pozvání do našeho pořadu. Dobrý den, vaše veličenstva.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den.
0: Ano, vy jste krátce po šesti nedělí. Jaké to bylo?
2: Tak šlo to dobře. Já myslím, Karle, viď, hrad je velký, takže Karel mě vůbec neviděl.
0: Ano, naše divačky určitě všechny vědí, že žena je v šesti nedělí muži odporná a že muž by ji neměl vidět. Karle, vypadáte ovšem s Anou velmi šťastně. To asi nebude jenom vyhýbáním se jí v šesti nedělí. Jaký je váš recept?
1: No, pro mě je podstatná duchovní stránka vztahu, že hodně se modlím a Bůh mi dává lásku, kterou pak samozřejmě předávám manželce. Ano. A vždycky mi i ukázal tu pravou. Proto mi vlastně každý vztah vydržel zatím až do smrti.
0: Ano, té ženy.
3: Na mě to působilo tak, že jsem si představila tady to studio sama doma. Opravdu jsem si představila toho Karla IV. S tou Anou, jak tady sedí v tom studiu a ta Stáně, jak se jich tímhle tím způsobem ptá. Mně to přišlo úplně reálné. Jakože kdyby se to takhle odehrálo, tak já bych řekla jasně, tady musela u toho být Stáně a takhle to bylo, protože ona jí nic nepřekvapilo, tak jako dobře, tak nemáte tady vidět manželku po porodu, protože se vám má vyhýbat, protože je vlastně odporná, jak tam říká Stáně. A ona to takový gustem, jako, protože jsem odporná, tak to je přesně ta rovina, kterou Stáňa milovala, když tam byl ten humor a zároveň taková jako vlastně vážná nota s tím Karlem, že jo, byl to přeci jenom jako císař, tak jako mělo to tu úroveň toho, ale je tam i ten humor.
0: Tak myslím, že to je nádherná tečka za naším pořadem Sama v domě. Vážené dámy, příště přivítáme kněžnu Kunhutu z Jenštejna, která vyznává odvážnou teorii, že z pohlavního styku má mít potěšení i žena. Ano, jak to bylo s tím duchovním vztahem teda?
2: No tak jak, no tak co vám budu povídat, že jo, tak v posteli je Karel prostě
1: Aničko,
2: Bůh, je
1: to už. Ano, prosím tě, jdeme domů, jdeme domů.
2: Prosím tě, já to potom někdy dopovím.
0: A mě to zajímá.

0: během toho, co jsme se rodili do těch moderátorek, z těch žen, které přišly prostě z té ulice někde z domácnosti, tak jsme se museli jako přerodit do té moderátorky a v maskérně. Tam je takový prostor, kde si vlastně můžete sdílet různé věci, i ty osobní, i ty pracovní, a tam jsem se o ní také hodně dozvídala. Stáňu moc bavilo zahradničení. Ona měla chalupu, kam velmi ráda jezdila a kde se realizovala. Já vím, že jeden čas jsme pořád řešili kohouta, protože soused tam někde měl poblíž kurník se slepicemi a s kohoutem a ten kohout strašně brzo ráno kokrhal a ta Stáňa prostě nemohla nějak jako samozřejmě dlouho spát, i když by ráda spala, takže tam byly nějaké dohady s tím sousedem a s tím kohoutem a tak jsme se kolem toho i dost nasmáli, protože ona když to vždycky líčila, tak to bylo v takovém tom humorném duchu. A tu zahradu měla moc ráda a vůbec to místo, tu chalupu jako takovou, a tam myslím, že ona načerpávala sílu, protože každý člověk, který vystupuje na veřejnosti, tak potřebuje potom někde dobíjet baterky a myslím, že právě to dobíjecí místo, tak to byla ta chalupa, kam jezdila s manželem, s dětmi, a tam ona se cítila bezpečně a tam se cítila dobře a tam se cítila jako ve své kůži.
1: A to teda opravdu mě musíte vysvětlit kroket?
2: No ano, to je úžasné. Vážně hrajete? No? Hrajeme ho na zahradě, právě na chalupě. Ja. Tak no, je to hra, jak bych to řekla, no tak jsou to koule, branky, pak jsou to takový ty hole, kterými do toho boucháte, no. Strefujete se do branek a má to určitou taktiku, nejlepší, když se hrajou dva proti dvou, tak tam se různě dohadují, jak takticky vždycky na toho dalšího. A nejhorší je to hrát s manželem, protože s ním se hádám. Dost často si vyčítáme, že jsme měli zahrát tak nebo jinak, tak trošku někdy už přece jenom si říkáme, že bychom s tím kroketem měli přestat. Ale je to úžasná hra, je to fajn.
0: Stáně se to dařilo propojovat práci v Českém rozhlase, v České televizi, moderovat i různé události a zároveň vlastně mít hezkou rodinu. Oni ji skutečně podporovali a podporovali se i navzájem. Já si pamatuju na jeden den otevřených dveří, kdy tam Stáňa se mnou seděla, podepisovali jsme kartičky, byla tam spousta diváků, kteří se přišli podívat do televize české a najednou tam vidím jejího manžela a její dceru, syna, jak přišli a stálo jim to za to, tu mámu přijít podpořit i na takovouhle akci, kde třeba vůbec být nemuseli, protože určitě by ji viděli večer, takže by se vlastně nic nestalo, ale jim stálo za to tam zajít a zamávat na ní, ahoj mami, prostě jsme tady, a myslím, že jí to i hodně potěšilo, že byla ráda, že tam za ní přišli. Jednou jsme šli se Stáňou z nějaké akce, kde jsme spolu vystupovali a cestou vlastně ona říkala, víš, já jsem někdy jako unavená z toho, že vlastně neustále musím obhajovat to, že jsem ta moderátorka, že jsem jako dobrá, že nemůžu už teďka zklamat, že ta odpovědnost už je jako velká. A říkala, no přemýšlela jsem i o tom, že bych se vrátila k té právnické profesi, mi tehdy řekla, ale ono už mi to jako moc ujelo, ten vlak, už prostě to nedoženu. Tak to si pamatuju, že jsem si tehdy říkala, že možná až budu v tom jejím věku, protože Stáňa byla starší, než jsem byla já, tak jestli to taky takhle budu mít. A teď zpětně, to už se stalo třeba tak před 15 lety tohleto, tak teď zpětně jí dávám za pravdu, že když je člověk mladý, tak mu to přijde takové jako automatické a když postupně stárne, tak si vlastně uvědomuje všechny ty nároky, které musí splňovat. Možná už má i méně trošku energie, nevím. A ty její slova mi někdy zazní. Čistě, že mi jako zazní v uších. Mě překvapovala jednou svojí takovou rovinou, kterou já tolik nemám a vlastně začátku jsem tomu nerozuměla a teď už víc jí rozumím, s tím, že ona některé věci dokázala přecházet. I když se něco dělo a nebylo to třeba v její prospěch úplně, tak ona to tak nějak jako přešla. Nebyla ani ta, která by se vůči tomu nějak moc vymezovala, nebo by to zase někde po straně jako pomlouvala. Prostě ona tak jako to s grácí přišla a vlastně nic neřekla k tomu. A já jsem svýho času tak jsem byla o něco mladší, tak jsem byla jako, že jsem se bránila třeba, něco jsem řekla, takhle to třeba vidím já a snažila jsem se vysvětlovat ty svý pohledy. To tolik Stáně nedělala, ale zpětně vidím, že to byla velmi jako dobrá reakce její, protože ona věděla, že se to nějakým způsobem vyřeší a že někdy je lepší vlastně tu věc nechat žít si tím životem a ona si tu cestu najde, nebo ten problém si tu cestu najde, jak se potom vyřeší. Takže z její strany to vlastně bylo velmi takové prozíravé, chytré a já jsem to v té době ještě nevěděla, ale dneska, Stáňo, dneska už to vím.
3: Tak a já trošku ztrácím hlas, tak no doufám, že do zítřka úplně neonemím.
2: Něco si musíš namíchat nějaký.
3: Nebo se naučit znakovou řeč do zítřka.
2: A Vincent, já ti to všechno přinesu.
3: Dobře, každopádně se těšíme. Zítra
2: tak už se neluď, už se šetři. Učím. Mějte se krásně. Hezký den a zítra tu budeme obě a Lucka s hlasem.
3: Snad.
0: Je to zajímavé, ale já tady vlastně v tom studiu Stáňu pořád někde čekám, i když už tady je to 4 roky, co odešla, tak někde mám pocit, že stejně tady je. My tady máme spousty jejich fotografií, tady na dveřích má tady 2 fotky a když jdu do studia, tak máme takové schody a na stěně podle těch schodů jsou fotografie a tam je jedna, kde vždycky, když jdu do toho studia, tak se na ní podívám a tak jako na ní mrknu a řeknu ahoj Stáňo. Je to o tom, že ten člověk odešel, ale ta jeho duše, ta jeho esence, tak ta tady stále je a myslím si, že to nemám takhle jenom já sama, ale že je nás tady plno, co vlastně s tou Stáňou nějakým způsobem jsme v kontaktu.
4: Oblíbenou hlasatelku a moderátorku Stáňu Lekešovou jsme si připomněli díky vzpomínce Martiny Hinkové-Vrbové. Na pořadu spolupracovali dramaturg Marek Mojžíšek a mistr zvuku Václav Maršík. Autorem byl Jan Herget. A ještě připomínáme, přátelé, že už za chvíli se na vás těší Stanislav Motl.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Nikolas si nerozumí s matkou.
2: Já bych chtěl bydlet s tebou a s bráškou. Teď, jestli mě strčíte na inter, tak já se zblázním.
1: Ale bude to u otce a jeho nové přítelkyně lepší?
2: Zdá se mi, že vás otravuju.
3: Jasně, že neotravuješ. Co to říkáš?
2: A Sofie, já mám dojem, že mě nemá ráda.
1: Syn. Křehký příběh Floriana Zellera v neděli ve 20 hodin na dvojce. Radioservis představuje
0: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Ano, a pro ty nejbližší chvíle sobotního večera tu pro vás máme další pátrání Stanislava Motla v pořadu Stopy, fakta, tajemství. Tentokrát pátrání po smrti lidického letce.
5: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
6: Smrt lidického letce. Pokaždé, když se ocitnou v místech, kde stávaly lidice, a to bývá často, tak té hrušně zajdu. Dívám se na ni. Někdy i dlouhé minuty. Spousta věcí mi projde hlavou. Tahle hrušeň totiž není jen tak obyčejný strom. Pamatuje staré lidice. Pamatuje všechno to, co se tu odehrávalo v čase krvavé a ohnivé apokalypsy z 9. na 10. června 1942. Pamatuje rovněž zdejší obyvatele, včetně Josefa Stříbrného a Josefa Horáka. Oběma, ale zejména druhému z nich, bude věnován náš dnešní příběh. Ze všeho nejdříve se vrátím o pár roků zpátky. Píše se rok 1997 a já jsem v expozici lidického památníku. Se mnou je tu bělovlasá paní. Před jednou z mnoha fotografií se zastaví.
7: Tak tady bych vám chtěla ukázat, tady je Josef Stříbrný jako fotbalista a Josef Horák, který můj bratr, taky jako fotbalista.
8: A to je lidická?
7: To je lidická jedenáctka.
6: To byl hlas Anny Nešporové za Svobodna Horákové, sestry Josefa Horáka. Josef Horák a Josef Stříbrný byli nejenom krajany z Lidic, ale byli také dobrými kamarády. Po středoškolských studiích Horák absolvoval obchodní akademii a Stříbrný reálku, odešli oba do hranic na Moravě studovat vojenskou akademii. Historik z Historického ústavu armády České republiky, doktor Jiří Rejlich, mi řekl.
9: Oba byli reprezentanty nejmladší generace československého důstojnického sboru předválečného. Oba absolvovali vojenskou akademii v letech 1937 a 1938. Ovšem s tím rozdílem, že Horák se stal přímo důstojníkem letectva, kdežto Stříbrný sloužil zpočátku u pěchoty.
6: Po příchodu nacistů byli Josef Horák a Josef Stříbrný z armády propuštěni. Pracovali pak jako úředníci v Praze a hledali možnosti, jak se dostat za hranice. To se jim nakonec podařilo, těsně po štědrém dnu roku 1939. Sestra Josefa Horáka, Anna Nešporová, mi vyprávěla.
7: A toho 27., kdy už bylo teda těsně po svátkách vánočních, tak odešli oba dva, Josefové, Horák a Stříbrný, oba dva odešli jako normálně do práce a víc už teda jsme věděli, kde jsou, protože od těch čas byli pryč.
6: Svého času se mi podařilo objevit deníkové záznamy Josefa Stříbrného. Z nich se dá dobře rekonstruovat průběh jejich cesty. Dodám ještě, že oba Josefové prchali z porobené vlasti společně s dalším letcem, Václavem Študentem. Ten pocházel z nedalekých Hostivic. O necelé 3 roky později, na podzim roku 1942, Václav Študent zahyne. Trojici doplnil ještě jistý inženýr Lípa. Ten utíkal především z rasových důvodů. Jako Žid byl v protektorátu už předem odsouzen k smrti. Pátrejme nyní po dalších osudech lidických uprchlíků. A odcitujeme pasáž deníku, tak jak byla utištěna v knize Ozvěny lidické noci.

0: kdekdo jim tu projevuje sympatie. Přes Bospor se pak uprchlíci dostávají do Bejrutu, potom do Francie, po její porážce německými nacisty do Velké Británie. Zatímco Josef Horák je už krátce po příletu do Velké Británie zařazen do řad letectva a působí u 311. československé bombardovací perutě, Josef Stříbrný je zpočátku u pěchoty. Přihlásí se do parakurzu. Na rozdíl od mužů, jako například byli Jan Kubiš či Josef Gabčík, vybrán nakonec nebude. Vstoupí ale do řad letectva. S výtečným prospěchem absolvuje navigátorský kurz a létá, jako jeho lidický krajan Josef Horák, u 311. československé bombardovací peruti. Letci bojují, ale také žijí. Lidé, kteří jsou neustále tváří v tvář smrti, se umějí radovat z každého šťastného okamžiku. Štěstí Josefa Horáka se jmenuje Win, neboli Winifred, příjmením New. V roce 1941 je jí 18 let. O 70 let později mi skoro až neskutečně vitální, stále krásná a šarmantní paní Win vypráví o tom, jak jednoho dne požádal Pepi Horák její matku, jestli by její dceru nemohl vzít na procházku.
1: Pravděpodobně mě už viděl tak 2 nebo 3 týdny předtím. Nevím sice proč, ale čekal na to, aby se mnou seznámil. No a když jsme spolu šli domů, tak mi přidržel dveře a usmíval se. Ještě bych chtěla upřesnit. Požádal také maminku a sestru, jestli si se mnou může zatancovat. My totiž měli hodně přátel a chodili jsme často tancovat. Později mě požádal, zda bychom se mohli potkávat bez maminky a že si pro mě přijde. No a potom přišel k nám. A od té doby jsme se vídali každý den.
0: Později byl Josef Horák odvelen do dalšího pilotního kurzu. Za svou dívkou pak jezdil, když to šlo, na kole. Musel tak překonávat několik desítek kilometrů. Jednoho dne se rozhodl a řekl.
1: My se vezmeme. Moje maminka řekla ne. On ale řekl ano. Vezmeme se.
0: Svatba se konala 6. prosince 1941. Josefovým svědkem byl kamarád Zustěvic, s nímž prchal do exilu, Václav Student. Vzhledem k válečné situaci nebyla hostina ani trochu honosná. Naopak, paní Winifred mi s úsměvem vyprávila, že svatební hostinu považovali spíše za svatební snídani.
1: Ta hostina byla velmi skromná, opravdu nebyly peníze na jídlo. Měli jsme sem tam něco. Byla to tehdy tvrdá doba. Chlapci, když se vrátili na základnu, tak se museli naobědvat tam, protože jsme fakt neměli dostatek jídla a oni by měli hlad. Byla to opravdu tvrdá doba.
0: Josef Horák získává další letecké zkušenosti. Prodělává další pilotní kurz, tentokrát v Bortnu. Pak už operačně létá. Mezitím se dramaticky naplňuje osud Lidic. Jak už se dnes ví, záminkou pro vyhlazení této obce se stala skutečnost, že právě Josef Horák a Josef Stříbrný byli příslušníky naší zahraniční armády. Nechme nyní hovořit knihu Osud byl mým přítelem. Podle rukopisu vzpomínek někdejšího příslušníka 311. československé bombardovací perutě Miroslava Wilda ji k vydání připravil legendární váleční stíhač a spisovatel František Fajtl. Miroslav Wild vzpomíná na chvíle, kdy se letci, včetně Josefa Horáka a Josefa Stříbrného, prvně dozvěděli o tragédii Lidic.
2: Pravidelně jsme poslouchali v poledne a večer nejnovější zprávy BBC a události z bojiště. Už z přehledu zpráv jsme zaslechli jméno Lidice. Zbystřili jsme pozornost, zvláště Pepi Horák a Josef Stříbrný. Raději neměli být přítomní, šlo o jejich rodnou vesnici. V podrobných zprávách museli oba vyslechnout na vlastní uši strašnou tragédii svých rodin a příbuzenstva. Pepi neuvěřitelnou zvěst nesl poměrně hrdě, ale nebylo s ním řeči. Nemělo smyslu ho nějak konejšit, hrozná skutečnost, že u zdi vypáleného stavení leží jeho otec a všichni jeho strýcové postříleni jako zvěř ho drtila. Je vůbec možné uvěřit, že lidská důstojnost klesla na úroveň barbarů? Seděli jsme všichni kolem rádia jako zařezaní, další zprávy jsme nevnímali. Citlivějšímu Josefu Stříbrnému zaslzely oči. Byl to pro něj nervový otřes. Nevěděli jsme si rady, co dělat, nebyli jsme na něco tak úděsného připraveni. Ani když jsme ztratili v jednom dnu 3 osádky, nebylo mezi námi tak smutno, jak v tomto okamžiku.
0: Jak osud Lidic se svým manželem prožívala Winifred Horáková, vyprávěla mi.
1: On o tom nikdy nemluvil, ale pak on byl vždycky velice aktivní, měl spoustu práce. Prostě nikdy o tom nemluvil, ale vím, že doufal, že až se jednou vrátí, že tam najde někoho živého.
0: Syn již vzpomínané, Anny Nešporové, sestry Josefa Horáka, Antonín Nešpor, mi vzpomínku své tety, tak já to od ní slýchával, doplnil.
3: On se uzavřel do sebe. Potom, když přišel domů, tak byl uzavřený. Bylo vidět, že ho to trýzní, ale vlastně dlouho o tom nemluvil, ani s těma lidma, co jako s nima lítal, že, nebo tak všichni uznali, že to je jeho projev toho, že on šel do sebe takzvaně, že prostě byl z toho smutný, jako co logicky, ale nedával to nějak extra na venek, plnil si dál svoje povinnosti, které měl, on měl samozřejmě úlevu, měli Stříbrný a Horák měli potom úlevu, když se zjistilo, že jo, ale Pepí se choval tak jako stoicky, že prostě, že šel do sebe, no.
0: Skončila válka. Lidické ženy, ty, které měly to štěstí a koncentrační tábor Ravensbrück přežili, se vraceli domů. Ze 196 zavlečených žen nepřežilo 49 a další 3 zahynuli na pochodu smrti. Zoufalé ženy se teprve nyní dozvídaly krutou pravdu. O tom, že jejich muži byli zastřeleni a děti odvlečeny neznámo kam. Ze 105 dětí se jich posléze mělo vrátit pouze 17. Vrátili se také oba lidičtí letci, Josef Horák a Josef Stříbrný, aby si z definitivní platnosti uvědomili, že všichni členové jejich rodin byli ještě před lidickou tragédií odvlečeni a zakrátko postříleni. Přežila pouze sestra Josefa Horáka, Anna, tehdy ještě Kohlíčková, později Nešporová. Přežila jen proto, že byla tehdy v 9. měsíci těhotenství. Nacisté ji sice nechali porodit, nicméně později jí malou dcerku odebrali. Už ji nikdy nespatřila. To však zdaleka nebyl jediný otřes, který oba lidičtí letci po návratu prodělali. Co se tedy s nimi dělo dále? Jedna z lidických žen, Marie Javůrková, mi v roce 2001 vyprávěla.
4: Byli lidi prostě, že říkali, že jsou toho vinni, že kdyby nebyli utekli, takže se to nestalo. Všem my jsme zase říkali, když nikdo nic nedělá, tak nic neskazí. To taky takový lidi byli potřeba, aby prostě se za tu vlast bojovali.
0: Sestra Josefa Horáka, Anna Nešporová, vzpomínala.
5: To jsem poznala i já, i v tom koncentračním táboře, že prostě jsem sestra jeho. Ale já jsem nikomu nic nevyčítala, nebo abych se s někým hádala, nebo tak ne.
0: O tom, co se okolo lidických letců po válce dělo, mi rovněž vyprávěla Anna Šíchová.
6: Byly dvě ženský, že mu vyčítali, že to je krzně. A on s naší mamou snad půl druhé hodiny mluvil, to je málo. Teta Sajdlovic, to není pravda, my jsme to nezavinili. Pepiku, já ti věřím jako sama sobě, oni jsou některý fanatici, ty ženský. Takový, víte, no měli tam děti a teď se jim nevrátili. Když přišli na ten národní výbor toho času, teda mluvím, tak oni jim strašně pronásledovali toho Pepika s tím Pepikem Stříbrných, ale Pepik tam tolik nepřišel Stříbrných jako Horák.
0: Jak to tehdy všechno vnímala manželka Josefa Horáka, paní Vin? Do Čech přijela společně se svým manželem a dvěma syny, Josefem a Václavem, kteří se narodili ještě ve Velké Británii. Josef Horák prý ještě v Anglii doufal, že skutečnost přece jen nebude tak hrozivá.
1: Ale nestalo se tak. Později, když se vrátil, tak cítil, že ho lidé nebrali, že ho nepřijali, protože byl pro ně jakoby vrahem.
0: Právě na toto téma jsem si před lety povídal také se sestřenicemi dalšího lidického letce Josefa Stříbrného, Annou Pekovou a Marií Sládkovou.
7: Bydleli jsme všichni na Kladně.
8: Pročerám.
7: A tam jsme měli jednou schůzi a na té schůze lidický ženy se usnesl, že Horák a Stříbrný zapříčinili Lidice.
8: Jo, že nám, že to způsobili.
7: A tím pádem jako odhlasovalo se, že nedostanou domky v Lidicích.
8: To bylo právě na tom to nejhorší, ne. Že oni to neuznali. Krucifix, oni přeci za to nemohli, že se to stalo.
7: No oni jim dávali za vinu,
8: že
7: to neštěstí v Lidicích, že zavinili oni.
0: To ale zdaleka nebylo všechno. Historik doktor Jiří Rajlich říká.
9: Oba se vrátili do vlasti v hodnosti štábních kapitánů. Oba nejprve sloužili u prvního oddělení hlavního štábu velitelství letectva v Praze a krátce po únoru 1948 byli z těchto míst odstraněni na méně významná místa.
0: Josef Horák pochopil, že ve své zemi nemůže zůstat. Nejprve ale poslal do Anglie manželku a oba syny. Antonín Nešpor mi vyprávěl.
3: Přišla na letiště samozřejmě s pasem, to je tam všechno, vzali ji náušnice, vzali ji přívěsek, který měla od Pepího, že je nový život. Jo. Prstínek snubním nedala. Tak i ta paní, co ji tam šacovala, že na tom letišti ta celnice řekla, že ty kapitalistický, že to tam nepotřebujou. A vzala jí to zlato, bez papíru, bez ničeho. Čili teta letěla do Anglie, byla ráda, že odjela. Už jenom ten konec byl tak hrozný pro ní. Rozumíte, že prostě, no a potom vznikaly ty problémy ostatním.
0: Rád se po jejím odletu odcházel do ciziny také Josef Horák. Ovšem ilegálně. Opět vypráví synovec Josefa Horáka, Antonín Nešpor.
3: Tak Pepí nejdřív přišel za maminkou a říká, Aničku, já budu muset pryč, já budu muset prostě za tou vin, protože oni mě tady nenechají, oni mě zavřou. Jak byl převrat, tak už věděl, že prostě ho zavřou a že to bude špatný.
0: Josef Horák tedy odchází 12. dubna 1948 do exilu. Už po druhé. Paradoxně šel opět stejnou cestou přes Jugoslávii jako tenkrát na přelomu let 1939 až 1940. Dostal se potom do sběrného tábora a později do Velké Británie, kde se opět setkal s manželkou a oběma syny. Jeho sestra Anna však v té době musela čelit nejrůznějším výhruškám. Z nejvyšších míst totiž bylo důrazně doporučováno, aby se svého bratra veřejně zřekla. Paní Nešporová mi o tom vyprávěla.
5: Já jsem řekla, že se mnou ať dělají, co chtějí, že je mi to jedno, ale na bratra ať mi nesahají toho, že já bych se v životě nikdy nezřekla. Nikdy v životě. Protože to byl čestný člověk, který bojoval za to, aby jsme mohli žít svobodný v naší milované vlasti.
0: Ve Velké Británii začal Josef Horák znovu, jak se říká, od nuly. Paní Vin vzpomínala.
1: Takže přijel. Pokusil se znovu vrátit k letectvu, což se mu podařilo. Přijali ho. Ale v podstatě se už nedostal na tu pozici, kterou měl předtím. On byl totiž major. A po válce se k letectvu hlásila spousta bývalých pilotů, Angličanů, kteří chtěli létat. A tak mu sice nabídli místo, ale musel přijmout mnohem nižší funkci neboli hodnost. Pouhé 2 nebo 3 stupně od spodu.
0: Co bylo dál? Přišel osudný 18. leden 1949. Josefa Horáka čekal rutinní cviční let. Měl ho absolvovat na stroji typu Dominie. Paní Vin vzpomíná.
1: Den, kdy letěl, byl to velmi mrazivý den. Letěl z Kejdru na jiné letiště a pak se vraceli. Jak mi vyprávěl ten druhý pilot, který s ním letěl ve skupině, před tím letištěm byl nějaký kopec. Na něm byly stromy. A on se asi vyhýbal nějaké přehánce nebo bouřce, no a narazil do těch stromů. A pak se zřítil. Jak mi potom řekl velitel pluku, po pádu byl bezvědomý. Nedaleko byl nějaký dělník. Ten, když to viděl, tak šel k farmě, vzal dveře, vytáhl ho z letadla a táhl ho pak na těch dveřích na tu farmu. Řekli mi, že měl přeraženou páteř.
0: Josef Horák ještě nějakou dobu žil, aniž by nabyl vědomí. Když se o jeho smrti dozvěděla Anna Nešporová, chtěla odjet na bratrův pohřeb.

0: pohřeb. Od tehdejšího ministra vnitra Václava Noska měla svolení, že odcestovat může. Nechala udělat věnec a pak si připravila dózu, do které dala prst ze starých Lidic. Přímo z míst, kde do roku 1942 stál jejich dům. Dóze je dodnes cennou relikvií rodiny Nešporovy. Slovo má opět Antonín Nešpor.
1: Tak oni sebrali občanku, peníze jí sebrali, tohleto jí sebrali a začali se v tom hloubi vysypali to, co tam je. Vyhaté hlína z Lidic na hrob Pepímu. Tak se v tom začali rejpat. Rozebrali ten věnec. Jestli tam něco má, Mati jako nepašuje. Pomalučku to dělali, jako to bylo vidět, jako říkala se jako zpomalený film.
2: To je na
1: schválno. A to letadlo už mělo letět. A ono nic a já říkám, hejte se, teď už za chvilku mě poletí letadlo, tak to, no to ne, to my si tady. No a teďka na ní začali prostě útočit, byli dva, jeden hodnej, tak ji tam drželi a nakonec ten mladej říká, hele, ono si nic nevypadne, vememe ji k nám do Ruzině. Máti říkala, hejte se, já už vám nic nepovím, dělejte si to co se mnou, co chcete, přežila jsem koncentrák, vás přežiju taky. A už se s něma nebavila, už s ní nedostala ani slovo.
0: Na pohřeb svého bratra se tedy Anna Nešporová nedostala. Záhy se začne tragicky naplňovat osud i dalšího lidického letce Josefa Stříbrného. Je mu souzeno, aby se stal občanem druhé kategorie. Rozpadne se mu manželství, skončí jako natěrač a nakonec onemocní rozedmou plic. Zemře v Písku, zapomenut, v roce 1976. Bude mu pouhých 61 let. Uplynou další desítky roků. Prst lidické země na hrob Josefa Horáka a na Nešporová přece jen dá, ale až po listopadu 1989. Tehdy se po dlouhých letech opět setká se svou švagrovou Vin. Od té doby jsou obě rodiny, česká i anglická, opět pospolu. Je skoro až symbolické, že vnučka Anny Nešporové Pavla se provdala právě do Velké Británie. Od ní jsem se mimo jiné dozvěděl, jak britská část rodiny Lidických Horáků pokračuje. Pavla Nešpor Belis mi vyprávila.
3: Josef Horák měl dva syny, toho Venouška a Pepíčka. Bohužel ten Venoušek zemřel, já myslím, že to může být tak 20 let, na rakovinu. Takže zbyl tady jeden syn, Josef Horák mladší. Ten teda bydlí ve Svindonu, tam, kde vlastně je původní rodiště Winifred Horákový. Ona tam stále bydlí a on tam bydlí taky nedaleko ní, zase ve svém domečku. A on má dvě děti, dceru, asi tak starou jako já, a ještě syna. Tak ten syn starší teda, ten žije, založil rodinu na Novém Zélandu. Má dvě malé holčičky. Jak je zvykem teda v Anglii, tak nemají tam to ova. Jmenují se Emily Horák a Amy Horák. Nicméně jsou to další pokračovatelky teda rodu Horáků. Ten syn jeho nejstarší je Paul Horák a Lucy Horák, to je dcera Josefa Horáka. Ta ještě je svobodná, ta teprve je mladá, tak ještě rodinu ještě asi založí.
0: Do Velké Británie se Pavla Nešporová vydala už v 90. letech. Jela tam pracovat, studovat. Měla však ještě jednu a hlavní motivaci.
3: Tenkrát mě to i, když jsem se tu angličtinu učila, jsem si ale řekla, já bych měla už kvůli té rodině, teď máme půlka příbuzenstva vlastně Angličanů a nebudou si rozumět, jo? Nebo já bych, mě to prostě ze začátku taky, mi to bylo hloupý, že já jim nerozumím a prostě ta naše krev, která tady pochází odsaď, jsem to vzala i jako z téhle stránky, že to je takový jako moje zodpovědnost, že bych teda měla, když se sjedou, abych teda mohla překládat a mohla jim uskutečnit nějaký ten kontakt, protože už toho času jsme ztratili tolik, že by byla škoda tratit další čas jenom tím, že je mezi náma jazyková bariéra.
4: A co to jméno Horák ale by vás dělá?
3: No, to jméno Horák samozřejmě to, je to náš rod, je to naše krev. Nevím, jak bych to popsala, prostě jsem hrdá na to, že mám v sobě krev taky těch Horáků, protože podle toho, co vyprávěla moje babička, Anna Nešporová, rozená Horáková tady, byli to slušní, pracovití, hrdí lidi, český, vlastenecký, čili já rozhodně se nemám za co stydět a rozhodně mám taky být na co hrdá.
0: Své putování po osudu lidického letce Josefa Horáka končím opět u lidické hrušně. Vnímám tu ozvěny dávné noci z 9. na 10. června 42. roku. Vnímám ozvěny osudu. A vybavuji si mimo jiné nejenom Josefa Horáka, ale také Josefa Stříbrného. Muže, kteří nasazovali životy za svobodu této země a přece po válce nemohli a hlavně nesměli v Lidicích žít. Jak jim asi bylo? Co cítili? Smutek? Hořkost? Kdo ví? A tak se stále ptám, přestože vím, že se odpovědi nikdy nedočkám. Proč? Čím si tohle všechno vlastně zasloužili?

Tak tedy končí další díl cyklu Stanislava Motla Stopy, fakta, tajemství s podtitulem Smrt lidického letce. Pořad dále připravili režisér Vlado Příkazký, mistr zvuku Tomáš Kzelhofer, Jitka Borkovcová, Eva Senetová, Libor Vacek a Dan Moravec. Dramaturgyní byla Magdalena Šorelová.

0: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Zlaté časy s Václavem Koptou.
3: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají Zlaté časy. Dnešní díl bude speciální, protože jsem se rozhodl tento díl věnovat celý odkazu Tomáše Bati. Určitě jste ve veřejném prostoru zaznamenali, že v letošním roce si připomínáme 150. výročí narození tohoto významného zlínského podnikatele a vizionáře. A protože už jsem mnohokrát v tomto pořadu zmiňoval, že právě Tomáš Baťa je mým velkým životním vzorem a vlastně vše okolo té baťovské tradice je mým velkým koníčkem, sbírám knížky, všechny možné dobové doklady a dokumenty. Zkrátka je to silné téma mého života, proto jsem se rozhodl uctít jeho památku i ve svém pořadu. Když jsem přemýšlel, jak stylově hudebně doprovodit tento speciální díl, logicky mi z toho vyšla volba Melody Makers. Slovutný orchestr s kapelníkem Jurajem Bartošem a samozřejmě nepřehlédnutelným fenomenálním Ondřejem Havelkou. Takže o hudbu se postará tato kapela a pěvecky se představí kromě Ondřeje Havelky také slečna Rozálie Havelková, také Věra Gondolánová nám zaspívá a myslím si, že mezi těmi instrumentálními mistrovskými výkony určitě si nelze nepovšimnout fantastických sol právě zmiňovaného kapelníka, pana Juraje Bartoše. Máme se určitě na co těšit, takže pojďme na to. A stylový citát, jeho autorem pochopitelně je Tomáš Baťa. A ten řekl: svět vás nebude nikdy posuzovat podle toho, čím jste se mohli stát a nikdy nebyli. Nýbrž podle toho, čím opravdu jste.

Chuchu Chubugi v podání Melody Makers Ondřeje Havelky a určitě jste také poznali píseň Slunečnice v podání slečny Rozálie Havelkové. Když se zamyslím nad historií své posedlosti postavou Tomáše Bati, napadne mě, že to bylo před nějakými 6, možná 7 lety, ten začátek během jednoho divadelního zájezdu. Naprosto běžná praxe je, že když už se vydáme z Prahy takto daleko, býváme na cestách 2, někdy 3 až 5 dní a cesta nás zavála i do Zlína. Já už jsem tam byl mnohokrát předtím s divadlem Semafor, ale tady jsem měl konečně možnost si Zlín prohlédnout trochu podrobněji. A díky nadšení jedné kolegyně, mám na mysli Lucku Benešovou, která vždy se na podobných zájezdech snažila nám organizovat i nějaký zajímavý program, tak díky ní jsme se poprvé ocitli i v tom slavném baťovském výtahu. Já jsem poprvé navštívil ty nádherné zrekonstruované prostory a poprvé jsem se z terasy zlínského mrakodrapu zahleděl na to fenomenální panorama nejen těch továrních budov, ale i toho sídliště cihlových domků, ta slavná kolonie baťovská. A pomaličku, polehoučku jsem začínal celému tomu zlínskému baťovskému fenoménu propadat. Definitivně ztracen jsem byl avšak při první návštěvě Zlínského filmového festivalu, kam od té doby zajíždíme rok co rok s manželkou a i když samozřejmě se snažíme splnit si své herecké povinnosti, jako jsou třeba autogramiáda, takový ten červený koberec a tak dále, samozřejmě, že se snažím toho vidět vždy co nejvíc i ve smyslu těch baťovských atrakcí a že jich není ve Zlíně málo. Dámu, která nechala z té první jiskřičky vzplanout ten obrovský baťovský oheň v mém srdci, tou je Gabriela Končítíková. Je to dáma, která, pokud neví o Baťovi úplně všechno, ví v podstatě téměř všechno. Nevím, jak to říct jinak. Ona dokáže svým entuziasmem, svým nadšením, ale především tou baťovskou fundovaností v člověku vznítit nejenom zájem, ale jakousi až posedlost tím tématem. Ona sama je na tom dost podobně jako já, ovšem na rozdíl ode mě, o tom Baťovi ví opravdu všechno. A ona nás přivítala na jedné společenské akci, které se říká Zahradní slavnost, Garden Party, chcete-li, a ta se rok co rok během festivalu odehrává právě v Baťově vile na Čepkově. A tam už jsem tedy uvízl v té pasti definitivně a dlužno říci krásně, protože Gabriela Končítíková tam měla pro návštěvníky této společenské události takovou neformální přednášku o tom, jak to v domě chodilo za časů Tomáše a Marie Baťových, kde kdo z nich bydlel, kde byly společenské prostory. Navštívili jsme i pracovnu Tomáše Bati a, jak říkám, já jsem byl ztracen. Ztracen definitivně a především krásně. Protože už z této první návštěvy jsem si odvážel knihu Inspirace Baťa, která se na dlouhou dobu a vlastně dodnes stala takovou mou biblí, ve které jsou přehledně seřazeny všechny podstatné myšlenky Tomáše Bati. S některými z nich vás budu chtít určitě v průběhu dnešního speciálu seznámit. Jak jsem ale říkal na začátku, jsme tu také kvůli jinému fenoménu, není to jenom Tomáš Baťa, ale dnes jsou to i Melody Makers. Je tady slavná píseň, kterou si možná vybavíte v tom černobílém provedení, které režíroval Ondřej Havelka a objevil se v tom videoklipu ve dvojici s Bobem Kleplem. Vzpomínáte? Mě to tady nebaví. Melody Makers, Ondřej Havelka a vy stále posloucháte Zlaté časy.

Melody Makers, Ondřej Havelka a nádherná píseň Mě to tady nebaví. Já mám takový pocit, že víc stylové už to být ani nemůže. Pojďme si říct pár slov o téhle kapele. Melody Makers se zrodili někdy okolo roku 1995, poté co Ondřej Havelka ukončil spolupráci s dalším fenoménem české hudby, a to byla kapela Originální pražský synkopický orchestr. Ondra sformoval Melody Makers s touhou nadále pokračovat v tom autentickém stylovém hraní, a to je to, co pro Melody Makers je typické. Ta poctivost, ta neuvěřitelná autenticita nejenom ve výběru repertoáru, ale v tom zvuku, soundu, či chcete-li stylu, jinak se to říct nedá, protože oni, ti kluci, opravdu mají úplně pod kůží ten styl, jejich nástroje znějí jinak, jsou opravdové, není to nějaké jakože retro, že si někdo vezme široké kalhoty a brilantínu do vlasů a máme tu jazzovou podívanou. Tak to vůbec nefunguje. Největším benefitem a tím, co Melody Makers s Havelkou nabízejí, je zmiňovaná autentičnost. Zajděte se někdy podívat třeba do velkého sálu Pražské Lucerny. Pořádají tam zejména okolo Vánoc takové koncerty, ve kterých má člověk pocit, že se ztratil v čase. Že se ohlédnete a v řadě za vámi bude sedět Adina Mandlová, Hugo Haas nebo třeba Oldřich Nový. Je tam magie i lidí, kteří jsou přitahováni tou dobou, chodí velmi elegantně, stylově a dá se říci, že i dobově oblečení. Tančí se v těch chodbách okolo hlavního sálu a opravdu stačí strašně málo, aby člověk uvěřil, že se propadl v čase do té zlaté éry první republiky 20. 30. let. Ta blízkost architektonických skvostů ve Vodičkově ulici, no všechno je to tam tak logicky propojené a to je ta magie, to je to kouzlo, které dokážou zprostředkovat u nás jen a pouze Melody Makers. Já mám tu čest a velké potěšení s touhle kapelou účinkovat v jednom představení Městských divadel pražských. To je představení, které režíroval Ondřej Havelka, obsadil mě do něj a pro mě je to jedna velká a čirá radost. Víte, já hrozně rád vzpomínám na roky, které jsem strávil v pražském Semaforu, zejména na dobu, kdy ještě byl kapelníkem Ferdinand Havlík. Tenkrát jsme uvedli docela, bych řekl, vydařenou reví, která se jmenovala Výhybka. Byl to velký start Tomáše Trapla v hlavní roli. No a Výhybka měla jednu obrovskou výhodu oproti jiným představením, že Ferda Havlík tenkrát dostal na jeviště Semaforu celý velký orchestr, v podstatě to byl jeho swing band, kluci právě hráli na ty dobové nástroje a Havlík geniálně, protože to on uměl, trefil ten zvuk swingových kapel ze 30. let a celá ta Výhybka byla v tomto duchu, čili i v kostýmech, ve svícení. Byla to skvělá podívaná, velice dobře zrežírovaná Jiřím Suchým a i když jsem tam, pravda, měl drobonkou roli, hrozně rád na to vzpomínám, protože tam jsem se poprvé zamiloval do toho nádherného sladkého zvuku jazzového nebo swingového, chcete-li, big bandu. No a chybí mi i ten humor, humor lidí, jako byl pan Klazar nebo Evžen Jegorov, zmiňovaný Ferda Havlík, to všechno byli recesisti a specifický humor hudebníků, no to je na samostatnou knihu a pojednání, takže to, jak jsem postupně se od Semaforu odpojil, to je to, co mi chybělo a teď jsem to zase znovu našel při spolupráci na představení Neboj Baby, to je jazz, které zmiňovaný Havelka režíroval a já mám tu štěstí, že mě do něj obsadil. Tak je to taková moje velká soukromá radost a vlastně toto vyznání se snažím potvrdit i výběrem dnešních skladeb. Stále posloucháte Zlaté časy a hrajou nám Melody Makers. Teď se připojí k Ondřejovi také sestry Havelkovy. Píseň se jmenuje Oči čokoládové.

věci pěkné a zajímavý názor. Škoda jen, že mu vůbec nerozumím, ale to nevadí. Důležitější jsou vaše oči. Víte, když u některé

Žijeme v překotné době, která je plná nejrůznějších serpentin, takového silného tlaku na to, abychom byli všichni dokonalí, rychlí, výkonní, krásní a já nevím, co ještě. A samozřejmě má to neblahé důsledky na našem duševním, ale často i fyzickém zdraví. A tak hledáme různé cesty, různé pojistné ventily. Známe to všichni, někdo cvičí jógu, někdo jezdí na kole, někdo leze po skalách. Každý to máme trochu jinak. Co je podstatné, spojuje nás touha najít i nějaký duchovní směr, který by nám od toho příšerného tlaku civilizovaného světa ulevil. Před pár lety se objevil fenomén, byl to spisovatel Don Miguel Ruiz, možná si vzpomenete na jeho 4 dohody, které v podstatě velmi zjednodušeně řečeno dávaly takový jednoduchý návod, jak se v tom zběsilém žití zorientovat a jak té naší unavené mysli a stresem zničenému srdci a duši, jak jim pomoci. Bylo to jednoduché, tam se vlastně lidé měli shodnout na tom, že stačí dodržovat 4 jednoduché zásady. Nevím, jestli si ještě po letech vzpomenu, vím, že to bylo heslo nehřešte slovem, neberte si nic osobně, nevytvářejte si domněnky a dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete. Takhle jednoduše Ruiz popisoval na základě studií starých Toltéků tu filozofii, která eventuálně mohla člověku pomoci. Já jsem se nějaký čas pokoušel tím řídit, ale vlastně přiznám se, že jsem tuhle cestu záhy opustil, ale pořád jsem vnitřně cítil, že tápu, že budu potřebovat se nějakým způsobem zorientovat v tom hektickém světě a při té rychlosti, kterou já žiju a spoustě práce, kterou jsem si nabral, jsem cítil, že potřebuju do svého života vnést řád. A najednou jako takový ten pověstný záchranný kruh se na tom rozbouřeném moři mého života objevila filozofie Baťa. Tahle knížka mi naprosto zásadním a řekl bych jednoduchým způsobem změnila život. Opravdu, doslova. Je plná jednoduchých pravidel, která hlásal právě Tomáš Baťa a podle kterých si přál, aby jeho spolupracovníci, jak on své zaměstnance nazýval, tak aby podle nich žili. On sám byl vyznavačem selského rozumu a na velká vzletná slova si příliš nepotrpěl, ale když už něco řekl, tak to platilo, to za prvé, a za druhé věděl, proč to říká, protože on se podle těch pravidel snažil žít také a určitě věděl, proč bude chtít po svých zaměstnancích, aby například dodržovali pravidlo 8-8-8. Já vám to vysvětlím, je to velice jednoduché. Baťa doporučoval, aby všichni jsme dodržovali ty osmičky. 8 hodin spánku, 8 hodin práce a 8 hodin prostého života. To znamená odpočinku, sportu, to už je jedno, jak chcete. Ale ty 3 magické osmičky, to byl symbol takové harmonie a snahy o to, aby člověk nejenom přežíval u pracovního pásu, ale aby se dokázal také uvolnit dostatečným spánkem si od pomoci od stresu, no a v tom večerním čase, aby člověk myslel na sebe, na své koníčky, třeba na sport, návštěvu divadla či kina. To je takové zásadní baťovské heslo. Jednoduše to znamená, že člověk si musí najít čas i na životní radosti, tedy přiměřeně pracovat, přiměřeně si užívat a vydatně spát. Dalším heslem, které mi docela zásadně změnilo život, taky to zní jednoduše. Usmívejte se. Naučte se usmívat nejen ústy, ale i očima, myslí a zejména duší. Vážně, zkuste si to někdy. Taky když se podíváte třeba při jízdě pražským metrem do tváří lidí, kteří jedou proti vám na těch eskalátorech. Strašně málo kdy se vám stane, že narazíte na usměvavou tvář. To je takové pozitivní znamení, které opravdu mění svět okolo vás. Mám to vyzkoušené a vím, jak je to příjemné, protože tím, že dělám tu práci, kterou dělám, a ta je často spojena s tím, že se snažím u lidí vyvolat smích, ať už na jevišti, před kamerou či před mikrofonem, nevěřili byste, jak moc povzbuzující a příjemné je setkání s tváří třeba cizího člověka, který mě pozná a usměje se na mě.
Je to trochu jako kdyby vyšlo slunce. No a kromě těchto dvou pravidel si můžeme ještě připomenout důležitost kvalitního spánku. Totiž třetinu života prospíme, spíme tedy kvalitně. No a to je další věc, na kterou Baťa kladl obrovský důraz a týkalo se to nejenom délky odpočinku, ale také dobře vyvětrané ložnice, čistého ložního prádla. Baťa doporučoval lehké noční košele, sám ní spával taky. No, dneska to zní samozřejmě, ale v době, kdy Baťa formoval to svoje impérium, tyhle věci vůbec běžné nebyly. Možná si ani nedovedeme představit, z jak nůzných poměrů někdy přicházeli lidé k Baťovi do práce a jakou neuvěřitelnou proměnou díky jeho péči ty rodiny prošly. O tom si možná promluvíme později. Jsme tu také kvůli hudbě a pojďme si připomenout další zpěvačku, která s Melody Makers dlouho spolupracovala, bohužel už není mezi námi, ale byla to fenomenální jazzová a swingová zpěvačka Věra Gondolánová. Ta nám zaspívá nesmrtelnou píseň Summertime.

Teď bych se na chvilku rád pozastavil u dalšího fenoménu baťovské historie. Mám na mysli Baťovy školy práce. V roce 1925 z myšlenky samozřejmě, která se zrodila v hlavě zakladatele, tedy Tomáše Bati, se začala rodit nejprve jenom pro muže mladé, 14-leté kluky, Baťova škola práce. Internátní zařízení, které sloužilo k tomu, aby vybudovalo sebevědomé, zdravé, silné mladé muže, kteří samozřejmě se později zapojili naplno do provozu v Baťových továrnách. Pro mnohé z těch mládenců to byla změna naprosto zásadní. Někteří přicházeli z opravdu velice chudých poměrů z těch valašských vesniček, kde neznali nic jiného než bídu, kdy často celá rodina žila v jedné ve dvou místnostech s hliněnou podlahou a často na zimu i s hospodářskými zvířaty, a najednou se ocitli v nádherných světlých domech, které samozřejmě hromadně ubytovávali tyto mladé muže. Vypadá to idylicky. Na druhou stranu ty požadavky, které byly na tyto mládence kladeny, byly opravdu velice, velice náročné a přísné. Ne každý z těch uchazečů se probojoval až k tomu místu studenta v takovém zařízení a zejména ten provoz byl dosti náročný. Myslím si, že z pohledu dnešní mladé generace, a to se nechci nikoho dotknout, nedovedu si představit třeba v případě našich dcer, že by byly spokojené s tím, jaký program denní, tedy jaký režim bylo nutné v rámci Baťových škol práce dodržet. Později se totiž objevily i Baťovy školy práce pro děvčata. No a ten průběh toho dne byl neuvěřitelně náročný. Brzký budíček, pak rozcvička, rychlá osobní hygiena, dokonalý a také denně kontrolovaný pořádek na těch společných ložnicích. No a pak odchod do továrny. Žádná škola. Pracovalo se s obědovou pauzou, no pak odpolední směna, po návratu chvilka osobního klidu, který většinou využívali studenti ke studiu, no a večer. Večer se šlo do školy, takže ten den byl na minuty přesně rozpočítán, zorganizován, ale mělo to ten efekt, a to vím z osobní zkušenosti Gabriely Končitíkové, která měla to štěstí, že se ještě s některými z bývalých absolventů Baťovy školy práce setkala. A Gáby vždy tvrdí, že se jí do té doby nikdy nepoštěstilo mluvit s někým, kdo i v pokročilém věku měl tak neuvěřitelnou vitalitu, jiskru v oku, sebevědomí, krásnou, čistou hlavu, plnou vzpomínek a vděčnosti na dobu svého mládí. Byl to opravdový fenomén a ty desítky, stovky a možná tisíce absolventů svým životem vypovídali o tom, že se opravdu u Bati něco naučili. To byl velký a velice důležitý fenomén. Vřele doporučuji, existuje i literatura na toto téma a z dnešního pohledu je velice zajímavé dozvědět se, jak to tehdy v těch Baťových internátech chodilo a jak obrovský zájem to mezi těmi uchazeči vzbuzovalo. Jsme ve zlatých časech, jsme styloví, takže i teď budeme pokračovat v hudebním výběru, který odpovídá tematicky a hlavně dobově dnešnímu dílu, který celý věnujeme výročí 150 let od narození Tomáše Bati. Pustíme si Plamenky v očích tvých, co říkáte? To nás přenese až na pražskou ořechovku Melody Makers, Ondřej Havelka.

jsem pro tebe poprvé přijel před vysočanský činžák a ty si spatřila můj bílý 12-válec kabriolet, všiml jsem si, jak ti zaplály dva plamenky v očích tvých. Na barandovských terasách jsem pak objednal pravé šampaňské. Po prvé sklence si se roztomile objela jazyčkem horní red a já znovu zahlásil.

a odvezl jsem si tě do své vily na Ořechovce. A tam k nám hvězdy spadly dolů. Ale o tom už jsem zpíval před chvílí. Svatební cesta do Itálie. Vzpomínáš si, jak jsem ti tam dole na jihu říkal vidět Neapol a zemřít? Zasmála ses a znovu se zablískly.

jezdím okolo tvé vily na Ořechovce, zacinkám zvonkem na svém bicyklu, ty otevřeš okno, zamáváš mi a já vím, že nikdy nevyhasnou.

Jedním z nejsilnějších zážitků, které mám spojené s našimi cestami do Zlína, byla návštěva zlínské vily cestovatele Miroslava Zikmunda. Už jsou to 2 roky, byl to tak silný zážitek, že i po těch letech mám husí kůži, když si na návštěvu domu tohoto významného českého nebo československého cestovatele vzpomenu. Miroslav Zikmund společně s Jiřím Hanzelkou oba našli útočiště ve Zlíně a když se zamyslíme nad tím, proč vlastně zejména tedy Zikmund, který zůstal ve Zlíně až do konce svých dnů, na rozdíl od pana Hanzelky, proč ten Zlín na ně tak zapůsobil, čím je okouzlil. A ono je to v podstatě jednoduché. Oba pánové, zejména tedy Miroslav Zikmund, zhlíželi vždy k lidem, kteří dokázali svůj život mít pevně ve svých rukou. Vždy to byli lidé velké životní disciplíny, milovníci řádu a modernosti. A Zlín byl na čele všech možných trendů, které si člověk dokáže jenom představit. Podívejte se na to, jaká je to architektonická pokladnice. Doslova taková jména jako Gahura, Kotěra, ale i Corbusier, to všechno byli architekti, kteří ve spolupráci s Tomášem Baťou měnili tvář dříve docela malého provinčního městečka v moderní téměř metropoli. Bůh ví, jak by se věc vyvíjela, nemít nešťastné války a toho okamžiku také tragického pádu letadla s Tomášem Baťou na palubě v roce 1932. Pán Bůh ví, jak by se věc vyvíjela a co všechno ještě by na Zlín a zlínský kraj čekalo. To už jsou jenom domněnky. Podstatné je, že pro mne vzpomínka na návštěvu Zikmundovy vily zůstává natrvalo jedním z nejsilnějších zážitků mého života. Bylo to totiž jenom chvilku po odchodu pana Zikmunda, takže člověk opravdu měl až skoro svatokrádežný pocit, že se pohybujeme v prostoru, kde možná náhle ze schodů vyjde pan Zikmund a zeptá se nás, co tady děláte, anebo nás pozve třeba na skleničku slivovice. Tak moc intenzivně byla ještě znát jeho nedávná přítomnost v té vile. Za tuhle vzácnou příležitost, a chovali jsme se opravdu s veškerou úctou s manželkou, za tu příležitost děkuju nejenom organizátorům Zlínského filmového festivalu, ale i šťastné náhodě, že jsme tam byli ve správný okamžik. No a na správném místě. Byl to veliký zážitek a jakákoliv vzpomínka na cestovatelskou dvojici Hanzelka Zikmund mě vždycky potěší. No a když pak jste v pracovně Miroslava Zikmunda a vidíte ty mapy a všechny ty úžasné publikace, ten řád, který měl ve všem, co podnikal, co činil, jeho archivy a tak dále, je to nezapomenutelný zážitek a vůbec se nedivím,

že ten Zlín tak neuvěřitelně přitahoval právě Miroslava Zikmunda a že ač byl tedy rodákem z Plzně, jestli se nepletu, tak natrvalo zakotvil v tomto úžasném kraji. Mimochodem za pár hodin s manželkou odjíždíme do Zlína na další ročník Zlínského filmového festivalu a nedovedete si představit, jak moc se těším. Máme před sebou dvě skladby, stále v podání Melody Makers. V té první se představí kapelník také Juraj Bartoš, mimo jiné, a poslechněte si jeho neuvěřitelné solo. Takové výšky u nás asi nemá nikdo. Juraj Bartoš, Melody Makers, a zazní také skladba V rytmu Boogie Woogie, Buší srdce mé. Jejímž autorem je Jiří Traxler. Posloucháte Zlaté Če.

Ještě než se rozloučíme, dovolte mi, abych vám přečetl pár citátů z výroky Tomáše Bati. Nechci vás přesvědčovat o tom, že se bez nich žít nedá, nebo že se musíte od zítřka začít řídit tím, co vám teď přečtu. Vůbec ne. Spíš to berte jako takovou drobnou inspiraci a důvod k zamyšlení nad tím, jestli náhodou ten Baťa už před těmi dávnými lety neměl pravdu. Posuďte sami. Napište si svůj plán, nenechávejte nic náhodě. Člověk, který má před očima svůj plán, dokáže najít prostředky, jak ho uskutečnit, třeba, že v první moment neví jak. Naučte se soustředit na jednu činnost a tu vykonejte nejrychleji a nejlépe, jak dokážete. Péče o zdraví je první povinností každého člověka. Každý má 24 hodin denně ke svému rozvoji. Nepromrhejte je věčným čekáním na čas a příležitost. Nikdy nepřijdou. Jsou tu dnes a v tento moment. Lidé si o vás budou vždy něco myslet. Důležité je, co si o sobě myslíte vy sami. Tomáš Baťa.

Poslední nahrávka je skladba Neumrem na slámě. Vznikla bezprostředně po tragické letecké nehodě u Otrokovic, při které zahynul pilot Brouček i samotný Tomáš Baťa. Tato nahrávka se jmenuje Neumrem na slámě a je to vlastně Tomášova nejoblíbenější píseň, která vznikla, tedy tato nahrávka, jako taková podsta tomuto velkému československému podnikateli a vizionáři. Jehož význam jsme si připomněli i v tomto speciálním dílu Zlatých časů. Mějte se krásně, přátelé, a budu se těšit i za týden. Naslyšenou.

to byla repríza pořadu Václava Kopty Zlaté časy. Připomínám, že premiérové vydání vám nabídneme už zítra dopoledne, krátce po 10. hodině. Ovšem dnes po 10. hodině večerní uvedeme další pokračování četby z knížky Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
3: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
4: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
3: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
4: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
3: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný červnový večer, přátelé, a zvu vás k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech příběh Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů. Začíná příběh čtyř žen různého věku i původu, odehrávající se mezi Prahou a Brazílií. Jaké jsou pocity emigrantů, kteří se vracejí na místa, odkud odešli? A co prožívají jejich děti? Je to vlastně takový mozaikovitý příběh o životě ve velkoměstě i v divočině, o síle přátelství, vztahu k rodné zemi i hledání pravého domova a smyslu života.

Jaromír. Když jsem se vracel po dvou letech z Ameriky domů, už jsem se nemačkal s rodiči na jedné mizerné palandě a netřásl se strachy, že nás imigrační úředníci nepustí do země snů. Bylo mi jasné, že se konečně stávám sám sebou. Poprvé jsem vzdáleně začal chápat, co se do nás snažili vtloukat pomocí hvizdu píšťalky a červených trenýrek. Jakoby mi někde na zádech rašila sokolská nebo orlí křídla. A Masaryk mi jistě kynul pravicí z obrazů ve školních třídách. V Americe jsem taky hltal zvěsti o špionské kariéře noblesního Emanuela Vosky, kterého většina krajanů znala nebo alespoň si o něm vyprávěla fantastické příběhy. To všechno se mi honilo hlavou, když jsem si opakoval základy rychlé výroby radiostanice, cvičil si paměť tím, že jsem bifloval anglické fráze a opakoval si němčinu, kterou jsem za ty dva roky už pozapomněl. Měl jsem začít jako převaděč a kurýr. Potom, pokud bych nedělal chyby, jsem měl dostat další pokyny, sestrojit podle moderních příruček radiostanici a snažit se naučit české radisty, jak ji rychle nainstalovat. Byl jsem těmi plány opojený, ale zároveň jsem si nic nenamlouval. Nikdy jsem sám sebe netestoval v mezních situacích. Nevěděl jsem, jestli nedostanu strach a na poslední chvíli nezjistím, že jsem zbabilec. A hodně se mi pletly šifrovací a dekodovací metody, které jsem nestačil v rychlo výcviku pořádně vstřebat. Ve vnitřní kapse saka jsem měl jednu kyanidovou kapsli. Tenkostěnou, asi 3 cm dlouhou esenci smrti. Ještě než jsem odjel, nechal jsem si na ní udělat zevnitř vystužené pouzdro z kůže. A teď jsem se snažil ze všech sil zapomenout, že smrt se může tak beztrestně roztahovat v mé kapse. Zároveň jsem se těšil domů. Představoval jsem si, že budu znova chodit po známých a milovaných kopcích a třeba něčemu doopravdy pomůžu. Každopádně jsem dostal i zálohu, za kterou rodiče mohli začít splácet americký cihlový domek, který jsme do té doby měli jen pronajatý. Vylodil jsem se na jihu Francie a do Československa odjel vlakem. Nebyl jsem z té dlouhé cesty unavený, jen jsem ostře vnímal známé podzimní zapomenuté vůně tlejícího listí, stojaté vody v kanálech a na všem studeně položené šedavé stíny. Spojka čekala v bílé vodě, polské hranice byly blízko. Kmeny stromů vypadaly v podvečerní mlze bezradně. Překvapilo mě, že na vlakové zastávce čeká postarší zavalitý sudetský Němec. Na chvilku jsem zaváhal, jestli to není volavka, ale připadalo mi nemožné, že bych selhal hned na první pokus. Muž měl smluvený typ aktovky a na kabátu mu chyběly dva kostěné knoflíky. Nepůsobil nervózně ani příliš klidně. Věděl jsem, že teď není možné zapojit jen rozum. Ve výcviku nás učili, že když se rozhodujeme, musíme dát nejdřív na první instinktivní dojem a pak rozumem analyzovat, jestli může být správný. Jenže jsem ten typ, co by raději spoléhal na pomalé analyzování a instinkty pro jistotu úplně vyloučil. Pokusil jsem se přemýšlet o svém prvním dojmu, který mi velel prásknout do bot. Chvíli jsem pozoroval mužovi pohyby a najednou jsem věděl, že je všechno v pořádku. Naskočil jsem na přívalovou vlnu ledového klidu. Stejný pocit jsem zažíval, když jsem v horách balancoval na tenounké lávce mezi žulovými útesy. Rozhodl jsem se a kývl na toho buclatého pána. Na zastávce jsme byli sami, žádný vlak zrovna nepřijížděl, a tak jsme si sedli do nedaleké zaplivané putiky, kde to teple hučelo. Ovanul mne známý pach hospodských řečí, chlapi pili pivo a levný, ještě předválečný rum. V Americe jsem pomalu zapomněl, jak jsou jejich dřevorubecké ruce velké a jak dokáží třískat o stůl půl litrem.
Muž mi popsal inženýry, které jsem měl dovést nepozorovaně na hranici, kde je měl převzít další převaděč. Nevěděl, kdo to bude, jen řekl, co bude recitovat jako heslo. Zaplatil jsem, rozešli jsme se a muž nastoupil na lokálku do Jeseníku. Zamíchal jsem se do davu vysedajících dělníků a vydal jsem se už skoro pod mě směrem k lesnímu rozcestí, kde na mě čekali dva muži. Odpovídali popisu a bezchybně odříkali první verš Erbenovy svatební košile. Šel jsem téměř po paměti, mnohokrát jsem se tudy toulal, protože mě tenhle kout přitahoval. Možná už tehdy jsem si podvědomně vštěpoval do paměti vlastní budoucnost. Šli jsme ostrým tempem, skoro beze slova, několika oklikami, zdlouhavými, ale bezpečnějšími. Po pár hodinách jsme dorazili do napůl rozbořeného, bíle oprýskaného stavení. Sedělo v příkrém svahu a kolem pomalu usychalo několik starých jabloní. Přespali jsme v zatuchlém sklepě a za svítání si ty dva mlčenlivé chemiky odvedla starší žena v hadrech, vypadala jako pomatená, potulná žebračka. Zarecitovala pro změnu kousek z Nerudy. Měl jsem před sebou neznámý čas. Nevěděl jsem, kdy mě někdo přijde kontaktovat s dalším úkolem. Mohlo to být za dva dny nebo za půl hodiny. Každopádně jsem se měl schovat v lese, pozorovat stavení a čekat. Místo toho jsem si lehl do nažloutlé podzimní trávy, která byla pod jabloněmi překvapivě hustá. Zvracel jsem, třásl se zimou a strachem, který jsem celou noc potlačoval, abych se mohl soustředit na cestu. Zdálo se mi, že nic nemůže dobře dopadnout, protože pokud se jednou můj první dojem splete, bude to naposled. Vložil jsem si kyanidovou kapsli z kusmo do úst a polaskal jazykem tenké sklo. Dokázal bych ji rozkousnout? Dokázal bych rozeznat ten okamžik, kdy ještě stojí za to o něco se pokusit od toho, kdy všechno končí? Přešlo pár let, kdy jsem už příliš první dojmy neanalyzoval, naučil jsem se na ně spoléhat a přesvědčil jsem se, že na nich závisí, jestli se budu muset rozhodovat ohledně kyanidové kapsle. Když už byly Polsko a blízká hranice definitivně proštupované hákovým vzorem, přesunul jsem se do Beskyd, odkud vedly průchozí stezky na Slovensko, do Maďarska a pak dál k moři. Dvakrát nebo třikrát řekl můj první dojem ne. Bylo těžké ho uposlechnout, ale detaily hrály v tom rozhodování největší roli. Na jednom kontaktu do skládanky zevnějšku nezapadaly příliš vyleštěné boty, které se nehodily k ošuntělému kabátu. A ten člověk, co měl předat heslo, stál na rohu dohodnuté ulice příliš klidně, téměř jako nějaký potulný filozof. Jenže filozofové si nepucují boty. Vyhnul jsem se mu. V předposledním roce války přestalo všechno fungovat. Zmatek způsobily partizánské oddíly, horlivější výslechy, zprávy z fronty a zdálo se mi, že celá zatím poměrně dobře fungující síť, která pracovala jen pro praktickou potřebu dostat z protektorátu důležité lidi, se začíná trhat. Někdy byly mé stezky neprůchodné, protože po nich duněla kožená partizánská bagančata a někdy se spojky vůbec neobjevily. Můj poslední úkol zněl přivést do bílého stavení mladou nadanou matematičku z Prahy. Spojka se neukázala, místo ní přišla na schůzku přímo ona mladá žena. Měla dohodnuté propriety, světle zelený, příliš vyžehlený kostým a tvářila se zoufale. Z její bledé, pihovaté tváře všechno křičelo, že mám jít co nejdál, vůbec se k ní nepřibližovat. Jenže jsem si ten výkřik příliš dlouho prohlížel. Zastavili mě dva muži v civilu, zkroutili mi ruce za záda a přestože jsem měl kapsly pod jazykem, nedokázal jsem se přinutit ji rozkousnout. Mlátili mne velmi pečlivě a velmi dlouho, ale něco mi říkalo, že ještě všechno neskončilo. Měl jsem štěstí, že se vedchá síť úplně roztrhala až ke konci války.
odvezli mě přes Osvětim do dnes téměř nezmiňovaného koncentráku s podivným jménem Flossen, kdesi na polských hranicích. Pochod smrti jsem vydržel díky Johaně, cikánce, co mi nosila jídlo z nestoudných mejdanů, které velitelé čas od času pořádali a zvali si na ně romské vězně, aby zahráli, zatancovali a nabídli svá krásná, i když vyhublá těla. Myslím na ní neustále. Když otevírám dopis z Prahy od Marušky, když mám bodavý pocit strachu, jestli jsem nekontaktoval falešnou spojku, když se v raním polospánku miluji s Luizou. Někdy se na svět dokážu dívat jen obrovskýma žlutě hnědýma očima Johany. Ty vážné oči vydávaly uklidňující světlo. Když jsme stáli polonazí na vymrzlém Appellplatzu, představoval jsem si, že se v jejich teplé výhni můžu ohřát, že jsou to dvě svítilny, které mne nakonec dovedou domů. Nikdo mi nebyl tak blízko jako ona. Byla to Johana Kurucová, kdo vzal do ruky motiku a první se vrhl na strážné v noci, kdy byl vydán rozkaz, že romský tábor má být zničen. Mladší muže odvezli předtím a v barácích zůstali jen ženy, starci a děti. Nešli na smrt jako ovce. Čekali potichu, až pro ně přijdou, a pak se na své mučitele vrhli s ubohými nástroji. Jsem si jistý, že to byl její nápad. Johana byla taková. Pak jsem zamířil do Vídně, chtěl jsem pryč. Chtěl jsem zapomenout na lásku, na koncentrák, na Evropu. Znova jsem se spojil s Američany, dostal jsem vízum do Brazílie a rozhodl se pokračovat v tom, co jsem uměl, v přecházení hranic, ve sbírání a předávání informací. Toužil jsem dál nebýt chlapcem v potupných trenýrkách. Chtěl jsem opět tahat za nitky, jemně vyzvídat, dozvídat se, být užitečný a dostat za to dobře zaplaceno. Nechtěl jsem se proměnit v nadšeného imigranta, co v potu tváře buduje svou funglnovou budoucnost. Latinská Amerika byla tím pravým místem. Spojovala v sobě divokost Johany, vzpomínky na Jandlův kabinet a byla daleko. Hodně daleko. Po válce, už když jsem zakotvil v Brazílii, mne z ničeho nic starý učitel navštívil. Poslal mi vzkaz po jednom z baťováků a pak najednou seděl v kuchyni. Měl jen půlku žaludku, pořád ty bystré švestkově modré oči a vypadal jako znovu zrozený. Přežil výslechy ve věznicích, kam ho poslali za jeho činnost v odboji, a protože během války zahynula celá rodina, neměl nikoho, kdo by mu teď bránil v cestování. Díky tomu, že téměř nic nejedl a neměl koho zaopatřovat, si mohl dovolit podívat se tam, kam vždycky chtěl. Přestože nebylo jednoduché dostat se z komunistického Československa, neměl s tím jako bývalý vězeň a profesor zeměpisu tak velké problémy. A Latinská Amerika patřila spíš k zemím, o něž nebyl v řadách politruků valný zájem. Vyhledal mne, protože si ledacos dokázal domyslet a protože mne dobře znal. Když si žádal opas, musel oběhávat různá pražská ministerstva a na jednom z nich mu k výjezdní doložce pomohla bývalá žákyně Maruška. Vyprávěl mi o ní nadšeně, o tom, jaké má oči, vlasy a jak si na ní jistě pamatuji. Řekl jsem mu, že jsem jí poslal dopis po strýci, který mi byl vděčný za to, že jsem jednu krutou válečnou zimu odvedl partizány dost daleko od jeho statku a jemuž jsem tady nakonec pomohl najít vhodnou půdu. Podařilo se mu statek na poslední chvíli prodat a odjel jsem ještě legálně s platným pasem, protože podplatil všechny, jak říkal, od zhora až dolů. Tahle taktika se mu ostatně bohatě vyplatila i tady. Na rozdíl od hloupých úředníků jsem věděl, že Jandl pracoval pro ten nesprávný odboj a že jeho smýšlení o komunistech není o nic lepší než moje.
A jeho návštěva se mi moc hodila. Ba ne, přímo mi spadl z komunistického nebe. Před několika měsíci mne totiž kontaktovali američtí šéfové, o nichž jsem kvůli tomu, abych mohl v klidu zapustit kořeny v Brazílii, dlouho neslyšel. Ozvali se s úkolem, o němž jsem ani chvíli nepochyboval. Jednak jsem z nějakého sentimentálního důvodu pořád toužil mít co dočinění s rodnou zemí a jednak právě začínala studená válka. Profesor Jandl seděl za stolem a nadával na poměry v Československu. Už jsem podobné historie slyšel od krajanů, kterým zabavili menší i větší továrny, a také jsem nesčetněkrát situaci probíral s baťováky v Mato Grosso do Sul. Jandlovi nikdo nic nesebral, protože nic neměl, ale stejně ho rmoutilo, jak se země neudržitelně žene do temna diktatury. Musel jsem mu bohužel říci, že ani tady v Brazílii nevládnou zrovna demokratické poměry. Přesto lidé mohou cestovat, opáčil Jandl, pro něhož tato svoboda byla nejdůležitější a doma ji nezadržitelně ztrácel. Věděl, že ignoranty brzy vystřídají jiní, asi o něco podezřívavější mocichtivci, kteří už nebudou jeho výjezdním doložkám tak nakloněni. Nabídl jsem mu tedy řešení. Potřeboval jsem doma člověka, který není z Prahy, abych měl záchytný bod i jinde než v hlavním městě. A také jsem potřeboval, aby mi podával pravidelné zprávy o Marušce, která v mém plánu hrála mnohem podstatnější roli než on. Jandl se totiž zmínil o tom, že doložku nakonec podepsal nějaký zábojný, se kterým má Maruška velmi dobré vztahy. Bylo mi jasné, že ty dobré vztahy nejsou založené na tom, že umí dobře jazyky. Potřeboval jsem vědět, jaká atmosféra právě panuje v horních patrech ministerstva zahraničí. A co bylo nejpodstatnější, zábojného jsem znal. Přežili jsme totiž stejný pochod smrti. Jandl o mých plánech něco málo vědět mohl, ale Maruška ne. Jandl měl 4 roky zkušeností z odboje, kromě cestování a svobody s tím spojenému na ničem jiném nezáleželo, neměl už rodinu a rozuměli jsme si. Také peníze mu byly na cestách vhod. Dohodli jsme se velice rychle. Potřeboval jsem Marušku přesvědčit, aby mi posílala necenzurované dopisy, v nichž by nebyly neumětelsky vystříhané díry v každé banální větě o počasí. A zároveň jsem ji nechtěl vyděsit. Jandl to nakonec dokázal. S Maruškou se sešel a vysvětlil jí, že právě ona je pro mne jediným zdrojem dojmů a pravdivých informací o rodné zemi, smutnou, ale krásnou vzpomínkou. Tou také byla, ale byla pro mne i pracovním nástrojem. Jandl byl výborný pedagog, ale mohl se klidně stát knězem. Dokázal totiž žákům promlouvat do duše tak, že ani na chvíli nepochybovali o tom, že příští neděli stráví radostně s učebnicí zeměpisu. Dopisy Maruška začala nosit na jednu pražskou kolej. V hodinu, kterou jsem určil v dopise, přišla a házela je do dřevěného kastlíku na studentské vzkazy. Koleje se střídaly. Dál její dopisy posílal kurýr. Španělský student, potomek uprchlých republikánů, kteří se později stali členy ve frankistickém Španělsku zakázané komunistické strany. Po španělské občanské válce uprchli do Londýna, kde se jim nedařilo. Po únoru 1948 ale chytili šanci za pačesy a vydali se do Prahy. Jejich syn za odměnu a na útraty komunistického Československa studoval v Praze chemii. Se svými rodiči se jednoho chladného rána, kdy nebylo v pražském činžáku čím zatopit, rozešel v pubertální hádce o levicové ideály ve zlém. Křičel na ně: "Mierda, nejste žádní republikáni, ale staří stalinističtí komouši." Československu sice mohl zadarmo studovat, ale z almužny, kterou dostával, živořil. Zároveň nabyl dojmu, že Marx je vlastně kretén a dal se přemluvit ke kurýrní službě pro třetí odboj. Dopisy šly dál přes italské odbory až do Brazílie.
Zpočátku v nich nebyly žádné zásadní informace, takže nevadilo, že putovali někdy i 2 měsíce. Ale i tak bylo bezpečnější posílat je složitou oklikou. Od začátku všechno klapalo. Maruška mi psala o všem, o co jsem jí žádal. Jaké ulice se teď v Praze jinak jmenují, co si koupila na sebe, o kolik podražily potraviny, jaké má nadřízené, kolik toho musí udělat, jaké oddělení je s čím pozadu. Psala mi také o zábojném, který povýšil a měl na starosti styk s obchodní sekcí ruské ambasády. Pro ní to byly nicotné všední skutečnosti. Pro mne to bylo mapování situace na důležitém ministerstvu v nepřátelské zemi. Taky jsem se nedivil, že rusista zábojný povýšil. V koncentráku byli komunisté semknutí do neprostupného klubka, měli svou vlastní síť získávání potravin a s Johanou nikdy nekšeftovali. Zábojný měl nesporný organizační talent a potom, co nás ze zakletí pochodu smrti vytrhlo štěkání ruských kulometů, sloužil jako tlumočník, rozdával potraviny a obvazový materiál. Kontroloval, rozděloval a hrál s Rusy na harmoniku. Ruštinu studoval na univerzitě a byl to přesvědčený romantik zamilovaný do myšlenky panslavismu. Stýkal se v Praze s ruskými emigranty a měl podobné štěstí jako já, že ho zavřeli až ke konci války. Musím přiznat, že jeho nadšení pro všechno slovanské, jeho velkohubé recitování Majakovského a nesporná inteligence mne svým způsobem přitahovali. Přesto jsem se s ním nijak otevřeně nespřátelil a i když ležel na vedlejší palandě, prohodili jsme společně jen pár slov. Ptal se, proč mě odvezli do koncentráku. Vymyslel jsem si banální sousedské udání zemsty. Když jsem se zeptal já, také si pravděpodobně něco nepříliš konkrétního vymyslel. Byli jsme si podobní. Přestože on byl rozverný exhibicionista a já uzavřený netýkavka. Postřehl jsem, že nás oba vzrušuje, že ostatním něco důležitého tajíme. Pak američtí šéfové přišli s odvážnější věcí. Dostal jsem za úkol stát se dublérem a pracovat na oko pro českou rozvědku a vynášet informace z firem založených německými fašisty v Brazílii. Měl jsem také sledovat baťováky a všechny kroky, které podnikal Jan Antonín Baťa ohledně znárodňování jeho továrny ve Zlíně. Ta obojakost byla opojná. Bylo to poprvé, co mi něco takového zadali a já věděl, že v hierarchii je takový chameleon ceněný mnohem více, protože to nejen přináší větší riziko, ale také vyžaduje jiný druh kombinačních schopností. Výborně se mi hodili čeští krajané, zejména ti, kteří přijeli po válce, někteří byli Židé, co přežili koncentrák a jen se z něj vrátili, museli prchat před komunisty podruhé. Byli ale poučení, už si nic nenamlouvali a Brazílie byla jedinou šancí. Americké imigrantské kvóty byly přeplněné. A tak se ve sběrných vídeňských táborech často mluvilo o Brazílii a hlavně o São Paulo s jeho mírným klimatem jako o velké naději. Když přijeli, byli nezřídka zklamaní, že jediný, kdo je byl ochoten zaměstnat, jsou němečtí továrníci, jejich někdejší nepřátelé z říše. Nikdy jsem nepochopil, jak mohli tak rychle zapomenout na svá vytetovaná čísla. Svým způsobem to byla forma jakéhosi podivného smíření s vlastním osudem, s ironií toho, že opět pracují pro fašisty, ale tentokrát za mzdu. Častokrát jsem se na to ptal i jejich německých ředitelů a ti odpovídali, že i oni splácejí svůj dluh tím, že dávají někdejším otrokům říše důstojnou a dobře placenou práci. Všichni byli spokojení.

Markéta Pilátová, Žluté oči vedou domů. Končí pátá část četby, kterou připravila Karolína Jirkalová. Účinkoval Jiří Ornes, režii měl Vlado Rusko. Připomínám, že další šestou část vysíláme na dvojce už zítra večer ve 22 hodin.

0: Historie českého zločinu
1: na dvojce.
0: Krádež v domě pionýrů vypadá na první pohled komicky.
2: Čemu vám jsou čtyři kopací míče, chlape? Stopky, startovní čísla, no to přece není normální.
1: Marginální rozkrádání se ale zvrhne v daleko závažnější případ.
3: Chlupatý pomědou kvůli týž pro nevěře a když se v Praze u SMBáků sám přihlásím, dostanu pár měsíců, maximálně rok. Pak nikoho nenapadne, že jsem u Vratibova někoho praštil do hlavy.
0: Muž na útěku. Premiérový díl Historie českého zločinu.
1: V neděli po 18. hodině na dvojce. Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, tohle je Noční mikroforum, pravidelný pořad Českého rozhlasu Dvojka. Ničím nerušený poslech a příjemnou zábavu vám přeje Joachim Dvořák. Můj dnešní host se na svět dívá skrz objektiv fotoaparátu téměř 50 let. Kariéru začal netradičně, když ve 14 na internátu přefocoval ze západoněmeckých časopisů plakáty hudebních skupin. Pak v sobě objevil duši Trampa a se snímky od táborových ohňů zkoušel zaujmout legendárního profesora Šmoka. Ten ho poslal k Šípku, ale když se za čtvrt roku vrátil s cyklem z pražského metra, řekl mu památnou větu. Pokračuj. Díky chartě 77 procitl z šedivého normalizačního klidu a později začal spolupracovat s redakcemi samizdatových časopisů. A nebál se fotit to, co viděl. Za jeho aktivity ho na konci 80. let z FAMU vyhodili, ale to nezlomilo jeho touhu pokračovat dál. Když se otevřely hranice, stal se záhy členem fotografických agentur v Paříži a ve Vídni, získal dvě ocenění na WordPress Photo a jeho typicky černobílé fotografie začaly vycházet v prestižních médiích po celém světě. Z jednoho náhodného focení inaugurace budoucího prezidenta se pak staly 3 intenzivní roky fotografování hlavy státu. Miluje svou práci a sám o ní říká. Být na cestě, pozorovat svět, jak dýchá, jak se mění, jak se obnažuje i schovává, mít touhy a přání, jít jim naproti, zaznamenat prchavý okamžik dřív, než se stane minulostí. Dokumentární fotograf Tomky Němec. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Byl bych dobrý hokejista, to jsou vaše slova. Proč si to myslíte?
1: To jsem řekl jenom asi jednou v životě, poměrně nedávno, a souviselo to s tím, že jsem vysvětloval, jak vnímám život kolem sebe, že neustále pozoruju i v úhlech, který nejsou přímo proti mně, tedy kolmé, ale i v těch bočních, a neustále vlastně monitoruju prostředí, protože už je to jakási moje cesta, která vznikla v rámci fotografování. Takže fotím lidi, takže vlastně jsem schopný asi zachytit i ty věci, které jsou trošku mimo zorný úhel. A tak jsem to zlehčil tím, že bych byl dobrý hokejista, protože bych asi vnímal tu hru velmi rychlou tímhle způsobem.
0: Možná máte také oči jako včela nebo moucha. Mimochodem, fotil jste někdy sportovce?
1: Určitě ne jako sport, to mě nikdy nenaplňovalo, ale fotil jsem někdy nějakou reportáž. Jo, fotil jsem v Litvínově malý hokejisty. A to byla výborná story, protože byly nádherný ty kluci. Litvínovská hala byla hrozně jako zanedbaná. Pak jsem to dal na svůj americký server a asi za půl nebo tři čtvrtě roku mě kontaktovala americká agentura, že Nike mi nároční kontrakt a budu cestovat po celém světě a fotit NHL tím způsobem, jako jsem nafotil ty kluky. Fakt se nevytahuju, takhle to bylo. Já jsem si samozřejmě myslel, že si se mně dělají srandu, tak jsem si na to vzal kanadskýho kamaráda, který na rozdíl ode mě umí kanadsky, anglicky pořádně, a tři čtvrtě roku nebo půl roku jsme si dopisovali a pak to Nike zamázlo, protože tu kampaň dělali jinak.
0: Možná jim vadilo, že se jmenujete Němec a v dětství jste musel, když jsme hráli na vojáky, hrát vždycky toho nepřítele.

0: Já si půjčím ještě vaše slova, doslov Miráje teda, jestli mi to promine, zpěvák. Každá vteřina je jiná, vzácný obraz, který se po dlouhém čekání náhle zjeví, hned jako naschvál zmizí a u toho rád bývám. To je vlastně taková hodně melancholická definice.
1: No jo, to jsou takový ty mý slova, já to tak teda cítím. To je pravda, bohužel ty prchavý okamžiky jsou tak rychlí, že málo kdy se podaří je zachytit tak, aby to splňovalo mou představu o fotografii, jako velkým F. Já nemám moc rád, teda ono, co říká cvakat, mě to trošku irituje, ale budiš. Takže když zmáčknu spoušť, tak je to buď moc pozdě nebo moc brzy a z prchavého okamžiku se stane nezajímavá skutečnost.
0: Jak se hledá ten moment, ona správná vteřina, kdy zmáčknout spoušť?
1: A to nemám asi odpověď, to je intuice určitá, částečně vypozorovaná, částečně asi daná z vesmíru. Já si myslím, že mi zas tak tohle daný nebylo, ale znám lidi, kteří to mají úplně jako máslo, prostě na chleba to namažou a je to tam. No, to je podle situace, podle toho, jak se člověk asi dívá na svět.
0: A poznáte, nebo jestli to vůbec z vaší zkušeností, já bych si troufl říct, že vy to poznáte, že to bude silná fotografie ještě předtím, než zmáčknete tu spoušť?
1: Málo kdy, ale fascinující je pocit, kdy člověk jako to udělá a ví, že to tam je, ale stane se mi to málo kdy. A pak jsem měl asi třikrát v životě, že se mi zdálo o fotce a druhý den jsem ji udělal. Tu kompozici, že se mi to zdálo a ty lidi se prostě, a ta situace stala. A se mi stalo asi dvakrát nebo třikrát v životě.
0: Mohl byste jeden příklad prozradit?
1: No, dneska jsem to někomu říkal při editaci knihy a byly první svobodné volby v Československu v roce 1990 v létě. A já jsem fotil tehdy prezidenta Havla a říkal jsem si, kde on bude volit, a najednou mi v tom snu jako přišlo teda, že věděl jsem, že to bude ve škole a že tam bude takový box a bude stát zády k oknu a já budu mít protisvětlo přes takovou jako síťovinu a tam bude ta silueta. A takhle se to stalo, akorát tam bylo navíc, že vedle něho se postavila žena Olga a držela takhle tu volební obálku, takže tam mám jakoby oba. To už jsem v tom snu neměl, ale přesně to světlo a to postavení, jo.
0: Která vlastnost je podstatná pro dokumentárního fotografa, kromě trpělivosti?
1: No já obdivuju všechny ty kolegy, kteří to umějí a jsou trpěliví a mají takovou tu velkou empatii a mluví teda o tom a někdy to některý mají i na těch fotkách, jako o té lidskosti a o všech těch věcech. Já mám hodně ve fotografii spíš ten kritičtější pohled, než jako tu laskavost, která asi je taky důležitá, ale záleží, když fotím pro nadace třeba postižený lidi nebo děti, tak tam asi tu laskavost mám, a když fotím, nevím, co bych teď řekl, demonstraci, tak tam už takovou laskavost třeba nemám, jo? Zvlášť když se do toho promítnu názorově třeba. No, nevím, jak bych to specifikoval víc.
0: A jaké je to vůbec být dnes dokumentárním fotografem v době, kdy každý může mít pocit, že je fotografem se svým mobilním telefonem?
1: Tak asi.

0: bych nechtěl znova začínat a nedej Bůh se jako živit fotografií. Kdybych věděl to, co vím dneska, tak bych určitě vystudoval nebo se věnoval, to je jedno si řemeslo nebo prostě obor jakýkoliv, tak bych se zaujetím se jako vymyslel nějaký obor, kde se slušně uživím. A focení bych měl jako absolutní hobby, jo. A pak, když by to přerostlo to hobby v to, že bych si mohl dovolit se tomu věnovat jako naplno, tak bych šel tou cestou. Ale už bych asi v dnešní době jako nechtěl studovat fotografii nebo se ji nějakým způsobem věnovat takzvaně pro budoucí život, protože si myslím, že se jí živit bude čím dál tím obtížnější a hlavně člověk velmi brzy jako vyhoří, jo. Stane se mu prostě to, že musí vždycky přinést od tiskovky po výkop v kanálu do těch novin něco a neexistuje to ne a včera bylo pozdě a tak dále, takže z té lásky se stane rutina a míra vyhoření.
1: Fotil jste někdy vůbec na mobil?
0: Jo, měl jsem takový období, fotil jsem jednu kampaň na mobil, protože jsem ji vlastně nechtěl fotit a dal jsem si takový podmínky klientovi a jedna z podmínek byla, že mi koupí iPhone a já to budu fotit ty 2 měsíce iPhonem a oni to splnili, takže já jsem už z toho couvnout nemohl a ukázalo se to jako bezvadná zkušenost a pak jsem fotil cyklus s Prahou, který fotím dodnes, tak jsem fotil mnoha léta na mobil. Zakázal jsem si v té době nosit foťák, opravdu jsem fotil jenom tu kampaň na mobil. Černobíle.
1: Já musím říci našim posluchačům, že vy máte nikoliv na krku, to jste si sundal, ale tady na stole je takový trošku otřískaný model Leica Q-čko, už jsem poučen, s pevným objektivem. Já si takhle představuji skutečné fotografy. Leica je pro mě Leica skutečným synonymem mistrovství. To je fotoaparát, na který fotil Cartier-Bresson, Robert Capa nebo Josef Koudelka. Jaký byl váš první fotoaparát?
0: Jeden byl půjčený od bráchy, a to byl nějaký ruský FET, což mi bylo asi těch 13-14, a pak jsem si koupil za 300 ruskou Smenu, jo. Takže v roce 76. No a pak to šlo klasicky, že byl Zenit ruský, pak jsem si vzal, jak se to jmenovala, novomanželská půjčka, nebo co, uspořitelny tehdy. A to jsem si koupil praktiku, z toho se mi rodiče mohli osypat, že jsem
1: utratil...
0: NDR, no, PLC3, nějaký 2 objektivy.
1: Dobře, řekněte, kdy jste měl pocit, že máte skutečně jako první dobrý fotoaparát?
0: Jo, to bylo hodně pozdě, to byl otřískaný Nikon F, se jmenoval, ten měli fotografové ve Vietnamu hodně, používali, tak asi z 10. ruky od Matičky, který emigroval, já ho neznám, ale najednou mi to naskočilo. Petr Matička mi to prodal za 5 500 koruny, no. Nikon F, to je takový kladivo, s tím může člověk zatloukat kolíky od stanu a vydrží to.
1: Vy říkáte, že film má duši a když jste fotil ještě na film, takže vám to spojilo nebo zaplo něco v mozku a vaše vidění se přenastavilo na 36 obrázků.
0: No a nejlepší byl vždycky ten 36. respektive ten 37. že jo, který musíte založit nový film, takže nemáte čím fotit. V tom je asi digitál jako výhodnější. Jo, film má duši pro mě, protože jsem prostě tím odkojený a já to poznám dodnes, co je jako je vyfocený na film a co digitálem.
1: Jak to poznáte?
0: Tak ten film má jako nedokonalost, že jo, ten digitál je dokonalá 0.1, vyřezaný, všichni se snažíme to nějak jako přiblížit filmu v tom počítači, zatímco u toho klasického materiálu, tak ten, to je prostě, záleží, jak to člověk volá, hrubozrná nebo jemnozrná vývojka a hlavně nikdy to nikdo nevolá jako stejně jako ten druhej. Zatímco u těch čipů, který vyrábějí 2 nebo 3 fabriky na světě a dávají do všech foťáků, tak vlastně je to stejný, no.
1: Jak jsem v úvodu vzpomínal profesora Jána Šmuka, který se zasloužil o to, že na FAMU založil katedru fotografie, tak on vás s vaším prvním tremským souborem, který voněl po kouři a špekáčkách, vyhodil. A vy jste se pak vrátil za 4 roku s metrem. Jak vás napadl metro?
0: No, tak tam byli lidi, že jo, jako v nějakém prostoru a nemusel jsem asi nikam moc cestovat. A já jsem samozřejmě vedle toho měl nějaké povinnosti chodit do práce, protože razítkové občance bylo důležité, aby mě nezavřeli. Takže to bylo to hobby. Tak se fotilo metro, jsem nebyl ani první, ani poslední. Věnuju se tomu dodnes, vlastně MHD, rád fotím jako v metru soubory. A nevyhodil mě teda, pardon, jako s trampama, to za soubor s trampama mě přijali na FAMU, ale vyhodil mě za jiný fotky a zcela oprávněně teda, no, on se s nikým moc nemazal.
1: Vy jste prý tenkrát někde ve vestibulu metra potkal dalšího černovlasého, tehdy jste byl černovlasý, dnes máte stříbrné vlasy pro posluchače, kluka s kamerou na krku, a kterého jste vůbec neznal, ale který také patří k nespochybnitelným jménům české dokumentární fotografie.
0: Jo, my už jsme se teda znali, vám budu oponovat, se omlouvám, ale je to tak, že se Karel Cudlín, že jo, Kája, tak Karel byl samozřejmě někde dál, už byl asi jaký na FAMU, a já jsem byl v mnoha věcech technicky nepopsaný a on mi tehdy vlastně věnoval první citlivý film. Takže najednou jako jsem neměl rozmazaný čmouhy z metra, ale měl jsem tam reálně lidi, kteří měli nějaký klasický obrysy. No.

0: Noční mikrofórum.
1: Joachim Dvořák a jeho host na dvojce.
2: Tím hostem je dokumentární fotograf Tomky Němec. 3,5 roku jste žil s rodiči v egyptské Alexandrii. Jak se to stalo a co si pamatujete?
3: Mě bylo 5 let, když jsme tam s rodiči odjeli. To bylo v roce 1968. Tatínek pracoval pro mezinárodní afilaci, kde, nebo podnik, najímali si ho na práci. On se věnoval kontrole ovoce, zeleniny a luštěnina, nevím čeho. Takže jsme odjeli do Alexandrie. Tam hodně pracoval v laboratoři a v přístavu, kde bral vzorky, bral mě občas sebou, což byl zážitek, třeba dostat se do podpalubí za oceánský lodi.
2: Co tam bylo?
3: Já mám před sebou ten obraz, jako kdy kontroluje rejži, která šla někde, nevím, z Číny, a tam vždycky byl nějaký dělník, který měl takový speciální nástroj, napích jutovej pytel, z toho se vysypalo zrní. Vzalo se to do misek, Petr, skleněných, a to si otec bral do laboratoře, jestli se nepletu. A vždycky mě fascinovalo, jak ten dělník strašně rychle uměl zašít takovou zahnutou jehlou ten jutový pytel, aby se to nesypalo dál. No a pak jsme tam byli ty 3 roky, nebo 3,5, a vraceli jsme se do té těžké normalizace v 71. roce do mého bydliště v Klánovicích, což už je součást Prahy. Byla to taková vesnice, sice jako pěkná, protože ji postavil Klán v 30. letech minulého století podle amerických ulic kolmí, ale byl jsem tam šťastný vlastně, protože jsem tam měl les a prostě takový to typický dětství, který bych přál zažívat dnešním dětem třeba.
2: Vaši pak odjeli do ciziny znovu, ale bez vás. Nechali vás tady.
3: Jo, to tam měl otec podruhý a to jsme, už jsem byla taková pojistka asi, protože zaprvé tam nebyla teda česká škola, na ruské škole by mě to rodiče nedovolili, jak jsem se, nebo nedovolili, nechtěli samozřejmě, protože táta nebyl ve straně, máma nebyla ve straně, takže to bylo jasný a určitě jsem byl součástní pojistka, aby se třeba neemigrovalo. No a...
2: Kde jste skončil?
3: Odešel jsem, byl jsem odejít do zařízení žákovský internát v Miletíně v Podkrkonoší, rodiště Karla Jaromíra Erbena. Na obálkách bylo ŽI jako žákovský internát, když člověk dostal dopis, anebo někdo psal DD jako dětský domov. No. Byla to taková zvláštní instituce.
2: Co se tam mladý muž naučil?
3: Všechno špatný. Mám to rozvést, je po 10.
2: Řekněte třeba první den ve škole.
3: Jo, první, no ten je jako vždycky všude stejný, když přijde člověk, nebo přišel jako do nového kolektivu. No tak první bylo, že jsme si dali do držky s jakýmsi Hanzlíkem, dost brutálně, a protože to bylo silný a obou něco teklo tehdy, tak jsme měli každý od sebe na rok a půl nebo do té 9. konec. No, já bych to svým dětem neudělal, protože si myslím, že v tom věku je to jako velmi citlivý, těch 13. A myslím si, že to není úplně nejvhodnější a samozřejmě záleží asi na typu člověka. Někdo to je frajer a dá to a někdo je prostě hodně citlivý a dává to hůř. Nicméně k něčemu je to taky dobrý, protože si člověk musí obhájit jako svůj život puberťáka, třeba nás bylo 7 na pokoji, že jo? Takže to taky není úplně jako ono, ale tak je to takové jakoby taková průprava životem a na druhou stranu tam byly samozřejmě i skvělé věci, protože jsme dělali bugr a vyváděli různé věci, které by dneska neprošly.
2: Lezli jste určitě po soše Erbena na náměstí.
3: Taky se to tam dělo za pomoci nějakého alkoholu, no.
2: Možná budu trošku víc osobní. My to máme podobně. Vy máte teda 3 děti, já jen jedno, ale v souvislosti s tím, s tou vaší zkušeností z toho internátu, jak si udržet dobrý vztah s dětmi, když se rodina rozpadne?
3: Já si myslím, že je dobrý být autentický. Pokud má člověk štěstí, což mě se v druhém případě podařilo, že ta partnerka, s kterou už člověk není, nebo ona s ním, tak ohledně dítěte vedete úplně stejný způsob uvažování, myšlení a chování. To znamená, že to dítě do toho se nezatahuje a jste schopní se jako dospělí lidi dohodnout jako na pravidlech hry, takže pro mě třeba bylo jako no, určitě skvělý to, že jsem nemusel zažívat to, co slýchám v okolí, jako že si ty dospělí lidé přes ty děti léčí svý mindráky, tak to u nás teda nebylo u toho třetího syna. Bohužel u těch prvních dvou dětí tam to právě bylo nějakým způsobem hozený a to je nepříjemný samozřejmě, protože já ty děti všechny vždycky miloval jako maximálně a ta ztráta těch starších je poměrně citelná. I když jsem se mnohokrát snažil třeba nějakým způsobem to oživit nebo být v kontaktu, tak to nepadlo na úrodnou půdu a tam holt ten bývalý partner nebo partnerka to měla nastavený jinak. No.
2: Vy jste i na čas odložil svou kariéru, abyste mohl víc trávit čas se svým nejmladším synem?
3: Je to tak, protože nic na světě mi nestojí za to, než mít hezký vztah se svýma dětma. A u toho Honzy, který je nejmladší, tak tam jsme byli poměrně provázaný a jsme, protože mám střídavou péči, takže tam to vlastně jako je, myslím, moc milej a fajn vztah, i když teda já už stárnu a jsem prudím a on je 18-letej, takže samozřejmě jako mu lezu na nervy, ale myslím, že tam ta láska je.
2: Maminka vás vychovala, abyste nezáviděl a naučil se přát ostatním, což je pro ego fotografa výzva, nebo jak by naše děti, ty nejmladší, řekli challenge.
3: Jo, to dcera je, ale taky jako nejsem žádný svatoušek, takže to mi sice říkala, ale taky mi to mnohá léta trvalo, než jsem se to naučil. A rozhodně jako ve 20, v 30 jsem teda jako myslím to ego měl poměrně zbytnělý, takže samozřejmě to byla ich forma, já jsem nejlepší, že jo, jako a tak dál. Naštěstí, aspoň si to myslím, že od určitýho věku člověk tohle nějak jako ztratil nebo pochopil, že tudy cesta nevede, takže můžu s klidným svědomím říct, že opravdu mám radost, když se mému kolegovi, jehož práce se mi líbí, jo, to musím jako říct, protože je jako většina prací, nebo jak vnímám fotografii, tak mi to nic neříká, ale to, co se mi líbí a řek si řeknu, kurník to bych chtěl mít taky. Ale není zatím už to jako, jo, je tam prostě takový to fajn, povedlo se mu to.
2: Tomky, a řeknete to tomu kolegovi?
3: Jo, to dělám, no, jasně. A taky mlčím, když se mi to nelíbí, no.
2: Jo, často je, no, tak já si... jsou strašné ty otázky, tak co? A vy vlastně nechcete nic říct.
3: No, vy nic neřeknete, anebo řeknete jako, hele, pro mě to není, jako, ale přeju ti šťastnou cestu, no. Ale ono je dneska hodně lidí, jako který to mají tak, jakože z vás vysávají energii, čas. A já jim říkám zloděj času, protože můj čas se krátí, že jako každýho z nás. Takže z vás jako vysajou všechno, co můžou, aby to ego právě si nějak jako přiživili. Jsou zloděj času, no.
2: Tak já skočím do roku 86, to jste byl ještě mladý a tyto časové intervaly jste nevnímal, ani tu tíseň toho, že se to krátí. V Praze se objeví slavný americký fotograf Irwin Penn. Má nějakou zakázku, má fotit kosti starých tvorů pravěkých v Národním muzeu. A vy se s ním potkáte?
3: Já jsem se s ním potkal až v New Yorku. Já znal tenhle ten příběh, já jsem do té doby vůbec neznal, protože on tady byl tuším za normalizace teda.
2: 86.
3: A to byla, myslím, jeho průvodkyně byla právě jako paní doktorka Fárová, nebo nevím, jestli průvodkyně, ale rozhodně jako byli v kontaktu. A já jsem se u Pena objevil ve studiu až v roce 1997, tuším, takovou tou náhodou, nenáhodou, že jsme tam byli tehdy s Holomíčkem a zvedli jsme, zvedl jsem telefon a zavolal jsem, jako, protože jsme měli číslo, Holomíček ho kdysi vyfotil právě s Dušanem Šimánkem, myslím, u něj v ateliéru, to už si přesně nepamatuju, ale skvělý fotografové všechny, co jmenuju samozřejmě. A měl sebou nějakou knížku, v který ta fotka byla a Fárová, takže jsme měli číslo, zavolali, samozřejmě tam to vzal nějaký asistent a řekl si, crazy man, že jo, jako a vůbec se s náma nebavil, ale za dva dny jako nějak jsme si zavolali, nebo zavolali na hotel, že máme přijít, tak jsme přišli k panu Penovi do studia a on nám věnoval asi 3/4 hodiny, jako bylo to půvabný.
2: Tak já vím, že vy máte sen.
3: To je... O těch se nemá mluvit, aby se splnili.
2: Tak já to řeknu za vás. I have a dream, což jsou slova samozřejmě Martina Luthera Kinga, mnohokrát citovaná v různých jiných příležitostech. A já to řeknu za vás. Kdybych byl bohatý mecenáš, tak bych to zařídil, protože se mi moc líbí, co děláte. Ale nejsem, tak bych to zkusil říct aspoň takhle nahlas. Vy byste chtěl strávit 2 měsíce v New Yorku a fotit metro. Proč?
3: Já nevím, mě prostě fascinuje život jako v New Yorku, kde jsem měl to štěstí párkrát bejt, tak jednak je to jako samozřejmě úžasné město, ale to je tak všechno barevný a pestrý a odehrávají se tam takové situace, že kdykoliv jsem tam byl a jezdím metrem, tak to vidím prostě, no. Bylo by hezký z toho udělat nějaký projekt, kalendář, nebo prostě mít klienta, který řekne, hele, to by se mi líbilo, jdeme do toho, protože já nejsem žádný chudáček, ale přece jenom v dnešní době jako dva bydlet, já nemůžu bydlet na hotelu nebo u někoho, já musím bydlet prostě nějak jako, abych někoho neotravoval, mohl přijít ve 2 ráno nebo vstát ve 4 ráno, to je jedno. Prostě být samostatný, tak to je prostě poměrně drahá záležitost na to, abych jenom tam odjel, fotil a pak s tím nic neudělal, jo. Což je teda jako často v mém životě, že někam odjedu, fotím a pak to ani nepublikuju.

0: Noční mikroforum.
1: Joachim Dvořák a jeho host na dvojce.
2: Když jsme byli před Šalomem, před písní v New Yorku, kam věřím, že se nakonec vypravíte a budete tam mít čas a prostor fotit vaše oblíbené městské hromadné prostředky, tak díky vám jsem objevil jméno fotografa Bruce Davidsona. On stále žije, je mu asi 92, významná osobnost humanistické fotografie, fotil pochody za občanská práva, gengy, mladistvých v Brooklynu, dokumentoval černošskou čtvrť v Harlemu, člen Magnum. Co to je, když se věnuje fotograf humanistické fotografii?
3: No, tak nevím, jestli ještě dneska vůbec to někoho jako bere. To bylo starý Magnum Fotos, že jo, těch klasiků, ale Bresson, Koudelka a tak dále. No já si myslím, že to byla doba, kdy ještě fotografie nenaivně, jako opravdu to řeknu, jak si to myslím, mohla pomáhat a měnit do jisté míry zavedený pořádky. A pak to, že jo, samozřejmě televize všechno převálcovala a vzala, ale obzvlášť Americe prostě kultura obrazového sdělení byla vždycky jako poměrně v té jejich nepejorativně jednoduchosti tak jako fungovala. A dodnes vlastně je vidět, že se dělají velký projekty a publikujou, samozřejmě je to komplikovaný, protože se všechno přesunulo na internet a do mobilů, ale přesto se to děje. Takže ta humanistická fotografie byla vlastně o podstatě toho, co obsahuje to slovo, a nějakým způsobem, když to bylo dobře zpracované, tak to mohlo na něco upozornit, řekněme na nějaký problém. Jinak to řeknu, válka ve Vietnamu, která trvala neskutečně dlouho, tak ve finále vlastně pohořela, nebo skončila, říkají, až o 2 roky dříve na tom, že přicházelo to obrazové svědectví, jak televize, tak fotografie, protože se publikovaly to, ty brutální věci, které se tam děly, protože tehdy ještě armáda americká nemohla cenzurovat. Dneska už je to jinak, dneska vás sebou nevezmou. Dřív prostě přišel fotograf, se do vrtulníku odletěl někam a nafotil ty kluky, který tam umírají, nebo na obou stranách se dějou ty věci. A pak to otisk Life, nebo to otisk New York Times, nebo někdo. A najednou vlastně běžný Američan viděl podstatu té války a to je ta náplň, že ta fotografie může posunout to vnímání někam a vzbudit ty otázky a nějakým způsobem na to hledat odpovědi.
2: Fotografie ale může pomáhat i dnes?
3: Jasně, určitě. Tak
2: vy s tím máte zkušenost?
3: Taky mám, no, tak je tady spousta problémů, který se dají nějakým způsobem fotografovat, ale otázkou je, já jsem fotografoval, nevím, 15 let zpátky pro nadaci O2 a tam byly bezvadný 2 slečny nebo paní, který pochopili sílu jakoby, a líbily se jim mý fotky a tak jsme dělali programově několik let, jsem fotil handicapovaný děti a pak se sehnali díky těm fotkám třeba i nějaký peníze na podporu zase nějakých zařízení, výtahů, aby nebyli ty klienti nosení do pater pomocí jako v rukách, ale prostě takový, jako že to něčemu pomohlo, což jako člověka vlastně pak, nebo mě velmi potěšilo, že najednou díky fotografii se sehnali třeba peníze na ten výtah, který jsem zmiňoval a najednou člověk si řekne, jo, tak není to jenom o mně a o těch fotkách, ale k něčemu dobrému to posloužilo. No.
2: Když jsme zmínili v předchozím vstupu jméno Anny Fárové, dobrého anděla mnoha umělců, především zde v bývalém Československu, která pomohla lidem v jejich kariéře, tak ona stála také za tím, že jste se setkal se zakladatelem, uměleckým ředitelem slavné agentury Agence VU z Paříže.
3: A Jean Suje, no, Christian Kožol, to byl bezva chlapík, ano, díky paní doktorce Fárový. Ona v roce 89 udělala takovou jako výbornou výstavu na Chmelnici v Praze, kde konfrontovala 37 fotografů, se tak myslím, že ta výstava jmenovala 37 fotografů na Chmelnici a dala tam, jako, nebo vystavil se tam jako projekty, převážně třeba dokumentární, a řekněme těch starých psů a mladých psů, jo, fotografů. Takže jako vystavovali tam ty padesátníci, který pro mě byli tehdy jako vlastně ty starý psy. A byl to neuvěřitelně pěkná věc, dodnes ten katalog mám schovaný. A paní Fárová z nějakých důvodů se jí asi líbily i mý fotografie, tak když tady byl Kožol, který přijel z Francie, tak mě pozvala k ní domů a on si vybral a koupil ode mě, vlastně byla má první vintage fotografie, která se dostala do sbírky a odvesl ji do Paříže. Tehdy mi za ní zaplatil asi 500 franků, což tehdy bylo 2500, což byl slušný měsíční plat nebo co.
2: A co na ní bylo?
3: Byl na ní taková fotografie, která přežila mý síto a patří do těch 10, co jsem za život vyfotil, těch dobrých. Trošku žertuju, ale jsou na ní trampové z vlaku. No.
2: Skočím od trampu.
3: A paní doktorka Fárová pomohla opravdu
2: mnoha lidem.
3: Mnoha lidem a byla velmi zajímavá dáma, ano.
2: Zdravíme nahoru do nebe, zaslouží si to. Od trampu k Havlovi. Vadí vám nálepka ten, co fotil Havla?
3: Dneska už ne, občas mě to mrzelo dřív, protože jsem dělal spoustu jiných věcí, ale vlastně díky Václavu Havlovi jsem si nastartoval v té profesi kariéru, o který by se asi jako mnoha lidem mohlo zdát.
2: Jak se vizuálně ve vašich očích proměnil po roce 93, když byl zvolen prvním českým prezidentem?
3: Jo, to už já jsem nebyl, protože já jsem jako osobní fotograf končil rokem 92, vlastně po rozpadu Československa. Pan Havel abdikoval, a takže nebylo proč tam jako zůstávat a já už jsem hlavně chtěl fotit po 3 letech úplně jiné věci. No, ale přesto jsem se tam nějakým způsobem navracel nebo ho potkával. Zvážněl, z úřadu se stal jako úřad, který do té doby, do toho roku 92 se jako hledal do jisté míry, protože samozřejmě po roce 89 přišli jako neskušení lidé, takže se z toho stal jakoby úřad, jakoby zvážněl, stal se jako profesionálem, když to tak řeknu, a samozřejmě s odchodem Olgy určitě se u něj i změnilo něco vevnitř, nějaké nastavení a tak dále. No.
2: Ale a vizuálně proměnil se pro vás? Krom toho, že zestárl?
3: No, vizuálně nevím. Jak se člověk jakoby promění nějak, tak vlastně je to i o té energii, kterou jako vydává. Jsem ho pak už vnímal daleko unavenějšího třeba. A hlavně tím, že se si potom vzal tu druhou manželku, tak i můj jakoby přístup k němu byl značně omezen, jo. Protože ona vnímala asi mý fotografie jako řadu jiných, jako nevím, jestli nelichotivých, ale v podstatě ona měla svého fotografa, který spolupracoval s, já nevím, třeba s nějakým bulvárem nebo tak. To není moje cesta, nejsem bulvární fotograf.
2: Nechme tuhle kauzu minulosti. Já mám moc rád váš snímek. Tuším, že je z roku 90. Václav, pan prezident Havel, sedí v BMW, otáčí se, v puse má cigaretu a dívá se dozadu. To mám moc rád. Kterou máte vy, jestli se to dá vůbec říct, oblíbenou?
3: Co se týká prezidenta Havla? No, ona asi nebude jedna. Možná budou ty méně známé. Těžko říct. No, já mám rád tu ve vlně samozřejmě, protože jsem si u toho taky namočil polobotky.
2: Je ta slavná v Portugalsku.
3: Ano, ano. Tak to jsou všechno jakoby poměrně známé fotky, ale pak mám jakoby, teď dělám na nový knížce, takže vlastně tam vidím jako ty nově objevené věci z archivu a on byl neskutečně hravý, takže třeba mám takovou vsadu, jak škádlí dva pejsky jako štěňata, který ho tahají za pomlásku. To bylo vo Velikonocích a měl velkou pomlásku. A on má na sobě, na nohách má takový bačkory. Je na trávníku v parku, je to naprosto komický. Já nemám rád moc humor ve fotografii, ale tohle je takový ten humor, který uneseme. Jo? Ale to nikdo neviděl, já jsem ji našel teď po 30 letech. No.
2: No já vím, že v té nové knize, protože vy jste už před 10 lety k jeho 80. narozeninám nedožitým připravil výstavu a velkou publikaci, kterou jste si sám vydal, tak teď k těm nedožitým 90. pracujete na nové knize, kde by mělo být snad až 96% nikdy nezveřejněných snímků. No. Z jakého počtu, z kolika tisíců vybíráte?
3: Já jsem to prošel znova, celý ten archiv, protože jsem ještě objevil nějakou krabici, kde jsem fotil v 90. letech ku podivu na diapozitivy, nikoliv jenom černobílé, jak mám tu nálepku, ale tak jsem tam nějaký věc jako našel. No, ono jako je to těžko popsat, ale to, co se vám líbí před 20 lety, neznamená, že se vám bude líbit za 20 let a v obráceně. Jo? Mm-hmm. Najednou ty věci dozrajou a nějakým způsobem fungujou jinak. To vám řekne mnoho lidí jako z oboru fotografie nebo jiných uměleckých oborů, že vlastně se vy změníte, doba se změní a něco dozraje. Jo? Aspoň u mě to tak funguje. Takže já jsem byl vlastně překvapený, kolik tam toho je. A nechci si foukat, jo? Nebo dělat ramena, ale myslím si, že to je zajímavý. Samozřejmě budou tam fotografie ze stejných situací. To znamená, dám příklad, jako jste zmiňoval vlnu, tak to tam zrovna teda není, ale jako bych vyfotil 2 minuty předtím na stejném místě něco jiného. Mm-hmm. Takže to bude evokovat. Co tam ale rozhodně nenajdete, jsou všechny ty známé fotografie typu moře, Rolling Stones, v autě a tak dál. Ale jsou tam moc hezký situace a věci.
2: Máte ve svém archivu, mluvíme-li o Václavu Havlovi, nebo třeba Karlu Schwarzenbergovi, o jehož knihu se pokusíte během následující sezóny, nějaké snímky, které by se daly považovat za dokonalé, ale vy je nezveřejníte?
3: U Karla nevím, teda pardon, u knížete Schwarzenberga nevím a mám svolení, já jsem ho fotografoval jednak teda pro rodinu pohřeb a tak dále, to nebudu rozpitvávat, ale jako dost důležitý nebo silný věci, ale on mě nechal třeba fotografovat, když byl upoután jako v nemocnici na lůžku a tak dál. A tam já vždycky samozřejmě zvažuju tu etiku té fotografie, jestli to stojí za to, že když se mi teda líbí a vyzařuje něco, ale od něj třeba mám to požehnání. On měl jako ke mně tu důvěru a řekl jako samozřejmě, jo. Aniž by jako říkal, dejte tam jako, co vy uznáte za vhodný, tak je byl to vždycky kníže velkorysý člověk. Takže já tam mám jakoby některé věci, které bych asi mohl dát a zvažuju auto Václava v téhle knize, bojuju s 2 fotkama, které už 30 let chci ukázat, ale vlastně všichni mi vždycky říkali, nedávej to tam. Až dneska mi někdo říkal, OK, dej to tam.
2: Tak uvidíme, jak tohle tajemství dopadne.

0: Tak my jsme mluvili o Karlu Schwarzenbergovi, k němuž vznikne možná za 2 roky kniha?
1: Příští rok. Příští rok? 90 let by mu bylo, no.
0: Takže to bude zase k 90. A k 90. narozeninám.
1: Pokud, no.
0: Nedožitým.
1: Pokud to stihnu.
0: Ale aby to nevypadalo, že jste fotil celou dobu jenom tady v Čechách, vy máte spoustu velmi dobrých snímků z Balkánu, z Kosova, kde jste byl asi 15krát, z Kuby. Za jeden snímek z Kuby jste byl oceněn na WordPress foto. A když jsme se viděli, jak jste mi říkal, že možná ty nejlepší fotografie, které vůbec máte, tak jsou z Kuby. A nikdo je ještě neviděl pohromadě.
1: To je pravda.
0: Potřebujete se na tu Kubu ještě vrátit, nebo?
1: Nevím, jestli by se tam...
0: Vy jste byl vyhoštěn, takže nemůžete teď.
1: No, a třeba se to podaří, ale jo, to byl silný soubor, protože jsem si do toho prostě lehl, hrozně mě vytočil zas ten bolševik, tak jsem tam tehdy odjel, myslím jejich bolševik, jak zachází s lidma, a vznikly docela silný snímky. Úžasný prostředí, určitě bych se tam rád vrátil. Můj syn mi říká, že se mu nejvíc líbí, kolega Honza Mihaliček říká, že to je velmi dobrý soubor, ty lidi, kteří to viděli teda, tak abych řekl. Takže, a já ho mám rád, to je pravda, jo. No ale Balkán je třeba blízko a tam jezdím taky rád, do Rumunska nebo do Kosova, tam zase Kosovo bylo specifický, všeho skončila válka a byla to taková, mě zajímají vlastně, když to zkrátím, mě zajímají nikoliv, já nejsem válečný fotograf, já bych se bál, mě zajímá ta příčina a ten běžný život, jako třeba těsně po nebo v, ale ne přímo, jako být teda na poli a aby tam svištěly kulky kolem mě a umírali lidé, to asi není nic pro mě.
0: Velkým dokumentárním fotografem, který pochází z Česka, je také Antonín Kratochvíl. Chodíte spolu pořád na pivo?
1: To je obrazně, no. Já mám rád fotografie mnoha fotografů, nesmírně si vážím jejich práce, ale s některýma bych jako na pivo vlastně nechtěl chodit. Mám rád tu jejich práci, ale třeba jako lidi si nesednem, nebo mám jiný vnímání světa jako toho lidského faktoru, a Tonda je naopak jako ten, který je samozřejmě vynikající fotograf a k tomu je ještě jako bezva brách, jako s kterým se dá jít takzvaně na pivo a vždycky pokecat o spoustě věcí.
0: Já jsem se díval na vaše webové stránky a mimo jiné jsem zjistil, že jste udělal knihu Amerikánka, kdy během covidu, já si to pamatuju, protože jsem se tehdy díval na videopřenos, všichni museli sedět doma, od režiséra Viktora Tauše, a v té knize je několik barevných fotografií. Jak je to možné, že se vám tam propašovali?
1: Já jsem to potřeboval vyzkoušet, jak to vypadá, jo? Protože já jak tu barvu nedělám, tak jsem si říkal, a to byla jeden důvod, a druhý důvod, že důvod byl ten, že Viktor si to zasloužil, protože on dělal některé ty představení tak expresivní, že se mu to ukázal a bylo na něm vidět, že by si to hrozně přál, tak jsem chtěl i v tom jako vyhovět. A byl to neskutečně krásný v té průserové době, to byl neskutečně krásný období na focení divadla. Já jsem divadlo nikdy nefotil, ale nesmírně mě to pohltilo a bavilo mě to. No,
0: no a na tom vašem webu jsem také zjistil, že lidé si vás mohou objednat, protože vy děláte pořady pro střední školy, jmenuje se to Moje doba nesvobody.
1: Je to tak.
0: A na co se vás děti ptají, studenti?
1: To jsou studenti středních škol, já přijedu, promítnu jim fotografie, které jsem fotografoval v těch 80. letech, v tom socíku, a protože si furt myslím, že jedna fotografie může být za 1000 slov, jak se říká, a pro ně je to jakoby vlastně cesta do pravěku, ale podle reakcí je jasný, že to často uchvátí a stává se, že i jako mi nedají jako prostor na to odejít, což si já si říkám, budu je nudit, jako bude hrozný. A pamatuji si v Havlíčkově Brodě, tuším to bylo, tak tam se byl asi 3 hodiny, už jsem úplně chraptěl a říkám, už jdete domů, ne, už jako jste nechtěli sehnout. Tak to byla ta obrovská satisfakce. Já si vždycky říkám na těch souborech, že kdybych zasel semínko jakési nedůvěry ve špatné systémy a ty lidi o tom přemýšleli, ty mladí lidi, a pak se rozhodovali ve svých životech na základě toho, tak jsem splnil svou misi jako fotograf.
0: Kolik fotek nakonec zůstane?
1: Jako mých, to já vůbec nevím. Myslím si, že to je problém všech fotografů, který nemají to zázemí děti a prostě velký klan, který by s tím uměl nějak jako naložit. Takže myslím, že to je velká otázka a těžko se na to hledá odpověď. Netuším, co se s tím stane.
0: Dá se pomoci, máte 3 děti, dá se pomoci tomu, aby se jim to ulehčilo?
1: Jo, to jo.
0: Nemyslím tím, že no, to spálíte.
1: Hodíte to do popelnice, že jo. No, já tak myslím, že pro svý děti připravím nějaký soubory, každý mu dám jedno paré a pak ať už se starají to. Ale život je hrdinů a slavných men jsou plné hřbitovy, takže já si nedělám žádný iluze. Mě baví focení, miluju ho. Mám rád fotografie, kvalitní a dobrý, a ty, co mám rád, a přeju každému fotografovi, aby se mu dařilo, ale do futrálu si je nevezmu, že jo. No.
0: Kdybyste měl dnešní den vyfotit, měl by z něj zůstat jeden snímek, co by na něm bylo?
1: To je hezká otázka. Než jsme to spustili, tak jsem fotil vás, protože dneska jsem byl asi 11 hodin u počítače. Když jsem vybíral fotky, tak to třeba bude tahle fotografie.
0: No tak uvidíme. Třeba se někdy najdu v nějaké souborné knize. Ostatně vydáte někdy nějakou svou velkou monografii?
1: Já doufám, že jo, ale ještě na to čas, no.
0: Dnes tu s námi byl dokumentární fotograf, talentovaný člověk, který se bere i za ostatní kolegy, pan Tomky Němec. Děkuji vám za návštěvu a přeji vám dobré světlo.
1: Já děkuji vám za pozvání a za velmi milý rozhovor.
0: A naslyšenou příště se s vámi na vlnách Českého rozhlasu těší Joachim Dvořák.

0: Toulky první republikou.
1: Světla a stíny doby.
0: Jak se rodily československé státní symboly?
2: Návrhů, s nimiž přicházely významné osobnosti, se sešlo přes 30.
1: A mezi nimi se objevil i zcela neznámý učitel.
3: Všechny ty nákresy vzešlé z per slovutných výtvarníků mi prošly rukama a ne, že by nebyly dobré, to bych si říci netroufl, ale něco mi na nich pořád nesedí.
1: Toulky první republikou.
0: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
1: Radioservis představuje
4: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
5: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
4: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
5: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
4: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
6: Přeji dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. Máme sobotu, je 13. června roku 2026. Čas 23 hodin, 31 minut a 40 vteřin. U mikrofonu tady ve studiu Dvojky je Martin Hrdinka, začíná legendární noční proud a začíná touto legendární znělkou, která je snad ještě legendárnější než ten noční proud. Asi to víte, ale možná, že ne, v Praze probíhá muzejní noc a vzhledem k tomu, že noční proud je na adrese Vinohradská 12, Praha 2, 120-99, má tedy pražskou adresu, tak nahlédneme do Muzea nočního proudu. Přeji vám dobrý večer.

prvního hitu tohoto nočního proudu Srší energie, Suburbia, skupina Pet Shop Boys, neboli Chris Lowe a Neil Tennant. První hit tohoto nočního proudu máme za sebou a před námi je toho skutečně mnoho. Přesněji řečeno, počet těch hitů nikdy nemůžeme stanovit takhle dopředu, ale vzhledem k tomu, že jsme v muzeu nočního proudu v rámci muzejní noci v Praze, tak si myslím, že těch hitů bude hodně, protože těch muzejních kousků je hodně proto, protože jsou krátké. Tahle písnička není úplně krátká, patří mezi novinky letošního roku a jmenuje se... A nebo to nechám na vás.

Lo que paso paso a Alvaro Soler a Marta Santos, teprve druhá písnička tohoto nočního proudu a už takovýhle hit, jeden vůbec z největších hitů roku 2026 a my prožíváme tento rok, ale teď se vrátíme hodně zpátky v naší populární hudbě, protože nás čeká jedna z písniček, která patří k historii populární hudby České republiky a můžeme říkat i Československa. Milujeme se čím dál víc a Petr Kotwald.

Milujem se čím dál víc a Petr Kotwald, jeden z muzeálních kousků tohoto nočního proudu, a teď písnička, která je úplně nová, takže nepatří ještě do muzea, ale bude tam stoprocentně, protože je to oficiální nebo jedna z oficiálních písniček letošního mistrovství světa ve Vkopané, takhle bych to nejradši řekl, samozřejmě ve fotbale, a jak víte, tak mistrovství světa se koná letos tak trošku zvláštně v Kanadě, Spojených státech amerických a také v Mexiku. Mně se nelíbí teda, jak říkají někde v rádiu vždycky, že to je ve třech státech, protože to není pravda. Kanada, Spojené státy americké a Mexiko nejsou tři státy, ale to nevadí. Každopádně je to takový, myslím, že zvláštní pokus toho, jak rozšířit fotbal mezi další fanoušky, a uvidíme, jestli to vyjde nebo ne. Každopádně jedna z těch písniček, které patří k těm oficiálním písním toho světového šampionátu, je ta, která se jmenuje Die Die.

Die Die, Shakira a Burna Boy. Já když jsem viděl Shakiru po letech právě na tom slavnostním zahájení toho turnaje v Mexiku, tak jsem ji nemohl ani poznat, ale podle zadku jsem ji poznal teda. Shakira byla jednou z hvězd, které otevřely právě světový šampionát ve fotbale letos, to znamená v roce 2026, a to v Mexiku. Byli tam kromě ní třeba Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin nebo třeba Mana Attila, ale to jsou umělci, které my tady moc neznáme. Shakira je pro nás i díky třeba mistrovství světa v Jižní Africe a díky těm dalším hitům, které zpívala pro další mistrovství světa, samozřejmě přijatelnější. Jinak nevím, jestli jste viděli ty ceremoniály zahajovací, mně se to strašně líbí, takže já to sleduju, i když na druhou stranu je jich teda hodně, jo. Takže to bylo Mexiko, třeba v Kanadě zpívala Alanis Morissette, nebo to už jsem myslel, že nespívá, Alicia Cara, nebo třeba Sanjoy. Když jste viděli, nebo jestli jste viděli ten zahajovací ceremoniál v Americe, ať už to bylo třeba v New Yorku nebo v Los Angeles, tak tam byla Katy Perry, byla tam Anita, byly tam další hvězdy. No a chystají se ještě takové ty poločasové show a tam má být Madonna, má tam být Shakira zase a má tam být i skupina BTS. Tak jsem zvědav, jak to dopadne, protože to nikdy nebylo. Na tom fotbalovém šampionátu nikdy nebyly tyhle ty poločasové show. My to známe spíš z amerického fotbalu a z dalších sportů v Americe, ale no tak může to vyjít, že jo, proč ne? Já si myslím, že to není špatné, protože neustále je to propagace kultury zpěváků, zpěvaček a také skupin. R. Kelly na žádném z těch ceremoniálů určitě zpívat nebude, ale teď zazní jeho písnička I Believe I Can Fly v nočním proudu, když máme muzeální.

0: Věřím, že můžu lítat. I believe I can fly. Autor mnoha hitů, třeba pro Michaela Jacksona a také zpěvák R. Kelly. Představte si, dneska je to přesně 90 let, co se narodila herečka Helena Růžičková, také baletka. Mě vždycky při vyslovení jejího jména napadne asi tisíc scének, které jsem viděl, nebo tisíc možností, jak se zasmát při její nějaké filmové roli. Prostě je to vždycky taková vzpomínka na tuhle paní, humorná, ať už díky vzhledu, a nebo díky tomu, co se odehrávalo na televizní obrazovce nebo v kinosále, kdy jsem ještě chodil do kina, samozřejmě na filmy, ve kterých hrála, ať už to byla třeba neuvěřitelně slavná pohádka Tři oříšky pro Popelku, anebo další filmy. Já bych teď rád zazpomínal právě na Helenu Růžičkovou, se kterou jsem se znal velice dobře osobně. Jednou jsme společně snědli dohromady 30 chlebíčků a byl to takový zážitek tady na Václavském náměstí v Praze, když to přeženu, když je ta muzejní noc, já jsem říkal muzeální před chvilkou, ale když je ta muzejní noc, tak když to přeženu, tak to bylo v muzeu diskoték, protože to byla taková slavná diskotéka na Václavském náměstí, která se jmenovala Festival Klub. A tam jsme spolu několikrát vystupovali v takové talk show a tahle zrovna byla na MDŽ a byl tam i její syn Jirka, což byl kolega diskjockey tenkrát v těch 80. letech, a tak jsme snědli opravdu 30 chlebíčků, protože to byly ty výborný, jak je tam vždycky bramborový salát, na tom je šunka a na tom je ještě okurka, tak to mě vždycky chutnalo, tak jsme si to takhle dali a snědli jsme to všechno, nikomu jsme nic nenechali. Já bych teď rád zazpomínal vlastně tou poslední písničkou tohoto dne na Helenu Růžičkovou. Je to duet, který proslavili Jiří Korn a Naďa Konvalinková, ale takhle ji z legrace prezentovali Václav Neckář a právě Helena Růžičková.
1: Jste připravena, slečno?
2: Ano, majstro.
1: Soustředíte se?
2: Ano.
1: Uvolnit a něžně.

0: Snad to říct.
1: Jo, tak.
0: Že vy jste...
1: Co, prosím?
0: Talent na druhou.
1: Opravdu?
0: Snad.
2: To snad ne.
0: Snad i víc.
1: No ne.
0: Zajisté.
1: Je.
0: Zajisté i mou zásluhou.
2: To taky.
0: Ten vklad.

0: Tady na dvojce v nočním proudu končí sobota, bude neděle.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Americký prezident Trump slaví 80. narozeniny, dnešek taky oznámil podpis mírové dohody s Íránem. Dálnice D4 už několik hodin u jíloviště stojí, silničáři tam bourají starý most. Nejúspěšnější fotbalová reprezentace na světových šampionátech Brazílie vstupuje do letošního mistrovství proti Maroku. Dnes bude oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Je neděle 14. června, u hlavních zpráv vás vítá Pavel Průze.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Spojené státy by už dnes mohly uzavřít mírovou dohodu s Íránem. Na své sociální síti Truth Social to napsal americký prezident Donald Trump. Doplnil, že se USA taky zmocní iránských zásob obohaceného uranu a zničí je. Írán ohledně zásob uranu prohlásil, že nulové obohacování je pro něj nepřijatelné a znamená porušení jeho práv. Teherán dnešní podpis memoranda popírá. Nevyloučil ale uzavření dohody v některém z následujících dní. Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings.
3: Donald Trump si podle svých slov k narozeninám nepřeje nic jiného, než aby byla Amerika znovu skvělá. V rámci oslav nechal na trávníku Bílého domu postavit 28-metrovou klec, ve které se odehraje 7 zápasů bojového umění UFC. Sezval Američany, aby zápas sledovali s ním, a nechal vydat 120 000 vstupenek zdarma. Zatímco jeho předchůdce Joe Biden 80. před 3 lety přešel v tichosti s rodinou, Trump z nich dělá celonárodní událost. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Dálnice D4 u jíloviště u Prahy je už zhruba 5 hodin obousměrně uzavřená. Dělníci tam dnes v noci bourají most ze 70. let. Podle silničářů byl ve špatném technickém stavu.
4: Dělníci tu mají 11 kusů těžké techniky. Hydraulickými nůžkami odkusují části mostu. Pokračuje za zhotovitele Lubomír Janči.
5: Postupně z každé strany rozřízají ten železobeton, tak aby vlastně oddělili tu výstuž od toho betonu.
4: Oprava mostu by byla podle mluvčího krajské správy a údržby silnic Josefa Holka dražší než stavba nového.
6: Na tom mostě už v podstatě byl zdegradovaný beton, vozovka vykazovala celou řadu závad a samozřejmě i ocelové výstuže byly za hranou životnosti.
4: Stavba nového mostu bude hotová příští rok v září. Celkové náklady by měly být skoro na 200 milionů korun. Z jíloviště Laura Hájková, Radiožurnál.
2: Dopravu ve středních Čechách v sobotu komplikoval taky silný vítr. Hasiči odpoledne zasahovali zhruba na 20 místech. Popadané stromy narušily provoz vlaků v Prokopském údolí v Praze, mezi stanicemi z Braslav a Vrané nad Vltavou a taky mezi Zdicemi a Berounem. Hasiči vyjížděli i k ohroženým plavidlům na vodní nádrži Slapy, jak popisuje jejich mluvčí Tomáš Bakalář.
7: Jedna plachetnice byla částečně potopená, tu jsme přitáhli ke břehu, vyčerpali jsme z ní vodu. Druhá plachetnice byla skoro celá potopená, pomocí potápěčů jsme ji vyzvedli vaky. Další dvě plachetnice bylo zapotřebí jenom trošičku usměrnit.
2: Dneškem začínají v Česku platit přísnější pravidla pro prodej medu. Na etiketách už nestačí uvést jenom údaj, že jde o směs medů ze zemí EU. Změny přináší evropská směrnice.
8: Cílem je zajistit jasnější označování medů. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
9: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
8: Změny vítá taky agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
10: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
8: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zůstává v čele strany Fidesz. Delegáti ho na sobotním sjezdu znovu zvolili předsedou, tentokrát na jeden rok. Strana zároveň schválila rozsáhlé změny ve vedení po dubnové volební porážce, která Fidesz po 16 letech poslala do opozice.
11: Orbán neměl protikandidáta. Pro jeho znovu zvolení hlasovalo přes 700 delegátů. Proti nebyl nikdo a jen 8 se zdrželo. Staronový předseda Fidesu slíbil, že strana udělá vše proto, aby opět získala přízeň voličů. Podle něj se ale musí výrazně proměnit, aby obstála i ve své nové roli v parlamentu.
12: Fides není schopný být úspěšnou opoziční stranou. Ne v této podobě. Už nejsme vládní strana a opozicí jsme se ještě nestali.
11: Orbán stojí v čele strany s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve vedení Fidesu nově zasednou také krajští předsedové nebo šéf poslaneckého klubu. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Velká Británie oslavila narozeniny krále Karla III. Ten se sice narodil v listopadu, ale jubilea panovníků si Britové tradičně kvůli lepšímu počasí připomínají v červnu. Ceremoniál s názvem Trooping the Colour pořádají už déle než 260 let. Ulice Londýna proto v sobotu zaplnili tisíce lidí.
12: Od sídla britských panovníků se po ulici do Mall prošli vojáci královské gardy v červených uniformách s tradičními vysokými chlupatými čepicemi. Asi 400 z nich jelo na koních. Karel III., také oblečený v červené vojenské uniformě, sledoval prohlídku z kočáru v centru Londýna. Na jeho počest taky 41krát zazněl výstřel z děla. Ceremoniál pak přeletem završila speciální letka královského letectva, takzvaný Red Arrows. Těm už 77letý Karel s královskou rodinou zamávali z balkónu Buckinghamského paláce. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Před více než 30 tisíci fanoušky vystoupila na stadionu v pražském Edenu zpěvačka Eva Farna. Na vyprodaném koncertě zpívala, tančila i létala, zavěšená na laně vzduchem. Stejnou show předvede ve stejné aréně ještě dvakrát.
13: Dvou a půl hodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které jí před 20 lety získaly první fanoušky, i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
14: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
15: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
16: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
14: Eva
16: super.
14: Je skvělá prostě.
13: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem třikrát, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Sport. Pětinásobní fotbaloví mistři světa Brazilci vstoupili do světového šampionátu. V americkém státě New Jersey vyzvali Maročany. Úvodní minuty viděl Adam Weidenthaler.
17: Ve čtvrté minutě je stav utkání 0-0. Brazilci jsou pětinásobní šampioni mistrovství světa, takže nejúspěšnější reprezentace. Pozor ale na Maroko, semifinalisty posledního mistrovství světa v roce 2022 v Kataru. Za Brazilce nehraje ani jejich nejslavnější hráč v současnosti, 34letý Neymar, který kvůli zranění není ani na lavičce náhradníků. Čtvrtá minuta, 0-0, Brazílie, Maroko. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
2: V už dohraném utkání Švýcaři remizovali s Katarem 1-1, tak mají všechny týmy skupiny B po jednom bodu. Pořadatelská Kanada totiž na úvod remizovala s Bosnou a Hercegovinou. Dnes se budou hrát na fotbalovém mistrovství světa ještě dva zápasy. Skotsko vyzve Haiti ve 3 hodiny českého času. O 3 hodiny později Austrálie nastoupí proti Turecku. Basketbalisté Pardubice zvítězili v šestém finále Národní ligy nad Nymburkem 86-57 a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Souboj o titul budou středočeši hostit v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Je průjezdná trojka u Českých Budějovic a taky silnice 4 u Prahy. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice před více než hodinou havarovalo osobní auto. Nehoda je za sjezdem na Unčovice, kilometru 251, policie hlásila zavřený pravý pruh. Kolona se v místě netvoří. Silnice 3 z Českých Budějovic do Kaplice neprůjezdná. Uzavírka je u Plané po vážné nehodě. Střetlo se tam osobní auto s chodcem. Obět uzavírku můžete po lidické třídě nebo dálnici D3. A už ve zprávách zaznělo, že do rána bude neprůjezdná čtyřka u Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na 9. kilometru, jak na Prahu, tak Strakonice. Jezdí se přes Jíloviště, teď plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je polojasná nebo skoro jasná na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami. Kránu může od západu oblačnost přibývat, teploty 12 až 8 stupňů. Přes den má být proměnlivá, převážně velká oblačnost. Na severu přeháňky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě přeháňky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
19: Rádio, které vás baví.
0: Máme nový den, máme nové datum, je neděle, je 14. červen roku 2026, máme 10,5 minuty po půlnoci. U mikrofonu tady ve studiu Dvojky je Martin Hrdinka a pokračuje noční proud. Pokračuje noční proud, který začal včera ve 23 hodin 30 minut a skončí dnes ve 2 hodiny ráno. Jsem rád, že posloucháte a přeji vám dobrý večer.

Carl Douglas, první interpret nového dne, Kung Fu Fighting, takový hit, na který se nedá zapomenout a který má už také několik cover verzí. Načali jsme nový den a já musím říct, že mám velikou radost, že se blíží léto.

Jeden z hitů konce 70. let minulého století a také jeden z hitů z filmu Kill Bill. Don't Let Me Be Misunderstood a Santa Esmeralda. To není zpěvačka, ale skupina. Máme teprve 17,5 minuty po půlnoci, posloucháte Noční proud. A v Nočním proudu teď zaspívá Eva Farná. Možná právě jedete z jeho prvního pražského koncertu v Edenu. Možná se chystáte na ten dnešní koncert, který bude v Edenu, anebo na ten úterní. Je to jedno.

Na ostří nože vlastně písnička, která vešla do historie, a Eva Farna, která měla včera první koncert v Edenu, dnes bude druhý a v úterý potom třetí. Já ji teda fandím od začátku, úplně od začátku kariéry. Mně se to strašně líbí, ty její úspěchy, a taky se mi líbí, že prostě na ní přijde tolik lidí a chtějí se pobavit a chtějí ji vidět a věří tomu, že ta její show bude skvělá. Já si vzpomínám na to, když mi ji představil její tatínek na udělování českých slavíků kdysi, je to už teda dlouho, bylo to tady na Václavském náměstí v hotelu Ambassador, někde tam nahoře, asi ve třetím patře, a tam jsme se představili. Od té doby jí fandím, ale fandil jsem jí samozřejmě i tak trošku předtím, ale tím, jak jsem jí poznal, jak je skromná, jak je to prostě holka, která ví, co dělá a co chce dělat do budoucna teď v téhleté době, v tomto období, v roce 2026, a sám jsem zvědav, co nás ještě všechno čeká s její kariérou. Myslím si, že v žádném případě ta kariéra nekončí, spíš je teprve na začátku. Představte si, dnes má 65. narozeniny jedna z velikých hvězd světové populární hudby. Zpěvák, se kterým se i znám osobně, protože mě s ním seznámil Jason Donovan, přesněji řečeno, byl jsem na představení jednoho slavného muzikálu v Londýně. Ten muzikál se jmenoval Chitty Chitty Bang Bang a vzhledem k tomu, že jsme se už znali právě s Jasonem Donovanem, se kterým jsem se seznámil při mé první cestě do Londýna, když jsme tam natáčeli televizní hitparádu a moderátorka MTV Sonja Sou mě vzala právě na takový slavný muzikál, který prostě byl tenkrát novinkou v Londýně. Josef a jeho pestrobarevný plášť, tak tam hrál hlavní roli právě Jason Donovan a tam jsme se seznámili. Pak jsme se dlouho neviděli a jiný zpěvák, Jimmy Somerville, který mezi tím byl v Praze a já jsem s ním dělal tady takový pořad, který se jmenoval 2 na 1 a také televizní hitparádu v Praze na Kavčích horách, tak jsme se také zkamarádili, tak trochu bych řekl v úvozovkách, ne, že bychom si psali a volali si obden, ale tak to není, ale prostě jsme se znali a představte si, přišli jsme s Milošem Skalkou na to představení muzikálové, které se jmenovalo Chitty Bang Bang a tam hrál právě Jason Donovan a potkali jsme se tam právě s Jimmy Somervillem a ten nám představil právě Boy George. No to jsou neuvěřitelné věci, takže Boy George, člen skupiny Culture Club, skupiny, která patří k 80. letům úplně neuvěřitelně a vytepaná zlatým písmem, má dnes 65. Tohle je úplně první hit, díky kterému jsme ho mohli poznat, i právě jeho kulturní klub, první single, originální verze, takže teď tu písničku slyšíte celou, v rádiích ji pouští bez této předehry. Zdá se jim nudná, mně připadá fantastická.

Ikona populární hudby 80. let slaví dnes 65. narozeniny. My ho známe jako Boy George a známe i jeho skupinu Culture Club, ale on se jmenuje George Allen O'Down. Narodil se 14. června v roce 1961. A nemá, mimochodem ta jeho kariéra začala už v roce 1980 a on nemá samozřejmě na svědomí jenom všechny ty písničky a to dění kolem skupiny Culture Club, která mimochodem existuje a ten jeho projekt neustále jede, i když si myslím, že už tam jsou daleko, ale daleko jiní, než tam byli tenkrát, ale každopádně je to stále populární a já bych připomněl i další jeho projekt, který existoval na konci 80. let asi až do roku 1992 a jmenoval se tak trošku zvláštně Jesus Loves You.

hudby, takový klasický kousek, který patří do tohoto nočního proudu, protože prožíváme muzejní noc, máme v Praze muzejní noc a i tady na Vinohradské 12 byla otevřena naše galerie a teď máme otevřenou galerii nočního proudu a v galerii nočního proudu je toho opravdu hodně. Tohle je například George Ezra.

Jedna z globálních hvězd, jak se teď říká, prostě je to neuvěřitelná hvězda celého světa, aby to řekl česky, George Ezra a Green Green Grass. Mám pro vás teď pozvánku, mám pro vás pozvánku na Lubegu, protože bude taková letní party, já vám za chvilku řeknu také kde, ale rád bych řekl, že třeba 3. července můžete jet na Lubegu do Nice, do Francie, 31. července je pak také ve Francii a myslím si, že to bude veliké, ale skutečně veliké party, nebo veliká party to bude, bude to veliký mejdan, abych to řekl česky úplně. Každopádně bude i tady u nás a za chvilku si pustíme jeho písničku, ale ještě předtím bych vám rád pustil v nočním proudu písničku, která je jednou z novinek tohoto měsíce. My máme měsíc červenec, jsme v polovině v podstatě, protože máme 14. A mám rád italskou skupinu The Colors a ona přišla, protože dělala vlastně nějakou propagaci Italo Disco, toho hudebního stylu, který jsme měli rádi v 80. a 90. letech, tak Italo Disco najednou šlo stranou a The Colors mají novinku, která se jmenuje Rolling Stones.

valí se to krásně. Rolling Stones a italská skupina, italská dvojice The Colors, a od toho Itala diska je to hodně daleko, ale to nevadí. Tohle je klasika. Muzeální klasika.

Skupina Earth, Wind & Fire, skutečně muzeální kousek. Muzejní kousek, jak chcete. Boogie Wonderland. Noční proud otevřel své muzeum a my posloucháme písničky, které už něco pamatují. Já jsem byl včera, protože my už máme teď neděli, je 14. červen. Tak včera 13. v sobotu jsem byl na oslavách 120 let sboru dobrovolných hasičů Cemblat. Bylo tam mnoho okolních sborů dobrovolných hasičů. Ráno soutěžili kluci a holky, potom soutěžili ženy, starší muži, mladší muži. No prostě byl to nádherný den s hasiči. Byly tam i dvě historické stříkačky. Jedna byla z roku 1893. A potom tam byla ještě jedna z průhonic a ta byla z roku 1923 a fungovaly. Tak jsem se podíval na to, jak vlastně vypadají, jak to vlastně funguje, jak ty starý principy páka, píst a tak fungují. A byl to krásný den, teda musím říct, na takové louce svítilo sluníčko, jenom jednou nám sprchlo. No prostě nádherná sobota.

Ahoj, tady Igor Orozovič, zdravím posluchače Nočního proudu, posloucháte Dvojku a poslouchejte, ale hlavně se taky dívejte před sebe, vnímejte svět všemi smysly a užívejte si cestu.

přichází, vychází ze tmy. Zasvítí mrknutí letmý, perfektní vzhled, navzdory let mi nedá spát, hádám. Kde se ta osoba vzala, je pravá nebo se zdála, vitální tělo či

0: Madame de Jean-Jour.
1: Madame de Jean-Jour.
0: Igor Orozovič a vtipná písnička o paní Janžurové. Já mám teď takovou čest tady popřát za všechny, kteří jsou tady na dvojce, mými kolegy a mými kolegyněmi, protože dnes má narozeniny Tereza Kostková, naše kolegyně, její pade, takže všechno nejlepší.

Roztančená, doslova do písmene roztančená královna Tereza Kostková má dnes 50. Máme neděli, je 14. června a já bych vás rád pozval na 15. srpna, to je vlastně za měsíc, když to trošku přeženu, protože v zámeckém vinařství Třebíblice Johan V. se koná taková letní party, kde budou Stacy, to je jeden ze členů skupiny 24/7, jestli ji pamatujete, z 90. let, měli mnoho hitů a bude tam také Lou Bega. Lou Bega, to je hlavní hvězda té show. Já už jsem s ním mnohokrát vystupoval a vím, že to je jeden hit za druhým a energie neměřitelná.

Jeden z největších letních hitů roku 1999. Mambo číslo 5 a Lou Bega. To je hit z doby, kdy ty mamba se ještě číslovala. Ale ta verze samozřejmě té písničky je daleko novější, protože je to vlastně 80 let starý hit, je to až neuvěřitelný, ale je to tak. Ale původně to byla orchestrálka a až Lou Bega přišel s tím nápadem, že tam bude text a ještě to bude o holkách, které kdy potkal. Mám pro vás teď písničku, kterou naspívala Helena Vondráčková v 80. letech, jmenuje se Absolutní krach. A zazní proto, protože dnes se můžeme vidět v Přerově, máme neděli, je 14.6. a v Přerově na náměstí od 17 hodin bude takový koncert, který se jmenuje Akuna Show. Každým rokem tam takhle vystupujeme my, kteří jsme členové Akademie Petra Hudky, tenisové Akademie Petra Hudky, budeme trénovat, těším se na to moc. Máme několik tréninků za den a také samozřejmě tréninků, abych to řekl správně, za den a také to naše setkávání se, když tam pijeme kafe nebo něco jiného a dáváme si takzvaného pivního psa, což je chleba, bych to v rychlosti popsal, úplně jsem na to dostal chuť, chleba s máslem a na tom je paprika a je tam syreček neboli tvarůžek a cibule a ještě feferonka, no prostě je to fantastický, dobře se to jí a dobře se u toho i pije, tak na to se těším moc a my máme právě dnes odpoledne od těch 17 hodin koncert na náměstí, myslím, že před kapela je Elan Revival a potom vystoupí někteří z těch, kteří jsou se mnou na té tenisové akademii, nebo vlastně skoro všichni, takže bude tam jen tak namátku třeba Petr Janda nebo Leona Machálková a hlavně Helena Vondráčková.

absolutní krach. Zlatá slavice Helena Vondráčková v tomto nočním proudu, a jestli ji chcete slyšet živě zpívat, tak dnes odpoledne v Přerově, můžeme se tam také vidět samozřejmě. Rád vás uvidím. A teď jeden z hitů letošního roku, roku 2026, i když jsme v muzeu nočního proudu, tak tahle písnička je novinkou, ale jednou bude právě v tomto muzeu. No Time to Talk, Jonas Brothers. Písnička, které zní z každého dobrého rádia.

Dan Hartman, Relight My Fire. Ach, to je skutečně kousek, který patří do muzea, snad ve všech verzích, které existují. Ano, je to tak, máme muzejní noc, máme pražskou muzejní noc a jsme v Praze, jsme na Vinohradské třídě 12. A tak Noční proud také otevřel své muzeum a ta následující písnička je skutečně až ze zákoutí toho muzea. A řeknu hned proč. Víte, od skupiny Katapult se hraje v rádích mnoho hitů. Až, blues, někdy příště a tak dále. Ale nehraje se písnička, kterou já mám strašně rád z toho prvního alba, které vyšlo. Tedy z toho prvního alba, které nebylo živé, to znamená z toho alba, které se jmenovalo Katapult 2006. A je to písnička Dvě růže krepový, protože, jestli víte, tak to první album, to stříbrné album, bylo vlastně záznamem několika koncertů sestříhané v ten jeden koncert, který my jsme měli rádi. No a potom vyšlo to album, kde byly ty písničky právě jako Až a Dvě růže krepový. A právě Dvě růže krepový je moje nejoblíbenější písnička od skupiny Katapult vůbec, i když mám rád samozřejmě i ty ostatní, jako třeba Svobodárna a tak dále, ale to jsou právě ty méně známé. Ale mně se ta písnička vždycky líbila a tak teď zazní právě v Nočním proudu, v tomto muzejním Nočním proudu.

Olda Říha a dědek Šindelář zpívali tenhle duet vlastně. Dvě růže krepový, skupina Katapult a skutečně muzejní kousek tohoto nočního proudu. Moje nejoblíbenější, a rád to zopakuji, moje nejoblíbenější písnička od skupiny Katapult vůbec. Připravenu mám teď jednu z velice úspěšných písní skupiny Kiss. A to je proto, protože je to pár hodin v podstatě, co dva zakládající členové skupiny Kiss, Paul Stanley a Gene Simmons, což jsou vlastně také dva nejdůležitější autoři hitů pro tu skupinu Kiss, už od roku 1973 vstoupili do rock'n'rollové síně, autorské síně slávy. Jako autoři, to je daleko významnější než interpreti, je to takové zvláštní, ale je to tak, prostě to je něco, co je pro populární hudbu důležité, protože ten, kdo napíše tu píseň, samozřejmě je důležitý proto, protože ji potom může naspívat kde kdo, může mít mnoho cover verzí a ve chvíli, kde ta píseň je slavná právě v těch mnoha cover verzích, tak logicky ten autor je ještě důležitější, než kdyby napsal jenom písničku třeba pro svou skupinu nebo sám pro sebe. Takže Paul Stanley a Gene Simmons, členové skupiny Kiss, vešli do síně slávy, do autorské síně slávy. Já z toho mám radost, protože mě jejich písničky se líbí a tak teď bude veliký hit I Was Made for Loving You, Baby.

Narodil jsem se proto, abych tě miloval. I was made for loving you, baby. A skupina Kiss. Skupina Kiss v tom původním složení, to znamená Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley a bubeník, který se stal ikonou téhleté skupiny, ale samozřejmě už to dávno nefunguje. A ten se jmenoval Pete Criss. Já mám totiž teď připravenou písničku, která je s jiným bubeníkem, s bubeníkem, kterého jsem měl rád. Já jsem teda měl rád i Pete Crisse, ale ve chvíli, kdy odešel, nebo vlastně byl odejít, protože už toho alkoholu prostě bylo moc, tak vzali bubeníka, který se jmenoval Eric Carr. Mimochodem zemřel ve stejný den jako Freddie Mercury. A měl prostě smůlu jenom, že Freddie Mercury byl v tu chvíli slavnější a z Ameriky ta zpráva přišla jindy. To znamená, že v tom roce 1991 ta populární hudba s tím rockovým přídechem, protože byly to sice rockové kapely, ale ty jejich hity, které byly, tak byly spíš populární hudba, alespoň podle mého mínění, tak vlastně ztratila dvě ikony v jeden den v tom roce 1991 a Eric Carr měl masku lišky oproti Pete Crissovi, který byl kočka a mně se ta změna strašně líbila. Měl jsem rád Pete Crisse, měl jsem rád i Erika Cara. A Eric Carr natáčel písničku, kterou si my teď pustíme, protože, nebo já vám ji pustím, protože jsem si říkal, že když dva členové skupiny Kiss vstoupili do té síně slávy, tak by měly zaznít dvě písničky skupiny Kiss. Jinak I Was Made for Loving You Baby, to je píseň, za kterou třeba Gene Simmons neměl nic společného, i když tam hraje skvěle na basu. Tu napsal Paul Stanley s dalšími producenty a autory, ale, nebo spoluautory, ale Gene Simmons s tím neměl nic společného, kdežto s tou písničkou, kterou my si teď poslechneme, něco společného má. Je to hit, který je vlastně cover verzí, ale právě Gene Simmons a producenti dodělali tu píseň, stvořili z ní něco jiného, než původně bylo. A je to poslední písnička, kterou Eric Carr těsně před svou smrtí ještě natočil. Už na tom byl špatně, měl paruku a vlastně jenom se zúčastnil toho natáčení a je to takový zápis do té historie a to musím říct dlouholeté historie skupiny Kiss. Ta písnička se jmenuje God Gave Rock and Roll to You.

odmaskované období skupiny Kiss, tedy to těžké období, které táhl Paul Stanley jako zpěvák, a písnička Bůh tě dal rock and roll, která vznikla už v 70. letech, ale tahle cover verze je z let 90. To byla americká skupina Kiss, americká rocková pusa ve dvou exemplářích za sebou, když se budeme bavit o našem muzeu.

Tohle je belgická zpěvačka Lio. Vlastně jediný hit, nebo jediný veliký hit její kariéry, a jestli se ptáte, jestli stále ještě zpívá, zpívá. Je stále populární jak v Portugalsku, tak v Belgii, a tahle píseň asi zní na všech jejich vystoupení už právě od toho roku 1980. Nevím, jestli se pletu, ale myslím, že ne, ale v mém nočním proudu, který je z muzea nočního proudu, protože máme muzejní noc v Praze tady, tak nebyla žádná slovenská písnička a tohle je první z nich. Možná i poslední. To byly časy. Petr Cmorik, nebo určitě poslední.

Petr Cmorik, kluk, který vyhrál Slovensko hledá Superstar 2 v roce 2006 a je čtyřnásobným vítězem slovenské ankety Zlatý Slávik z let 2006, 7, 8 a také 9, takže má 4 zlaté slavíky a tohle byla písnička, která se jmenuje To boli časy, to je nádherné vzpomínání. A když takhle vzpomínáme, tak já si také vzpomínám na jednu skupinu, která patří do Muzea nočního proudu a to už od počátku 80. let minulého století. Byl jsem jednou na diskotéce v klubu Alfa, nebo v podniku, který se jmenoval Alfa, nebyl to klub, ale kavárna, tady na Václavském náměstí v Praze a tam v tom podniku, říkáme tomu podnik, teda, to takhle by to bylo v prvním patře, bylo i vidět zvenku tam, a byly to odpolední diskotéky, byly také večerní, ale já samozřejmě jsem jako teenager nemohl na ty večerní, tak jsem chodil na ty odpolední a hrál tam disc-jockey, který se jmenoval Jan Loučka a měl single, na jehož první straně byla písnička Ballet Dancer, nebo Ballet Dancer, abych to řekl správně, a na druhé byla, no a to už se nespomenu, jaká byla na druhé straně, ale každopádně obě dvě ty strany se pouštěly na diskotékách a byly to hity, tak já teď zazpomínám právě na Alfu a na hit Ballet Dancer.

Ballet Dancer, německá skupina, která vznikla přímo v Berlíně, tedy západoněmecká skupina, která vznikla v Berlíně, abych to řekl jasně, protože vznikla v 80. letech a to by také mohla být východoněmecká skupina z Berlína, ale byla to západoněmecká skupina, kterou tvořili Ronny Schreiner a Sven Dorou. A my jsme tenkrát tu skupinu skutečně hltali, protože měli jeden hit za druhým. To jsou dneska zapomenuté písničky, ale hrávali se na diskotékách, třeba na The Loving Kind, Ballet Dancer nebo Love System, no to prostě byly hity, na které se nedá zapomenout. A teď jedna taková, písnička, ale která je takovým modním výstřelkem těch 80. let, byl to takový zvláštní tanec, někdo přišel s tím, že se předávali v tom videoklipu klobouky z hlavy na hlavu, byl to takový ten tanec, který patřil k zábavám té doby a já nevím, já jsem ten videoklip neviděl asi 40 let, takže si to nepamatuju. Každopádně ta písnička se k tomu nabízí a byla fakt velkým hitem, i když byla trošku jiná než všechny ostatní. Man Without Hats a Safety Dance.

0: Jedeme dál.
1: Jedeme dál.
0: Jedeme dál.
1: Jedeme dál.
0: Petr Janda, Petra Janu.
1: Jedeme dál.
0: Jedeme dál. Před námi je poslední hit tohoto nočního proudu. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, dnes večer Zdeněk Vrba a pozor, bude i moderátorem pondělně úterního nočního proudu. Já mám tenisovou akademii. Mějte se báječně a zase někdy v nočním proudu.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Haló, Soukup, haló.
3: Haló, Soukup, haló.
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
4: Tady je Ondřej Soukup, těším se každý týden. Díky, že mě posloucháte. Night Fever a Bee Gees. V roce 1977 produkoval manažer skupiny Bee Gees Robert Stigwood film o newyorské diskoscéně. Pracovní název filmu zněl Saturday Night a tak požádal skupinu, aby napsala píseň s tímhle názvem. Pánové z Bee Gees považovali tenhle název za přiblblej, ale protože už dříve napsali písničku s názvem Night Fever, tak se jim podařilo přesvědčit Stigwooda, aby ho použil a změnil název filmu na Saturday Night Fever. A dopadlo to tak, že film se stal klasikou, která vypráví příběh dospívání v éře diska. A ten film pomohl odstartovat obrovskou kariéru Johna Travolty, který v něm stvárnil roli Tonyho Mannera, rozpolceného mladíka, který uniká svým problémům na tanečním parketu. Tahle písnička, myslím Night Fever, byla inspirována skladbou Theme from a Summer Place od Percyho Faithe. A klávesista Bee Gees jednoho rána hrál ve studiu a Barry Gibb vešel dovnitř a zaslechl jí, změnil jí rytmus a díky ní vznikla úplně nová píseň. A já musím říct, že to se opravdu stává, prostě něco zaslechnete, něco vás inspiruje k napsání úplně jiné skladby a může to být harmonický obrat, rytmus, může to být cinknutí tramvaje, může to být cokoliv. A Robin Gibb o tom ještě vypráví, že dokud tenhle film nevyšel, tak slovo disco mělo ve Velké Británii úplně jiný význam než v USA. A Bee Gees byli Britové, že jo? A říká, psali jsme to, co jsme považovali za Blue Eyed Soul. Nikdy jsme neměli v úmyslu stát se králi diska, pro boha, naopak, považovali jsme ho za úplně přiblblej styl. Ale pak po úspěchu filmu spousta jiných lidí se snažila naskočit na tenhle ten vlak a dělat něco podobného. A když jsme šli na premiéru do Chinese Theatre v Los Angeles, tak bylo zřejmé, že film a písně do sebe opravdu zapadají. Ale nikdo z nás tehdy netušil, jak obrovský úspěch to bude. Dodnes je to nakonec jeden z nejprodávanějších soundtracků. A jen velmi málo umělců vytvořilo něco s tak obrovským kulturním dopadem, jaký měl Saturday Night Fever. A teda musím říct, že má pravdu. Soundtracku s písničkami z filmu se prodalo přes 30 milionů kusů. Docela dobrý, že ano? Takže zde je Night Fever, noční horečka.